sociální prvek. Takže dává smysl, že by v klipech měl být taky. Pro mě je to ovšem velmi přirozené. Ale jo, nechci jen ukázat kousek kůže, chci do toho jít naplno. A rád bych se dostal do bodu, kdybych mohl lidi šokovat. Vyrostl jsem na Beatles, na Stonech, na Zeppelin, ale také na Princovi, který byl tak trochu sexuální ikonou. Mám tedy hodně různých vzorů, které rád předvádím. Ale jo, posouvat hranice je vždycky fajn. Když se lidé cítí trochu nepříjemně, nemám s tím žádný problém. No, já ten klip znám. Tam se akorát válí část klipu s polonahou holkou v posteli a vokusujou se, teda abych pravdu řekl, žádná brutální avantgarda. A ještě kus textu o rozchodu s Jane, která se na něj, jak bylo řečeno na začátku, vybodla. Jane tehdy odletěla letadlem a posléze založila oděvní a módní společnost s názvem The Only Jane a o Levinovi, i když o ní zpíval, už nikdy nemluvila, aspoň veřejně nemluvila. A Levine zpívá: byl jsem tak zmámený, že jsem nepoznal ten oheň planoucí v jejich očích. Mou mysl zachvátil zmatek, když zašeptala s Bohem a nastoupila do letadla, aby se už nikdy nevrátila, ale navždy zůstala v mém srdci. Snažil jsem se ze všech sil ukojit její chutě, vracela se každou noc. Bylo tak těžké ji uspokojit, zahrávala si s láskou, jako by to byla jen hra. Předstírala, že cítí to samé, co já. Pak se obrátila a zase odešla. Jenže, tahle láska si na mě vybrala svou daň. Řekla s Bohem už tolikrát předtím. A její srdce se přede mnou láme. Nemám na výběr, protože já už nikdy s Bohem neřeknu. This love.

Tak to byly Maroon 5 a teď to bude nádherná písnička Hey Joe, kterou naspíval v tomto případě a nahrál Jimi Hendrix. Hele, já nevím, jestli vůbec víte, kdo to byl Jimi Hendrix, jestli jste slyšeli někdy tuto tu písničku, ale já se obávám, že v současnosti už ji z žádného rádia nemůžete slyšet. Pouze tady na Českém rozhlasu Dvojka. Víte, já když si vzpomenu na tuhle tu písničku, tak mě popadá těžká nostalgie. Já jsem ji poprvé slyšel asi v roce 1967, to mě bylo 16 let a bylo to v F-klubu ve Zborovské ulici na Smíchově. To bylo ze strany domu kovoprůmyslu a kultury a dneska je to, myslím, Národní dům. Byl jsem úplně fascinován její harmonií a takovým basovým postupem uprostřed písně, který byl hraný unisono s kytarou. Já jsem totiž zdrhal každou sobotu večer do tohohle toho klubu a ta představa další soboty s touhle a podobnou hudbou mi pomáhala přežít další týden v pro mě naprosto odporné SVV Eš na Pražačce, kde byl neskutečný tyran profesor chemie jménem Žižka. Dokonce Jan Žižka se jmenoval. A ještě si vzpomínám, jak tam vždycky bylo strašně nahuleno. A já samozřejmě hulil taky. A protože jako správný puberťák jsem měl juvenilní akné, tak se mi vždycky po sobotě strašně zhoršilo. Potom během týdne se to vylepšilo a v sobotu se to zase opakovalo. A to bylo pořád dokola. Tehdy jsem si myslel, že Hey Joe napsal Jimi Hendrix, když tuhle jeho verzi tam hráli. Ovšem, on ji napsal zpěvák Billy Roberts někdy na začátku 60. let. To byl skladatel a kytarista, který hrál na folkové scéně v Greenwich Village. A ta píseň je koncipována jako rozhovor mezi dvěma muži, přičemž Joe druhému vypráví, že přistihl svou ženu při nevěře a hodlá ji zabít. A poté spolu znova hovoří a Joe vysvětluje, že ji skutečně zastřelil a míří do Mexika. Ta písnička původně byla v docela rychlém tempu. Ovšem Hendrix ji slyšel v pomalé verzi od jiného folkového zpěváka, od Tim Rose, nebo Tim Rose, a podle něj si ji upravil a z Hey Joe se stala pro Hendrixe píseň, která zásadně odstartovala jeho kariéru. Hendrix totiž po propuštění z americké armády v roce 1962 pracoval jako doprovodný muzikant pro Little Richarda a v roce 66 vystupoval pod jménem Jimmy James ve skupině Jimmy James and Blue Flames. A Hendrix tehdy představil tuhle písničku skupině a jim se líbila a taky začali hrát na koncertech. A během vystoupení v klubu Café Hua v Greenwich Village byl v publiku Chess Chandler ze skupiny The Animals a okamžitě věděl, že Hendrix je ten pravý, kdo by tuhle tu písničku měl nahrát. A tak Chandler přesvědčil Hendrixe, aby za ním přiletěl do Londýna a stal se Jimmyho producentem a manažerem. A Chandler spojil Hendrixe s Noelem Redingem a s Mitch Mitchellem a nechal skupinu známou jako The Jimi Hendrix Experience nahrát Hey Joe v prosinci 66 a ještě na konci toho roku ji vydal single ve Velké Británii. A v únoru 67 se dostal na 6. místo a Hendrix si vybudoval reputaci fantastického umělce a neuvěřitelně inovativního kytaristy, což je fakt, že on opravdu byl. A je zajímavý, že Amerika byla úplně jiný a tvrdý voříšek. A já jsem vlastně teprve opravdu teď zjistil, o čem ta píseň je a dost jsem se pobavil. Tady je text, dobře poslouchejte. Hey Joe, kam jdeš s tou zbraní v ruce? Jdu dolů zastřelit svou starou. Víš, nachytal se mi, jak se tahá s jiným chlápkem. Je. Jo, a to není v pohodě. Hey Joe, slyšel jsem, že zastřelil svou madam, že si ji odprásknul, sestřelil si ji k zemi. Je. Jo, jo, zastřelil se mi. Víš, nachytal se mi, jak se poflakuje po městě a dal jsem k ní zbraň a zastřelil ji. Přesně tak. No tak, střelí ještě jednou. Je. Jo, mám to. Přesně tak. Hey Joe, a kam teď utečeš? Kam půjdeš? Půjdu cestou na jih, cestou dolů do Mexika. Přesně tak. Půjdu cestou dolů na jih, půjdu cestou tam, kde budu moci být volný. Nikdo mě nenajde, žádný popravčí mi neuváže smyčku kolem krku. Radši tomu věř.
Musím jít, hej Joe, radši už běž. S Bohem všichni, hej, hej, hej Joe. Toť vše. A to ještě Hendrixova verze vynechává první sloku, ve které si Joe kupuje zbraň, protože tam je, hej Joe, kam jdeš s těmi penězi v ruce? Honím svou ženu, utekla mi s jiným mužem, jdu do centra, koupím si 45. To bylo v originále ještě v několika verzích před Hendrixem. Jo a tam Joe taky zabije milence své ženy, když je přistihne spolu v posteli. Tak tady je Jimi Hendrix.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Walking in the Rain, to je písnička australské skupiny Flesh and the Pen z roku 1976. Já už jsem nějaké věci o této skupiny nebo o těch dvou pánů, kteří tvoří, hrál. Ti dva pánové, Harry Vanda a George Young, jsou Australané, kteří původně hráli ve skupině Easy Beats, ale pak se trhli, založili skladatelsko-producentský tým a už jen seděli ve studiu a hlavně odmítli kdekoliv hrát, protože byli líní cestovat a nesnášeli to. Úplně chápu. Přitom o ně byl velký zájem, protože dělali opravdu skvělé písničky a jak jsem říkal, já už jsem dvě hrál, jsou v playlistu na Spotify. No a oni napsali takovou zvláštní další píseň, která se jmenuje Walking in the Rain, čili Procházení se v dešti. Je to taková vyprávěcí píseň, prostě spíš se tam mluví, než zpívá. A tuhle píseň 2 roky po jejím vzniku v roce 1981 naspívá teda opravdu nebezpečná ebenová lodyha z Jamajky Grace Jones na svoji výbornou desku Night Clubbing. A to je ta, myslím, Grace Jones, jak hrála zlou holku v nějakým James Bondovi a jednou v přímém přenosu ubalila facku moderátorovi, když měla pocit, že se o ní málo zajímá. Tak jen, to je pár věcí, abych umělkyni připomněl. Takže tato dáma vám teď zaspívá a jen přečtu kus textu k té písni a musím říct, že ten text je hodně obrazotvorný. Jdu po ulici, kopám do plechovek, dívám se na billboard, také běžím, srocují se lidé, sledují závod, dělám, co dělám, cítím se mimo, jdu v dešti, cítím se jako žena, vypadám jako muž, zním jako, ne, udělej to, když můžeš. Pískám ve tmě, zářím ve světle, docházím k závěru, pravda je mocná, jdu v dešti, pojďte všichni šašci, vstupte všichni blázni, sedněte si, ne. A teď je tam záhadný ogre ghoulové, což nevím, co je. Tančete fantastický tanec, tančete s krouživými boky, docházím k závěru, zavřete ústa, jdu v dešti, Walking in the Rain.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ondřej Soukup a děkuji velmi, že mě posloucháte. Norwegian Wood, this bird has flown. To je v závorce tam, zatím. Takže norské dřevo a ten ptáček uletěl. To je taková velmi nenápadná píseň z alba Rubber Soul z roku 1965. Je krátká, ale Beatles se v ní posouvají od jednoduchých milostných písní už víc k ironické, trochu tajemné miniatuře. Prostě už texty přestávají být tak jednoduché a přímočaré a naivní. Autorsky je uvedena jako Lennon McCartney, oni to tak vždycky dělali. Ale hlavním autorem v tomto případě byl John Lennon a McCartney mu jenom pomohl s dokončením textu a pointy. A v textu té písně je takový příběh. Kluk zbalí holku, jde k ní domů, povídají si, ve vzduchu je napětí, ale nic se nestane. Ona mu řekne, že ráno musí do práce, on skončí v koupelně nebo ve vaně a ráno je ona pryč. No a on zapálí postel, nic lepšího nenapadne. Ale ono to není totiž tak jednoduché. Ve skutečnosti v té písni je něco zakódovaného. V té písni jde o mimomanželský flirt. Lennon totiž později řekl, že psal to tak, aby jeho tehdejší manželka Cynthia nepoznala, že text vychází ze skutečnosti. Podle McCartneyho, když text s Lennonem dopisoval, šlo o pomstu. John zbalil holku, ta mu nedala a ještě k tomu ho nechala spát ve vaně a on, když se ráno vzbudil, tak zapálil její Norwegian Wood. McCartney to popsal jako černý humor a velmi tongue-in-cheek, teda s ironickým odstupem. A ještě, co znamená nebo proč je to Norwegian Wood, čili norské dřevo. Podle McCartneyho šlo o narážku na tehdy módní levné borovicové obložení a nábytek, který se v Londýně objevoval hodně v bytech mladých lidí. A McCartney říkal, že Norwegian Wood bylo vlastně levné borové dřevo, jenže název cheap pine, teda levná borovice, by samozřejmě nezněl tak dobře jako Norwegian Wood, protože borovice rostly hlavně v Norsku a tak se objevilo norské dřevo. A ještě jedna zajímavost. George Harrison hraje zde na sitar. Sitar je indický strunný nástroj a Norwegian Wood často bývá označována za jednu z prvních významných nahrávek, kde se sitar objevil přímo v písni. Harrison si sitar koupil v obchodě na Oxford Street a podle jeho vzpomínky šlo o poměrně spontánní rozhodnutí. Hledali nový zvuk, sitar byl po ruce, Harrison si na něj našel melodii, která do toho seděla a fungovalo to. A o té písni píší, že je to jedna z nejchytřejších Lennonových písní. Krásná melodie, lehkost, humor, ale pod ním malá krutost. A právě proto nezestárla. No, nevím, už mluvím zase dlouho, ale já vám stejně přečtu kus textu. Jednou jsem zbalil děvče, spíš bych měl říct, ona zbalila mě, ukázala mi svůj byt, není to pěkné norské dřevo, požádala mě, abych zůstal a řekla, abych se někam posadil. A tak jsem se rozhledl a zjistil, že tam nebyla židle. Tak jsem si sedl na koberec, čekal na svoji příležitost a popíjel její víno. Pak jsme si povídali do dvou a řekla, je čas jít do postele. Řekla mi, že ráno jde do práce a začala se smát. Řekl jsem, že já ne a odplížil se spát do vany. A když jsem se probudil, byl jsem sám, ten ptáček uletěl. Tak jsem rozdělal oheň. Není to pěkné norské dřevo?

Tak to byly Beatles a jejich Norwegian Wood, jejich norské dřevo. Ale pak je tady další norské dřevo. Je to název písně, která se původně jmenovala Dívat se do plamenů a myslím, že taky Všechno nebo nic. To je jedno. Text téhle písně napsala Gábinka Osvaldová před mnoha lety. Myslím, že ho původně napsala k nějakému filmu, ale pak pro ten film napsala text jiný a tenhle zůstal na vocet. A nějak se ke mně dostal a mně se hrozně líbil. Je o vztahu a Gábina tam použila citaci z Lennonova textu z písně, kterou jste teď slyšeli a ta citace zní Isn't it good Norwegian wood? Nic jsem neříkal a zhudebnil jsem ten text a s Luckou Šoralovou jsem naspíval demosnímek jako duet a pak píseň ležela ještě pár let doma. A já teď udělám něco, co jsem ještě asi neudělal. Já pustím demosnímek, čili pracovní snímek téhle písně, který jsem nahrál někdy v roce, co já vím, 20. Dělám to schválně, abyste slyšeli, jak vznik písně prochází různými etapami a jak vůbec není přímočarý. Když jsem tu písničku složil jenom s klavírem, tak jsem ji natočil a potom jsem si říkal, pane bože, ale musím to nějak naspívat. Tak jsem ji celou napřed naspíval sám, ale abych pravdu řekl, já svůj hlas a hlavně svůj zpěv fakt nesnáším. Tak jsem dost trpěl a tak mě napadlo, že kdybych zavolal Lucku, myslím Lucku Šoralovou, což je moje žena, a poprosil ji, aby aspoň naspívala polovinu písně, i když z toho by vznikl duet, tak to nevadí, ale že nemusím celou dobu poslouchat sám sebe. Takže poslouchejte, tahle ta píseň takhle vypadala, než jsem ji poslal dál a uslyšíte potom, co s ní bylo dál uděláno a kdo ji zpívá.

Tak vidíte. Tohle byl, nebo slyšeli jste, to byl demosnímek, který jsem naspíval já s Luckou Šerolovou. No a tahle ta písnička mi ležela 2-3 roky doma. Já jsem ji měl totiž hodně rád a nechtěl jsem jen taky někomu dát. A tak jsem váhal, až jsem náhodou potkal Lenku Filipovou, která bydlí blízko mě, a potkal jsem ji s jejím psíkem, kterého venčila. A hned, jak jsem ji uviděl, tak jsem si řekl, pane bože, že mě to nenapadlo, ona by tuhle tu písničku mohla zpívat. Poslal jsem jí demosnímek, který byl už naspívaný, jak jste ho slyšeli, ale byl naspívaný jako duet, to bylo v roce 2022, a ona, že se jí líbí a že tu písničku naspívá sama a že ji chce. Začala ji napřed hrát se svými muzikanty na koncertech a nedávno, asi po 4 letech, konečně ta píseň vyšla. Ale musím říct, že to byl opravdu složitý proces. Po dlouhém výběru vydavatelství a producentů ji nakonec vydal Universal a ten taky nakonec rozhodl, že se nebude jmenovat Dívat se do plamenu, ale Norské dřevo. A produkoval písničku Markus Stran, který odvedl skvělou práci. Vlastně všichni zúčastnění, včetně Lenky, jejíž hlas miluju od dob, když jsme spolu studovali na konzervatoři. Tak poslechněte si ji.

0: to byla vlastně jedna z novinek roku 2026. Lenka Filipová a Norské dřevo.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: A na tuhle píseň se těším, protože to jste určitě taky na tomto rádiu neslyšeli, možná, že jste ji neslyšeli nikdy v žádném rádiu. Last Train to Transcentral a skupina KLF. Jistý anglický kritik jménem Tom Ewing v roce 1990 o téhleté písni řekl, a cituji, žádná kapela nepochopila možnosti masového šílenství, obsažené v nové hudbě tak dobře jako KLF. Přečtěte si jejich knihu The Manual, čili manuál, neocenitelně cynickou analýzu o procesu potřebném k dosažení hitu číslo 1 a hloubka jejich porozumění začne být zřejmá. Jako novátorské podvodníky a vtipálky dobře znala veřejnost, zejména ta část britských posluchačů popu, která má ráda občasné setkání s něčím gigantickým. KLF udělali pro house to, co Jim Steinman udělal pro rock. Proměnili ho v něco, co se podobá absurdní, grandiózní opeře, posunuli vzrušení v hudbě až k hysterii a vyměnili obsah za stále větší gesta. Rozdíl spočívá v tom, že KLF nikdy nestratili ze zřetele to, co dělalo hudbu výjimečnou. Možná proto, že hudba KLF má méně inherentního významu, nebo možná proto, že význam house music je méně křehký, nevím. Ale bez ohledu na to, jak rozsáhle The Last Train to Transcentral zní, nikdy nestrácí svůj radostný vliv na vaše nohy a na vaše srdce. Teda, to jsem fakt zvědavej, jestli ta písnička na vás bude takhle působit. A já ještě objasním pár věcí. Zkrátka KLF znamená Kings of Low Frequency, čili Králové nízké frekvence, a založili ji pánové Drummond a Coty, původně oba výtvarníci. Dali vzniknout stylu, který se nazývá stadionový house, čili taneční hudba využívající zvuky aplaudujícího davu. A Transcentral bylo jméno nahrávacího studia kapely, nacházelo se v suterénu skvotu jejího člena Jimmy Cotyho ve Stockwellu v jižním Londýně. A Coty tam žili asi 12 let až do roku 1991, kdy zbohatl. A The Manual, to je kniha, o které kritik mluví, je šíleně cynická kniha, kterou kluci z KLF napsali o tom, jak se dostat na první místo hitparády, aniž o hudbě a všem, co s ní souvisí, cokoliv víte. A jedna taková výborná věc, kterou udělali. Drummond a Coty spálili na opuštěném skotském ostrově Jura bankovky v hodnotě milionů liber a natočili to na VHS a záznam z téhle akce poslali médiím. Milion liber byla částka, kterou údajně vydělali svojí hudbou. Říkají, chtěli jsme s nimi udělat něco zajímavého. Takhle to okomentovali, no. A když se tato dvojice v roce 92 loučila a ukončila existenci celých KLF, tak to vzala fakt z gruntu. Nechala vymazat všechny svoje skladby z vydavatelského katalogu, čímž automaticky zakázali veškerá šíření potenciálních reedic. Na předávání Brit Awards se rozloučili dost stylově. Během společného vystoupení s grindcoreovou kapelou Extreme Noise Terror vytáhl Drummond samopal a začal střílet do lidí, teda slepýma nábojema samozřejmě. A KLF právě opustili hudební průmysl. Neslo se sálem po ukončení koncertu. Text písně je velmi krátký. Všichni na palubu, wow ho. Jiní potřebují vibrace. Poslechni vagón z rychlíku, obecné cíle. Zdá se, že myšlenky, které mě kreslí, okruh pro Transcentral. Stále hledám něco, co a některé věci hledám při cestě na rychlík. Poslední vlak do Transcentral. A to je všechno.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

No skvělý, miluju KLF. The Look of Love a Dusty Springfield. Tuhle melodii ale v instrumentální podobě napsal Burt Bacharach v roce 1966 pro filmovou parodii na James Bonda, která se jmenovala stejně jako pozdější bondovka Casino Royale. A hrál v ní Peter Sellers a strašlivá sexice Ursula Andress. A Bacharacha napadla ta melodie, když měl doma pracovní verzi filmu kvůli skládání hudby a samozřejmě ho zaujala polonahá Ursula a tak si ji pouštěl pořád kolem dokola a přitom složil tuhletu melodii. Já ho úplně chápu. Jednou jsem psal hudbu k reklamě, měl jsem její pracovní nedodělanou kopii bez efektů a triků. Ty triky a efekty to byly šaty z minerálky a proto na ní byla úplně nahá modelka Jana Štefánková. Předtím se musel produkci podepsat, že pod trestem smrti nikdo nesmí kazetu vidět. Ale komponovalo se mi krásně. Fakt, úplně tomu Bacharachovi rozumím. No, a zírající Bacharach napsal tuhle melodii, ale pak bylo rozhodnuto, že by z ní měla být píseň a taky otextoval Hal David. Píseň nechali naspívat anglickou zpěvačkou Dusty Springfield a nakonec toho byla nominace na Oscara za nejlepší původní píseň. Skladatel Kurt Bacharach mimochodem chodil nějakou dobu v Americe na kurzy k Bohuslavovi Martinu, tak řekl o své práci na hudbě k filmům. Když skládám hudbu k filmu, ať je to Butch Cassidy nebo Casino Royale nebo What's New Pussycat, všechny melodie, které se staly hitovými písněmi, vycházely z toho, co jsem viděl na plátně, když jsem hudbu psal. A pokud máte štěstí a podaří se vám téma, které se stane hitem, jako to třeba bylo z Dusty Springfield, která zpívá The Look of Love ve filmu Casino Royale, tak nejdůležitější pro mě tehdy byla sexualita Ursuly Andress, která měla na sobě velmi málo oblečení a vytvářela velmi sexy atmosféru se saxofonem hrající melodii téhle písně. A pak jsme k saxofonu ještě přitočili Dusty a bylo to. Tak tedy tady je Pohled lásky, píseň, která vznikla díky překrásné polonahé Ursuly Andress. A tím se s váma loučím. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je po 18. hodině, je pondělí a vy máte správně naladěno. Posloucháte na vlnách Českého rozhlasu cestovatelský pořad Na cestách s Petrem Voldánem. A dnes je mým hostem doktorka Alena Klvaňová, vedoucí monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické. Vítejte u mikrofonu.
5: Dobrý den.
4: No a my vás oba dva zdravíme z východočeského regionu. My jsme konkrétně v nádherném prostředí kousíček od Jaroměře, respektive od Josefova. A tady se to jmenuje Ptačí park Josefovské louky. Protože my dnes budeme cestovat s ptáky a za ptáky. To je vlastně skoro celý váš dosavadní život profesní.
5: Je to tak, když těch cest jsem si užila zejména v mládí a nyní je ta práce spíše za počítačem.
4: A proč zrovna za ptactvem do parku Josefovské louky?
5: Tak Josefovské louky jsou náš nejstarší ptačí park. Byl založen už v roce 2006, takže letos slavíme 20. jubileum. A ptačí park, ta idea zatím vlastně je vykupovat pozemky s pomocí dárců, za což velice děkujeme, velice si toho vážíme. Máme jich už přes 4000. A na těchto plochách potom vlastně šetrně hospodařit a snažit se připravit nebo upravit tu krajinu tak, aby se tam co nejlépe dařilo ptákům. Ono to totiž vždycky souvisí, že se tam bude dařit i lidem, bude se tam líbit i lidem. A zvlášť dnes je ta příroda vlastně velice důležitá, protože většina lidí bydlí ve městech a ten vztah a ta blízkost už tam není taková, takže vytváříme vlastně takové oázy nejen pro ptáky, ale i pro lidi.
4: Ptáci jsou docela zkušení a také náruživí, i když někdy zdonucení cestovatelé. Oni ulétnou obrovské vzdálenosti.
5: Je to tak, mluvíte o těch, kterým říkáme dálkoví migranti. Teď nám tady například zaspívala pěnice Černohlavá, snad to bude i slyšet do mikrofonu. To tedy není úplně ten dálkový migrant, ta táhne do Středomoří, ale i tak urazí několik tisíc kilometrů. Ale ti dálkoví migranti, jako je třeba dobře známá vlaštovka obecná, urazí i 10 tisíc kilometrů až do jižní Afriky.
4: A to už je pořádná štreka i pro nás cestovatele. Kam létá nebo jezdí Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické, která mimochodem, i proto jsme se sešli, slaví 100 let, k tomu se také vrátíme. Kolik uletí ptáci, jak vypadá taková tahová cesta, nebo my někdy říkáme dálnice ptáků, jaká má pravidla, jaké ptáky mají jako národní v některých zemích, protože třeba Belgičané přijímají za národního ptáka slepici obecnou. Kdo by to řekl? Žádná exotika. Tak zůstaňte s námi, dnes jsme na cestách s Alenou Klvaňovou. Cestujeme s ptáky a za ptáky.

0: Dozněla první písnička a my s Alenou Klvaňovou teď stojíme vlastně na těch ptačích loukách, ptačí park Josefovské louky, a stojíme tady u takového zvláštního modelu, který je zasklený, a já na to koukám tak trošku překvapeně, protože není to model, který by připomínal třeba Josefov, který je tady odtud kousek, ale je to takový zvláštní model a má vedle sebe ještě truhlík. Tak mi to popište, co bychom s tím mohli tady dělat.
1: Máte pravdu, je to spíše taková obecná krajina, která vlastně ukazuje, jak to vypadá, když zanecháme řece přirozený tok, když meandruje, a jak to naopak vypadá, když je řeka regulovaná a má rovné koryto. V tom truhlíku, jak jste to nazval, jo, tak jsou vlastně...
0: Jenom dokumentuju, tady opravdu mi to otevře, můžeme cvaknout s tím.
1: Máme tam,
0: no a tady jsou vlastně sítka, jako mají naši posluchači v umyvadlech na zachycení nějakého smetí, aby jim nepřišlo do potru. Tady asi to bude kvůli listí?
1: Je to tak. Vlastně důležitá je ta přepážka, že máme možnost nalít vodu do jedného nebo do druhého umyvadýlka nebo toho truhlíčku a vlastně můžeme potom pozorovat, jak ta voda teče, kudy teče. V případě, že je tok řeky nenarušený, přirozený, meandruje, tak se voda pomaličku rozlévá do toho okolního prostředí, do luk, a vlastně vsakuje se podél toho svého toku. Když máme řeku regulovanou, tak ten tok je mnohem rychlejší. Když tady bychom vylili z láhve vodu, tak bychom viděli tu rychlost, jak ta voda vlastně strašně rychle
0: proudí. Doslova proletí.
1: Doslova proletí. A vlastně na tom modelu vidíme, že na konci té imaginární krajiny jsou nějaké stavby, nějaká potenciální město nebo vesnice. A pokud ta voda teče tím regulovaným korytem, tak tam dorazí velmi rychle a zatopí velmi rychle i ty domy.
0: Vy jste začala s tím cestováním docela brzo, 3 měsíce na Madagaskaru, v pralese mapovat ptáky. Jak vás to napadlo?
1: Já jsem od malička milovala přírodu, přivedl mě k tomu tatínek a měli jsme hrozně rádi knihy Geralda Darrella. Možná lidé budou znát o mé rodině a jiné zvířeně a podobně. A Gerald Darrell vlastně se snažil zachraňovat druhy před vymřením a jednou z jeho destinací byl právě Madagaskar. Napsal o tom knížku Aj, a já. Takže to pro mě byl vlastně takový dětský sen, podívat se právě na ten ostrov Madagaskar. A po studiích jsem hledala cesty, jak se tam dostat, a podařilo se mi domluvit spolupráci s mezinárodní organizací Conservation International a vlastně se svými přáteli, spolužáky jsme tam strávili ty 3 měsíce s čítáním ptáků v pralese Vohimana.
0: Tak to musel být pro studentku zajímavý zážitek, taková exotika hned od začátku.
1: Naprosto, byl to dokonale splněný sen, bylo to úžasné, a kromě toho, že jsme si užili to cestování, právě to dobrodružství ve skutečném tropickém lese, Madagaskar je fantastická země plná endemitů, nejen rostliny a živočichové, tam žijí takoví, kteří nikde jinde na světě nejsou, ale i ty biotopy jsou velice odlišné a specifické, ale pro nás bylo velmi jaksi naplňující, že ta naše práce měla i nějaký smysl, že jsme vlastně pomohli zjistit, jaké druhy ptáků žijí v tom konkrétním lese, a díky tomu potom získal ochranu.
0: No, Madagaskar, to je velká exotika. Nevím, kdo z našich posluchačů, kteří dnes teď poslouchají náš pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tam byl, ale když srovnáte madagaskarskou exotiku tady s josefovským ptačím parkem, může se to srovnávat z vašeho pohledu toho cestovatelského i toho odborného?
1: Myslím, že do určité míry ano. Pokud se ocitnete v srdci přírody, kde nejsou další lidé, a skutečně se ponoříte do té krajiny, do toho prostředí, jste obklopeni zvuky. Samozřejmě na Madagaskaru to byly zejména žáby, teď tady slyšíme husy, případně jsme slyšeli budnička menšího, slyšíme rákosníky, tak samozřejmě ty zvuky se liší, ale ta kulisa a ten vlastně dojem, který člověk získává, ten dopad je velmi podobný. Dokonce dnes máme i studie, že skutečně poslouchání ptačího zpěvu a pobyt v přírodě má velice kladný vliv na psychické zdraví člověka a předchází třeba vyhoření a stresu. Takže v tomto ohledu je to srovnatelné, že vlastně ten pocit, ten krásný pocit té sounáležitosti s přírodou můžete zažít i tady v Česku, třeba právě na josefovských loukách.
0: takže nemusíme tolik utrácet, pokud jsme cestovatelé, za tím zážitkem spojeným s ptactvem nám stačí jet za méně peněz i u nás v České republice. Já teď otevřu svůj cestovatelský kufřík, na který už jste zvyklí, a vyndám první rekvizitu. Nebude to nic moc originálního, protože dnešního pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické má stejnou pomůcku na krku.
1: Ono pozorovat ptáky vlastně nestojí ani moc peněz, ta výbava není nijak náročná. Chce to opravdu ten dalekohled, protože s tím uvidíme mnohokrát víc. A pokud se nám líbí zejména vodní ptáci, tak pak doporučuji stativový dalekohled, kterým si můžeme přiblížit i hodně vzdálené objekty. A kromě toho dnes vlastně už ani nepotřebujeme atlas ptáků, stačí si ho stáhnout do svého mobilu. A pokud jsme třeba začátečníci, tak si dokonce můžeme stáhnout i aplikaci na určování hlasů. A to je vlastně všechno, co potřebujeme.
0: Takže tím jsme asi vyjmenovali to, co máte určitě buď v batohu nebo v kufru, když jedete do světa někam za ptáky.
1: Tak záleží, jestli se tam jedete jenom dívat, anebo i pracovat, protože spousta ornitologů dnes máme tu možnost, takže studuje ptáky i v exotických zemích a tam třeba kroužkují ptáky, odebírají nějaké vzorky a pak samozřejmě mají ještě plný kufr té výbavy.
0: To už je speciální výbava. Já teď sahnu znovu do kufříku. Možná budete překvapení, protože to je taky jeden z objektů zájmu i profesního našeho dnešního hosta, pořadu Na cestách, Vrabec domácí. No za ním jste daleko cestovat nemusela.
1: Nemusela, vrabec domácí je synantropní druh, takže žije s lidmi. Já je studovala například v zoologické zahradě v Praze anebo na statku ve Veselí nad Lužnicí a zjišťovala jsem u nich vlastně, jakou roli hraje pohlavní dimorfismus. Oni se liší, sameček od samičky, a sameček má krásný velký flíček, řekněme, na krku, takový brindáček, a zjistili jsme, že čím je větší tenhle flíček, tím vlastně ten samec je lepší obránce hnízda a více si troufá na predátory. Takže si je potom samičky také vybírají právě podle velikosti tady toho brindáčku takzvaného.
0: Tak za těmi fešáky s brindáčkem jste mohla klidně i k nám, protože tady kolem třeba Babiči na údolí, odkud jsem přijel, od České Skalice nebo na většině míst, ještě ten vrabec vlastně je, i když jsem kdysi kdesi četl, že vrabec byl nebo je stále ještě takový druh, který trochu mizí.
1: Je to tak, máte naprostou pravdu v minulosti, pokud se týká minulosti. V 90. letech a po roce 2000 opravdu jsme zaznamenali v celé Evropě, včetně Česka, velký úbytek. Dokonce jsme to přepočítali na jedince a zjistili jsme, že za 40 let od 80. let u nás ubylo, nebo mluvím o Evropě, v Evropě ubylo 60 milionů jedinců vrabců. Bylo to zejména v důsledku vlastně úprav domů, vymizení keřů, kácení keřů, dřevin a také ubyly třeba chovy slepic z center měst a podobně. Ale musím říct, že ten vrabec, určitě o něj nemusíme mít strach, je to stále nejpočetnější druh na planetě, dostal se na všechny kontinenty, byl zavlečen člověkem a jeho stavy i v té Evropě, i u nás se stabilizovaly a dnes se ustálily na nějakých 60% stavu z 80. let a vrabci jsou dneska v bezpečí, bych řekla.

0: No my budeme dnes hodně cestovat. Já už jsem nakousl jednu zajímavou věc a to jsou národní ptáci. Už jsem se podivoval nad tím, že Belgie má za národního ptáka slepici obecnou, kde si jsem našel, že třeba Litva, a to asi vím proč, má bílého čápa, protože kdo projíždí Litvou v tom správném období, tak tam vidí těch čápů nepřeberně. Dánsko labuť, Spojené státy orla bělohlavého, ale co máme my?
1: Ještě bych doplnila červenku ve Velké Británii, to je taky takový výrazný příklad. My národního ptáka nemáme. Možná jste zaznamenali, že v politickém programu jedné strany dokonce bylo vyhlásit národního ptáka. K tomu nakonec nedošlo, nebyla to samozřejmě priorita. My jsme vypracovali dokonce návrh, konkrétně já tedy, několika ptáků možných, asi 12. Vycházeli jsme z toho, že by to měl být druh, který je vnímán pozitivně. Chtěli jsme zdůraznit spíš nějaké kladné vlastnosti, které třeba považujeme za národní.
0: A kdo byl kandidát?
1: Jak říkám, bylo jich několik a například mezi nimi byl sokol, protože to je takový symbol samozřejmě sokola a takových těch kladných hodnot, jako je pravda, spravedlnost. Potom jsme tam ale měli třeba střízlíka, protože jsme si říkali, že by to mělo nějakým způsobem vyjadřovat i nějaké vlastnosti naší země. A střízlík je sice malinký ptáček, ale dokáže se dobře prosadit. Přestane i velmi těžká období, jako jsou zimy. Těžké zimy a má velice hlasitý hlas. Na to, jak je maličký, tak on žije v blízkosti vod, kde proudící voda vydává hlasitý zvuk. Aby je překřičel, tak ten střízlíček, který je symbolem něčeho maličkého, dokáže překřičet i ten vodní tok. Takže tím jsme chtěli ukázat, že vlastně i Češi se dokázali prosadit ve světě a mnohé vynálezy a třeba výtvarná díla, literární díla jsou známa po celém světě, přestože jsme tak malý národ.
0: Které destinace třeba v Evropě pro lidi, kteří rádi sledují život ptáků, nebo vůbec ty ptáky samotné, protože oni jsou výtvarně mnozí velice krásní. Které destinace jsou zajímavé?
1: Tak lidé, kteří pozorují ptáky, tak mají vlastně tu výhodu, že mohou jet téměř kamkoliv a vždycky tam nějací ptáci budou. My se trošku tak nějak dělíme na takové ornitology nebo milovníky ptáků, kteří jezdí za těmi, my tomu říkáme špeky, takovými výraznými, vzácnými ptáky. Potom jsou ti, kdo mají rádi úplně všechny ptáky, mezi ty se řadím já a mě třeba mnohem víc fascinuje třeba i ten obyčejný vrabec, když se třeba popelí v prachu, v hlíně, tak vlastně vidět nějaké konkrétní chování mi přijde mnohem zajímavější, než třeba vidět někde sedět nějakou velikou vzácnost. Ale těch zemí nebo lokalit, kde to má největší cenu, největší smysl, kde uvidíme nejvíc ptáků, tak je celá řada. Já bych doporučila Hortobágy, to je národní park v Maďarsku a doporučila bych ho zejména na podzim, v září, na přelom září, října, kdy tady můžeme zažít úplně fantastické divadlo a to je tah jeřábů popelavých. Jeřáby asi lidé budou znát, oni u nás původně nebyli anebo velice vzácně prolétali, ale vlastně už u nás v posledních 30 let i hnízdí a jeřáb popelavý je velice štíhlý, vysoký pták, šedě zbarvený, který létá v takových těch velkých hejnech, má takovou typickou siluetu. A právě v tom národním parku Hortobágy v Maďarsku jich vidíme tisíce a tisíce během toho tahu. A oni mají ještě velice krásný hlas. Ten zvuk je velice takový až dojemný, jímavý a opravdu to považuji za jeden z nejkrásnějších zážitků. A nebo bych doporučila také nepříliš daleko v Polsku Biebrzański národní park, který je jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší národní park. A tam můžeme vidět třeba jespáky bojovné, to je zase velice krásný druh bahňáka, který v hnízdní době, ti samečci se liší svým zbarvením, každý je jiný, nejsou dva úplně stejní. A oni, proto se jmenuje bojovný, v té hnízdní době spolu právě bojují ti samci o samičky a to je taky nádherné představení. Stavení přírodní.
0: Já jsem nakousl ty tahové cesty a dálnice. My jsme zvyklí z těch našich lidských podmínek na dálnicích mít nějaká pravidla, mít tam i odpočívadla, mít tam občerstvovny. Dá se to přenést svým způsobem i k cestování těch ptáků?
1: Dá, i když ne doslovně. Pravidla, je to otázka, co tím myslíme, ale ptáci, stejně jako my, se musí na cestu především velice dobře připravit. Zvláště ti takzvaní dálkoví migranti, migranti, kteří mají před sebou mnoha tisícové cesty, musí nabrat velké tukové zásoby. Dokonce ti malí pěvci, třeba rákosník zpěvný, který létá opravdu až do té jižní Afriky, tak si představte, že v obyčejné době, někdy v nízní době, řekněme, má zhruba 3 až 5% tuku. A než vyletí na tu dlouhou cestu, tak musí nabrat 10x víc tuku. Až 30 až 50% jeho těla před tahem tvoří tuk. Takže on vlastně změní zcela svůj jídelníček a přijímá třeba různé bobule, bohaté na cukr a podobně. A potom tedy letí, je velice známý a zajímavý ten fenomén vůbec té orientace ptáků během tahu. Víme, že používají jednak sluneční kompas, ti, kteří létají ve dne, ale většina ptáků spíš lítá v noci a potom používají hvězdy, měsíc, polohu těchto nebeských jaksi těles, ale zároveň mají vlastně vrozený směr a vrozenou i dobu, po kterou mají táhnout. A ukázalo se, že samozřejmě někdy jsou i noci tmavé, zatažené a hvězdy ani měsíc nevidíme. A ukazuje se, že ptáci mají také magnetický kompas a vlastně dokáží vnímat magnetické pole země. A ještě jedna zajímavost, zvlášť někteří ptáci mají dokonce i čichovou mapu a podle vlastně koncentrací pachových látek ve vzduchu dokáží najít cestu, to se týká třeba holubu.
0: Já jsem kdesi četl, že když odvezli desítky tisíc kilometrů některé ptáky na místa, kde nikdy nebyli, že se dokázali vrátit tam, kam chtěli.
1: To se týká dospělých jedinců, kteří už tu cestu zažili. My jsme ještě nejmenovali vlastně topografii krajiny. Oni také dobře znají třeba velké toky řek a dneska v dnešní době i třeba silnice, dálnice. A to si zapamatují právě během té první cesty. Takže když se tyto pokusy dělali s mláďaty, tam ty výsledky tak dobré nebyly. Ale u dospělých ptáků, kteří už mají zkušenost, tak skutečně je ohromující, že se dokážou vrátit. A v tom jsou třeba výborní právě ti holuby, byly používáni jako poštovní holuby, každý dobře zná, takže opravdu je to něco fascinujícího. Ale ještě možná bych poslední věc, která se dá srovnat s těmi cestováními nebo cestami lidskými, tak jsou ty odpočívadla, která jste zmínil, protože ptáci nikdy neletí na jeden zátah, to by nezvládli. Takže
0: to by neměli dělat ani řidiči na dlouhé štreky.
1: Přesně tak, to bychom si mohli vzít příklad z těch ptáků. Oni mají takzvané tahové zastávky. To jsou často místa, jako jsou různé mokřady, místa, kde mají dostatek potravy a také bezpečí a mohou se tam schovat a nabrat vlastně další zásoby, napít se, odpočinout, vyspat se. Takže to je velmi podobné s námi.
0: A funguje to u těch ptáků taky tak jako u lidí, že když jezdíme jednu trasu často nebo pravidelně každý rok, tak máme místa vytipovaná, kde se nám dobře odpočívá, kde se dobře občerstvíme, kde si třeba i dobře zdřímneme. Mají to ti ptáci taky tak, že najdou si to místo, kde pravidelně na té odpočívce zůstávají?
1: Je to tak a jsou to dobře známá místa i ornitologům nebo pozorovatelům ptáků, kteří je pak rádi právě během tahu navštěvují. A ještě jsem vlastně nezmínila, že naši ptáci, ti evropští, táhnou několika tahovými cestami a ty vlastně se řídí tím, že oni se chtějí vyhnout moři, širému moři, takže lítají vlastně přes Gibraltar, přes Pyrenejský polostrov Gibraltar do Maroka, nebo potom tou východní cestou zase naopak přes Blízký východ, Izrael, Sýrii do Egypta, a nebo střední cestou přes Apeninský polostrov, tam se většinou zastaví potom na Maltě, Sicílii. A vlastně tyto úžiny, kterými překonávají to moře, tak to jsou právě ta místa, kde můžeme pozorovat miliony jedinců na tahu.

0: Jsme na cestách v pořadu Českého rozhlasu s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické. No a ptačí park Josefovské louky navštívil i další ptáčkař, já si to tak dovolím říct. Já to odhaduju už podle té výbavy. Tady právě vidím, jak jsme o tom mluvili. Pán má stojánek, nebo ten stativ trojnožku, má speciální dalekohled, má i normální dalekohled, je krásně celý zelený, aby splynul s tou přírodou. Jste poprvé na ptačích loukách?
1: Ne, již jsem zde byl několikrát.
0: A odkud jste?
1: Jsem z Malých Svatoňovic a přijel jsem vlakem a procházkou jsem se dostal až sem.
0: Cestujete často za ptáky?
1: Určitě sem do Jaroměře jezdím aspoň jednou za dva měsíce, za čtvrt roku, kouknout se, jak se to tady vyvíjí a je to tady hezký.
0: A někam jinam jezdíte taky? My jsme v pořadu na cestách.
1: No určitě jsem byl i v zahraničí, jakože za ptákama, třeba Neuchâtelské jezero, v Kudrefinu, tam je přímo areál, který je spoplatněný a je to tam hezký místo. Jinak jsem byl i na takových těch známých lokalitách, třeba v Hamburku, ve vodárenském zařízení. Jezdím i na východní Slovensko, kde jsou taky pěkné lokality.
0: Čím vás ti ptáci lákají?
1: Tak jsou to krásní tvorové a vůbec to prostředí u vody, mokřady, bahňáci, to je prostě krása, hlavně když je takhle sluníčko jako dneska.
0: Tak ať se vám dobře cestuje, děkuju.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: Tak jste slyšeli, měli jsme štěstí při natáčení tohoto vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, protože jsme trefili zaníceného milovníka ptactva. Teď tu nad námi trošku šustí svým zvukem bezmotorové letadlo. My jsme v Josefovském ptačím parku, který je v těsném sousedství letiště v Josefově Jaroměři, které státy, řekněme, jsou pro to ptactvo nepříznivé, pokud jde o to cestování?
2: Tak obecně je to oblast Středomoří, protože tam je dlouholetá tradice lovu ptáků. Ona tedy původně byla všude i v Evropě, i u nás. Byli takzvaní ptáčníci, kteří lovili ptáky třeba na ten známý lep. Ale bohužel v tom Středomoří to nebylo ještě vymíceno a dodnes se tam ti ptáci loví někde i v obrovských počtech, ačkoliv to je třeba i ilegální, tak pořád existují místa, kde ten lov je opravdu velmi intenzivní, to je třeba Malta. Jsou to obecně ostrovy ve Středomoří, Kypr, Malta, potom i ten Egypt, Izrael nebo Írán, ale dokonce i Francie nebo Itálie pořád má hodně těchto zanícených lovců, bych řekla, a ty počty zabitých ptáků se počítají na miliony. Třeba u těch pěnic černohlavých, které jsou letos ptákem roku a jsou symbolem České společnosti ornitologické, těch uloví na těch cestách 2,5 až 3 miliony jedinců ročně. Je těžko tomu rozumět, když jste člověk, který má rád ptáky, tak se tomu moc nedá rozumět. My se snažíme je chránit, každý ptačí jedinec pro nás má cenu a tam to zkrátka mají jinak. Na tom Kypru třeba z nich vyrábí i takovou lahůdku, pochůdku, která se podpultově, bych řekla, ilegálně prodává v restauracích. Takže bohužel to je velký nešvar.
0: Ono, my musíme s těmi národními zvyky nakládat někdy trochu opatrně, protože tak, jak se nám třeba nelíbí, co se dá sníst v Asii, co se nám příčí z nějakého takového etického nebo jakého hlediska, tak zase jim se třeba nelíbí, že u nás byli a možná ještě jsou schopni lidi zakroutit krkem holubkovi, když chtějí si dát holubí maso, anebo že klepneme králíka za ušima.
2: Tak ono je potřeba pečlivě rozlišovat mezi těmi domácími zvířaty, bych řekla. Tato zvířata zkrátka byla vyšlechtěna k tomu, aby byla potravou člověka. Ale to, co jsem popisovala v tom Středomoří, to se týká volně žijících ptáků, kteří nám valem ubývají opravdu velkou rychlostí. Zvláště luční a polní ptáci ubyli v celé Evropě o 40%, v Evropě tedy o 60%, v Česku o 40%. Takže my jich máme vlastně méně než polovinu v 80. letech. Takže ta rychlost toho ubývání je opravdu veliká a potom se to zdá opravdu nesmyslné ještě tomu napomáhat vlastně a střílet je.
0: Pojďme k něčemu příjemnějšímu při našem cestování s ptactvem a za ptáky. Vy jste teď použila slovo rychlost. Máme určitě zmapováno, jakou rychlostí mohou ptáci létat nebo létají třeba i při těch svých přesunech anebo při lovu, takže jak jsme na tom?
2: Tak úplně nejrychlejším ptákem, to asi budete znát, je sokol stěhovavý, který v té nejrychlejší, nejprudší rychlosti, kdy se vlastně jako kámen snáší z oblohy na kořist, tak dosahuje až 390 km v hodině. To je vůbec nejrychlejší živočich. Ale samozřejmě nelétá tak pravidelně, pouze teda při tom lovu, při tom střemhlavém pádu. Ale ti běžní ptáci, drobní třeba, kteří táhnou na ty střední vzdálenosti, tak většinou létají rychlostí 30 až 60 km za hodinu. A taková vlaštovka třeba, která musí urazit těch 10 000 km, tak jí to trvá zhruba 5 týdnů.
0: Tady padla hrozná čísla těch kilometrů. Máme zmapováno nějaké ty největší vzdálenosti cestovatelů ptáků?
2: Úplně nejdál od nás naši ptáci létají skutečně do té Jihoafrické republiky. To je těch 10 000 kilometrů zhruba. A to je vlastně rekord. Našli jsme mrtvého rákosníka zpěvného, ne my konkrétně, ale ornitologové v Jihoafrické republice, úplně na pobřeží vlastně mořském, takže to byl takový rekordman. Ale potom celosvětově je rekord manem rybák dlouhoocasí, který oblétá vlastně celou země kouli při své migraci.
0: Celou země kouli?
2: Ano, on má ty cesty vlastně tak dlouhé, že ze Severní Ameriky letí na jih, ale teď přesně nevím teda, kde leží to zimoviště, ale je to opravdu až na jihu země koule a zpátky létá opačnou trasu zase až na sever, takže skutečně během toho svého cyklu obletí země kouli.
0: To se nám lidem v drtivé většině nikdy v životě nepodaří. No, je to zajímavé cestování s těmi ptáky a oni někteří nelétají jenom tak. Někteří mývají i elektrobaťušky, tak jako my máme baťohy.
2: Máte pravdu, asi narážíte zejména na čápy, tím se proslavili ten slavný projekt, který vlastně přenášel i Český rozhlas. Ten se zaměřoval na migraci bílých a černých čápů. To skutečně byla zařízení, která nám přinášela informace o poloze těch ptáků. Tehdy to byly poměrně ještě velké baťušky, dnes už vlastně tato zařízení jsou velmi malá, váží jenom několik gramů, takže je můžeme umisťovat i na mnohem menší ptáky, než jsou čápy. A díky tomu vlastně jsme poznali dokonale pohyb ptáků a dokážeme mapovat jejich cesty ještě lépe. Třeba známý je projekt kolegů z Velké Británie, kteří takto sledují kukačky a pravidelně o tom informují a lidé tak mohou vlastně na svých mobilech třeba sledovat cesty těch jednotlivých kukaččích jedinců, kde se právě nacházejí.
0: No, my máme mezi ornitology i docela významné cestovatele a jeden z nich, pokud vím, byl ještě dřív než Hanzelka se Zikmundem tím, kdo používal na své cesty po světě vozy značky Tatra.
2: Je to tak, tím se dostáváme trošku obloukem k tomu stému výročí České společnosti ornitologické, která vznikla takovou vlastně schůzkou v restauraci u Bumbrlíčka na Národní třídě v Praze, kde se sešlo asi 13 mužů, kteří měli zájem o ornitologii. A mezi nimi byli to lidé nejrůznějších profesí, lékaři, učitelé, profesoři, ale také tam byl právě ten cestovatel. A byl to Jiří Baum, dnes už možná pozapomenuté jméno, ale rozhodně neprávem. Jiří Baum se narodil v roce 1900 a už za studií ve věku asi 21 let spolu s kamarádem žádali o stipendium a o to se potom rozdělili a podnikli cestu do Ameriky. Ale on později procestoval skutečně všech 5 kontinentů, kromě Antarktidy. A s tou Tatrou to bylo tak, že v roce 1931 spolu se sochařem Foytem se vydali na cestu po Africe Tatrou 12.
0: V Tatrovce sochař a ornitolog. Zajímavé spojení na cesty.
2: Ano, zajímavé i v tom duchu, že ten sochař neustále něco sochal, takže to auto bylo velice přetížené těmi výtvory a Jiří Baum byl také výborný fotograf, takže můžete si představit před 100 lety, jaká byla fotovýbava, to bylo mnohem těžší a větší než dneska, takže to auto bylo neuvěřitelné. Ta Tatrovka číslo 12 opravdu projela celou tu Afriku, byl to první přejezd Afriky od severu až do kapského města na samotný jih, první přejezd automobilem s motorem chlazeným vzduchem a byla to právě ta Tatra 12. A ta zkušenost byla tak dobrá, že později jezdil už jenom s Tatrovkami a vlastně od 30. let potom se svou ženou Růženou jezdili právě v Tatrovce 72, která byla speciálně upravena pro ně. Byl to vlastně obytný vůz s kuchyňkou, která se dala přeměnit na temnou komoru, takže i na těch cestách mohl vyvolat vyvolávat svoje snímky. A s touto Tatrovkou takto upravenou objeli takřka celý svět, jak celou Evropu, tak třeba Austrálii, Japonsko. A poslední jejich cesta vedla potom v roce 1938 do Afriky, opět do Afriky.
0: Lákala by vás taková cesta s obytňákem za ptactvem?
2: Tak nevím upřímně, jestli bych to zvládla absolvovat. Asi až by mi trošku ještě víc odrostly děti, tak si tak plánujeme s manželem, že možná se vrátíme k tomuto cestování. Jsme spolu projeli třeba Kypr nebo Skandinávii a ještě za studií díky našemu profesoru Danielu Frintovi jsme jezdili takzvaným duhákem, autobusem pomalovaným duhovými barvami třeba do Sýrie, ještě před válkou nebo do Maroka. Takže kousek té dobrodružné duše ve mně asi je, i když Jiří Baum říkal, že dobrodružství je špatná příprava, tak nevím.
0: Ano, dobrodružství přichází pro cestovatele ve chvíli, kdy se špatně nachystal. To jsem si také přečetl, teď to zopakovala Alena Klvaňová dnešního z pořadu Na cestách z České společnosti ornitologické. No aby se bohužel tady v ptačím parku Josefovské louky, když se dívám na hodinky, pomalu blížíme ke konci našeho natáčení, ale ještě se trošičku na ty cesty podíváme. Pravděpodobně po písničce.

0: Jsme na cestách s Alenou Klvaňovou, cestujeme s ptactvem a za ptactvem. My se nakonec vrátíme sem zpátky do ptačího parku Josefovské Louky, kde dnešní vydání pořadu Na cestách Českého rozhlasu vzniká, ale ještě se podíváme trošku do toho zahraničí. Jaký je váš cestovatelský sen spojený s tou ptací pozorování i monitorování toho života a pohybu ptactva? Máte takový?
1: Tak sen ptačí asi bude Austrálie, případně Nový Zéland, protože se zajímám také o historii ornitologie a fascinuje mě manželský pár John a Elizabeth Gouldovi, kteří žili v 19. století a procestovali jako první Austrálii a popsali australské ptáky. Elizabeth je malovala dokonale. Takže vydat se v jejich stopách a vlastně i ve stopách Jiřího Bauma, to bych ještě ráda zažila.
0: No a cestujete vůbec někdy tak, že si nevšímáte, co kolem vás létá? To asi moc nejde.
1: Je pravda, že to naše postižení, bych tak řekla, je veliké a v podstatě kamkoliv vyjdu, tak si všímám hlasů ptáků, protože když ptáky sčítáme, musíme je znát především podle hlasu, málo kdy je vlastně zahlédneme, spíše slyšíme, takže to už si asi neodpářu a kam kdekoliv vylezu, třeba z auta, tak hned monitoruje, jaké hlasy slyším, jací ptáci tam jsou.
0: My jsme vynechali jednu zajímavou věc, která je spojená, ale ne už tolik s cestováním, a to jsou různé dovednosti ptáků, protože o tom dokonce vyšla i jedna knížka. Já jsem teď naposledy otevřel cestovatelský kufřík a mám tady před sebou publikaci naprosto fascinující, která se jmenuje Genialita ptáků. V rejstříku jsem si našel, že na ní máte také nějaký otisk.
1: Je to tak, tam jsem dělala odbornou recenzi vlastně před úpravu vlastně toho překladu a další knížku Jennifer Eckermanové, potom už jsem překládala, ještě můžu doporučit Ptačí způsoby, další fascinující knížku.
0: No a já jsem si tady našel strašně zajímavý moment, který mě také fascinoval. Jsou prý zprávy o ptácích, kteří používají nalezené předměty jako nástroje. Třeba aby zachytili vodu, poškrábali se na zádech nebo nalákali kořist. Čáp bílý prý přináší svým ptáčatům vodu ve vlhkém mechu, který jim vyždímá do zobáčků. Africký papoušek šedý nabírá vodu z nádoby pomocí tabákové fajfky anebo víčka od lahve. No to mi přijde úplně neuvěřitelné.
1: Je to naprosto úžasné, co ptáci všechno dovedou. My možná ještě někteří máme takovou představu o ptačím mozečku, že to je synonymum něčeho hloupého, ale opak je pravdou. Teprve vlastně v posledních letech jsme zjistili pomocí studia mozku ptačího, že pouze mají jinak sestavené neurony, jinak uspořádané, ale nemají jich méně, nejsou hloupější a zvláště krkavcovití ptáci a papoušci jsou opravdu ti nejinteligentnější a dají se srovnávat s leckterými savci. A dokážou používat právě třeba i ty nástroje. A třeba u kakadu palmového je zajímavé, že dokonce vytváří hudbu, že si pomocí takových klacíků dokáže vymyslet nějakou melodii a tu pak neustále hraje.
0: No, co vás čeká letos za cesty?
1: No, letos se celý rok nese v duchu toho stého výročí společnosti, protože nejenom Josefovské Louky jsou ptačím parkem ČSO, máme 7 celkem parků, takže i lidé, kteří to mají třeba do východních Čech daleko, mohou zavítat do jižních či severních Čech, mohou pozvat i na Moravu. A potom vyvrcholením bude cesta do Brna. Budeme cestovat do Brna, kde 16. až 18. října se bude konat ornitologická konference.
0: No a když vás vrátím zpátky do východočeského regionu a nemířili bychom jenom sem na Josefovské Louky, tak kde je ještě takové zajímavé místo pro ptáčkaře v úvozovkách?
1: Tak asi jedno z nejzajímavějších, a pokud někoho zajímají cesty za ptáky, tak bych doporučila knihu Kam za ptáky v České republice, kde najdete také lokalitu Bohdanič, Bohdaničský rybník, nedaleko Pardubic. Je to vlastně oblast, která kdysi byla větší rozlohou, rybniční oblast větší než Třeboňsko. Bohužel už tady tolik rybníků tam dnes nenajdeme, ale ten Bohdaničský rybník mohu vřele doporučit, je tam i ptačí pozorovatelna, můžete se tam setkat s řadou vodních ptáků, ale hnízdí tam třeba právě i ti už zmiňovaní jeřáby popelaví.
0: Naše ornitologická společnost slaví 100 let. Patříme k těm nejstarším, nebo jak si vedeme v těch zemích, když budeme cestovat po těch organizacích?
1: Nevedeme si vůbec špatně. Nejsme nejstarší, před námi je asi takových 10-12 organizací, dokonce třeba i takové Lucembursko. A samozřejmě Spojené státy americké, Velká Británie, to jsou takové výspy, bych řekla, ornitologické. Ale rok 1926, to je už dlouhá historie. Třeba Švýcaři jsou ještě o pár let starší než my. Ale nejsme na tom vůbec špatně a co do mapování a sčítání ptáků a údajů o ptácích, tak jsme skoro taková velmoc, protože mapujeme od 70. a sčítáme od 80. let.
0: Zakončila těmito slovy náš cestovatelský rozhovor o cestování ptáků a za ptáky Alena Klvaňová. Tak zakončíme to naše dnešní zajímavé povídání symbolicky také ptáčkem. Já mám pro vás malý dárek ze Dvora Králové. Měl by to být datel, nevím barevně, jestli to odpovídá, ale na vánoční stromeček se může pověsit a houpat se tam i takový pták.
1: Děkuji moc krát, to je krásné překvapení. Mohl by to být datel zlatý, ten taky existuje.
0: No vidíte, tak je to trefa. Já Aleně Klvaňové moc děkuji za to dnešní velice zajímavé cestování, se kterým jsme vlastně teď skončili v ptačím parku Josefovské louky.
1: Moc krát děkuji za pozvání a vřele všechny zvu do ptačího parku Josefovské louky.
0: No a Petr Voldán se s vámi těší opět na slyšenou za týden, zase v pondělí mezi 18. a 19. na cestách.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová. Dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že jsi od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit. Narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo.
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva, a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
1: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
0: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
1: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
0: Tak co potřebujeme?
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
0: Ty máš už přichystanou hezky na krájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
1: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
0: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strouhání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
0: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
0: A nevytáhne to vodu?
1: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
0: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
0: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
0: Ty koveš?
1: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
0: V jakém poměru?
1: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
0: Jo.
1: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková léčí stehna.
0: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
0: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
0: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
1: To ale možná barák bude hořet, že jo. Jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu.
3: Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak jsem říkal, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá.
1: Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
0: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
0: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
0: Takže spařené.
1: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
0: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
0: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď?
0: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
1: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
0: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
1: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
0: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
1: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
0: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
1: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
0: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorochodský. Měj se krásně.
1: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce, i díky vám, bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita. A mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, tu je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku, den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako...
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a ne, nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba srčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Posolenej je.
2: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba, když chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku
1: aha.
2: A
1: takové. No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme, dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, tráva roste jak zběsilá. Syn jednou týdně musí sekat zahradu. Jahody jsou už docela veliké, jen ještě mají zelenou barvu. I angrešť ukázal své malé špičaté plody a větve naší třešně se skoro prohýbají pod trsy třešní. Náš ořek zmohutněl. Zdálo se mi, že byl nesmírně dlouho bez listů. Teď se ale tak rozkošatěl, že přes něj nevidíme žádné sousedy. Včera jsem si koupila sprej proti komárům a klíšťatům. Taky jsem potřebovala postřik pro naše olivy, na kterých se objevily podezřelé pavučinky. Ale břečťan, který řádí na našem pozemku, nepotřebuje nic. Roste výrazně a nekompromisně, že brzo do svého jedovatého chřtánu pozře vše kolem. O přírodě si dnes budeme povídat. Omeletky právě začínají. A jde, jak víte, o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, přírodou jsem dnes naplnila naše omeletky. Výraz krásná se často používá, když se mluví o literatuře, krásná literatura. Může být krásná taky architektura, krásné písmo, krásné vzpomínky, krásné šaty, krásný člověk, krásné počasí, krásné místo a krásná příroda. S mým milým jsme si kdysi dávno vyšli na procházku a když jsme konečně vyšli na vrchol kopce, posadili jsme se a pozorovali okolí, tak můj chlapec pravil: no není to nádherný pohled, dole to krásné údolí? A já, protože mě celou dobu dřely malé boty, jsem mu řekla: no a k čertu, když je tam dole tak krásně, proč jsme se museli plazit až sem nahoru? Mám kamarádku, majitelku cestovky, a ta mi občas vypráví neuvěřitelné zážitky ze svých cest. Jednou turisté, kteří jeli na malé výletní lodi kolem Havajských ostrovů, měli spoustu zajímavých dotazů. Jeden pán chtěl například vědět, jestli voda obklopuje celý ostrov. A jiný se zajímal, jak daleko se ještě musí jet, než budou na moři. A v naprostý úžas všechny uvedl požadavek dámy, která řekla: nemohli byste prosím vás zajet blíž k tomu západu slunce? Jo, a tohle jsem vám už možná jednou vyprávěla. Jednou, když jsem chodila na základní školu, mi maminka chtěla udělat radost a koupila mi dvoudílné plavky. A já jsem byla nucena si plavky hned vyzkoušet. Ale protože nebylo léto a mamince bylo líto, že nemohu předvést plavky v celé parádě, no tak napustila vodu do vany a já v té vaně plavala. Nebylo by to pro mě tak nepříjemné, kdyby k tomu maminka nepřivolala své kamarádky, kolegyně učitelky. Přišly na návštěvu a nacpalo se jich 6 do té naší malé koupelny. A učitelky nade mnou postávaly a povídali si o mě jako o nějaké nové věci do domácnosti a já jsem se strašně styděla a choulila se a snažila se před těmi cizími lidmi co nejvíc schovat, což šlo obtížně. A bezcitná matka mě takhle chvíli ukazovala, pak byla voda úplně studená a máma řekla: no, tak už se snad dost napředváděla, ne? Když mi bylo asi tak 18, tak jsme s dvěma kamarádkami vyrazili do přírody za dobrodružstvím. A tehdy jsme dorazili někam k Bechyni. A večer jsme byli v hospodě a tam se s námi místní muži nadšeně bavili a doporučili nám, abychom pod širákem přespali na koupališti. Šli jsme tedy na koupaliště. Bylo na louce, nikde nic. A najednou přišla bouřka. Byla přesně nad námi. Obloha byla rudá, hromy obrovské, ohnivě to svítilo. A já jsem dostala hysterický záchvat, protože jsem si vzpomněla, jak mi otec častokrát vyprávěl, že jeho sestřenice kosila na Ukrajině za bouřky trávu a do ní uhodil blesk a ona byla na místě mrtvá a černá jako eben. Nechtěla jsem zuhel natět. A tak jsme v kiosku na koupališti vyrazili okno a schovali se tam. Pak se bouřka uklidnila, pak se okenice ve stánku rozrazily znovu a tam byli policejní příslušníci. Ti hodní muži z hospody, když zjistili, že se v kiosku svítí, tak jim totiž dali okamžitě tip.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

o přírodě jsou dnešní omeletky na dvojce. Kamarád dostal před časem zakázku, aby natočil propagační snímek o malých lázničkách kdesi v horách, v Beskydech. Příroda, ale jinak už nic. Lázeňský areálek a pár chalup. Jedna unudlaná kavárna. Kamarád tam zoufale obcházel a pak se v panice obrátil na ředitele, který ho provázel. A prosím vás, co tady mám pro boha natočit? No a ředitel se bezelstně rozzářil. No přece ten čistý vzduch. Nejrůznějších potvor je plná příroda. Na některých z nich, třeba na mořských potvorách, si pochutnáváme. Některé, pro mě je třeba hodně potvorský veškerý hmyz, si pochutnávají na nás. Potvora bývá počasí, potvora je nemoc. Dost často je štěstí pěkná potvora. A samozřejmě potvory jsou lidé. Mě zaujalo, že podstatná jména potvora ani mrcha nemají mužský rod. No a na druhou stranu už jsem slyšela od jedné dámy, že její ex-přítel byl pěkný mrch. Já jsem neměla mrcha. I když si vybavuji takové hezké ráno, poklidná domácnost, nikdo ku podivu nikam nespěchal, snídali jsme a já se zeptala muže, co se ti dneska zdálo? A on se na mě tak odspodu podíval a pravil, že na ti muži nemají sny. No a tohle je taky má oblíbená vzpomínka. Zažila jsem romantiku, když jsem se rozhodla svému muži ukázat místa, kde jsem trávila dětství. Bylo to k jaru v Podkrkonoší. Šli jsme polní cestou, dost bahnitou. Bahna bylo čím dál víc a proto jsme se rozhodli, že radši sejdeme na silnici. Na silnici jsme se museli dostat přes potok a byl rychlý. A můj chlapec mi ukazoval, že se nemusím bát, že ho nemusím přeskakovat, že jde jen o to, abych udělala takový větší krok. Já jsem se ale bála. Všelijak jsem na břehu otálela a pak jsem se tak nějak blbě nahnula a do vody mi spadla čepička. Naříkala jsem, protože byla od kamarádky z Ameriky, mohérová. No a má láska gentlemansky běžela po proudu za čepičkou. Tady jsem, Sněženky, chceš je? Zavolal ještě. Já jsem chtěla čepičku i Sněženky. No a pak má láska vzala klacík a obratně čepičkou manévrovala. Čepička se ale zachytila o rákos. A mé lásce ujela noha a můj milý byl pokrk ve vodě. A měl přitom tak divně vytočené koleno. A zezelenal bolestí. A já sfialověla smíchem. Ale žerně jsem překročila potůček a zastavila se až na silnici. Má láska s obtížemi vylezla na břeh. Jo, ještě ty Sněženky, zasténala. No a pak chlapec zmizel. A já jsem ho neviděla minutu, dvě, tři, čtyři. No a pak jsem znovu dostala záchvat strašného smíchu. Uvědomila jsem si totiž, že jsme právě v místě, kde jsem v dětství chodila se svým tatínkem a kde mi vždycky říkal, podívej, tady všude je bažina. A v té jednou zmizel voska i s koněm. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

Milí posluchači Dvojky, přírodou jsem naplnila omeletky. Hodně lidí je znechuceno jarem. Citlivější povahy jsou právě v tomto období více zranitelné a nespokojené. Každý chladný či deštivý den je krokem k větší a k větší depresi. Lékaři na jaře řeší mnohem častěji případy, kdy má počasí vliv na zdravotní stav člověka. Od jara lidé podvědomě čekají změnu, začátek čehosi nového. Jenže kromě rozkvetlých stromů a prodlužujících se dnů, mnohdy žádná změna nepřichází. Na jaře se stává nejvíce bevražd. Právě v období, na které se lidé tak těší, jich nejvíc volí dobrovolný odchod ze života. V květnu jejich počet převažuje nad průměrem dokonce o víc než 11%. Já jsem jednou prožila takové zvláštní jaro. Moc jsem tehdy chtěla být hezká. S otcem jsme bydleli v západních Čechách přechodně, ve zbrusu novém, ještě nezařízeném vesnickém paneláčku. Byly v něm mraky much, co nám v noci padaly na obličej. A otec mi na noc doporučoval škrabošku. Já jsem se tehdy připravovala na státnici z ruštiny tak, že jsem se pořád opalovala a četla kufr zakázaných časopisů Plameny. Chtěla jsem být tak krásná, abych odloudila hocha, který se mi líbil jeho dívce. A pak jsem s ním měla sraz a řekl mi, že vypadám úžasně, ale že on je právě v depresi, protože ho opustila právě ta jeho dívka. Já jsem si myslela, že chlapce utěším alkoholem, opravdu se to tak jevilo, ale on náhle řekl: hele, kdybych začínal být šťastný, tak mi přestaň nalejvat a já půjdu domů.

0: Milí posluchači Dvojky, nevím, jaký vy máte vztah k přírodě. Já poměrně rozporuplný a myslím, že v tom nejsem sama. A o tom vztahu a právě o přírodě si dnes v omeletkách povídáme. Ale teď od přírody trochu odbočíme a společně si zahřešíme. Připravíme si totiž brio, neboli moučník s ovocem. Tento moučník se jí na severní Moravě, blízko polských hranic, takže jsou tam určité polské vlivy. Na moučník potřebujeme víc než půl kila jablek, půl kila hrušek, 200 ml sladké smetany, jednu lžíci másla, jednu lžičku strouhané citronové kůry, dvě lžíce hladké mouky, asi 100 gramů krupicového cukru, záleží to na zralosti a sladkosti jablek a hrušek, a potom 4 drcené hřebíčky a půl lžičky mleté skořice. Oloupaná jablka a hrušky zbavíme jádřinců a nakrájíme na menší klínky. Mouku a citronovou kůru rozkvedláme v oslazené smetaně a v pánvi rozpustíme máslo, vsypeme ovoce, podlijeme vodou, přidáme koření a přivedeme k varu. A jakmile voda vře, zalijeme ovoce smetanou s moukou. A potom pánev přikryjeme poklicí, stlumíme teplotu a provařujeme 20 minut. Bria se jí zateplá i zastudená jako dezert a je to mimořádně dobrý a poměrně neznámý moučník. A já vám k němu přeju dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Příroda dnes tvoří téma omeletek na dvojce. A s přírodou souvisí i povídka, kterou vám teď přečtu. Jmenuje se Mám ráda zvířata, protože. Klasik napsal: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. Já k tomu mohu podotknout, že když si něco představuju jako chlupaté, asociuje mi to, že by mělo jít i o tvora kulatého. A pro kulatost mám slabost. Každý jistě chápe proč. Za pár minulých týdnů jsem nashromáždila pár oslňujících zvířecích informací. No a tak vám je teď bez mučení prozradím. Když jsem byla ve Švýcarsku, tak jsme v jedné horské chatě potkali číšníka ze Slovenska. Vyzdvihoval krásu prostředí, v kterém pracuje. A když noc vystrčila drápky a úplně svítil na krajinu, jak ten nejlepší osvětlovač, tak se na pozadí zářící měsíční koule objevil hrozivý stín. Netopíři? Zeptala jsem se. Netopíři číšníkovi připadali moc strašidelní. A tak s pokrovou tváří řekl: Kde pak? Tady lítají jen takové větší můry. Větší můry měly v průměru přes 20 cm a chlupaté tělíčko. Číšník netušil, že noční motýly mi nahánějí doopravdický strach, kdežto netopíři ve mně vzbuzují cosi podobného něze. Možná proto, že vím, že netopíři mají tak tenké kosti, že nemohou chodit. Včera vlétla ke mně do pokoje ve čtvrtém patře v centru Prahy asi 20-centimetrová zelená kobylka. Do kadeřnictví nedaleko nás vlétlo nádherné modré šídlo a zabydlelo se tam. Kadeřník se chvíli zabýval problémem, čím ho živit, aby nechcíplo, a přiznal se, že mu dal jméno Chvostislav. Partner mé kamarádky byl v červenci na vandru na východním Slovensku. Byl v Karpatech. Spali s kamarády pod čirákem a v noci je vzbudil šramot, sípavý dech a chrapot. A ze svítání zjistili, že všude kolem nich jsou obrovitánské stopy po prackách. Jejich igelitky s jídlem byly rozsápané. A úplně jimi otřásl pecen chleba, kterému někdo otrhl celý vršek, jako když si lámeme na kousky suchý rohlík. Od Bači se kluci dozvěděli, že v okolí žije medvěd hnědý, a Bača jim dal prostou radu. Až půjdete zase spát, dejte všechno žrádlo 100 metrů od sebe a pak budete mít klid. V americkém West Melfordu medvěd utekl před rozzuřeným kocourem, který nesnesl, že se medvěd odvážel do blízkosti jeho domu. Chránil si prostě své teritorium. Bylo mu jedno, že je asi 50krát menší, řekl kocourův pyšný majitel. V Českých Budějovicích jsem v parku viděla tuto ceduli. Psům se přikazuje venčit majitele na vodítku. Číňani milují šváby v čokoládě. Je to zřejmě kaloricky chudá strava, protože existuje jen moc málo tlustých Číňanů. Okouzlila mě zpráva, že ve francouzském Verdenu žije důchodce a ten má ochočenou straku. Tak každý den svého pána bohatě odměňuje drobnými, které turisti házejí do kašny. Bezvadný recept na spokojený partnerský život lze získat od jednoho druhu hlubinných ryb. Když sameček najde samičku, tak se jí chytne, sroste s ní, spojí s ní svůj krevní oběh a žije s ní věrně, jedno tělo, jedna duše, až do smrti. A víte, že albatros může spát za letu? Že šneci můžou spát bez přerušení i 3 roky? A že včela, aby vyprodukovala 0,5 litru medu, musí obletět asi 2 miliony květů? No, tak teď už to víte. Celých 5 dní a nocí seděl ovčácký pes u zasypané důlní šachty u města Sirniena v Itálii. Místní občané se domnívali, že jde o nějaký zločin. Policie proto začala kopat. A po 2 hodinách namáhavé práce objevila velikou telecí kost. Rejsek obecný dokáže každé 3 hodiny sežrat tolik potravy, kolik sám váží. Nedávno se u nás na chalupě objevila myš. Muž to vzal vážně a nakoupil pastičky. Odhodlaně s nimi zamířil do sklepa. Já mu měla být nápomocna při kladení. Vyzval mě, abych přinesla návnadu. Přinesla jsem to nejlepší, aspoň podle mého. No co je to? Zeptal se nedůvěřivě. Sekaná, pravila jsem hrdě. Ta sekaná, co jsem včera pekla. A muž se mě zeptal. A myslíš, že to ty myši budou žrát? Sova ve dne spí, ale za tmy vidí tak dobře, že kdyby chtěl člověk vidět taky tak, musel by mít oči veliké jako grapefruity. Mám kamaráda, je to etnograf a je to blázen. Nedávno byl na Sibiři a šíleně se tam zamiloval do jedné domorodé krasavice od Čukčů nebo od Evenku. To prostě nevím. Když mi potom o tom vyprávěl, přiznal se, že by si krasavici rád vzal. No a jen tak mimochodem se zeptal, jestli by pro ní v Praze případně neměla nějaké zaměstnání. Zatvářila jsem se dost pochybovačně. No a co umí? A kamarád zapřemýšlel a pak řekl, no, dojit soby. No a to mě inspirovalo k radě, která se už zvířat zásadně netýká, protože když tě někdo dojí, jen únik tě zhojí. Na všechna tato zvířecí fakta jsem si vzpomínala u nás na terase. A právě na mě usedl krásný motýl. Babočka baví oko. Vyplývá z toho jasně, že jsem pěkné kvítko.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, povídka, kterou jste slyšeli v omeletkách před písničkou, se jmenovala Mám ráda zvířata, protože. A teď vám přečtu text, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Jindra Lírová. Její povídka má název Teta. Za celou dobu pobývání na tomto světě jsem poznala tolik lidí, že se mi jejich jména postupně začala vytrácet. Jdu třeba po městě a různí muži se ptají na mou polovičku a co je hlavní, mám prý pozdravovat. Když nevím od koho, muž mi vynadá, že jsem se nezeptala na jejich jméno. Marně mu říkám, že bych se vyptávala několikrát denně, a to nejen při pravidelných nákupech. Byla krásná květnová neděle. Slunce už konečně vykouklo tak, abych si oblékla něco jiného než každodenní džíny a vyrazila do města na zmrzlinu. Na náměstí je nový krámek a mají v něm 35 druhů této pochoutky, od ovocných až po různé smetanové. Kroky do kopce mě unavily, zadýchala jsem se a najednou to přišlo. Ahoj, teto, to jsem rád, že tě vidím. A pusa od vousáče na obě tváře. Ne, že by mi to bylo nepříjemné, ale sprcha nadšených slov pokračuje. Tak tohle je Jonáš a támhle utíká Tobiáš. Jonáš si mě nejistě prohlíží, usmívám se. No, ono to letí. Můj nejstarší vnuk se dostal na střední a nejmladšího čeká druhý stupeň školy. Bousáč se usmívá. Jdeme ze zmrzliny, mají báječnou. Potvrzuji mu, že se taky chystám nosat zmrzlinu a vřele se loučíme. Jsem moc rád, že jsem tě viděl. Dodá ještě a oči se mu usmívají. Kopec jsem zdolala. Usedám na zahradní židličku před zmrzlinovým rájem a dávám si vanilkovou. Je výborná. A v duchu si promítám krátkou epizodu a přemýšlím, jestli se příště přece jen nezeptám, kdo mě to vlastně oslovil a od koho mám pozdravovat. Musíš to napravit, teta. Směj se do kornutové oplatky a je mi docela fajn. Nemůže to být se mnou ještě tak špatné, když mě lidé na ulici poznávají.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, před písničkou jste slyšeli příspěvek, který mi do omeletek na dvojku poslala posluchačka paní Jindra Lírová. Její text měl název Teta. A já vás teď vybízím. Napište mi také, co jste zažili, na co si vzpomínáte, co vás nebo kdo vás zradil a na co se těšíte. A své příspěvky posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Dnešní omeletky jsme zasvětili přírodě. V přírodě vás většinou nejvíc zaskočí divá zvěř, divoké živly, divní lidé. A lidé jezdí do přírody nejčastěji za poznáním, za romantikou a ščirého masochismu. Někdo prožije krásnou lásku, někdo udělá krásnou kariéru a pro koho je život jen obnošená vesta, toho čeká leda krásná poslední cesta. A mám jasnou radu na závěr. Když chcete přežít v přírodě, tak pozorně sledujte osla. Když se mu totiž budou třást uši, tak bude pršet. No a to je dneska o přírodě všechno. Ať už jste venku nebo doma, hlavně poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Počítačová poezie, to byla jeho vášeň.
2: Básníci.
3: Bitva prokázala cizí zavinění.
2: Bývají tragický konec.
3: Básničky.
4: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
5: Zavolejte večer.
4: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
5: Teď vyšetřuju vraždu.
2: Případ dvou básníků.
6: A motiv?
2: Dnes večer na ČT1.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Americký ministr obrany při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku a podle pražských hygieniků v posledních letech přibývá zdravotních problémů z jídla. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Hezké nedělní ráno vám přeje Josef Maršál. 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. Ve svém projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohroženy migrací.
9: European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
10: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označili za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou webovou adresu cssz.gov.cz. Dosavadní adresa cssz.cz zůstane funkční a návštěvníky automaticky přesměruje. Úřad se tak zařadí mezi další státní instituce využívající doménu .gov. Má to usnadnit orientaci na internetu a snížit riziko záměny s neoficiálními weby. Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici v loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
11: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
7: Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dopoledne poděkují za včerejší blahořečení svého rodáka Václava Drboli. Děkovnou bohoslužbu povede brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, nýbrž venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
12: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí, takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
7: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
8: Doprava.
7: Na 5,5 kilometru D3 směrem na Prahu je na vozovce sražená zvěř, náhle se tam brzdí a vybočuje. Na 16. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení, teď projedete pomaleji, ale plynule. Opatrně na silnici 15 mezi Úštěkem a Lukovem pohybuje se tam chodec. A na silnici 14 mezi Jabloncem nad Nisou a Lučany srazilo osobní auto Srnu a průjezd je omezen. Zprávy končí ránem na Dvojce, vás provede Renáta. Ta Fučíková.
13: Přeju vám krásné a dobré červnové nedělní ráno, vážení a milí posluchači. Příroda venku jásá a v noci září stříbrná svatovícká oblaka. pokud máme jasnou noc. Zítra je Medarda, snad nebude pršet a snad se nenaplní jeho starobylá pranostika. Ostatně pranostiky poslední dobou nějak přestávají platit a nebo se v kalendáři posouvají o 14 dní dřív. Dnes si ale nebudeme povídat ani o počasí, ani o klimatických změnách, ale ani o pranostikách. Budeme si vyprávět o událostech starých 178 let. Kdo nejste z Prahy, prosím, odpusťte mi. Bude to vyprávění o pražských událostech. Prostě se staly právě zde. Ulice pražského starého města jsou od středověku pořád stejně křivolaké a úzké. Procházely jimi naše dějiny, události husitské, rudolfínská doba, pobělohorský útlak i josefínské reformy. V červnu roku 1848 tu vyrostly desítky barikád, třeskaly výstřely a dopadaly dělostřelecké granáty. Po pražské dlažbě tekla krev postalců proti rakouskému režimu i krev vojáků sebraných z celé říše, které proti povstalcům nasadil režim. Dnes si budeme vyprávět o velkém povstání svobodomyslných lidí, kteří cítili potřebu vzepřít se zatuhlému režimu. Odehrálo se to uprostřed horkého června, a proto bude zajímavé připomenout si to právě v červnu a představit si, jak to povstání prožívalo město Praha i jak ho prožívali obyvatelé celé země. Přeju vám příjemný poslech.
8: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Vypravme se dnes na začátek 19. století. Než se podíváme na české události června roku 1848, pokusme se maličko porozhlédnout podění v sousedních končinách. V německých krajích se po napoleonských válkách mohutně scházeli studenti a volali po sjednocení národa. Nosili plnovousy a delší vlasy, na hlavách barety, recitovali poezii a zpívali národní písně. Chtěli sjednotit německé kraje, ale především chtěli podíl na vládě a byli ochotni za své ideály položit život. Hrozilo, že se jejich rebelské myšlenky velice snadno přelíjí do Rakouské říše a tamní obyvatelstvo nakazí. Bylo to snadné díky úřednímu jazyku v Rakouské říši, tedy jednotné němčině. Pro rakouského císaře byla jednotná němčina kdysi praktická výhoda, teď to však byla nevýhoda. Rakouský kancléř Metternich, který po napoleonských válkách fakticky ovládal říši, nemusel císaře Františka nijak zvlášť přesvědčovat o nutnosti zavést tvrdou cenzuru. Knihy a tiskoviny s nakažlivým obsahem byly pro jistotu ničeny. Poezie byla přepisována, zápletky divadelních her byly překrouceny. V ovzduší tuhého policejního režimu udržel Metternich absolutismus v rakouské monarchii i v revolučním roce 1830. Tehdy ve Francii vypukla další revoluce, to je ta revoluce známá z knihy Viktora Iga Bídníci. Ve stejném roce se Belgie a Řecko domohly nezávislosti a Poláci povstali proti Rusku. Byla to tedy doba revolucí a povstání, doba bouřících myslí a horkých hlav, které chtěly měnit svět. Roku 1835 zemřel císař František. Před smrtí vložil vládu plně do Metternichových rukou. Měl obavy o říši, protože následník trůnu, jeho syn Ferdinand, se mu jevil jako slaboduchý. Nástup nového císaře ale díky Metternichovi nezměnil v říši vůbec nic. Obrovský mechanismus habsburské monarchie dál nehybně stál. A přesto se v českých zemích cosi změnilo. Do říše pronikal technický a vědecký pokrok. Přesouvalo se stále více zboží, a to především po řekách. Rakousko a Uhry měli svůj Dunaj, Německo Rýn a Labe. České země byly pro obchod dosud jaksi plonk, proto domácí šlechtě záleželo na jejich rozvoji a podporovala hledání nových dopravních tras. Profesor František Josef Gerstner navrhl železniční dráhu, která měla spojit naši Vltavu s Dunajem. Vedla z Českých Budějovic do rakouského Lince a vagóny se zbožím tahaly po kolejích zatím ještě koně. Své inženýrské znalosti Gerstner předal nejen synovi, který stavbu dráhy dokončil, ale vkládal je především do studentů polytechnického učiliště, které založil v Praze. A z Anglie k nám pak dorazila převratná novinka parní stroje. Poháněly mechanické stavy v malých textilních továrnách, hlavně na severu Čech. Fabriky se zatím stavěly v otevřené krajině. Do měst se vřených hradbami by se tehdy nevešly. První samohybný parní stroj předvedl v Praze roku 1815 hodinář Josef Božek a o dva roky později vypustil na hladinu vltavského slepého ramene i první paroloď. Naše první parní železnice vedla z Břeclavi do Bohumína, spojovala Vídeň se Slezskem a Haličí. Od této trati vedly odbočky nejprve do Brna a pak i do Prahy. Českou vědu podporoval hrabě František Antonín Kolovrat. Z peněz, které se vracely z válečných půjček, uhradil roku 1818 vznik Českého muzea a sám mu věnoval svou sbírku minerálů a knihovnu s desítkami tisíc svazků. Hrabě Karel Chotek podnikl v mládí studijní cestu po Evropě. Navštívil mnoho továren a uhelných dolů. Domů se vrátil plný odhodlání a ajfru rozhýbat ospalý český průmysl. Když se stal nejvyšším purkrabím Českého království, uspořádal roku 1828 průmyslovou výstavu, kterou chtěl inspirovat české podnikatele k využívání nových strojů a technologií. Podnítil také stavbu několika mostů. Jedním z nich byl řetězový most v Praze, který usnadnil dopravu zboží. A pod Pražským hradem nechal vybudovat hadovitě se kroutící silnici, po níž mohly snadno stoupat kočáry i těžké povozy. Hrabě Chotek se také staral o potřebné, zakládal nové chudobince, dále i opatrovny pro děti továrních dělnic a podpořil vznik Ústavu slepců. Technický pokrok vstoupil i do předmětů denní spotřeby. V našich zemích se vyráběl malovaný a zlacený porcelán ve Slavkově, v Klášterci či v Ranově nad Dýjí. V malých českých a moravských truhlárnách vznikal světlý dýhovaný nábytek. Jednoduše tvarované stoly, židle, příborníky, křesílka či pohovky skvěle obstojí i v současných designových interiérech. Nejsměleji se pokrok prosadil ve výrobě skla. Nádoby z první poloviny 19. století hýří díky přidaným minerálům mnoha barvami a lámou dopadající světlo v dokonale vybroušených obrazcích. Všechny jmenované předměty nezdobily pouze panské paláce, nyní sloužily i zámožnějším měšťanům. Slohu té doby proto říkáme měšťanský empír, v Rakousku se mu ale odjakživa říkalo Biedermeier.
1: Kdy se čas, kdy

Vraťme se ze slibovaného roku 1848 ještě do doby, kdy ve Francii dosud neproběhla žádná revoluce. Stále ještě tam vládl král Ludvík XVI. U nás panovala jeho tchyně, osvícenská Marie Terezie, a posléze jeho švagr, císař Josef. Ti zavedli, jak už jsem o tom mluvila v minulém vstupu, v našich zemích němčinu jako jednotnou úřední řeč. Bylo to praktické a logické. Panovník zvolil svou mateřštinu a jí se pak mohl každý člověk v říši domluvit na jakémkoliv úřadě a v jakékoliv instituci. Jazyky jiných národů se užívaly v běžném denním kontaktu, ale němčina je kontaminovala. Zvláště ve městech, kde ty úřady sídlily. V dnešním vysílání záměrně tu a tam prokládám své vyprávění germanizmy, abychom si alespoň trochu připomněli dobu, kdy hrozilo, že česká řeč zmizí, že zanikne. Konec 18. století, doba, do níž jsme se vrátili, abychom lépe porozuměli událostem roku 1848, byla obdobím vědy. Zkoumala se příroda živá i neživá, pátralo se v troskách antických měst, bádalo se v oblasti fyziky i chemie. Tak podobně se zkoumaly i jazyky, jimž hrozil zánik. V pražské šlechtické rodině Nosticů, jež pocházela ze srbské Lužice, působil český badatel a kněz Josef Dobrovský. Pocházel z chudých poměrů, ale měl slušné jazykové vzdělání i celkový rozhled. Ty mu byly tím nejlepším doporučením pro pedagogické působení v této nejvýznamnější pražské rodině. Jak víme, hrabě Nostic založil ono slavné divadlo, v němž měl Wolfgang Amadeus Mozart premiéru svého Dona Giovanniho. Tak tedy Dobrovský. Ve volných chvílích se mohl věnovat bádání v knihovnách, v čemž ho hrabě Nostic silně podporoval. A tak se učitel malých hraběcích synů pustil do pátrání v českých dějinách, ale především v historii českého jazyka. Na jeho základě vydal Dobrovský roku 1792 spis Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur. Jak je vidno, napsal ho německy. V něm rozstřídil a popsal slovanské jazyky a významná česká literární díla. Práce Dobrovského se stala základním kamenem pro všechny, jimž ležela na srdci záchrana a obroda upadající české řeči. A teď další a možná ještě více fascinující příběh. V chudé ševcovské chalupě v obci Hudlice poblíž Berouna se roku 1773 narodil Josef Jungmann. Rodina jeho otce pocházela z německých krajů, maminka však byla Češka. Josef i jeho dva bratři tudíž plynně mluvili oběma jazyky a protože osvícensky spravovaná říše potřebovala vzdělané lidi, všichni tři odešli na studia do Prahy. Josef Jungmann se už na univerzitě věnoval studiu českého jazyka. Začal působit v Litoměřicích na gymnáziu jako historicky první učitel češtiny. Právě v Litoměřicích začal sepisovat podrobný slovník česko-německý. Na konci napoleonských válek se Jungmann i s rodinou přestěhoval do Prahy, kde učil na gymnáziu a později i na univerzitě. Tam už nějakou dobu přednášel medicínu jeho bratr Antonín, který byl, představte si to, původně chudý chalupnický synek, který byl později dokonce rektorem. Po něm nastoupil do rektorské funkce Josef a pověření přebíral přímo z bratrových rukou. To se v historii pražské univerzity už nikdy nezopakovalo. Slavnostní mši v týnském chrámu k té příležitosti sloužil jejich třetí bratr Jan. Jungmannovy univerzitní přednášky navštěvovalo mnoho pozdějších českých osobností, třeba politik František Ladislav Rieger, básník František Ladislav Čelakovský, dramatik Václav Kliment Klicpera či básník Karel Hynek Mácha. A proslýchá se, že to byl právě Jungmann, kdo objevil Máchův literární talent. Poslední z trojice nejvýznamnějších českých badatelů té doby byl František Palacký. I on pocházel z chudých poměrů. Narodil se roku 1797 v rodině severomoravského učitele. Díky tolerančnímu patentu císaře Josefa II. Se rodina Palackých svobodně hlásila k nekatolickému vyznání. Palacký studoval jazyky a historii v Prešpurku, kde se seznámil s osobnostmi slovenského obrozeneckého hnutí.
Nejvýznamnějším spisem Františka Palackého jsou několikadílné Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Palacký se stal vědeckou autoritou, uznávanou nejen doma, ale i v zahraničí. Jeho názory formovaly postoje několika generací. Chudí a neurození mladíci se usilovně drápali vzhůru po společenském žebříčku. Mnozí z nich za cenu, že se vzdali své mateřštiny i tradic, to ale nebyl případ výše zmíněných tří badatelů. Naopak, někteří urození muži se sklánili k lidovým vrstvám, aby zachytili české a moravské písně a vyprávěnky. Čeština totiž tehdy většinou žila jen pod střechami chalup a stodol, na polích a pastvinách. Rytíř Jan Jeník z Bratřic mohl jako šlechtic udělat slibnou kariéru v armádě či v nějakém úřadu. Srdce plné planoucí lásky k domovině a mateřštině ho však táhlo jinam. Opustil vojenskou jednotku, v níž bojoval proti Francouzům, a na samém začátku 19. století začal jako jeden z prvních obcházet vesnice a shromažďovat poklady lidové slovesnosti. Jeho bohatá sbírka písní a povídaček čítá plných 17 svazků.

Stále ještě se pokoušíme vcítit se do pocitů českých vlastenců, kteří pokládali základní kameny naší obnovené literatury i národního sebevědomí. Podobně jako rytíř Jeník z Bratřic, i Václav Tám se vzdal úřednické kariéry. Odešel z řad pražské policie a začal se věnovat divadlu. Za panování císaře Josefa působil v českém divadle zvaném Bouda. Při každém představení se chatrná dřevěná konstrukce divadla nebezpečně chvěla a tak se herci přesunuli do paláce zvaného U Hybernům. Václav Tám byl nejen herec, ale i velice plodný autor. Údajně napsal více her než samotný Shakespeare a všechny měly podobné téma – vlastenecké. Divadlo se ale hrálo i na venkově. Loutkáři objížděli trhy, na zádech měli krosny plné marionet. Na konci 18. století se mezi loutkami poprvé objevila veselá postavička zvaná Pimprle a podle ní se divadelku s dřevěnými herci začal říkat Pimprlové. Brzy ji nahradil jiný prostořeký hrdina jménem Kasperl neboli Kašpárek. Venkovem putovaly i kočovné herecké společnosti. Roku 1828 se k německé Hilmerově společnosti připojil i Josef Kajetán Till. Na cestách po jihu Čech hráli Hilmerovci hlavně česká představení a měli velký úspěch. Pak jim ale principál utekl a společnost se rozpadla. Till se vrátil do Prahy a začal se věnovat novinařině a psaní původních českých divadelních her se zpěvy. Jedna z Tillových písní ve hře Fidlovačka se obecenstvu tak zalíbila, až zlidověla a posléze se stala českou národní hymnou. Divadelník Till nás tedy dovedl do Prahy poloviny 19. století. Tady si vzdor svobodomyslných lidí střádal palivo pro svůj velký výbuch už od konce napoleonských válek. O masopustním úterý 29. února 1848 se v Nosticově stavovském divadle sešla pražská společenská a kulturní smetánka. Na maškarní rej se všichni dlouze připravovali, ale nakonec si ho příliš neužili. Do sálu totiž dorazila spěšná zpráva, že ve Francii právě vypukla další revoluce. Panstvo, které stálo za císařem a jeho úředníky, se otočilo na patě a zamířilo domů. Víno a pochoutky jim rázem zhořkly v ústech. Ani svobodomyslní zástupci české šlechty a měšťanstva se na plese nezdrželi dlouho. Taková příležitost. Musíme napsat císaři, ať svolá sněm. Budeme jednat o úctě k českému národu, o rovnoprávnosti češtiny s němčinou. Jenomže nejvyššímu císařovu zástupci v Čechách, hraběti Rudolfu Stadionovi, se nechtělo popouzet skutečného vládce říše, kancléře Metternicha. Teď si tedy pověsme pár slov o Metternichovi. Jako kancléř a skutečný vládce říše vyvinul dokonalé metody, jak sledovat chování svého lidu. Sloužila mu k tomu tajná policie. Muži v civilu se pohybovali mezi obyvatelstvem, naslouchali a pečlivě zapisovali. Kancléř byl přesvědčen, že podvratné činy nedokážou vykonat osamělí jedinci. Tvrdil, že povstání určitě chystají celé rozvětvené sítě. Proto nabádal tajné policisty k trpělivosti. Fízlové nezatýkali hned, ale tiše sledovali a sbírali zprávy, aby v závěru odhalili celé skupiny. Pokud se na podezřelého nic nenašlo, byl vyslán provokatér. Na oko se tvářil jako rebel, chvástal se protivládními názory a pozoroval reakci okolí. Pokud se někdo nechal nachytat a pustil si pusu na špacír, okamžitě se ocitl na seznamu sledovaných. Pak na něj byla zavedena složka, soupis jeho výroků a záznam pohybu a kontaktů a posloužila později při soudním vyšetřování. Vida. O 100 let později si tyto metody osvojila totalitní STB. Ale zpátky do masopustní Prahy. Revoluční příležitosti se chopila skupina průbojných českých mužů. Už od roku 1845 se pravidelně scházeli v domě u Zlaté váhy a říkali si podle irského revolučního spolku Repeal. Zatímco Irové usilovali o zrušení neboli Repeal ústavy, jež jejich národ utiskovala, český Repeal po ústavě naopak volal. Zrušit nechtěli ústavu, ani žádnou neměli. Zrušit chtěli nenáviděný utlačovatelský režim.
Pražský Repeal svolal na 11. března velké shromáždění do lázní poblíž Dobyčího trhu dnešního Karlova náměstí. Podle blízkého kostela svatého Václava se jim říkalo svatováclavské. Sešlo se v nich 800 nespokojených lidí odhodlaných k velkým činům. Účastníků bylo opravdu mnoho, proto se zpočátku nemohli dohodnout. Nakonec si zvolili vedení. Tito muži, členové výboru zvaného svatováclavský, sestavili během 2 dnů petici a hodlali ji doručit císaři. Netušili, že zatímco se dohadovali o větách a slovíčkách svého prohlášení, ve Vídni se shromáždil dav před sněmovnou. Vojáci tam do lidí 2x vypálili a zabili 36 povstalců. Rozhorčená Vídeň povstala a po vzoru Paříže zatarasila ulice barikádami. Císař Ferdinand tlaku Vídeňanů raději ustoupil. Ve skutečnosti však ustoupil císařův bratr Ludvík, který dosud ovšem rozhodoval. Odešel z vlády, ale předtím ještě národům říše slíbil ústavu a propustil nenáviděného kancléře Metternicha.

0: A nedělní dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Teď se bude naše vyprávění přece jen trochu odvíjet od starobylých pranostik. Píše se březen roku 1848. V císařském sídelním městě Vídně se rebelovalo a vojsko střílelo do povstalců. Císař Ferdinand, o němž se šeptalo, že je tak trochu na hlavu, a tu hlavu měl opravdu velikou, dobrácky ustoupil vůli svého lidu. Zbavil se nenáviděného kancléře Metternicha. Co však bylo daleko významnější, Ferdinand slíbil svým národům ústavu. Zákon, který by změnil chod říše, protože by omezil dosud neomezenou moc panovníka. Hoj, ústava, toť naše vytoužená svoboda. Tak provolávali slávu císaři ve všech končinách říše. Čekali, až se milostivě uráčí ji vydat, ale v tu chvíli byli spokojeni. Přichází tedy čas na březnovou pranostiku roku 1848, březen s ústavou za kamna vlezem. V Praze se zatím nerebelovalo. Praha se zatím dovídala o průběhu vídeňského povstání zásluhou studenta Adalberta Fingerhuta. Díky mamince, rázné majitelce pražského pivovaru na Betlémském náměstí, mohl ve Vídni studovat práva. Mezi českými přáteli si však Adalbert dávno počeštil své jméno na Vojta Náprstek. Jenže jaké pak studium, když Vídní lomcuje revoluce? Vojta denně posílal domů dopisy plné podrobností a plamenných výzev, ale pak se vrátil do Prahy. Cítil, že vlast ho bude potřebovat. Nadešel duben a čekající obyvatelstvo se stále radovalo v naději na slíbenou ústavu. Máme tu tedy dubnovou pranostiku pro rok 1848. Duben, ještě tam budem. Tam. Kde? No za pecí, s nadějí na ústavu. Mezitím císař zrušil cenzuru. Konečně bylo možné svobodně mluvit a psát. Český lid se veselil a hltal volnomyšlenkářské články v novinách a na letácích vylepených v ulicích. Jen málo kdo z čtenářů však chápal, co to vlastně je ta slíbená ústava cizím slovem konstituce. Přesto se ale teď všechno nazývalo konstituční. Rohlíky, klobouky, límečky. A namísto uctivého smekání se v českých ulicích rázně konstitučně salutovalo. Nadšení prostých lidí bylo tak obrovské, až se toho německy mluvící vrchnost zalekla. Kolem Prahy se začaly rychle přeskupovat vojenské jednotky. Už v březnu nařídil nejvyšší zemský úřad zvaný gubernium, aby byly v obcích zakládány stráže neboli gardy, které měly zabránit rabování pro případ, že by se pouliční veselice vymkly kontrole. V gardách se sdružovali Češi i Němci, úředníci, studenti i řemeslníci. Narychlo se šily uniformy fešáckých střihů, na klobouky se připevňovaly fedrpuše z peří. Kde to bylo jen trochu možné, dostali gardisté od obce šavle, jinde alespoň hole. Ulice se hemžily barevnými kabátci a působily jako bombastické jeviště operního divadla. A opera, jak víme, byla tehdy na velkém vzestupu jakožto velkolepé a barvité hudební divadlo. Revoluce zatím bouřila v Evropě dál. Bojovalo se v Mnichově, ve Stockholmu, v Berlíně, v Neapoli a znovu ve Vídni. Neklid se šířil spolu s bídou, mnoho zemí trpělo nedostatkem potravin a přívalem chudých lidí do měst. Vypadalo to, že dobrovolnické gardy nedokážou udržet pořádek. Ve Vídni pak zase odstoupila celá říšská vláda a císař i s rodinou raději odjel do Alp do bezpečí v městě Innsbruck. Česká země tehdy dostala nového zemského vládce, prezidenta zemského gubernia. Stal se jim hrabě Lev Thun. Jeho jméno si zapamatujte, budeme o něm mluvit v následujících vstupech. A přichází konečně chvíle na pranostiku májovou pro rok 1848. Máj, postavíme vojska v háji. Do Prahy totiž dorazil polní podmaršálek, kníže Windischgrätz. Okamžitě začal udílet rozkazy. Po městě rozestavit početné stráže, co nejblíže k městu přiblížit ozbrojené vojenské pluky. Na výšinách rozestavět děla a namířit na Prahu. Oba mosty obsadit a kontrolovat. Na všechny slovanské provokace odpovědět rázně. slovanské provokace. No, obyvatelstvo mělo na srdci více věcí. Rovnoprávnost češtiny s němčinou, větší úctu k české správě, její návrat do podoby před bitvou na Bílé hoře. Ale především více svobody, více občanské svobody, modernizaci společnosti. Pražané se pak rozdělili na dva tábory. Ti bojácnější zabednili okna domů a bezpečně je zamkli. Naložili děti a cennosti na vozy a odjeli na venkov. Ti méně bojácní zůstali. Nechtěli nechat své město na pospas drzému a arrogantnímu velícímu generálovi. Blížil se červen roku 1848.

V dnešním nedělním ránu si připomínáme velice dramatické dny, jimiž si prošlo město Praha před 178 lety, přesně v polovině června. Dnes se nám ty události zcvrkly do několika vět v učebnicích dějepisu. Obalily je vlastenecké pojmy a fráze, čímž se nám lidem žijícím v nezávislém národním státu a navíc v 21. století poněkud vzdálily. Když jsem si prohlížela mapy tehdejší Prahy, byla jsem doslova v úžasu, kde všude stály tehdy v červnu barikády. V centru města byly doslova na každém rohu, téměř v každé ulici. To bych ale předbíhala. Barikády byly až výsledkem předchozího vývoje. Něco jsme si v předcházejících vstupech připomněli, to další vám povím teď. Mým hlavním pocitem, který mě zachvátil při čtení podrobnější kroniky červnových dnů roku 1848, byl dojem, že mi v mnohem připomínají listopadové události roku 1989, jichž jsem byla přímým účastníkem. Tenkrát se také daly dějiny do pohybu na mnoha místech Evropy a k nám doléhaly zprávy, jimž jsme rozuměli jen z části. I my jsme tehdy chtěli změnu režimu a stejně jako v roce 1848 dali u nás do pohybu věci studenti. Když mi dovolíte, zkusím vás tu a tam ve vyprávění na některé podobnosti upozornit. Pojďme tedy 180 let zpátky, na začátek června roku 1848. Na rohu pražské Nekázanky a Kolovratské třídy dnešních Příkopů stála tehdy budova Českého muzea. Z jejich oken vlály červeno-bílé vlajky a vítali zástupce sedmi slovanských národů. Čechů, Poláků, Slováků, Srbů, Chorvatů, Ukrajinců a Rusů. Pravdou je, že Rusy zastupoval jen jediný delegát, anarchista Bakunin. Slované tady začali rokovat 1. června. Jednání slovanských vyslanců povzbudilo pražské studenty ke vzdoru vůči arrogantním vindyškrécovým vojákům. Tu na ně pokřikovali, jindy ukazovali neslušné posunky a jednou dokonce nebojácně sebrali vojenskému bubeníkovi jeho paličky. Vedení města Prahy studentům neustále domlouvalo, aby vojáky neprovokovali. Studenti ale měli na své straně členy spolku Rypíl a vedle toho i mnoho řemeslníků a dělníků. Ti všichni se tehdy znovu sešli ve svatováclavských lázních a dohodli se, že jako výraz vzdoru a sounáležitosti Čechů uspořádají slavnostní mši pod sochou svatého Václava na Koňském trhu. Následujícího dne byl totiž svátek seslání Ducha svatého. Jak vidíte, už tenkrát měla socha svatého Václava nějakou magickou přitažlivost, podobně jako později roku 1968 či 1989. Byla to sice jiná socha než ta dnešní, mysl Bekova, ale lidé upírali ke svému patronu pohledy, mysl a srdce. Zcela v duchu formulace z textu bohoslužby Sursum mentes, sursum corda. Vzhůru mysli, vzhůru srdce. Studenti a řemeslníci se ve svatováclavských lázních dohodli na poklidném průběhu setkání pod sochou svatého Václava. Vzkázali svým pražským sousedům, aby přivedli děti a přinesli květiny. I tenhle pokyn připomíná listopad 1989. Tehdy dostali studenti svolaní na pražský Albertov výzvu Přines sebou květinu. V červnu 1848 dostali Pražané pokyn. Oblečte se slavnostně, vezměte sebou i ženy a děti. Květy do vlasů i do rukou. Tak poklidná a důstojná měla být manifestace českého národního a také občanského sebeuvědomění. V pondělí ráno 12. června proudili na Koňský rynek Pražané ze všech směrů, Jindřišskou a Vodičkovou ulicí i spoza hradeb Koňskou branou. Tehdejší jezdecká socha knížete Václava byla menší než dnes a stála jinde, v prostřední části trhu. Tam, kde náměstí křižují ulice Vodičkova a Jindřišská.
Vlastně to místo opět připomíná epicentrum listopadových demonstrací pod balkónem Melantrichu, odkud ke shromážděným lidem zpívala Marta Kubišová a mluvil Václav Havel. 12. června 1848 dav obklopil malou jezdeckou sochu svatého Václava, utišil se a poslouchal vzletné kázání faráře Jana Arnolda. Mezi lidmi se tu a tam pohybovali policisté v civilu. Bedlivě pozorovali chování Pražanů, aby o něm mohli

Bratislave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Vše byla u konce. Co teď? To je snad všechno? Pouhá hodina krásné soudržnosti? No to je přece málo. Jsme tu bok po boku. Pojďme pod okna generála Windischkrätze. Zaspíváme mu pár posměšných písniček. Mnohé maminky vzaly děti za ruce a odešly vařit sváteční oběd. Jiné ale zůstaly a přidali se k mužům, kteří se vydali dolů náměstím. 17. listopadu 1989 se studenti z Albertova také nejprve vypravili na Vyšehrad, ale pak se vydali do středu města. Teď však bylo pondělí 12. června roku 1848.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lukov u Moravských Budějovici děkovnou mší připomene svého rodáka Jana Bulu a horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky, nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Hezké nedělní ráno vám přeje Josef Maršál. Blahoslaveného Jana Bulu si dnes připomenou věřící v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Děkovná mše od 10 hodin dopoledne navazuje na včerejší blahořečení. Jako mučedníka komunistického režimu ho katolická církev uctila spolu s dalším knězem a mučedníkem Bát.

0: Slavem Drbolou.
1: Program propojí Bulovu rodnou vesnici s Rokytnicí nad Rokytnou, kde působil před uvězněním a následnou popravou. Po mši, sloužené na farní zahradě, vystoupí nejdřív žáci z Lukovské základní školy. Po nich bude následovat divadelní scénka farníků z Rokytnice nad Rokytnou. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi nalezl zábavní pyrotechniku patrně domácí výroby. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník dopravit jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu se mohli vrátit do svých bytů. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly anebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba výjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
2: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořákova, Wagnerova i Smetanova.
3: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
4: Vy jste vzali syna sebou?
3: Jasně, jasně, on to taky má rád.
4: Jak se ti to líbilo?
5: Moc.
6: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
5: Bylo to nádherný.
4: A co se ti líbilo nejvíc?
5: Asi ta Vltava.
6: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídal Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta.
6: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě přechodně zataženo, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jihu Moravy, může být až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
9: Doprava.
0: Na 22. kilometru D8 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto po defektu. Hlavně nákladní auta tam mohou náhle vybočovat. Je to v zatáčkách. A na D55C se mezi Hulínem a Tlumačovem jezdí oběma směry pouze jedním pruhem. Výrazně se teď ještě nezdržíte. Omezení tam potrvá do 23. června. Zprávy končí, slovo má opět Renáta Fučíková.
10: Vážení a milí posluchači, v dnešním nedělním ránu se vám pokouším přiblížit události 107 staré. Jde o příběh svatodušních bouří roku 1848. Mnohí z vás se teď možná už klíbne, vždyť o těchto událostech víme už od dětství, z hodin vlastivědy a dějepisu. Jak dobře si pamatujeme tu ilustraci z učebnice s vyobrazením barikády, na níž stojí nějaká mládež v podivných kabátcích s kšiltovkami na hlavě. Drží v rukou flinty a mávají červeno-bílým praporem. Takže tohle byli čeští vlastenci. Takhle je do naší generace vpravili jen to nejzákladnější povědomí o červnu 1848. Skutečnost byla však dosti dramatická. Podle mého soudu dokonce tak dramatická, že by si zasloužila poctivé sfilmování nebo dokonce muzikál po vzoru francouzských bídníků. Ale vážně, červnové pražské bouře onoho roku 1848 zdaleka nebyly jen nějakým vlasteneckým výkřikem. Byly součástí mohutného vzedmutí touhy Evropanů po občanských svobodách. V předchozí hodině jsme si vyprávěli o české předehře těchto bouří, o období Metternichova policejního státu, o jeho tajných fízlech, kteří špiclovali mezi obyčejnými lidmi a donášeli na ně, o tuhém režimu, který držel veškeré obyvatelstvo doslova v klepetech. Povídali jsme si i o technickém pokroku, který k nám pronikl hlavně z Anglie. A také o obrodě českého jazyka, o níž se zasloužili tehdejší obětaví badatelé. Jaro 1848 se neslo v ovzduší příslibů. Všichni se těšili na slíbenou ústavu neboli konstituci, která měla všechno od základů změnit. Ti výše postavení ovšem s realizací slibů nijak nespěchali. Naopak obsadili město kordony vojáků. Jenomže Praha byla univerzitní město, tedy město plné studentů. A proto se přímo v jejím centru nedávno ubytoval arrogantní generál Windischkrec. Jak se vše vyvine a je hlavně, jak to celé dopadne, se ode mě dozvíte v následující hodině. O hladký tok slova a hudby se spolu se mnou stará mistr zvuku Pavel Chour.
9: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

Květinami ověnčený dav se dole na koňském rinku rozdělil, ale u Windischgrätzova velitelství na ovocném trhu se měl zase spojit. Část zamířila Melantrichovou ulicí na staroměstský rynek a pak do Celetné. Zbytek průvodu zahnul do Kolovratské třídy dnešních příkopů a splna hrdla volal sláva Slovanům, svornost. Jak víme z předchozí hodiny, na Kolovratské třídě na dnešních příkopech se konal slovanský sjezd. Z vyzdobených oken Českého muzea se vyklonili jeho účastníci a mávali průvodu. Sláva, sláva! Pokřik se odrážel od zdí i oken domů a zesílený se vracel k pochodujícím Pražanům. Jakou máme sílu, jak jsme soudržní, cítili to pouto až do morku kostí. Prošli prašnou branou a slyšeli vzdálené provolávání slávy z Celetné, to, jak se proti nim blížila druhá část průvodu. Od Josefského náměstí, tedy dnešního náměstí republiky, ale přicházela vojenská jednotka. Velitel pro jistotu svým mužům poručil nasadit bodáky. Bez potíží odehnali část demonstrantů před velitelstvím. Ti, co zůstali, se však nechtěli tak lehce vzdát. Strkali se a přetlačovali svojáky. Z protějších kasáren přispěchala další jednotka a vzala to šturmem. Tloukla demonstranty pažbami pušek. Dav pískal. Náhle někdo vytáhl hůl, kterou si přes všechny pokyny, že mše a shromáždění mají být pokojné, pouze ozdobené květy a prapory, nesl tajně pod kabátem. Tu máš! Důstojník ho ale okamžitě přetáhl šavlí. A tu se další dva mladíci ohnali holemi. Vojáci všechny tři odvážlivce zatkli a odvlekli na velitelství. Vytlačte je! Vytlačte je! Křičel důstojník, až mu přeskakoval hlas. Vojáci drželi pušky před sebou a hrozili bodáky. Dav ustupoval ke staroměstskému rinku, ale mnoho studentů uteklo přes ovocný trh do budov univerzity do Karolína. Měli tam tajně nachystané pušky, bůh ví odkud poscháněné a trochu střeliva. Z velkých kasáren na Josefském náměstí, v nichž je dnes navoněné a barevné obchodní centrum, vybíhala jednotka za jednotkou. Dostali rozkaz střílet. Bez větších potíží obsadili Celetnou ulici i ovocný trh a postupovali až ke Karolínu. Univerzita byla náhle zcela obklíčena. Z pootevřených oken domů, které po staletí sloužily vzdělávání českých i německých mladíků, teď ale na vojáky mířili nabité hlavně pušek. Granátníci dostali pokyn, aby zaklekli, jak byli vycvičeni, a na okna s puškami zacílili. Napětí se dalo doslova krájet. Bum! Z protější strany ulice třeskl výstřel z pistole. Naštěstí nikoho netrefil. Bíte ho! Granátníci se vrhli do obchodu, odkud se na ně střílelo. Mladý prodavač, který vystřelil, nestihl utéct. Vojáci ho na místě utloukli okovanými pažbami. Vyrazte vrata! Vojáci na povel vylomili vstup do Karolína a neúprosně pátrali po povstalcích. Studenti před nimi utíkali a cestou odhazovali pušky. Někteří skákali z oken na protější straně. Naštěstí nebyla vysoko nad chodníkem. Pánové, pánové, pokoušel se svým bílým kapesníkem zastavit postup běsnících granátníků starý profesor medicíny. Marně. Vojáci ho na schodech Karolína rozstříleli. Výstřely bylo slyšet až za řeku. Vraždí naše děti! Vraždí naše děti! Pražané byli na nohou. Smrt mladých studentů jimi otřásla. Chlapci, vezměte si tyhle bedny a tady ty krámy. A tyhle trámy taky. Otevírali měšťané kvelby, dílny i sklepy, aby nabídli povstalcům materiál na stavbu barikád. Vytrhávala se dlažba, káceli se povozy, hromadila prkna, nábytek a cokoliv, co mohlo zastavit průchod vojska městem. Všechno se odehrálo tak rychle. Pouhou hodinu od konce svatodušní mše už stály první barikády. V pondělí večer jich bylo v Praze na 200, o den později dokonce 400. Skoro každá ulice měla svou barikádu a ta svého velitele. Na Betlémském náměstí velel barikádě vlastenec a divadelník Josef Kajetán Tyl.
Granátníci běželi z ovocného trhu také do Českého muzea, ale delegáti Slovanského sjezdu už byli dávno v bezpečí. Vojáci si schladili žáhu alespoň na výzdobě oken. Prapory hrdinsky rozřezali svými bajonety. Na koňském trhu pak chytili mladíka, který se nestihl ukrýt za barikádu. Granátníci ho vstekle utloukli. Když jednotka odtáhla o kus dál, Pražané vystavili tělo nebohého chlapce jako oběť Windischgrätzovy zvůle a nosili k němu svíce a květiny. Ta prudkost událostí i reakce Pražanů na vojenské násilí na studentech mi vzdáleně připomíná události z listopadu 1989. Tehdy také tekla krev studentů po pražských chodnicích. Naštěstí však tehdy nebyli žádní mrtví. My se však za chvíli vrátíme do krvavého pondělí 12. června roku 1848.

Adalberte, co tam děláš? Vojta ani neotočil hlavu a rukama černýma od střelného prachu se dál přehraboval v maminčině dokonale složeném bílém prádle. No tak slyšíš? Povídám. Hned toho nech, nebo uvidíš. Anna výhružně nakročila k synovi a napřáhla ruku k pořádnému výchovnému pohlavku. Vojta se poslušně vysunul z útrop hluboké dubové skříně a obrátil k mamince očka mrkající za sklíčky brýlí. Máti, potřebuju vaše nejjemnější ložní povlečení, takové to pro nobl hosty, sepjal Vojta ruce v prosebném gestu. Co je to za hloupost? V Praze se střílí, ty pořád v trapu, koleduješ si okulku v hlavě a teď budeš převlíkat peřiny? Pro koho? No právě mami, máme zajatce a ne ledajakého. Vojta objal maminku a vzrušeně jí zblízka šeptal. Zajali jsme hraběte tuna, představte si. Tuna? Anna nevěřícně vytřeštěla oči. Lva tuna? Samotného prezidenta gubernia? Jo, našeho gubernátora, smál se Vojta. A čistil si své věčně upatlané brýle kapesníčkem, které vytáhl ze skříně. Vypravil se z Malostranského paláce za pražským starostou, aby to tady uklidnil. Jenomže my už máme všude barikády. To byla taková rychlost, že byste nevěřila, máti. A ty blázne u toho musíš být, jako by ti nestačily ty barikády předtím ve Vídni, povzdechla si Anna. Ale v hloubi srdce byla na svého Adalberta hrdá. Vídeň si poradí i beze mě. Teď musím být tady, na Pražské univerzitě. Je přece revoluce, všude je revoluce. Bojujeme za ústavu, za svobodu. Kéž byste vyhráli, děti. Přála bych vám to. No a tak tun, prohlížel si Vojta brýle proti oknu. Musel prostě pěšky. Vlastně si ho vážím, že si mezi nás troufl. Jenomže na barikádě u Klementína, když přelézal přes trámy, tam jsme ho poznali. Taková náhoda. Zajali jsme ho a se vší úctou odvedli dovnitř. Víte, Fridž ho chce použít k vyjednávání s generálem. Teď máme v rukou ESO. Adalberte, já mu snad půjdu ustlat sama a vezmu i něco k jídlu. Anna vytáhla ze dna skříně damaškové cíchy a rázným krokem zamířila do kuchyně. Vojta za ní vděčně cupital. Raději zůstaňte tady, maminko. Klementinum je hotová, válečná pevnost plná bojovníků. Za několik okamžiků se z pivovaru u Halánků chystal vyrazit malý průvod. Dva čeledíni vlekli nůši s jídlem a bečku piva. Za nimi táhla služka, ranec peřin přes rameno a Vojta koš plný lahví. Adalberte, pamatuj, víno je pro pana hraběte, taky ty klobásy a sýr, nepopleť to. Pro vás je chleba, tvaroh a pivo. A pán Bůh vás všecky opatruj. Udělala Anna synovi tři křížky na čelo. Maminko, prosím, už žádný Adalbert, jen Vojta. Mluvme česky, s Bohem, držte se tu. Políbil Vojta mamince ruku. Zásobovací oddíl studenta Vojty Náprstka, donedávna ještě Adalberta Fingerhuta, se rychlým krokem pustil přes Betlémské náměstí. Když přes okraj barikády přenášeli svůj náklad, její povstalecký velitel Josef Kajetán Tyl salutoval. Svornost, svobodu! Karlo Ferdinandova univerzita sídlila nejen v Karolínu, ale také v areálu bývalé jezuitské koleje zvané Klementinum. Teď se tu pod velením Josefa Václava Friče opevnilo na 400 studentů. Byl mezi nimi i Vojta Náprstek. V Klementinu povstalci drželi hraběte tuna. Věřili, že jim poslouží při vyjednávání s Windischkrécem. Jenomže Windischkréc zuřil a jednat nehodlal. Bojovalo se dál i před jeho velitelstvím. Hraběnka Windischkrécová se zájmem pozorovala z okna všechny ty šarvátky před domem. Takhle se ráda dívávala, podobně jako jiné měšťky, z otevřeného okna na cvrkot ve vídeňských ulicích. Jenomže teď to bylo jiné. Odněkud náhle přiletěla zbloudilá kulka a na místě ji zabila. Windischkréc se naprosto logicky zatvrdil. Okamžitě dal uzavřít všechny brány. Oddělte Prahu od venkova. Nikdo nesmí ven.
Vojenské jednotky se pak v podvečer probojovaly k Řetězovému mostu. Když zapadalo slunce, tedy v 9:30 večer, bylo jejich už i celé Malostranské náměstí, také Celetná ulice a Koňský trh. A vojáci už byli i na Hradčanech. U barikád plály po celou noc ohně. Pražané nosili obráncům jídlo a ošetřovali raněné. Povstalcům chyběly zbraně a střelivo. Aby je získali, troufali si přepadat malé skupinky vojáků. A potajmu stavěli Vorový most na jihu města, kudy by snad mohli do Prahy přijít posily z venkova. Bylo pondělí 12. června roku 1848.

Studenti v Klementýnu po celý pondělní večer přesvědčovali hraběte Thuna, aby jim pomohl s vyjednáváním. Thun ale jen povýšeně mlčel. Jeho ješitnost byla nevýslovně zraněna. Historik František Palacký se na druhý den ráno vydal do Klementýna, aby studentům domluvil. Chlapci, mějte rozum, propusťte hraběte. Asi nechápete dobře, v jak nešťastné jsme situaci. Podívejte, hrabě Thun chtěl přece dojednat mír, proto se vypravil na radnici. A vy ho tu teď držíte a místo něj vládne Praze Windischgrätz. Už teď se nám generál mstí. Jestli hraběte nepropustíte, bude zle. Thun byl tedy propuštěn a slíbil studentům, že zařídí stažení vojska z ulic. Nic takového se však nestalo. Windischgrätz se mu nepodvolil. Nehodlal se vzdát, chtěl naopak zvítězit. Všechno vojsko odvelel na levý břeh Vltavy a dělostřelcům přikázal město bombardovat. Praha byla pod palbou. Po několika hodinách urputného ostřelování hořely nábřežní mlýny i měšťanské domy hlouběji ve městě, hořela i střecha pivovaru Anny Fingerhutové. Naštěstí se podařilo většinu požárů uhasit. Mnoho mužů vyrazilo z Prahy na venkov hned na začátku rebelie, ještě předtím, než Windischgrätz město hermeticky uzavřel. Chtěli informovat lidi v menších městech a vesnicích o tom, co se v Praze děje. Jenomže bričky a koňské potahy byly pomalé, než někam dohrkali, bylo v Praze už po boji. Někteří Pražané chtěli z města uprchnout vlakem, ale oddíly vojáků vlaky zastavovaly. V Běchovicích málem došlo ke krveprolití. Běsnící vojáci vnikli do vlaku a bajonety vyháněli všechny cestující ven. Ti zděšeně vyskakovali na perón. Vojáci pátrali po zbraních, hledali je pod lavicemi ve vagónech. Stačil by jen jeden ostřejší výraz od někoho z vyděšených cestujících a vojáci by začali do davu na nádraží střílet. Naštěstí měl významné slovo osvícený mladý velitel, který uklidnil vojáky rozuřené do nepříčetnosti a nechal cestující v klidu nastoupit a odjet. Většina Pražanů, kteří zůstali v doutnajícím městě, se nakonec poddali svému strachu a začali barikády rozebírat. Na Hradčany se pak rychle vypravil pražský starosta a požádal Windischgrätze o příměří. Z oken domů zavolali bílé ubrusy a prostěradla na znamení kapitulace. Generál vyhlásil stané právo a začalo zatýkání povstalců. Zůstat nebo nezůstat? Toť otázka. Kdo z rebelů by zůstal v Praze, vystavoval se nebezpečí, že bude uvězněn, možná dokonce popraven. Vojta Náprstek proto raději utekl a zamířil až do Ameriky, do země svobody a možností. Cestou nadělal dluhy, což by jeho mamince nevadilo tolik jako skutečnost, že sebou vzal Kateřinu Krákorovou, dívku nevalné pověsti. V Americe se český pár mladých milenců protloukal všelijak. Peníze vypůjčené i ty od maminky jim brzy došly a oba uprchlíci byli rázem švorc. Bohužel Vojta nebyl zvyklý pracovat, dosud jen studoval a ležel v knihách. Nejdřív zkusil farmařit a pak pracoval na stavbě. Ani jeden pokus nedopadl valně. Pak se s Kateřinou přestěhovali do Milwaukee na břehu Michiganského jezera. Tam to zkusil jinak. Otevřel si krám s knihami a hudebními nástroji. Knihy se ale moc neprodávaly, osadníci neměli peníze. Tak je aspoň půjčoval. A Vojta pak zakládal různé spolky a jezdil s místními na výlety. Dělal prostředníka mezi přistěhovalci a domorodnými lidmi kmene Dakota. Dokonce se naučil pár jejich slov a oni mu na oplátku říkali napoštan, což mělo znamenat náprstek, a jeho dívce říkali naprskvav. Vojtovi se krutě stískalo po domově. Maminka mu neodpovídala na žádný z dopisů. Teprve když ho Kateřina opustila, začala Anna Náprstková svého syna znovu v peněžitě fedrovat a nakonec mu vyprosila pardon u rakouských úřadů. Vojta se mohl vrátit do Prahy. Jenomže tam se mu zase stýskalo po Americe. Donekonečna oprašoval sbírku indiánských předmětů, které si přivezl, a trpně snášel neúprosný dohled rakouské policie.
Smysl života našel až v založení amerického klubu DAM. Učil v něm české ženy, jak moderně hospodařit a vést domácnost. Vojtova sbírka se pak stala zárodkem Muzea všeobecného národopisu. A Vojtův osud byl jedním z mnoha podobných. Byl příběhem člověka, který se rozhodnutím odejít z vlasti odsoudil k věčnému stesku. Po domově starém i potom novém, dočasném.

0: Renáta Fučíková a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Vyprávíme si dnes o horkém létě před 178 lety, kdy v červnu vypukly v Praze bouře, boj za občanskou a také za národní svobodu. V létě 1848 bojovali za svou svobodu také Italové. Snad by i zvítězili, nebýt 80-letého českého šlechtice ve službách Habsburků. Maršál Radecký porazil vojsko piemontského krále Karla Alberta u města Kustoza. Pak se vzbouřili i Maďaři a Chorvati, nejprve proti Rakousku, brzy se ale vrhli do vzájemného boje. Vrchní rakouský velitel Windischgrätz je nechal soupeřit, protože věřil, že je to vysílí a budou pak snadno poraženi. Na podzim roku 1848 znovu povstala Vídeň. Generál Windischgrätz narychlo přemístil císařskou rodinu do Olomouce a nově ustavený říšský parlament přestěhoval do Kroměříže. Vídeň pak vyzval k evakuaci. Bezprostředně na to na ní začal pálit z kanónů. Jak víme, měl tento postup už dobře nacvičený z Prahy. Za 4 dny se město vzdalo a rebelové byli popraveni. Generál měl o dalším směřování Rakouska naprosto jasnou představu. Na trůnu měl podle jeho plánů sedět někdo mladší a rázný. Někdo, kdo dá říši ten správný švunk. Stělesněním jeho snu byl 18-letý František Josef, který původně nebyl následníkem. Na trůn mu ale ochotně pomohla jeho velice ctižádostivá matka, arcivévodkyně Žofie. Přemluvila svého švagra, dosavadního císaře Ferdinanda, toho, který měl tu velikou hlavu a byl považován za slabomyslného, aby odstoupil. No a pak přesvědčila svého manžela, následníka trůnu, aby na něj neusedl a císařování se vzdal ve prospěch syna. Jakmile se František Josef I. chopil vlády, nemilosrdně potlačil další povstání v Uhrách. V březnu 1849 poslal vojáky do říšského sněmu v Kroměříži. Poslancům nehodlal trpět jednání o základních občanských právech. Poslanci byli tedy rozehnáni a zánovní parlament byl pěkně zrušen. Podle vlastních slov, která sám sepsal v takzvané oktrojované neboli vnucené ústavě, byl v říši jediným panovníkem on sám, císař František Josef. Ústavu vydal jen na oko. Chtěl totiž zapůsobit na Němce. Stál o panování nad celým Německem. Blížilo se léto 1849 a s ním i první výročí pražských událostí. Policie tehdy tvrdila, že prý v Čechách rozkryla rozsáhlé spiknutí proti říši. Začalo zatýkání a nad Prahou byl znovu vyhlášen výjimečný stav. Padlo několik rozsudků smrti, ale nakonec byly českým spiklencům zmírněny na mnohaletý arest. O 2 roky později odmítli Němci rakouského císaře jako panovníka velkého sjednoceného Německa. S Rakouskem se v žádném případě sloučit nechtěli. Nač nám tedy bude ta vynucená ústava, ptal se sám sebe František Josef. Měla jen navnadit svobodochtivé Němce, pryč s ní. A byla zrušena. První úředník říše, tak sám sebe tituloval císař, když vstával ještě za tmy a v 5 hodin ráno už seděl u psacího stolu nad spisy. Měl za to, že je neomylný, sám přepisoval celé dokumenty a sám opravoval ministerské výnosy. Do desek si ukládal vlastnoruční záznamy na kde koho, takže měl neustále ovšem přehled. A nebo si to spíše myslel. Pil u toho jednu kávu za druhou a kouřil viržínka. K moci tedy byli na místo volených poslanců a politiků přizváni úředníci jmenováni císařem. Vykonavatelem císařových příkazů se stal ministr vnitra Alexander Bach. Začalo období zvané Bachův absolutismus. V prosinci 1851 předložil ministr Bach císaři žádost o zatčení českého novináře Karla Havlíčka Borovského. Nemilosrdný kritik Ruska i Rakouska byl zadržen a vyslýchán už dříve, ale tehdy ho ještě chránila poslanecká imunita. Havlíček byl totiž voleným členem parlamentu. Jenomže teď už imunitu neměl, protože parlament neexistoval. Dobrá, zamyslel se mladý panovník, přemístíme ho daleko do hor, do městečka Brixen v Alpách. A podepsal náležitý příkaz. Nebohodlný novinář byl v horách držen pod policejním dohledem po 4 roky. Po návratu do Čech se Havlíčkovi všichni pro jistotu raději vyhýbali, aby neměli potíže s policií. Když Havlíček za pár měsíců v bídě a samotě zemřel na tuberkulózu, stal se jeho pohřeb v roce 1856, jak už to tak bývá, smuteční slavností, na které se náhle okázale objevil kdekdo z českých vlasteneckých kruhů. Však si je tajná policie taky pěkně zaznamenala. Historika Františka Palackého, politika Riegera, básníka Erbena či spisovatelku Boženu Němcovou.

Úřednicky založený panovník František Josef byl v době pohřbu pronásledovaného českého žurnalisty Karla Havlíčka Borovského už ženatý. Roku 1854 pojal za manželku 16-letou bavorskou šlechtičnu Alžbětu z rodu Wittelsbachů. Vídeňané jí začali důvěrně říkat Sisi. Byla známá svou krásou a drobnými výstřednostmi. Cvičením a věčnými dietami si udržovala vosí pas, bujné vlasy měla dlouhé až na zem, závodně jezdila na koni a kouřila jednu cigaretu za druhou. Vedle upjatého manžela a panovačné tchyně ale neměla v císařském paláci nijak šťastný život. František Josef měl opravdu vysoké mínění o svém úsudku, ale prohrával bitvu za bitvou, válku za válkou. V Krymské válce v roce 1853 se nepřidal ani k Rusku, ani k Turecku, a tak jeho říše zůstala v politické izolaci. V bitvě u Solferína roku 1859 se sám jmenoval velitelem, ale prohrál a přišel tak o většinu italských držav. První úředník říše neuměl ani nakládat s penězi. Zhuntoval účty v rakouské národní bance tak, že zkrachovala, byla plajte. Bankéři mu pak už nechtěli půjčovat, dokud konečně neustoupil a nepovolil v říši parlament. Ustanovil ho únorovým patentem roku 1861. Říšský sněm sídlil samozřejmě ve Vídni a měl dvě komory. Horní, kde zasedala vyšší šlechta a zástupci církve, a dolní, kde hlasovali volení poslanci. Volby ale ještě ani zdaleka nebyly všeobecné. Císař František Josef se nikdy nestal panovníkem všeho Německa. Plán na sjednocení německých krajů měl i ctižádostivý pruský kancléř Otto von Bismarck a nakonec ho zrealizoval. Už od roku 1862 chystal svou zemi na válku s Rakouskem. A ke skutečné válce se schylovalo od počátku roku 1866. Z Pruska na bojiště dorazili vlakem maršál Moltke a kancléř Bismarck. K osudové bitvě potom došlo 3. července poblíž pevnosti Hradec Králové u obce Sadová. Rakouská armáda prohrála díky váhavému velení a především díky zaostalé výbavě ztratila téměř 3x více mužů než Prusové. A válka to byla opravdu blesková. Pruská vojska procházela českou krajinou hladce jako nůž máslem. Rakousko se muselo Prusku podrobit. František Josef se zavázal, že nebude zasahovat do německých záležitostí. Přišel o vedoucí postavení ve střední Evropě, ale dál si držel obrovskou armádu. Končila léta 60. Od revolučního roku 1848 uběhlo téměř 20 let. Nakonec se říše dočkala určité modernizace. Jistou zásluhu na tom měla císařovna Sisi. Ráda jezdila do Uher. V široké rovině podél Dunaje mohla svého koně dobře pobídnout v trysk. Pila ohnivé uherské víno a tančila čardáš s místními šlechtici. Oblíbila si jejich pozornost. Stala se jakousi nejmenovanou uherskou velvyslankyní ve Vídni. Uspíšila tak významnou změnu v uspořádání Habsburské říše. Roku 1867 povolil císař státoprávní vyrovnání Rakouska a Uher, zvané dualismus. Říše byla od té doby rozdělena na dvě rovnoprávné poloviny, které spojovala pouze osoba panovníka, ministerstvo zahraničí a ministerstvo války. Všechna úřední pojmenování se od té chvíle doplňovala zkratkou CK, tedy císařsko-královský. K novému státoprávnímu řešení se přidala v prosinci 1867 nová ústava, která opravdu výrazně upravila postavení obyvatel celé říše. Zaručila jim rovnost před zákonem a rovnost před úřady. Dopřála jim naprostou volnost pohybu i majetku a nedotknutelnost osobního vlastnictví. Občané ocenili i právo psát petice a zakládat spolky, právo na svobodné vyjádření a právo volby náboženství a vyznání. Byl to zákon, na který se v Rakousku-Uhersku čekalo od roku 1848. Společnost se mohla konečně svobodněji nadechnout
a také to udělala. Jen vlastenci v Čechách a na Moravě se museli se svým postavením prozatím smířit a radovat se alespoň z ústavy. Zatímco Vídeň vířila v radostných valčících a Budapešť ve vítězoslavném čardáši, Češi mohli na spolkových slavnostech alespoň tančit polku. To je tedy konec dnešního ranního vyprávění o událostech června roku 1848. Četla jsem vám z rukopisu knihy, na které právě pracuju a která by měla vyjít ještě v tomto roce. Chci v ní přiblížit historické pozadí vzniku slavných českých divadelních her Josefa Kajetána Tyla, Karla Čapka, Voskovce a Wericha a konečně i her Václava Havla. Snad jsem vám tedy dnes řekla něco nového nebo připomněla něco, co jste už znali. A snad budete teď jako já chodit ulicemi středu Prahy s úctou k našim předkům, kteří si přesně před 178 lety chtěli vybojovat občanskou svobodu na barikádách.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. A mláďata sokolů vylétla z hnízda nad jeskyní Jáchymka v Moravském Krasu. Turisté k ní opět mohou chodit. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky i bouřky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající adresy cssz.cz bude nově na adrese cssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění, budou přesměrováni automaticky, řekl za správu Jakub Bejček.
2: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
0: Doména.gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů, má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 kilometry, z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt vypracuje. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
0: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun, kdy práce začnou, ale jasné není. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V Československém rozhlasu působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara, následně musel z rozhlasu odejít. Po listopadu 89 se vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Turisté už mohou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřena. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, řekl Antonín Tuma ze správy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
0: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat celkem 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů vyplenil vír velký.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky i bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu stále omezení v obou tunelech, skončit by měla v poledne, zatím je mírný provoz. A s omezením počítejte na 65. kilometru D8 směrem na Prahu, i tam projedete plynule. Zprávy končí, hezkou neděli.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkné nedělní ráno z dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu premiérového vydání pořadu Toulky první republikou. Pivo, víno nebo kořalka. Každý kout první republiky měl své oblíbené pití. Zatímco v Čechách zažívalo rozmach pivovarnictví a fenoménem se stalo lahvové pivo, na podkarpatské Rusy tekly proudem lihoviny. Jak vypadala alkoholová mapa meziválečného Československa a jak se tehdejší společnost vyrovnávala s alkoholismem?
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
7: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
8: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek.
8: Díl 67. Ta naše hospoda aneb. Jak se pilo za první republiky?
9: Nebojte se vody, mějte se z chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřámat sluníčkem. V jídle buďte střízmé, vystříhejte se všeho mrsání a nepijte žádných nápojů alkoholu.
8: Tak to mluvil k dětem v roce 1928 zapřisáhlý abstinent Tomáš Garrigue Masaryk.
10: Na vůbec prvním dochovaném rozhlasovém záznamu.
11: Náš prezident byl v protialkoholním hnutí velmi aktivní.
8: V jedné z přednášek otištěných v knize o alkoholismu ironicky glosuje.
12: My máme tři bohy. My jsme mnohobožci. Máme zvláštní trojici. Jeden bůh je víno, voda sluneční, druhý je voda vařená, pivo, a konečně voda ohnivá, a to je duch. Pravý duch, spiritus.
13: A tam za tím mořem piva, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají...
10: Jak se vlastně přihodilo, že se u nás pivařství tak mocně rozšířilo?
8: Většina pivovarů dřív nebo později použije v reklamě slovo tradice.
10: A mají asi pravdu. Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
11: Tehdy bylo vyráběno většinou svrchním kvašením. Technologie spodního kvašení, chlazená spilka,
8: tedy místo, kde slad prochází tímto procesem,
11: převládly až s průmyslovou revolucí.
10: Jedním z mezníků v Čechách se stal rok 1842, kdy bavorský sládek Josef Grohl uvařil v Plzni várku dokonalého moku.
11: Tak vznikl typ piva známý pod názvem Pils.
8: Díky své kvalitě se rychle šířil.
13: Všechny malé pivovárky se svým patriarchálním způsobem života, starými zvyky a cechovním životem se buď modernizovaly na nový typ piva, nebo začaly upadat, případně svoji existenci museli skončit.
10: Rekapituluje pivovarský odborník František Chodounský v časopisu Kvas v roce 1912.
8: Větší průmyslové pivovary převzaly vládu nad pivní produkcí.
11: A způsobili, že se zvedl výstav.
8: Zvedl co?
11: Výstav, neboli celkové množství uvařeného piva.
8: Aha.
11: Což mělo za následek zvláštní situaci.
8: Nazývá se to také hektolitrová horečka.
10: Pivovary měly velké přebytky. A pro podporu odbytu poskytovali hospodským různé výhody.
11: Třeba investice do vybavení.
10: Zároveň bylo pivo tak levné, že se v podstatě masově rozšířilo.
14: Pozdrav, pánbu.
13: Nazdar.
8: Dobrej, vojáčku. Bolí to?
14: Jak čert.
13: Granát?
14: No jo, poslal mě domů z Haliče, ale takhle.
8: Co to bude?
14: No, pivo, ale pořádný.
8: Máme jenom císařovy slzy.
14: Co to?
13: Tak tomu patoku říkám.
8: Je těžká doba, vojáčku.
14: Tak mi to natočte.
10: První světová válka s pivovarnictvím pěkně zamávala.
8: Pracovníci narukovali na frontu.
11: Armáda zrekvírovala koně a voly nutné k rozvozu a dovozu surovin.
10: Rozstavovalo se zařízení z mědi, mosazy a bronzu.
8: Pivo se vařilo slabé, muselo se šetřit.
11: Využívaly se také různé náhražky, třeba pivolín ze směsi sacharínu a chmele.
10: Pro značnou nepoživatelnost však dostal onu přiléhavou, vznešenou přezdívku císařovy slzy. Po válce se pivovarnictví vzmáhalo jen postupně.
11: K původnímu výstavu 11 milionům hektolitrů se dostalo až v roce 1930.
8: A to už nastupovala hospodářská krize, která výrobu opět snížila.
10: Fenoménem se v první republice stalo lahvové pivo.
8: Zpočátku bylo dražší než točené.
10: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
11: Jak se ale zjednodušoval proces stáčení, vznikaly soukromé stáčírny, které ubíraly kšeft hospodám.
8: Roku 1928 došlo k rozšíření korunkových uzávěrů, které nahradili zátky korkové i patentové.
10: A ve bratislavickém pivovaru se začalo stáčet na první automatické lince.
11: Lahváč se tak vnutil i do běžného sortimentu hospod.
8: Vrozený lidský romantismus je potlačován za bdělého stavu, v osamocenosti a ve schonu denního života. Ale vítězí nad člověkem ve snu a v opilství. V tranzu opilství, kdy skepse je potlačena, vzkvétá romantismus. V opilství stává se sám sobě člověk bohatýrskou postavou.
11: Napsal Karel Poláček v knize esejů Okolo nás.
10: Popularita piva zcela jistě leží v onom pocitu, který alkohol v něm obsažený dokáže přinést.
11: Ale zapomíná se možná na další, řekněme, výhody.
15: Ctěné panstvo, vážené dámy, pivo jest nápojem na nejvýše vhodným pro kteréhokoliv dělníka. A to proč?
13: Proč?
15: Jest totiž tento mok vyráběn z obilí kvasem a jest vařen.
16: No a?
15: Takže je to nápoj sterilní a z toho důvodu bezpečný. Voda v tomto ohledu nesahá mu po paty. Obrazně, samozřejmě. Pamatujete jistě epidemie tyfu v Hamburku či Oděse?
16: No jo, to byla pohroma.
15: Ty vznikly pitím zkažené vody. U piva se toto nemůže stát.
13: To je pravda.
15: A ještě něco. Při 180 kaloriích a ceně 1 koruny a 10 haléřů je desítka, kterou zde pijeme, nejlevnějším zdrojem energie. Tedy nejvhodnější nápoj pro dělnictvo.
13: Pro dělnictvo možná. Ale vy jste učitel.
15: Mozková činnost jest energeticky náročnější než... Ale co vám budu vykládat?
14: Koupíte mi ještě jedno?
13: No dobrá, za tu lekci.
16: Sám nemáš.
10: Pivo opravdu platilo za nejlepší nápoj dělníka.
8: Předpokládalo se totiž, že se u manuálně pracujících rychle vstřebává.
11: A pro svůj relativně nízký obsah alkoholu bylo považováno za neškodné.
8: S čímž by nesouhlasil prezident Masaryk, který hovořil o pivařském alkoholismu v Čechách.
10: A připomínal, že důsledky nadměrného pití piva jsou stejné jako u jiných druhů alkoholu. Fyzická a psychická schátralost, zvýšení rizika chorob i úmrtí a negativní dopad na rodinu.
11: Bylo by jistě nesmírně poučné ukázat jim, kolik vlastně soudců, budov soudních a trestních a jiných, policistů a různých administrativních úředníků je vydržováno jen proto, aby se starali o lidi, kteří se z pití alkoholu dopouštějí činů špatných a zločinných.
10: Přemýšlí Edvard Beneš v publikaci Problém alkoholové výroby a abstinence, která vznikla na základě jeho přednášky z roku 1914.
17: Přes 110 let stará úvaha, ale něco na ní bude, že?
18: Červené.

0: žalostně pláče, přežalostně pláče.
1: První republika a víno.
2: Voda sluneční, jak ho ironicky nazval z Moravy pocházející prezident Masaryk.
3: Toto božstvo ale zcela jistě nedosahovalo velikosti toho pivního.
1: Víno bylo mezi válkami spojeno jen s několika málo místy Československa. S Mělnickem, Jižní Moravou a Jižním Slovenskem.
2: Traduje se, že révu přivezli už Římané.
3: Snad. Každopádně odolné burgundské odrůdy sem přivezl Karel IV.
1: Pěstování se věnovali i kláštery.
2: Takže poněkud kyselejší víno si získalo svou popularitu.
3: V 19. století vznikaly vinařské školy ve Znojmě, Valticích či v Mělníku.
1: Zároveň ale v té době začala produkci válcovat popularita piva.
2: A také konkurence levnějšího uherského vína.
3: A co se pohrom týče, nebylo to pro vinařství zdaleka vše.
4: Co? Aj.
5: Pane správce!
3: Na přelomu století zasáhla úrodu nákaza mšičky révokazu.
5: Pane správce, podívejte!
6: Ukáž, co to má?
5: To tady, na listu. A co to je?
6: Révokaz. Zatraceně.
3: Kalamita zdecimovala velké množství této citlivé rostliny.
2: První republika tak, co se vína týče, byla dobou těžkého úpadku.
1: Ještě v roce 1930 vinice zabírali 4x méně plochy než o 100 let dříve.
2: Nebo třeba i dnes.
1: Postupně se z této pohromy vinařství nějak, jak se říká, vylízalo.
2: Ano, jak je v první republice dobrým zvykem, vznikla podpůrná organizace.
3: Ústřední svaz československých vinařů se sídlem v Brně.
2: Který podporoval družstevní spolupráci.
3: Jaké odrůdy se vysazovaly?
2: Veltlínské zelené nebo rýnský Riesling.
1: A také ve Švýcarsku vyšlechtěná Müller Thurgau,
2: která se dobře roubovala na americké podnože, které už byly vůči révokazu odolné.
3: Začalo se měnit označování vína.
2: Do té doby byla pojmenována podle obcí, protože v každém místě se pěstovala specifická směs odrůd.
1: Nyní se na ucelené parcele vysazovala jen jedna odrůda a právě ta pak určovala název výsledného produktu.
2: Víte, co by mě zajímalo? Taková alkoholová mapa meziválečné republiky. Jak a co se kde pilo?
1: No ano, Československo v té době přeci jen sahalo mnohem dál na východ.
3: Pojďme na to a použijeme statistiku.
2: No, když to musí být.
3: Víno celkově dosahovalo takových nudných čísel. Celorepublikově 3,5 litru na hlavu za rok.
1: Za to spotřeba piva a lihovin se regionálně výrazně lišila.
3: V Čechách jednoznačně vládlo pivo 106 litrů na hlavu ročně.
2: Na Moravě to byla už jen polovina, na Slovensku pětina a Podkarpatská Rus pouze 9 litrů.
1: Ovšem, co do pití kořalky, byla čísla obrácená. Na Podkarpatské Rusy vypil každý v průměru téměř 60 litrů pálenky ročně, což 14x přesahovalo celostátní průměr.
3: Není divu. Běžnou stravu dělnictva v této oblasti představovaly často ovesné černé placky a kořalka.
2: Alkohol byl vůbec běžnou součástí života, zejména na vesnicích.
3: Možná se během těch 20 let existence Československa mnohé měnilo, ale poslechněte, co se píše v národopisných dotaznících z Pelhřimovska z let 1914 až 1919.
1: Dělníci a nádeníci zvlášť oddávají se pití lihovin a pijí muži i ženy v práci. Ba bez kořalky nikdo nic neudělá. Sotva práce začne, již musí mít kořalku. Ať je to mužský nebo ženská. Příčinu sluší hledati v tom, že v obcích, kde je dvůr, děje se tak napořád. Neboť při práci u velkostatků nosí se kořalka po polích v pudnách. Nejsmutnější přitom je, že pijí také děti do 14 let.
3: Stěžuje si kantor z obce Vyklantice.
1: A u posilňování se na poli to nekončí.
2: Dokonce těhotným ženám se dávalo kromě takzvané polévky do kouta,
3: čili výživného vývaru pro ženu v ústraní po porodu,
2: také trochu alkoholu, na posilnění a na podporu tvorby mléka.
1: Takové mléko pak mělo tu výhodu, že novorozenec po něm spal, no, jako nemluvně.
2: Často se používá termín pivní kultura. Zní to skoro jako spolková činnost.
1: No, mnoho dobrého se asi domluvilo a dojednalo nad sklenicí piva, tím jsem si jist.
3: Ale mělo to samozřejmě svou odvrácenou tvář.
1: Pivo a setkávání nad ním bylo třeba výraznou součástí trampského hnutí.
2: Veřejnost ovšem zábavu těchto divokých skautů, jak se jim přezdívalo, považovala spíše za řádění.
3: V hlášení četnické stanice v Davli, tedy na jednom z nejtypičtějších míst pro český tramping na soutoku Vltavy a Sázavy, můžeme číst.
2: Po příjezdu rozejdou se do zdejších hostinců, kdež setrvají do doby, až je některý orgán vyzve k odchodu. Za tím účelem komanduje zdejší stanice vždy v letní době ze soboty na neděli hlídku, která má speciálně za úkol zabrániti překročení uzavírací hodiny hostinců a rušení nočního klidu a páchání různých přestupků. Při odchodu z hostinců jsou vesměs podnapilí a poněvadž v jejich průvodu jsou také dívky, trampky, tropí po cestě do lesů různé nemravnosti. Spí buď volně v lese pod přikrývkami, nebo pod přinesenými plátěnými stany.
1: Takže dovolte mi to shrnout.
3: Ano.
1: Josef Hedvičák, bytem v Podmoklech, ano. Realitní makléř.
3: Ano.
1: Práce vás zavedla sem do Děčína.
3: Ano.
1: A včera jste pil už dopoledne.
7: Já už mám v sobě 5 lahovovejch. Na co?
5: Fuj.
1: No, pak jste v hotelu Lam do zavírací hodiny vypil.
2: Tak, a tohle je poslední. Už jste jich měl 14.
1: Nabízené zboží od podobního obchodníka jste odmítl slovy...
7: Prodávejte si ty vaše tušky prezidentu Masarykovi. Ten má peněz dost?
3: Já jsem...
1: No, tak to bude pokuta 200 korun za urážku hlavy státu.
3: Ano.
2: Tak to zněl Ortel nad řáděním opilce v roce 1934.
1: Pití alkoholu ovšem není jen veselá nálada, vtipná extempore a tlachání.
3: Aby byl obraz úplnější, je třeba dodat i zničené životy, rozpadlé rodiny, likvidační dluhy.
2: Podívejme se teď na aktivity věnované boji proti alkoholismu. Ještě před válkou v roce 1905 vznikl Zemský spolek proti alkoholismu.
3: Vůbec první organizace usilující o regulaci lihovin.
1: Už v té době se v jeho okruhu pohybovala řada významných osob, včetně budoucího prezidenta T.G. Masaryka.
3: První světová válka pak znamenala
2: v důsledku přísné regulace výroby a prodeje lihu
3: pokles jak ve spotřebě alkoholu, tak v intenzitě aktivit nadměrné pití potírajících.
1: Hned po ní ovšem znovu nabili na síle.
3: Zákonodárci si uvědomovali, že bude potřeba vhodná legislativa.
2: Začalo to opatřením zajišťujícím, aby volby proběhly pokud možno ve střízlivém stavu.
1: V roce 1920 nový zákon zakazoval prodávati, čepovati nebo podávati nápoje obsahující alkohol v den voleb a jeden den před volbami.
2: A o dva roky později...
8: Podávat alkoholní nápoje všech druhů dětem a osobám nepřekročivším 16. roku...
1: Spatřilo světlo světa nařízení z dílny německého sociálně demokratického poslance Arnolda Holičera,
2: které mělo ochránit před alkoholem mladistvé a děti.
8: K požití na místě se zakazuje.
3: Získalo podporu celé řady odborníků.
1: Ale netřeba si nalhávat, že by bylo v praxi důsledně dodržováno. Přísným opatřením, třeba prohibici, se politici vyhýbali.
2: V Čechách se zdála nevhodná, možná i kvůli ztrátě popularity.
3: Ovšem na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo třeba rázně zakročit.
1: V těchto regionech se pil tvrdý alkohol ve velkém.
2: Na Slovensku se během státního převratu staly cílem útoku a rabování právě kořalny a pálenice.
3: Lidé si odnášeli domů zásoby i vybavení.
1: Takže hned od roku 1918 vešel v platnost zákaz prodeje pálenek.
2: Toto prohibiční opatření se ovšem dalo snadno obcházet.
3: Například podnikatelé z Čech, Moravy a Slezska začali na Slovensko dovážet lihoviny deklarované jako víno.
1: Ke slovu přišla také stará, dobrá francovka.
3: A samozřejmě domácí pálení.
2: Potírání podvodů bylo obtížné.
1: Krom toho se slovenští pracovníci v zemědělství alkoholu dožadovali a sabotovali jarní práce.
3: Takže nakonec byl během žní v roce 1919 povolen takzvaný žnový líh, přezdívaný též robotnický rum.
2: Podkarpatská Rus na tom s alkoholismem byla nejhůře.
3: Opilství se týkalo nejen mužů, ale i žen a mladistvých.
2: Jaká část mest, myslíte, skončila u krčmářů a hostinských? Huh?
1: Čtvrtina?
3: Dle některých statistik 50 až 80%.
1: Juj.
2: Denaturovaný líh se někde používal jako platidlo. Vyměňoval se na trhu třeba za vejce.
1: Postupně se ale dařilo situaci zlepšovat. A kromě nové legislativy se na tom podílelo i protialkoholní hnutí.
3: Povznesení biologické i mravní úrovně národa. To bylo cílem Československého abstinentního svazu, který měl kořeny již v dobách rakouské monarchie.
2: Dosáhnout toho chtěl ovšem nejenom propagací střízlivosti, ale i organizováním akcí na pomoc těm, kteří už alkoholu propadli, včetně jakýchsi abstinenčních poraden.
1: Spolupracoval se Sokolem, na školách podporoval vznik různých protialkoholních kroužků.
3: V letech první republiky uspořádal 12 680 přednášek.
2: A také 3400 takzvaných zábavních večerů bez alkoholu a kouře.
3: Vidíte, něco takového se šíří i dnes.
1: Vydával i časopis Vyšší národ.
2: No, asi dobře myšleno, ale dnes. Takový název zní dost strašidelně.
3: Existovala i další sdružení.
1: Tohle je zajímavé. Sdružení abstinentů socialistů v Republice Československé.
2: Nebo Modrý kříž, evangelický spolek, který působil na Slovensku.
3: A působí vlastně dodnes i na mezinárodní úrovni.
1: Osvěta a spolková činnost byla jedna věc, ale ti, kteří už nad pitím ztratili kontrolu, potřebovali spíše doktora.
2: Bylo zkrátka přirozené, že se alkoholismus dostal do lékařského slovníku.
1: Z medicínského pohledu byl v českých zemích jakýmsi průkopníkem primář ústavu pro choromyslné ve Šternberku Vilém Borek.
3: Ten v roce 1898 ve své práci s názvem Alkoholismus a jeho význam poukazoval mimo jiné na to, že v celé monarchii neexistuje specializované zařízení.
2: Alkoholici tak končili v ústavech pro duševně nemocné, kde jejich léčba nebyla správně vedena.
3: Volání po nějakém oficiálním ústavu pro závislé na alkoholu bylo nakonec vyslyšeno.
2: V roce 1923 zahájila provoz léčebna na zámečku v Tuchlově u Teplic.
1: Ministerstvo zdravotnictví na ni přispělo částkou 500 000 korun. zrovna.
3: I tak si ale pobyt pacienti museli hradit, takže to nebylo pro každého, spíše jen pro vyšší vrstvy.
2: Jediná instituce tohoto druhu v celé republice je stále velmi málo.
1: A výsledky nebyly nijak ohromující. Třeba z prvních 26 pacientů se jich za vyléčené dalo považovat pouze 7.
3: Většina odcházela předčasně.
2: Převažovali učitelé a od 30. let, kdy nastupovala krize, též obchodníci a úředníci.
3: Režim stál na stravovacím a léčebném řádu. Lidé mohli pracovat manuálně na zahradě a ti méně zruční měli alespoň tělocvik.
2: Během trvání první republiky se vědecký přístup začal určitě více prosazovat.
1: Do roku 1938 prošlo léčebnou 626 pacientů.
3: S okupací byl ale Tuchlov uzavřen a po válce se znovu neotevřel.
2: Je čas se rozloučit. Nemáme třeba nějakou básničku o nepití, co?
1: No, básně o abstinenci se ku podivu těžko hledají.
3: Máme tu ale takový smířlivý úryvek od Fráni Šrámka.
1: Žíznivý jsem přišel sem. Nosili mi a já pil. Dal jsem sklínkám, co jim patří. Pil jsem s chutí, pil jsem za tři. A teď povězte mi, bratři, koho z vás jsem zarmoutil?
9: Tak to byla premiéra 67. dílu Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesli, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který pořad také režíroval. Dramaturgie Marcela Hájková. Všechny odvysílané díly si, přátelé, můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
10: Radioservis představuje
11: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
12: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.
9: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
12: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
13: Host sestry Angeliky.
14: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Jsem moc ráda, že mohu u mikrofonu přivítat profesionálního hasiče Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, pana Filipa Tomsu, jehož bez pochyby mnozí znáte jako kriminalistu z populárního televizního seriálu. Dobré ráno.
15: Dobré ráno vám i posluchačům.
14: Už jste tu otázku určitě dostal mockrát, ale přesto se zeptám, co vás přivedlo k profesi hasiče?
15: Touha po změně asi. Něco, co se mi od dětství líbilo a co ve mně tak jako bylo zakódovaný, nějaká chuť pomáhat druhým a zároveň já i teď vlastně hasičárnu vnímám jako takovej dům plný hraček pro velký kluky a naší náplní práce je si s nima hrát, tak já si myslím, že nemůže být nic lepšího.
14: To je moc hezký úvod. Přesto, abyste si mohl s těma hračkama hrát, tak co musí podstoupit člověk, který si řekne, chci se stát profesionálním hasičem, je na to nějaká škola, přijímací zkoušky, maturita?
15: Musí mít maturitu a potom musí projít psychologickýma testama, musí projít zdravotníma testama. Samozřejmě musí ten velitel stanice, případně ředitel nějakého územního odboru ho chtít do toho týmu a když to všechno klapne, tak potom jedete na takový kurz, kde vás učí všechny ty základní věci. Tam jste zhruba 3 měsíce a všechno vás od začátku učí.
14: To znamená, že musíte mít nějaké schopnosti běhat, šplhat nebo...
15: Jo, v těch fyzických testech na příjem, tak tam jsou dvě varianty, ze kterých člověk jako může volit, ale v principu jsou to nějaké sedlehy, kliky, 2 kilometry běhu a plavání. A všechno má nějaký daný minima a časy a musí člověk tabulkově splnit určitý body, ale to by si určitě zájemci jako bez problémů dohledali.
14: A ještě jste říkal, že musí mít psychologický testy. Jaký jsou nejdůležitější předpoklady pro to být profesionálním hasičem?
15: Možná jde trošku o nějakou vyzrálost, ale já úplně ten přesný klíč těch testů neznám. Jsou poměrně jako dlouhý, vyčerpávající, asi je to jejich jako záměrem vás dostat do určitý fáze, kde vás budou moct jako lépe posoudit. A taky vím, že spousta těch mladých kluků na nich vypadává, na těch psychologických testech, to se tak jako děje. Jak moc je to dobře, jak moc jsou přísní nebo nejsou, to nejsem schopen posoudit.
14: Vy jste říkal, že si také musíte sednout s tím kolektivem. Mm-hmm. Jak se tohle zkouší? Měli jste nějaký team building nebo jsou tam nějaké hry?
15: Ne, tak to úplně nejde, ale samozřejmě ty lidi různě migrujou. Potom, když už třeba jsou u toho hasičského záchranného sboru, tak se samozřejmě někdy děje, že se buď přesouvají mezi těma jednotlivýma směnama, protože my sloužíme 24-hodinový směny a ty směny jsme 3 jako ABC, takže my jdeme jeden den na 24 hodin do práce a pak máme 2 dny volno a to jdou ty další 2 směny. Tak někdy se stává, když to opravdu jako nesedne, že se udělají nějaký přehozy v rámci těch směn, anebo pak samozřejmě někdy i ty lidi putujou napříč těma stanicema, když už by jako byly nějaký zásadní osobní problémy, které by nebyly jinak jako řešitelný, ale jinak ne. Tak já myslím, že to je na nějakým sociálním cítění každýho. Musí vnímat kolektiv jako takovej a snažit se do něj zapadnout a zároveň taky být sám sebou v tom jako dobrým smyslu, no.
14: A jste jenom mužský kolektiv, nebo máte i ženy hasičky?
15: My jsme jenom mužský kolektiv, ano. Už samozřejmě v hasičském záchranném sboru jsou ženy, není jich zatím mnoho, ale jsem tam na nějaké stanici, žena ve výjezdu je, ale u nás ne, my jsme čistě mužský kolektiv.
14: A na dispečinku?
15: Tam jo, tam jsou ženy, tam jsou na tom operačním středisku, tam bych řekl, že je možná i převaha žen.
14: Vy jste se ještě dál vzdělával, mě zaujalo, že jste měl kurz kvalifikace jeřábníka a vazače těžkých břemen. Co to znamená a k čemu se to používá?
15: Když nastoupíte k hasičům, tak nejdřív se tak jako koukáte a pomáháte a nemůžete být brána do toho minimálního počtu, dokud neabsolvujete ten 3měsíční základní kurz. Pak se z vás tedy stane jakoby ten plnohodnotný hasič. A pak máte další možnosti rozšiřování těch svých kvalifikací. U hasičů se řidiče říká strojník, protože krom toho, že řídí a odveze tam tou cisternou ostatní, tak obsluhuje ty agregáty, které v tom autě jsou. Následně na to nemusíte být jen strojník, který že jezdíte s tím autem, ale pak obsluhujete třeba jeřáb a tak dále, tak to je ten jeřábník. S tím souvisí samozřejmě i vazač, musíte to umět nějak jako uvázat ty břemena. Pak máte samozřejmě další možnosti rozšiřování kvalifikace jako chemik, různí technici, jako technické služby, strojní služby, například třeba lezec, to znamená záchrana z výšky a z hloubky, potom třeba zdravotník a tak dále. Takže to pak je jako, je hezký, že když chcete, tak máte jako velkou možnost vzdělávání a dalších jako kvalifikací a pořád se člověk má kam posouvat, rozvíjet a co novýho se učit.
14: Když máte tu 24-hodinovou směnu, tak jak taková obyčejná směna, je-li nějaká obyčejná, vypadá?
15: Ještě bych to doupřesnil, že my máme 24-hodinovou směnu, ale vlastně od zhruba 11 hodin v noci nám začíná jenom takzvaná pohotovost. To znamená, že jsme placeni 30% platu a když vyjedeme, tak ten daný čas toho výjezdu se nám počítá teda jako plně. Nicméně na tom místě toho zaměstnání na té stanici být musíme. Jo? To není, že bychom byli v pohotovosti doma a podmínky pro ten výjezd jsou taky úplně stejný. Do 2 minut prostě musíme být vyjetý. Ale můžeme si jít lehnout od 11 do 6 do rána. Máme jako jen tu pohotovost. A jak to vypadá? No ráno, my začínáme ráno v 7 hodin, začíná se nástupem a nějakým denním rozkazem, kde jsou všichni oblečení v tom zásahovým, aby si zkontrolovali, že všechno mají v pořádku. Ta předchozí směna nám jaksi předá takovou štafetu pomyslnou a my se dozvíme, jak jsme rozvrženi v ten den, na jakých pozicích, kdo je, co bude řídit nebo na jakém druhu výjezdu a pořadí je. A pak si jdeme přebrat techniku, to znamená každé ráno si jako znovu kontrolujeme ty auta a to vybavení v nich. Potom je nějaká porada, nějaké upřesnění toho, co nás ten den čeká, co je potřeba udělat, protože my samozřejmě neustále čekáme na ten výjezd, ale za předpokladu, že se nic neděje, tak máme nějakou normální hospodářskou činnost, to znamená, je potřeba se starat o tu techniku a o tu stanici. A to všechno si zajišťujeme jako my. Takže se řekne, co je potřeba udělat, tomu se nějakým způsobem věnujeme v průběhu toho dne. Je tam nějaký čas na oběd a potom odpoledne máme 2 hodiny na fyzickou přípravu, to znamená, máme tam posilovnu a tam se můžeme jako připravovat fyzicky a takhle ten den jako...
14: A pořád vlastně musíte být pohotovosti všechno odhodit a vyjet.
15: Ano, pořád platí, že nejpozději do 2 minut musíme být jako s tím autem vyjetý mimo už stanici.
14: Ono slovo hasič je od hašení požáru, ale k čemu nejčastěji výjíždíte? Jsou to požáry?
15: Těch požárů, alespoň u nás teda, je menšina. Myslím, že to bude méně než 10%. Jo? Je to fakt jako malá část a my jsme takový děvečky jako pro všechno, takže hasiči jsou jako volání opravdu někdy až zůstává rozum stát k čemu všemu, ale to spektrum je jako velmi široký, opravdu od těch teda požárů přes nehody, různý asistence, kdy třeba jenom pomáháme se snesením pacienta, po všechno možné, co vás napadne, znečištění komunikace, padající stromy, prostě tak jako řešíme tak nějak všechno.
14: Vy se taky věnujete prevenci. Co byste tak řekl, že nejčastěji běžně lidi dělají, považují to za banalitu a může z toho vzniknout velký malér?
15: My máme přímo oddělení, to se teda netýká nás jako výjezdových hasičů, ale jinak hasiči jako takový mají oddělení prevence a já si myslím, že jako věci, které by člověk považoval za úplný banality, ale viděl jsem jako mockrát od toho schořet opravdu dům nebo napáchat obrovský škody, taková ta úplná hloupost, že lidi vyhodí příliš brzo jako popel z kamen třeba, jo. A dneska jsou popelnice plastový, už nejsou kovový. Ještě to mají často někde u fasády a tak. A od takovýhle třeba hlouposti jako pár lopatek popela, který už byl jakože ze včerejška, takže mají pocit, že v pohodě, tak jim prostě schoří půl domu, no. Tak to bych řekl, že je úplná banalita, ale ty následky jsou jako hodně vážný potom.
14: Když se podíváme i na děti, tak jakým způsobem vést děti k tomu, aby si třeba uvědomovali riziko zacházení s ohněm? Není to tak, že všechno za ně zařizujeme a oni pak nemají tu představu? Jak je vést samostatnosti a současně odpovědnosti? Jste otec?
15: Ano, sám si tyhle otázky samozřejmě kladu. Ne, já si myslím, že to je o nějaký přirozenosti. Si myslím, že bychom ty děti neměli stranit z jakýchkoliv našich činností, protože nás už naučila nějaká zkušenost s věkem. A když ty děti budou mít možnost nás při všech těch činnostech jako vidět a dělat je s námi, tak si myslím, že automaticky vlastně část té zkušenosti přebírají tím, že budou kopírovat nějakým způsobem naše zvyky. Takže asi nejhorší je od všeho držet jako stranou a potom, když se k tomu náhodou někdy k něčemu takovému dostanou, tak začínají vlastně od nuly a tam si myslím, že může dojít k těm problémům.
11: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
13: Host sestry Angeliky.
14: S panem Filipem Tomsou jsme teď hovořili o práci profesionálního hasiče, ale vy se ve svém volném čase věnujete také charitativním projektům a my jsme se spolu potkali v projektu Den s dítětem v rámci Mezinárodního vězeňského společenství. Čím vás zaujala oblast rodin a setkávání dětí a rodin s odsouzenými a uvězněnými?
15: To vzniklo samozřejmě v době, kdy jsem se ještě věnoval herectví a ono to nějak jde ruku v ruce, to herectví s charitativní činností, jednak nějakou známostí těch lidí. Člověk může být přínosem pro tu charitu. Už si úplně nepamatuju ten úplně prvotní okamžik, ale myslím, že jsem byl paní Kabátovou, což je ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, požádán o nějakou spolupráci a tenkrát myslím, že o moderování takového slavnostního večera. A já si pamatuju, že když, myslím, že mi to přišlo mailem a že jsem to tak jako rozklik, nějak jsem se začet do těch prvních řádků a když jsem viděl, že v podstatě se to týká jako vězeňství vězňů a tak, tak se ve mně okamžitě objevil ten předsudek, který si myslím, že ve většině společnosti se objevuje. A jsem si říkal, no proč bych zrovna tomuhle měl věnovat jako čas a energii. A vlastně jsem to ve své hlavě hned jako zavrhnul. A pak jsem se k tomu jako trochu vrátil, jenom jsem říkal, dobrý, jasně, ale pojď si to jenom dočíst a něco si o tom zjistit, ať dáš nějakou relevantní odpověď. A vlastně čím víc jsem se tím začal zabývat a ponořoval jsem se do toho, tak jsem se potom vlastně zastyděl sám před sebou, protože jsem si uvědomil, že ty předsudky jsou vlastně to, co tomuhle odvětví jako nejvíc ubližuje. A že jsem měl úplně stejně jako většina lidí. A na základě toho jsem si řekl, tak jestli někde ta pomoc má smysl, tak asi tady. A teď nechci žádný odvětví jako snižovat, jo? Ale všichni se tak nějak dokážeme vcítit do toho, když někdo, já nevím, vybírá peníze na dětský domov, na zvířátka, na onkologicky nemocný a tak dále a tak dále. Nějak jako tam každý se do toho naprojektujeme a cítíme, že to má nějaký smysl a že to asi je potřeba. Ale když někdo řekne, pojďte pomoct nebo dejte něco na, teď to jako zobecním, na vězně, tak to ve většině lidí vyvolá jako negativní emoci a naopak si každý vyprojektuje nějaký svoje špatné zkušenosti, které kdy v životě měl a hned je s tím spojí a automaticky to vlastně zamítne. Ale když o tom budeme dál potom přemýšlet, tak si uvědomíme, že ono se nejedná jako jenom o ty vězně. Ono to je celá jako šíře těch lidí, který to ovlivňuje, tohleto. Já jsem patronem dnes dítětem, protože když si třeba uvědomíme, co to dělá pro děti těch vězňů, tak to je, ten vězeň proved něco špatného a teď za to jako je potrestán tím, že sedí. Ale co třeba jeho rodina nebo ty děti, ty jsou potrestaný, ačkoliv nic neudělali a jsou potrestaný tím, že minimálně dočasně přišli o jednoho rodiče. Tím, že třeba z té matky se v tu chvíli stane samoživitelka. Nikdo je nepolituje a neřekne jim, ty to máš těžký. Naopak většinou je lidi odsoudí. Ty seš ta od toho. Navíc víme, jak dokáže být jako zlej dětský kolektiv. Jo? A tam je najednou tolik vlastně zloby, tolik nepochopení pro lidi, kteří vůbec za nic nemůžou. Že to je vlastně až jako šílený. A když si člověk uvědomí, že jako na první dobrou, aniž by o tom dál přemýšlel, takhle to odsoudí většina lidí, tak si myslím, že právě v tomhle je nejvíc potřeba jako bourat ty předsudky a ty mýty. Notabene, když to vezmeme čistě ze sobeckého hlediska, tak ten odsouzený jednou bude propuštěný. A je čistě na nás, jestli my mu dáme druhou šanci nebo ne. A pokud my mu ji nedáme, tak on vlastně nebude mít jinou možnost, než se vrátit do těch starých kolejí, které někoho z nás poškodí pravděpodobně. Takže my se dost možná ve výsledku tím, že mu tu druhou šanci nedáme, poškodíme sami, protože šáhneme si jako na srdce, když nebudu mít co jíst, já dobrovolně neumřu hlady, já taky půjdu a něco ukradnu, abych přežil. A zase, jo, když si představíte vězně, tak každý si představí nějakýho vraha, nebo ty nejhorší možné věci, které vás budou napadat. Ale pojďme si uvědomit, že se může stát to, že uděláte jako nějakou fatální chybu v autě a může se stát komukoli z nás. A za určitých okolností se v tom vězení můžeme ocitnout taky a může to být jako strašně jednoduchý vlastně. A tak asi je dobrý neházet lidi do jednoho pytle a nějak jako se pokusit dávat druhou šanci. No. A to byl vlastně ten smysl, proč já jsem začal spolupracovat s Mezinárodním vězeňským společenstvím.
14: My jsme tady teď trochu naťukli ten program Den s dítětem. Co to znamená přivést děti do kriminálu, když to se takhle řekne? Jak ten den vypadá?
15: Je to dojemný, protože ty děti mají možnost se setkat s tím svým rodičem, který je teda vězněn, v prostorách sice věznice, ale nějakých jako třeba v nějaké zahradě nebo tak, kde to trošku je pro to setkání důstojnější, je tam zajištěný nějaký program pro ty děti a ty rodiče. Jde vlastně o to, aby se udržovaly nějaký rodinný vazby. Jednak je to důležitý pro to dítě, aby úplně nepřišlo od toho rodiče. A druhá zase tím, že udržujeme nějakou rodinnou vazbu, tak ten odsouzený, až bude puštěný, tak se bude mít kam vrátit a bude tam někdo, kdo mu může pomoct. Zase s tím znovu začleněním. A to všechno vlastně přispívá k tomu, aby bylo co nejméně recidivy a aby se nám ve výsledku všem žilo lépe časem.
14: Já jsem zjistila z jednoho rozhovoru, že jste tam jednou na tenhle program vzali svou starší dceru. Ano. Připravoval jste ji nějak a co si z toho odnesla?
15: To by musela říct asi hlavně ona, ale připravoval, no určitě o tom doma mluvíme, protože my jsme jako zvyklí spolu hodně komunikovat, takže si sdílíme, co jsme kdo dělali, nebo co nás ten den čeká, a tak když vědí, že jedu do vězení, ať už na nějakou besedu, nebo třeba na ten den s dítětem, tak o tom samozřejmě mluvíme a děti to zajímá, a tak si povídáme i o tom, jako jak se to stane třeba, že se člověk dostane do vězení a co dál. Ale jak to na ní zapůsobilo, no, myslím si, že silně, protože i když to není přímo, že jo, v prostředí nějakých cel se to neodehrává, tak ale ono, ta nějaká stísněnost prostě je tam cejtit. Navíc vidíte opravdu emoce těch rodin, který k sobě delší dobu nemají přístup, teď tam mají možnost spolu být, často je potřeba opravdu nějakým animačním programem to podpořit, protože ty vazby jsou prostě narušený. A potom samozřejmě, když přijde ta fáze toho, že ten den končí, tak je tam velmi smutný loučení.
14: My jsme v květnu slavili Den matek, teď byl Den dětí, bude Den otců. Co byste řekl, že je nejdůležitější pro zdravou výchovu dětí od rodičů?
15: Já si myslím, že jako láska bych to takhle shrnul jednoduše, protože když to bude jako bezpodmínečná láska, tak si myslím, že se budete jako maximálně snažit dělat věci správně, a to asi neumím to nějak konkretizovat.
14: Když se podíváme i na ty momenty třeba, kdy je rodič ve vězení, že udělal nějakou chybu, asi každý rodič dělá menší nebo větší chybu.
15: Určitě.
14: Je možná i tohleto moment, že se mohou stávat chyby, ale vždycky se z těch chyb můžeme nějak dostat a přiznávat se k ním?
15: Mm-hmm, rozhodně. Tak to já se snažím říkat mojim dětem pořád i vlastně v souvislosti se školou, jo, kde jsou neustále nějaký testy a zkoušení, a každé dítě dělá chyby, já jim to vždycky říkám. Každý dělá chyby, ale kdo si tu chybu nepřipustí, nebo ji nepřipustí jako i ostatní má navenek, tak se z ní nemůže poučit. A to si myslím, že je základní věc, jako uvědomit si tu chybu, přiznat ji, a pak se z ní můžu poučit. Když jsem moudrej, tak ji vlastně nemám důvod už opakovat.
14: Možná i právě v té souvislosti často ta rodina skrývá, že ten rodič je ve vězení. A asi kdyby nám padly trochu ty předsudky, tak i ten fakt, že se to může stát, by možná všem ulevil.
15: Jasně, je to obou straně. Určitě snažit se být otevřený a v tomhle ohledu neskrývat to. Na druhou stranu, když vidíme, jak na to společnost reaguje, asi musíme trochu pochopit, že ti lidé tak mají tu tendenci to skrývat, protože skutečně to odsouzení, ne toho odsouzeného, ale té rodiny, ta stigmatizace je tam velká opravdu. Takže já jim trošku rozumím, že jako to netroubí do světa.
12: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
13: Host sestry Angeliky.
14: A dnes je mým hostem pan Filip Tomsa. Neděla je dnem odpočinku. Jak jsem zjistila, tak vy odpočíváte létáním nebo potápěním. Je to fakt odpočinek, nebo je to další adrenalin?
15: Ne, pro mě to není adrenalin. Je to odpočinek, protože já si myslím, že v momentě, kdy se z toho stává adrenalin, tak už se maličko pohybujete jako za tou bezpečnostní hranou. Já se snažím, ať už jdu dělat jedno nebo druhý, abych se v tom cítil jako dobře a komfortně, což je v tom 3D prostoru jako fajn, kdy se můžete pohybovat ve všech těch osách a není tam adrenalin, ne.
14: A kdybyste měl někoho nalákat na létání nebo na potápění, co byste jim řekl?
15: Já si myslím, že kdo tohleto jako miluje, tak to cítí, tak to v sobě má. A zase si uvědomuji, že jsou lidi, pro který to není. Prostě neobsahují to, nemají tu touhu a potřebu, a ty je zbytečný na to lákat, protože si myslím, že to neužijou. Takže pro mě to je jako krásný relax, ale myslím si, že je potřeba respektovat individualitu každého z nás a každý si najde to, v čem je mu dobře. Takže já nikoho lákat nebudu. Já si myslím, že kdo to tak má, ten to cítí a ví, že to chce zažít a vyzkouší to a jenom si to potvrdí.
14: Mě tak jako přeneseně zaujalo, že vlastně, když člověk se vznese do výšky, tak vidí svět ze širší perspektivy. Když se potopí do hloubky, tak se může dívat do hloubky. Mohla by být neděle tak jako přeneseně nějakým momentem, kdy se třeba na věci podíváme z většího odstupu, nebo naopak se na něco soustředíme do hloubky?
15: Já si myslím, že není potřeba čekat na neděli. anebo na nějakou danou hodinu. V ideálním případě by člověk byl schopen dělat jako průběžně, nechci říct pořád, to jako zase úplně není možný, ale průběžně, jo. Už jenom takový, když si večer lehnete a těch pár minut, než jako začnete usínat, se zamyslíte nad tím dnem, jaký byl a co člověk jako zažil a vlastně poděkuje za to ve většině případů, co hezkýho zažil. Už jenom tím, že se to zvědomí, tak bychom si vlastně všichni uvědomili, nebo většina z nás, jak krásný životy žijeme.
14: Mě v jednom rozhovoru zaujalo, že jste říkal, že je takovým vaším snem, no bylo snem, být jako průvodce létáním vyhlídkových letů a darovat zážitek. A říkala jsem si, jestli si ten sen neplníte právě tím projektem Den s dítětem, kdy darujete zážitek jako průvodce těch animačních programů.
15: Já v tomhle případě bych chtěl jako tu svoji roli trošku snížit, jo? Protože já tam nejsem ten, kdo by to zajišťoval a daroval. To je tam, a to vy víte líp než já, je tam spousta dobrovolníků, kteří tomu věnují mnoho času a energie a skutečně za to nic nemají, dělají to jenom, protože chtějí. Takže tady já bych rozhodně si jako tu svou roli nechtěl přeceňovat. Já jsem byl jakýmsi ambasadorem nebo někým, kdo takhle veřejně o tom mohl mluvit a konec konců proto jsem tady dneska, aby jsme si o tom mohli povídat. A určitě ta moje jako zásluha není tak velká a naopak já jsem i Mezinárodnímu vězeňskému společenství navrhoval, aby mě jako vyměnili, protože zaprvé už se nevěnuju herectví, to znamená nejsem veřejně na očích, v tu chvíli ta moje hodnota se jako trošku ztrácí v tomhle ohledu a za druhý já jsem člověk, který nemá žádný sociální sítě a podobné věci, které se používají k šíření do veřejnosti v dnešní době, takže já jsem v tomhle ještě jako méně cennější, než by

0: Já to vím. Jestli jste předtím znal Šumavu před natáčením a jestli jste si tam našel nějaké místo, kam stojí za to se vrátit nebo podívat.
1: Znal Šumavu, ano, ale jako velmi povrchně. Na druhou stranu, díky natáčení seriálu Policie Modrava jsem se dostal na spoustu míst, kam bych se třeba jinak nedostal, by mě nenapadlo. A jsem asi díky tomu jako měl možnost zažít věci, které třeba běžný turista úplně nezažívá, ale zase taky se to nedá přeceňovat, protože ono je to o té práci. Oni vás někam dovezou, tam je potřeba natočit ten daný obraz a že máte nějakou chvilku vedle toho mimo, se většinou věnujete tomu textu a nějaký přípravě nebo nějakému odpočinku, takže není to úplně tak, že bych se několik let toulal po Šumově a dneska jsem jako jí skvěle znal, to rozhodně ne. Ale jinak my máme na předhůří Šumavy, nebo ne my, ale jako v rodině tam máme chalupu, takže se tam jako vyskytujeme nějak pravidelně.
0: Já vám moc děkuju, že jste přijal pozvání do našeho pořadu a podělil se s námi o své životní zkušenosti a především o vaši zkušenost ambasádora Mezinárodního vězeňského společenství. Děkuji vám.
1: Já vám taky děkuju za pozvání a poprosil bych nás všechny, pojďme vždycky, než na první dobrou něco odsoudíme, pojďme se zkusit nad tím trochu zamyslet. Děkuju. Hezký den.
0: Mým hostem, milí posluchači, byl pan Filip Tomsa, herec, profesionální hasič a ambasador projektu Den s dítětem. Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Bylo 9 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech a charitativní akce Kolotoč pro Ninu na Pražské Letné připomene Den boje proti rakovině mozku. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní mohou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji od Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
8: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
6: Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Bůly a Václava Drboli na Vysočině uzavře mše na místě jejich popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babičských procesů jako soud a návštěvníci si jej budou moci od 3 hodin odpoledne prohlédnout. Na Pražské Letné se dnes po třetí roztočí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akci pořádá nadační fond Nina a jejím cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku. Podle

0: spoluzakladatelky fondu Kristýny Chovancové je připravena řada aktivit převážně pro děti.
1: Od 11 do 17 hodin bude pro děti zdarma jezdit letenský kolotoč. Dále je připraveno spoustu aktivit pro děti, šití textilních srdíček, výroba poštovních známek od Národního technického muzea, výroba flowerboxů, architektonický workshop a další věci.
0: Nadační fond se snaží zvyšovat povědomí o vzácném, ale vysoce agresivním typu rakoviny, na který zatím neexistuje léčba. Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu trénoval národní tým ve velmi horkém počasí a před zraky stovek fanoušků, pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
2: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno. Na severovýchodě přechodně zataženo, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
4: Doprava.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte s krátkodobým omezením ve sjezdu směrem do ulice k Barandovu. Pohybují se tam lidé. Silnice číslo 6 je uzavřena po nehodě nákladního auta a dvou osobních zasahují tam záchranáři. Je to u Petrohradu. Lze to objet buď přes Jesenici, anebo Kryry. A silnice číslo 62 v Dobkovicích je po nehodě dvou osobních aut rovněž uzavřena. Policie odklání dopravu po silnicích nižších tříd. To byly zprávy. Hezkou neděli.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.
3: Osobnosti Dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
5: Přeji pěkné dopoledne, milí posluchači. Týden utekl jako voda a je tu další Život na Dvojce. Co vám dnes v našem magazínu novinek a zajímavostí ze zákulisí vysílání Dvojky nabídneme? Tak už za chvíli u mikrofonu přivítám milého hosta, a to Jiřího Hubičku, který je nejenom emeritním králem našeho rozhlasového archivu, ale také úspěšným autorem detektivek, které jsme mohli slyšet i na vlnách naší stanice. Potom vám pustím jednu velice upřímnou a téměř intimní historku, kterou posluchačům odvyprávěl Václav Kopta v pořadu Zlaté časy. Pozvu vás také k poslechu druhého dílu klasiky o chlapíkovi s velkou duší i nosem. Sirána vysíláme v titulní roli s Jiřím Langmajerem, kterému bylo před několika málo dny neuvěřitelných 60. Nebude chybět anketa s osobnostmi Českého rozhlasu Dvojka, další premiérový díl historie českého zločinu a nakonec ještě Aleš Cibulka, který nám přijde říct, jak to nakonec bude s narozeninovým toboganem pro Ivu Janžurovou. Je toho víc než dost, tak pojďme na to. Ze studia Dvojky vás tak jako obvykle v tento čas zdraví a příjemný poslech přeje Michal Jagelka.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Dnes přijal pozvání do Života na dvojce muž, se kterým jsem se roky potkával při přípravách našich nedělních kolotočů. Muž, kterého považuji za kamaráda, a v neposlední řadě také muž, který zasvětil celý svůj profesní život Českému rozhlasu. Vítám tě v Životě na dvojce, milý Jirko Hubičko.
3: Děkuji, Michale, já tě také zdravím a jsem rád, že jsi mě pozval.
2: Jirko, jak a kdy se to tedy stalo, že se stal tvým osudem československý a později Český rozhlas? Byla to náhoda, osud nebo plán?
3: Byla to víceméně náhoda, ale něco tomu předcházelo. Já jsem, a to už je strašně dávno, já nevím, jestli ten rok mám vůbec říct, v roce 1974 jsem ukončil studia na vysoké škole, kde jsem studoval dějiny divadla a český jazyk. A s touto kombinací oborů jsem vlastně nevěděl, co budu dělat. A ta náhoda byla v tom, že tehdy můj dědeček, už velmi tedy starý pán, si v novinách přečetl inzerát, že Český rozhlas, Československý rozhlas tehdy, hledá dramaturga do oddělení rozhlasových her. A já jsem neměl samozřejmě o dramaturgii rozhlasových her ani ponětí, protože to nás na té škole neučili, ale přesto jsem si řekl, že by to mohlo být zajímavé a přihlásil jsem se a vzali mě tehdy. No.
2: Co všechno si během života v rozhlase dělal? Těch profesí a oddělení bylo, myslím, hodně.
3: Není toho zas tak moc, ale jak už jsem naznačil, začal jsem jako dramaturg rozhlasových her, což je činnost velmi zajímavá a pestrá, protože každý titul, s kterým se setkáš, znamená něco jiného a vyžaduje něco jiného. A to jsem dělal až do vlastně toho roku 89, kdy jsem z vlastního rozhodnutí přešel do literární redakce. Tu tehdy vedl můj velmi dobrý kolega a kamarád Jan Halas. A byla to doba, ten začátek 90. let v literární redakci úžasná. Dělala se spousta věcí, které se do té doby nesměly dělat. A bylo to opravdu moc hezké období. No pak jsem dělal chvíli takzvanou kulturní publicistiku na stanici Vltava. A z ní jsem pak, a to už jsme v roce 2003, myslím, přešel do archivu, kde jsem ale nikdy nepůsobil jako klasický archivář. Já jsem tam vždycky působil spíš jako redaktor. Podílel jsem se na přípravě těch publikací, které vycházely o historii rozhlasu, a začal jsem tam dělat na svých pořadech, tak jako byly fonogramy, které jsem dělal v řadu let. Později jsem začal dělat, a to byla u stanice Dvojka, Úsměvy z archivu. To asi 7 let trval ten pořad.
2: Ty jsi ovšem i literárně činný a píšeš detektivky. Dvojka už dokonce některé tvé počiny odvysílala, tak tedy prozraď, kdo je to ona Dana Králíčková a co tě vedlo nebo inspirovalo k vytvoření téhle fiktivní literární postavy? Nech nás trochu nahlédnout do té tvé autorské kuchyně.
3: Ty příběhy s Danou Králíčkovou nebyly první detektivky, které jsem napsal. Tomu předcházely ještě 2-3 příběhy do cyklu, který se jmenoval Hříchy pro posluchače rozhlasu. To bylo někdy kolem roku 2008. A o něco později tedy vznikla první detektivka s Danou Králíčkovou, což je vyšetřovatelka. Dneska bychom řekli, že je celkem velmi běžné a tradiční, že v detektivkách jsou šéfky těch týmů většinou ženy. V té době, kdy vznikla, nebo se v mé hlavě zrodila Dana Králíčková, tomu ještě tak nebylo. A ona byla tehdy začínající, nastupující policistka a měla po boku nadporučíka Vláčila. Vzniklo to pro tehdy stanici Dvojka, kde se ty hry vysílaly. A toho partnera tehdy hrál v rozhlase Jiří Ornest. Byla to skvělá dvojka. A udělali jsme 2 díly těchto detektivek. Ta Králíčková se tam vyvíjela od té mladé, snaživé, až zbrklé adeptky po zkušenější, jenomže po tom druhém díle nám Jiří Ornest zemřel. A tím teda mám odešla postava nadporučíka Vláčila a proto ten 3. díl už v pozici šéfky toho oddělení je sama Dana Králíčková. Je to tak i v tom 4. díle. No a tím vlastně bych mohl prozradit, že na základě těchto 4 příběhů, které vznikaly pro rozhlas, jsem udělal 4 povídky, které měly pro mě tu výhodu. Jistě si to umíš představit, že když člověk dělá rozhlasovou hru, tak jedním z hlavních aspektů, který na to vrhá dramaturg, je, aby se to vešlo do těch 50 minut, aby to nepřetáplo. Takže jsem musel spoustu motivů vyhodit a škrtnout, pokud nebyly úplně zásadní. A pak jsem si řekl, že tedy udělám ty povídky, kam si ty motivy vrátím a kde si budu moc mnohem víc pouštět tu fantazii, jak si z řetězu.
2: Ty jsi muž mnoha talentů. Ty máš neustále můj obdiv, čili Vraždy na malém městě, což je ta úplně horká knižní novinka, ano, z tvé autorské dílny. Tak to jsou ony čtyři povídky, které si tedy nějak pospojoval a nějak dotvořil, ano, úplně svobodně autorsky, aniž by na tebou byl, ano, ten Damoklův meč té stopážové kázně, jak tomu říkáme.
3: Jsou to rozšířené verze o něch čtyřech příběhů, které zazněly v rozhlase. No, já jsem tady už přiznal, že mě detektivky lákaly vždycky takový jako tvar, který bývá někdy podceňován, aha, že to je taková jako podřadná literatura, ale na druhou stranu opravdu dobře napsané detektivky jsou srovnatelné s literárními kvalitními, ano, díly. A já jsem si vždycky říkal, že správný příběh by měl spojovat zábavnost, trošku možná i legrace a napětí. A to pro mě ta detektivka představovala. Takže každý ten příběh, který jsem psal, by měl být jednak teda trošku zábavný, přinášet samozřejmě nějakou záhadu, nějaké napětí, které nutí člověka přemýšlet, jak to asi bylo. Na konci se to samozřejmě vždycky dozví. A aby tam byla teda jistá ta linka zábavnosti, možná i trošku legrace.
2: Říká Jiří Hubička, jeden z největších rozhlasáků a rozhlasových srdcařů, které jsem třeba já v životě potkal.
3: Děkuju.
2: Děkujeme ti, milý Jirko, za tvou návštěvu v životě na dvojce a ať se ti dál daří nejenom autorsky. A pěknou neděli.
3: Moc děkuju a tobě přeju taky hezký víkend.

0: Jsem člověk a nic lidského mi není cizí. Tak tahle slavná slova pronesl kdysi dávno římský básník a dramatik Publius Terentius Afer. A každému z nás se už někdy v životě stalo něco, co je možná takzvaně lidské, ale co naši důstojnost a ego dokázalo srazit až na absolutní dno. Taková situace může pochopitelně později fungovat jako veselá historka, ale ve chvíli, kdy se nám právě děje něco, co je nedůstojné a nehodné dospělého člověka požívajícího nějaké všeobecné úcty, nám to veselé určitě nepřijde. Když se později ona historka vypráví, nejeden náš škodolibý kamarád se u takového vyprávění upřímně pobaví a říká si, no tak hlavně, že se tohle nestalo mně. No a u takového vyprávění se mohou konec konců upřímně pobavit i posluchači. To když například vyjde z kůží na trh v pořadu Zlaté časy jeho autor a průvodce Vašek Kopta.
1: Venčil jsem naši báru dvouletého labradora a pravděpodobně tak okolo 3 kilometrů ve vzdálenosti od domova přišel ten první dramatický poriv, často se to přirovnává k takové té první slabší seismické vlně před velkým zemětřesením. Studený pot, říká se tomu hliněné nohy, a člověk ví, že musel ten den do sebe vpravit něco, co prostě vašemu zažívacímu traktu neudělalo úplně dobře. Zákon schválnosti praví, že ta hlavní vlna, ten úder, řekněme, nebo nazvěme to třeba tsunami, přichází v ten nejméně vhodný okamžik, pokud možno co nejdál od domova. Pochopitelně, že to se stalo. Jak už jsem říkal, zhruba 3 kilometry od našeho domu, ve stráni, která spadá hluboko do Šáreckého údolí na takové kozí stezce, se odehrál ten velice citlivý okamžik pro každého dospělého muže. Situace velice nepříjemná, ale pak už je jasné, že to řešení je pouze jedno jediné a ruku na srdce, komu z nás se něco podobného někdy v životě nestalo. Zajímavé na tom je, že teprve když tu situaci pod tlakem okolností řešíte, uvědomíte si, jak jste si neuvěřitelně blízko s vaším čtyřnohým přítelem. Ten upřený pohled z očí do očí, zrovna v situaci, kdy tu citlivou záležitost řešíte, tak když se vám ten labrador podívá takhle hodně zblízka do očí, vy se nemůžete bránit, jenom se snažíte jí jaksi udržet v dostatečně civilizované vzdálenosti. Všechno je marné, ten pes chce být u vás, chce tu situaci řešit s vámi, chce vám pomoct. Ostatně nastalo něco, co ona jako naše bára zná velice důvěrně celý svůj život. Přece my na procházkách jsme velice často těchto situací účastní, akorát že v opačném gardu. No, nebudu zacházet do detailu, situaci jsem vyřešil a po velice namáhavém výstupu směrem k našemu domovu jsem téměř u branky našeho domu zjistil, že jsem během, řekněme, řešení tohoto problému ztratil svůj nový mobilní telefon. On byl vypnutý, takže situace byla velice komplikovaná. Následoval dlouhý sestup zpátky do toho Šáreckého údolí a já jsem si znovu uvědomil, jak je důležité, že labradoři skutečně mají velice dobře vyvinutý čich, takže ona našla ten můj mobil, pravděpodobně i s pomocí jiných stop, které se uložily v její hlavě, a ten instinkt jí dovedl až k tomu telefonu. I to se vyřešilo, ovšem ten návrat v takovém už skoro letním horku tou prudkou strání, ten už byl lehce infarktózní. Nicméně domova jsem se dočkal a teprve v klidu a přítmí našeho obývacího pokoje jsem si znovu celou situaci přehrál a uvědomil jsem si, jak je neuvěřitelně důležité navázat takto důvěrný vztah s našimi čtyřnohými přáteli, protože potom teprve se dá řešit v té vzájemné symbioze a spolupráci i takto, řekněme, velice citlivá záležitost.
0: No, Vašíku, děkujeme ti za tuhle upřímnost a ruku na srdce, milí posluchači, komu se něco podobného alespoň jednou v životě nestalo. Nebudeme se proto Václavovi škodolibě smát, protože nikdy nevíme, kdy nás potká něco takového. Ale na druhou stranu, ten pohled na Václava Koptu v té Šárce při návratu domů, ten musel určitě stát za to. No, škoda, že jsem u toho nebyl.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Těžko se tomu dá věřit, milí posluchači, ale představte si, že před 4 dny oslavil herec Jiří Langmajer neuvěřitelnou 60. Báječný chlap, skvělý umělec a pozorný manžel naší Aduš Gondíkové patří k hercům, kteří v sobě mají zvláštní směs šarmu, neklidu a lehké nebezpečnosti. A právě proto jsou jeho postavy tak přitažlivé. Kromě toho je to otužilec, vášnivý cestovatel a rád se dokonce pustí do jakékoliv práce. Je to prý i docela praktický chlap do domácnosti. Podle Adély je to doma přímo uklízecí typ. Ale zpátky k jeho umělecké tvorbě. Na dvojce jsme Jirkovi k narozeninám minulou neděli vysílali pohádku 13. hodiny, ve které si zahrál prince Zorna ze Zorny. No a večer ve 20 hodin pak v rámci hry na neděli i klasiku všech klasik. První díl dvoudílné hry od Edmonda Rostána Cyrano de Bergerac. Jirka si v tomhle rozhlasovém zpracování z roku 2015 střihl titulní roli pod taktovkou režiséra Tomáše Vondrovice, který pro rozhlas hru i upravil. A vedle Jirky v inscenaci uslyšíme ještě třeba Daniela Bambase, Otakara Brouska mladšího, Jaromíra Medunu, Jana Novotného, Hanuše Bora, Martina Písaříka, Martina Zahálku, Filipa Kaňkovského, Kateřinu Lojdovou, Viléma Udatného, Danu Sislovou a další. Druhý a závěrečný díl odvysíláme v repríze na vlnách dvojky dnes večer ve 20 hodin.
3: To nemám rukavice. Ty jsou pro maškaru. Však jednu přece má. Je ze starého páru. Ta druhá nevím kde mi dávno překážela, tož vmetl jsem jí kdys střed nestoudného čela.
4: Taškař a ničema a blátošlap a pes.
3: A já jsem Cyrano. Savinien Hercules de Bergerac.
4: Ty Sašku, co ještě?
3: Měl bych svým mečem, ano. Rdousího pochvy kleště. To z toho člověk má, když nevede ho v seč.
4: Co? Co jste povídal?
3: Máš jim ráni, můj meč.
4: Tak buď si.
3: Malou vám však pěknou ránu dám.
4: Básníku?
3: Básník jsem. A než vás pocuchám, do rytmu souboje a s rýmy v souladu vám složím baladu.
4: Jak, pane, baladu?
3: Co je to? Myslel jsem, že tuší to můj sok.
4: Co?
3: Ano, balada se skládá ze 3 slok po 8 verších.
4: Ho.
3: A poslání má 4.
4: Vy.
3: Jednu složím vám. Zatímco kort můj míří, při verši posledním vás bodnu.
4: Ne.
3: Blíž jsem. Balada souboje v hotelu Burgundském, jenž měl pan Bergerac s lumpem, jenž neměl čest.
4: Co má za tohle být?
3: To, pane, titul jest.
5: Tak to je zábavné.
6: Sedněte.
5: Tyše jen.
3: Tak, rýmy své už mám. Jsem, pane, připraven.
2: Tolik krátká ukázka. No a není bez zajímavosti, že přestože autor slavného příběhu situoval rodiště svého Cyrana do Gaskoňska, skutečný Cyrano se narodil začátkem března 1619 v Paříži a s Gaskoňskem, tedy historickou oblastí v jihozápadní Francii, představující francouzskou část Baskicka, neměl vůbec nic společného. Ale co už, to je taková umělecká licence. Je ale jasné, že bouřliváka s velkým srdcem a velkým nosem, který odhazuje svůj širák vdál, zná na světě snad úplně každý a nemusí jít o nějakého pravidelného návštěvníka divadel. Tak tedy druhý díl Cyrana de Bergerac s Jiřím Langmajerem dnes večer ve 20 hodin na dvojce. Překlad Jaroslav Vrchlický, rozhlasová úprava a režie Tomáš Vondrovic, hudba Zdeněk Zdeněk, dramaturgie Hynek Pekárek, natočeno roku 2015. A Jirko, k té 60 ti přejeme dodatečně všichni z dvojky ještě jednou všechno nej.

To byla Marie Rotrová a s vámi je stále náš Život na dvojce s datem 7. června. Co vám nabídneme v jeho druhé polovině? Tak už za chvíli třeba pravidelnou anketu s osobnostmi dvojky. Dnes se poprvé potkáme s naším zbrusu novým čtyřlístkem osobností, které budou odpovídat na mé nezáludné otázky po celý měsíc červen. A kdo to bude? Rád prozradím, budou to Jitka Benešová, Marie Formáčková, Honza Krůta a Zdeněk Vrba. Potom vás pozvu k poslechu dnešního premiérového dílu pořadu Historie českého zločinu a nakonec za mnou do studia dorazí ještě Aleš Cibulka, aby nám sdělil aktuální novinky o narozeninovém toboganu, ve kterém se měly slavit 85. paní Ivy Janžurové. Jak jistě víte, paní Ivu teď trochu potrápilo zdraví a tak to samozřejmě ovlivní i naše vysílání. Aleš jistě prozradí víc. Tak věřím, že je vám i dnes s dvojkou fajn a že se vám náš 127. život na dvojce líbí. Přejeme i dál pěkné dopoledne a příjemný poslech.

0: To byla kapela Chicago a já si myslím, že v české verzi zpívala Hanka Zagorová cosi o ptákovi, který vlétl do zahrady, nebo nějak tak podobně. To docela souvisí i s naším dalším tématem, za chvíli prozradím víc. Každopádně stále posloucháte Život na dvojce s datem 7. června a náš dnešní pořad je tím prvním v novém měsíci, což znamená, že se dnes můžete těšit na zbrusu nový čtyřlístek osobností dvojky, který bude po celý měsíc červen odpovídat na mé nezáludné otázky. A dnešní téma? Velmi zajímavé a už jsme prosím pěkně u těch ptáků. Představte si, že dnes je Světový den rorísů. Mimochodem, já si to našel na internetu a rorís obecný je nenápadně hnědo-černě zbarvený pták, který je jen o něco málo větší než nepříbuzná, ale na první pohled podobná vlaštovka obecná. Rorís hnízdí v severní Africe a na velkém území Evropy a Asie. Jde o striktně tažný druh zimující na území subsaharské Afriky, který při každé cestě na zimoviště a zpět překonává ve vzduchu vzdálenost několika tisíc kilometrů. Poznali byste rorýse? A dokážete vyjmenovat alespoň 5 ptáků, které poznáte buď podle vzhledu, anebo podle zpěvu? V skutku nevinná otázka. A takto mi na ní dnes odpověděli Jitka Benešová, Honza Krůta, Marie Formáčková a Zdeněk Vrba.
1: Takže jeden rorísu, to vážně nevím, ale rorísa bych asi poznala, je to taková větší vlaštovka, i když peříčka na ocásku mají poněkud jiný tvar. No a možná jak to oslavit, třeba se tam počítá natřené krmítko na zahradě, ale pravda je taková, že asi rorís si ho moc neužije, protože odlétá do teplých krajin. No a na tom krmítku já osobně moc ráda pozoruju svíkorky, jsem tam i dokonce drozda kvíčalů, protože ne všichni odlétají do teplých krajin. Taky zvonky, samozřejmě sojku, nemám ráda straky, protože ty na jaře vybírají vajíčka těm zpěvným užitečným ptáčkům, které vlastně krmíme proto, aby nám v zahradě dělali užitek, sbírali různé nežádoucí živočichy, tak ptáčku je spousta, třeba i datlové, strakapout. Je jich vidět hodně na zahradě už.
2: Ano, jsem posluchač Meteoru a jsem venkovan, takže musím znát základní ptáčky a rorýse poznám podle strašně rychlého letu, není moc velký a jestli se nepletu, tak vlastně žije za letu, což je krásný, to bych chtěl taky umět. Ale další ptáčky, tak můžu říct síkorku modřinku, síkorku, který se říká králíček, taková malinká, pak poznám ledňáčka, straku, pak poznám sojku, pak poznám samozřejmě vlaštovku a jiřičku a tak holcem venkovan, tak na to koukám kolem sebe.
3: Světový den rorísu je určitě krásný svátek, jako blahopřeju všem rorísům, ale já teda vůbec nevím, co to je rorís. Jestli je to pták, plas nebo hmyz, ale vzhledem k tomu, že to světový den, tak předpokládám, že to bude pták. To je něco jako pták rosomák, že jo? Pták rosomák je taky krásný pěvec, ale nechci zase říkat, že jsem takový ignorant. Samozřejmě poznala bych. Poznám papouška, korelu, poznám andulku, pak poznám špačka, protože když jsem vyrůstala na vojenském sídlišti v Benešově u Prahy, tak jsme měli špačí budku na ořechu, který svými větvemi dosahoval až k mému dětskému pokojíčku. A já jsem často vylezla ze svého dětského pokojíčku a po větvi jsem se došplhala k té budce a zajímalo by mě, jak to tam mají vevnitř, ty špačkové. Takže špačky znám důvěrně. A pak poznám samozřejmě jaký holuba. Myslím, že to je jako docela úctyhodný hejno, který já rozeznávám.
4: Jak vypadá rorís, to nevím, ale často, když se ráno zbudím a jsem rozsuchaný, tak mě doma říkají, že jsem rorejs. Tak já nevím, jestli rorís je taky rozsuchaný pták, ale v každém případě bych některé ptáky poznal i díky tomu, že létají k nám na zahradu. Třeba sojka k nám lítá s tím krásným modrým pírkem, anebo ty mrchy straky, co vyhánějí ty ostatní ptáky. Lítá tam prý i dudek, ale toho jsem já ještě neviděl a toho teda popsat nemůžu. Za to můj nejoblíbenější pták na naší zahradě je žluna obecná. To je takový ten datlovitý pták, není tmavý jako datel a strakapůt, ale je naopak světle zelený a má žlutou náprsenku a samozřejmě červenou hlavičku. Tak žlunu mám moc rád, no a asi nejkrásnější je, jednou jsem to zažil, ale ne na naší zahradě, ledňáček. Ledňáček to je nádherný pták. A potom ještě taky poznám nočního ptáka, to jsem já. Já jsem noční pták, protože chodím často spát ve 3 hodiny v noci a stávám až dopoledne, protože vysílám noční proud.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
6: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Skutečné zločiny mají jednu zvláštní sílu. Neukazují jen pachatele a oběti, ale vždycky také i dobu, ve které se odehrály. A právě to už dlouhá léta připomíná i oblíbený cyklus historie českého zločinu, který na dvojce vypráví autentické kriminální případy a ukazuje, že skutečné vyšetřování bývá často stejně napínavé jako ty nejlépe napsané detektivky. Další premiérový díl budeme vysílat dnes krátce po 18. hodině. Ponese název Krvavé kladivo a jak už sám název napovídá, půjde o případ mimořádně temný a tíživý. Prakticky nemohoucí stará žena byla ubita kladivem v předvečer dne, kdy měla podepsat svou závěť. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o typickou ukázku zločinu spáchaného v nejužším rodinném kruhu. Jenže právě tady překvapí nejen krutost samotného zločinu, ale i to, jak dlouho se celé vyšetřování vleklo. Do případu totiž zasáhly i dobové okolnosti. Nejprve nepochopitelná liknavost protektorátních úřadů a později dokonce i intervence z komunistických sekretariátů.
2: V září roku 1957 ministr vnitra Rudolf Barák pověřuje kapitána Josefa Michálka a nadporučíka Františka Foldinu přešetřením případu s pracovním názvem Střelcová.
3: Ahoj, Fando.
4: No, nazdar, čoveče.
3: Ještě to asi nevíš, ale dostali jsme k inspekci dost zvláštní případ.
4: Proč zvláštní?
3: Vražda starší paní. Stalo se to v roce 1942.
4: Co?
3: No, v podezření byla rodina. Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
4: Počkej, po 14 letech?
3: Jo, vždyť říkám, že je to divný. Nejdřív podezřelou na půl roku zavřeli, pak ji pustili pro nedostatek důkazů. A loni požádal syn oběti a zároveň švagr podezřelé, aby se to znovu prošetřilo. Letos na jaře to soudili a ta ženská, Otílie Střelcová se jmenuje, dostala 25 let.
4: No tak je to uzavřený, ne?
3: A uzavřený to bylo, jenže ten stěžovatel, Oldřich Střelec, pro změnu začal tvrdit, že je odsouzená nevina. A poslal stížnost, kam to jen šlo? Na generální prokuraturu. Ha. Do kanceláře prezidenta, nejvyššímu soudu. No a taky krajskému výboru KSČ v Brně. A taky na ústřední výbor strany.
1: Tak tedy ještě jednou, historie českého zločinu a premiérový díl s názvem Krvavé kladivo, ve kterém uslyšíte Aleše Procházku, Martina Mišičku, Václava Neužila a Mariku Procházkovou. Poslouchejte dnes po 18. hodině na vlnách dvojky. No a snad už ani nemusím připomínat to, že všechny díly cyklu Historie českého zločinu najdete také v audioarchivu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Člověk míní a ten nahoře se směje. Existují totiž věci, jako je vyšší moc a lidské zdraví, a vy jste tak už určitě, milí posluchači, zaznamenali informaci o tom, že plánovanou velkolepou oslavu 85. narozenin Ivy Janžurové ve Stavovském divadle jsme bohužel museli zrušit. S bližšími informacemi už je teď v životě na dvojce Aleš Cibulka, vítej.
1: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
0: Tak možná nejprve uklidni fanoušky Ivy Janžurové, jak se paní Ivě daří a jste ve spojení?
1: Jsme ve spojení, paní Iva využije WhatsApp, SMSkuje, takže si píšeme, už je doma. Nicméně její ošetřující lékař, pan profesor Petr Neužil, on to vyloženě nezakázal, ale velmi důrazně nedoporučil. Jde o to, že paní Iva je po vážné nemoci a kdyby přišla do divadla, kde 2 hodiny bude zavřeno 800 lidí, tak by bylo velmi nebezpečné vůči jejímu zdraví, že by se jí ta nemoc mohla vrátit. Takže já věřím, že všichni tohle to pochopí a budou Ivušce držet palce, aby byla úplně v pořádku, abychom si to třeba mohli zopakovat, uskutečnit to.
0: Musím se ale zeptat za posluchače čistě prakticky, Aleši, co mají tedy teď dělat ti, kteří si na sobotu zakoupili vstupenku do Stavovského divadla?
1: Vstupné se samozřejmě bude vracet v plné výši, jak se to tak dělá. Pokud jste si koupili vstupenku kartou online nebo bankovním převodem, nedělejte nic, prostě vám jenom zpátky přijdou peníze. Pokud jste byli v pokladně Národního divadla, tak si tam zajděte a tam vám vrátí vstupné. Pokud jste koupili dárkovou poukázku, tak napište na info@národni-divadlo.cz. No a pokud byste měli jakýkoliv problém, použijte tenhle ten mail a Národní divadlo je v tomhle velmi vstřícné, takže obraťte se na ně.
0: Dobře, tak tedy ta velkolepá oslava s Ivou Janžurovou ve Stavovském divadle neproběhne v živém přímém přenosu toboganu, ale oslavit ty 85. musíme. Co tedy uslyší posluchači na dvojce místo chystaného 2hodinového přímého přenosu?
1: My jsme promýšleli, jak to udělat, abychom vyšli vstříc Ivě, protože ona nechce přijít o setkání s tou úžasnou partou, kterou jsme měli naplánovanou, ale pro tu nadcházející sobotu jsme zvolili tu variantu, že se nejdřív s paní Ivuškou telefonicky propojíme, aby pozdravila všechny posluchače, abych se zeptal, jak se má, co dělá, no a potom si v repríze pustíme oslavu jejich 80. Ty proběhly před 5 lety a ty byly taky zvláštní, protože to byla doba covidová, takže my jsme slavili, ale v rouškách. Ale ta oslava stála za to, bylo tam úžasné složení gratulantů, takže si připomeneme její 80. v éteru.
0: Takže se stejně máme na co těšit. Mm-hmm. Aleši, já tě možná poprosím o vyřízení vzkazu paní Ivě od nás všech, tedy od dvojky i od jejich posluchačů. Tak jí prosím tě vyřiď, ať se jí daří a ať se nám dá hezky brzy do pořádku. Já si myslím, že nebudeme přehánět, když jí vyřídíš, že jí máme všichni moc rádi. A tobě děkujeme.
1: Tak tohle jí vyřídím velmi rád.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

A to je všechno, milí posluchači. Náš další život na dvojce končí. Toto uteklo. S dalšími zajímavostmi a novinkami ze zákulisí vysílání dvojky tu budeme zase za týden a my se do přípravy toho dalšího dílu našeho pořadu vrhneme už zítra ráno. Přeji vám úspěšný a slunečný 24. týden roku, mějte se fajn a zachovejte přízeň té nejlepší stanici široko daleko, Českému rozhlasu Dvojka. Pro dnešek už se s vámi loučí a krásnou neděli přeje Michal Jagelka.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Kdo zabil starší ženu den před podepsáním závěti?
1: Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
2: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný.
3: A podivné byly i další okolnosti.
4: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
4: Tím pádem stopy v háji.
0: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Policie našla v bytě po včerejším výbuchu v Toužimi zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku a ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Bude polojasno až oblačno na severovýchodě, místy jinde jen ojediněle přehánky i bouřky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik podle všeho po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Vinohradské nemocnice v Praze. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, řekl jejich mluvčí Jan Bílek.
6: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
5: Blahoslaveného Jana Bulu si věřící připomínají v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Děkovná mše právě začíná a navazuje na včerejší blahořečení. Jako mučedníka komunistického režimu ho katolická církev uctila spolu s dalším knězem, mučedníkem Václavem Drbolou. Připomínku obou blahoslavených kněží dnes uzavře mše na místě jejich popravy. U Jihlavské polytechniky jich bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji od Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou třeba, aby si ověřili vlastní data.
7: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.

0: nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
1: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Odpoledne by se ale situace mohla změnit. Aktuální informace najdou turisté na webu lanovky. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno na severovýchodě, přechodně zataženo, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
3: Doprava.
1: Silnice 6 je uzavřena po nehodě nákladního auta a dvou osobních poblíž Petrohradu. Zasahují tam záchranáři. Lze to objet buď přes Jesenici a nebo Kryry. A silnice 62 v Dobkovicích je po nehodě dvou osobních aut rovněž uzavřena. Došlo tam k jejich čelnímu střetu. A na Pražském okruhu směrem k D10 je omezení za sjezdem na Běchovice. Krátce se tam teď zdržíte. Zprávy končí. Hezké chvíle s dvojkou.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Zlaté časy s Václavem Koptou.
4: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají zlaté časy. Dnešní díl bude speciální, protože jsem se rozhodl tento díl věnovat celý odkazu Tomáše Bati. Určitě jste ve veřejném prostoru zaznamenali, že v letošním roce si připomínáme 150. výročí narození tohoto významného zlínského podnikatele a vizionáře. A protože už jsem mnohokrát v tomto pořadu zmiňoval, že právě Tomáš Baťa je mým velkým životním vzorem a vlastně vše okolo té baťovské tradice je mým velkým koníčkem, sbírám knížky, všechny možné dobové doklady a dokumenty. Zkrátka je to silné téma mého života, proto jsem se rozhodl uctít jeho památku i ve svém pořadu. Když jsem přemýšlel, jak stylově hudebně doprovodit tento speciální díl, logicky mi z toho vyšla volba Melody Makers. Slovutný orchestr s kapelníkem Jurajem Bartošem a samozřejmě nepřehlédnutelným fenomenálním Ondřejem Havelkou. Takže o hudbu se postará tato kapela a pěvecky se představí kromě Ondřeje Havelky také slečna Rozálie Havelková, také Věra Gondolánová nám zaspívá a myslím si, že mezi těmi instrumentálními mistrovskými výkony určitě si nelze nepovšimnout fantastických sol právě zmiňovaného kapelníka pana Juraje Bartoše. Máme se určitě na co těšit, takže pojďme na to. A stylový citát, jeho autorem pochopitelně je Tomáš Baťa. A ten řekl: svět vás nebude nikdy posuzovat podle toho, čím jste se mohli stát a nikdy nebyli. Nýbrž podle toho, čím opravdu jste.

Chuchu Chubugi v podání Melody Makers Ondřeje Havelky a určitě jste také poznali píseň Slunečnice v podání slečny Rozálie Havelkové. Když se zamyslím nad historií své posedlosti postavou Tomáše Bati, napadne mě, že to bylo před nějakými 6, možná 7 lety, ten začátek během jednoho divadelního zájezdu. Naprosto běžná praxe je, že když už se vydáme z Prahy takto daleko, býváme na cestách 2, někdy 3 až 5 dní a cesta nás zavála i do Zlína. Já už jsem tam byl mnohokrát předtím s divadlem Semafor, ale tady jsem měl konečně možnost si Zlín prohlédnout trochu podrobněji. A díky nadšení jedné kolegyně, mám na mysli Lucku Benešovou, která vždy se na podobných zájezdech snažila nám organizovat i nějaký zajímavý program, tak díky ní jsme se poprvé ocitli i v tom slavném baťovském výtahu. Já jsem poprvé navštívil ty nádherné zrekonstruované prostory a poprvé jsem se z terasy zlínského mrakodrapu zahleděl na to fenomenální panorama nejen těch továrních budov, ale i toho sídliště cihlových domků, ta slavná kolonie baťovská. A pomaličku, polehoučku jsem začínal celému tomu zlínskému baťovskému fenoménu propadat. Definitivně ztracen jsem byl avšak při první návštěvě Zlínského filmového festivalu, kam od té doby zajíždíme rok co rok s manželkou a i když samozřejmě se snažíme splnit si své herecké povinnosti, jako jsou třeba autogramiáda, takový ten červený koberec a tak dále, samozřejmě, že se snažím toho vidět vždy co nejvíc i ve smyslu těch baťovských atrakcí a že jich není ve Zlíně málo. Dámu, která nechala z té první jiskřičky vzplanout ten obrovský baťovský oheň v mém srdci, tou je Gabriela Končitíková. Je to dáma, která, pokud neví o Baťovi úplně všechno, ví v podstatě téměř všechno. Nevím, jak to říct jinak. Ona dokáže svým entuziasmem, svým nadšením, ale především tou baťovskou fundovaností v člověku vznítit nejenom zájem, ale jakousi až posedlost tím tématem. Ona sama je na tom dost podobně jako já, ovšem na rozdíl ode mě o tom Baťovi ví opravdu všechno. A ona nás přivítala na jedné společenské akci, které se říká Zahradní slavnost, Garden Party, chcete-li, a ta se rok co rok během festivalu odehrává právě v Baťově vile na Čepkově. A tam už jsem tedy uvízl v té pasti definitivně a dlužno říci krásně, protože Gabriela Končitíková tam měla pro návštěvníky této společenské události takovou neformální přednášku o tom, jak to v domě chodilo za časů Tomáše a Marie Baťových, kde kdo z nich bydlel, kde byly společenské prostory. Navštívili jsme i pracovnu Tomáše Bati a, jak říkám, já jsem byl ztracen. Ztracen definitivně a především krásně. Protože už z této první návštěvy jsem si odvážel knihu Inspirace Baťa, která se na dlouhou dobu a vlastně dodnes stala takovou mou biblí, ve které jsou přehledně seřazeny všechny podstatné myšlenky Tomáše Bati. S některými z nich vás budu chtít určitě v průběhu dnešního speciálu seznámit. Jak jsem ale říkal na začátku, jsme tu také kvůli jinému fenoménu, není to jenom Tomáš Baťa, ale dnes jsou to i Melody Makers. Je tady slavná píseň, kterou si možná vybavíte v tom černobílém provedení, které režíroval Ondřej Havelka a objevil se v tom videoklipu ve dvojici s Bobem Kleplem. Vzpomínáte? Mě to tady nebaví. Melody Makers, Ondřej Havelka a vy stále posloucháte Zlaté časy.

Melody Makers, Ondřej Havelka a nádherná píseň Mě to tady nebaví. Já mám takový pocit, že víc stylové už to být ani nemůže. Pojďme si říct pár slov o téhle kapele. Melody Makers se zrodili někdy okolo roku 1995, poté co Ondřej Havelka ukončil spolupráci s dalším fenoménem české hudby, a to byla kapela Originální pražský synkopický orchestr. Ondra sformoval Melody Makers s touhou nadále pokračovat v tom autentickém stylovém hraní, a to je to, co pro Melody Makers je typické. Ta poctivost, ta neuvěřitelná autenticita nejenom ve výběru repertoáru, ale v tom zvuku, soundu, či chcete-li stylu, jinak se to říct nedá, protože oni, ti kluci, opravdu mají úplně pod kůží ten styl, jejich nástroje znějí jinak, jsou opravdové, není to nějaké jakože retro, že si někdo vezme široké kalhoty a brilantínu do vlasů a máme tu jazzovou podívanou. Tak to vůbec nefunguje. Největším benefitem a tím, co Melody Makers s Havelkou nabízejí, je zmiňovaná autentičnost. Zajděte se někdy podívat třeba do velkého sálu pražské Lucerny, pořádají tam zejména okolo Vánoc takové koncerty, ve kterých má člověk pocit, že se ztratil v čase. Že se ohlédnete a v řadě za vámi bude sedět Adina Mandlová, Hugo Haas nebo třeba Oldřich Nový. Je tam magie i lidí, kteří jsou přitahováni tou dobou. Chodí velmi elegantně, stylově a dá se říci, že i dobově oblečení. Tančí se v těch chodbách okolo hlavního sálu a opravdu stačí strašně málo, aby člověk uvěřil, že se propadl v čase do té zlaté éry první republiky 20. 30. let. Ta blízkost architektonických skvostů ve Vodičkově ulici, no všechno je to tam tak logicky propojené a to je ta magie, to je to kouzlo, které dokážou zprostředkovat u nás jen a pouze Melody Makers. Já mám tu čest a velké potěšení s touhle kapelou účinkovat v jednom představení Městských divadel pražských. To je představení, které režíroval Ondřej Havelka, obsadil mě do něj a pro mě je to jedna velká a čirá radost. Víte, já hrozně rád vzpomínám na roky, které jsem strávil v pražském Semaforu, zejména na dobu, kdy ještě byl kapelníkem Ferdinand Havlík. Tenkrát jsme uvedli docela, bych řekl, vydařenou revue, která se jmenovala Výhybka. Byl to velký start Tomáše Trapla v hlavní roli. No a Výhybka měla jednu obrovskou výhodu oproti jiným představením, že Ferda Havlík tenkrát dostal na jeviště Semaforu celý velký orchestr, v podstatě to byl jeho swing band, kluci právě hráli na ty dobové nástroje a Havlík geniálně, protože to on uměl, trefil ten zvuk swingových kapel ze 30. let a celá ta Výhybka byla v tomto duchu, čili i v kostýmech, ve svícení. Byla to skvělá podívaná, velice dobře zrežírovaná Jiřím Suchým a i když jsem tam, pravda, měl drobonkou roli, hrozně rád na to vzpomínám, protože tam jsem se poprvé zamiloval do toho nádherného sladkého zvuku jazzového nebo swingového, chcete-li, big bandu. No a chybí mi i ten humor lidí, jako byl pan Klazar nebo Evžen Jegorov, zmiňovaný Ferda Havlík, to všechno byli recesisti a specifický humor hudebníků, no to je na samostatnou knihu a pojednání, takže to, jak jsem postupně se od Semaforu odpojil, to je to, co mi chybělo a teď jsem to zase znovu našel při spolupráci na představení Neboj Baby, to je jazz, které zmiňovaný Havelka režíroval a já mám tu štěstí, že mě do něj obsadil. Tak je to taková moje velká soukromá radost a vlastně toto vyznání se snažím potvrdit i výběrem dnešních skladeb. Stále posloucháte Zlaté časy a hrajou nám Melody Makers. Teď se připojí k Ondřejovi také sestry Havelkovy. Píseň se jmenuje Oči čokolá.

Žijeme v překotné době, která je plná nejrůznějších serpentin, takového silného tlaku na to, abychom byli všichni dokonalí, rychlí, výkonní, krásní a já nevím, co ještě. A samozřejmě má to neblahé důsledky na našem duševním, ale často i fyzickém zdraví. A tak hledáme různé cesty, různé pojistné ventily. Známe to všichni, někdo cvičí jógu, někdo jezdí na kole, někdo leze po skalách. Každý to máme trochu jinak. Co je podstatné, spojuje nás touha najít i nějaký duchovní směr, který by nám od toho příšerného tlaku civilizovaného světa ulevil. Před pár lety se objevil fenomén, byl to spisovatel Don Miguel Ruiz, možná si vzpomenete na jeho 4 dohody, které v podstatě velmi zjednodušeně řečeno dávaly takový jednoduchý návod, jak se v tom zběsilém žití zorientovat a jak té naší unavené mysli a stresem zničenému srdci a duši, jak jim pomoci. Bylo to jednoduché, tam se vlastně lidé měli shodnout na tom, že stačí dodržovat 4 jednoduché zásady. Nevím, jestli si ještě po letech vzpomenu, vím, že to bylo heslo nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si domněnky a dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete. Takhle jednoduše Ruiz popisoval na základě studií starých Toltéků tu filozofii, která eventuálně mohla člověku pomoci. Já jsem se nějaký čas pokoušel tím řídit, ale vlastně přiznám se, že jsem tuhle cestu záhy opustil, ale pořád jsem vnitřně cítil, že tápu, že budu potřebovat se nějakým způsobem zorientovat v tom hektickém světě a při té rychlosti, kterou já žiju a spoustě práce, kterou jsem si nabral, jsem cítil, že potřebuju do svého života vnést řád. A najednou jako takový ten pověstný záchranný kruh se na tom rozbouřeném moři mého života objevila filozofie Baťa. Tahle knížka mi naprosto zásadním a řekl bych jednoduchým způsobem změnila život. Opravdu, doslova. Je plná jednoduchých pravidel, která hlásal právě Tomáš Baťa a podle kterých si přál, aby jeho spolupracovníci, jak on své zaměstnance nazýval, tak aby podle nich žili. On sám byl vyznavačem selského rozumu a na velká vzletná slova si příliš nepotrpěl. Ale když už něco řekl, tak to platilo, to za prvé, a za druhé věděl, proč to říká, protože on se podle těch pravidel snažil žít také a určitě věděl, proč bude chtít po svých zaměstnancích, aby například dodržovali pravidlo 8-8-8. Já vám to vysvětlím, je to velice jednoduché. Baťa doporučoval, aby všichni jsme dodržovali ty osmičky. 8 hodin spánku, 8 hodin práce a 8 hodin prostého života. To znamená odpočinku, sportu, to už je jedno, jak chcete. Ale ty 3 magické osmičky, to byl symbol takové harmonie a snahy o to, aby člověk nejenom přežíval u pracovního pásu, ale aby se dokázal také uvolnit dostatečným spánkem si od pomoci od stresu, no a v tom večerním čase, aby člověk myslel na sebe, na své koníčky, třeba na sport, návštěvu divadla či kina. To je takové zásadní baťovské heslo. Jednoduše to znamená, že člověk si musí najít čas i na životní radosti, tedy přiměřeně pracovat, přiměřeně si užívat a vydatně spát. Dalším heslem, které mi docela zásadně změnilo život, taky to zní jednoduše. Usmívejte se. Naučte se usmívat nejen ústy, ale i očima, myslí a zejména duší. Vážně, zkuste si to někdy. Taky když se podíváte třeba při jízdě pražským metrem do tváří lidí, kteří jedou proti vám na těch eskalátorech. Strašně málo kdy se vám stane, že narazíte na usměvavou tvář. To je takové pozitivní znamení, které opravdu mění svět okolo vás, mám to vyzkoušené a vím, jak je to příjemné, protože tím, že dělám tu práci, kterou dělám a ta je často spojena s tím, že se snažím u lidí vyvolat smích, ať už na jevišti, před kamerou či před mikrofonem, nevěřili byste, jak moc povzbuzující a příjemné je setkání s tváří třeba cizího člověka, který mě pozná a usměje se na mě.
Je to trochu jako kdyby vyšlo slunce. No a kromě těchto dvou pravidel si můžeme ještě připomenout důležitost kvalitního spánku. Totiž třetinu života prospíme, spíme tedy kvalitně. No a to je další věc, na kterou Baťa kladl obrovský důraz a týkalo se to nejenom délky odpočinku, ale také dobře vyvětrané ložnice, čistého ložního prádla. Baťa doporučoval lehké noční košile, sám v ní spával taky. No, dneska to zní samozřejmě, ale v době, kdy Baťa formoval to svoje impérium, tyhle věci vůbec běžné nebyly. Možná si ani nedovedeme představit, z jak nůzných poměrů někdy přicházeli lidé k Baťovi do práce a jakou neuvěřitelnou proměnou díky jeho péči ty rodiny prošly. O tom si možná promluvíme později. Jsme tu také kvůli hudbě a pojďme si připomenout další zpěvačku, která z Melody Makers dlouho spolupracovala, bohužel už není mezi námi, ale byla to fenomenální jazzová a swingová zpěvačka Věra Gondolánová. Ta nám zaspívá nesmrtelnou píseň Summertime.

Teď bych se na chvilku rád pozastavil u dalšího fenoménu baťovské historie. Mám na mysli Baťovy školy práce. V roce 1925 z myšlenky samozřejmě, která se zrodila v hlavě zakladatele, tedy Tomáše Bati, se začala rodit nejprve jenom pro muže mladé, 14-leté kluky, Baťova škola práce. Internátní zařízení, které sloužilo k tomu, aby vybudovalo sebevědomé, zdravé, silné mladé muže, kteří samozřejmě se později zapojili naplno do provozu v Baťových továrnách. Pro mnohé z těch mládenců to byla změna naprosto zásadní. Někteří přicházeli z opravdu velice chudých poměrů z těch valašských vesniček, kde neznali nic jiného než bídu, kdy často celá rodina žila v jedné ve dvou místnostech s hliněnou podlahou a často na zimu i s hospodářskými zvířaty, a najednou se ocitli v nádherných světlých domech, které samozřejmě hromadně ubytovávali tyto mladé muže. Vypadá to idylicky. Na druhou stranu ty požadavky, které byly na tyto mládence kladeny, byly opravdu velice, velice náročné a přísné. Ne každý z těch uchazečů se probojoval až k tomu místu studenta v takovém zařízení a zejména ten provoz byl dosti náročný. Myslím si, že z pohledu dnešní mladé generace, a to se nechci nikoho dotknout, nedovedu si představit třeba v případě našich dcer, že by byly spokojené s tím, jaký program denní, tedy jaký režim bylo nutné v rámci Baťových škol práce dodržet. Později se totiž objevily i Baťovy školy práce pro děvčata. No a ten průběh toho dne byl neuvěřitelně náročný. Brzký budíček, pak rozcvička, rychlá osobní hygiena, dokonalý a také denně kontrolovaný pořádek na těch společných ložnicích. No a pak odchod do továrny. Žádná škola. Pracovalo se s obědovou pauzou, no pak odpolední směna, po návratu chvilka osobního klidu, který většinou využívali studenti ke studiu, no a večer. Večer se šlo do školy, takže ten den byl na minuty přesně rozpočítán, zorganizován, ale mělo to ten efekt, a to vím z osobní zkušenosti Gabriely Končitíkové, která měla to štěstí, že se ještě s některými z bývalých absolventů Baťovy školy práce setkala. A Gáby vždy tvrdí, že se jí do té doby nikdy nepoštěstilo mluvit s někým, kdo i v pokročilém věku měl tak neuvěřitelnou vitalitu, jiskru v oku, sebevědomí, krásnou, čistou hlavu, plnou vzpomínek a vděčnosti na dobu svého mládí. Byl to opravdový fenomén a ty desítky, stovky a možná tisíce absolventů svým životem vypovídali o tom, že se opravdu u Bati něco naučili. To byl velký a velice důležitý fenomén. Vřele doporučuji, existuje i literatura na toto téma a z dnešního pohledu je velice zajímavé dozvědět se, jak to tehdy v těch Baťových internátech chodilo a jak obrovský zájem to mezi těmi uchazeči vzbuzovalo. Jsme ve zlatých časech, jsme styloví, takže i teď budeme pokračovat v hudebním výběru, který odpovídá tematicky a hlavně dobově dnešnímu dílu, který celý věnujeme výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Pustíme si Plamenky v očích tvých, co říkáte? To nás přenese až na pražskou Ořechovku. Melody Makers, Ondřej Havelka.

jsem pro tebe poprvé přijel před vysočanský činžák a ty si spatřila můj bílý 12-válec kabriolet, všiml jsem si, jak ti zaplály dva plamenky v očích tvých. Na barandovských terasách jsem pak objednal pravé šampaňské. Po prvé sklence si s roztomile objela jazyčkem horní red a já znovu zahlédl

odvezl jsem si tě do své vily na Ořechovce a tam k nám hvězdy spadly dolů, ale o tom už jsem zpíval před chvílí. Svatební cesta do Itálie. Vzpomínáš si, jak jsem ti tam dole na jihu říkal vidět Neapol a zemřít? Zasmála ses a znovu se zablískly.

Jím okolo tvé vily na Ořechovce, zacinkám zvonkem na svém bicyklu, ty otevřeš okno, zamáváš mi a já vím, že nikdy nevyhasnu.

Jedním z nejsilnějších zážitků, které mám spojené s našimi cestami do Zlína, byla návštěva zlínské vily cestovatele Miroslava Zikmunda. Už jsou to 2 roky, byl to tak silný zážitek, že i po těch letech mám husí kůži, když si na návštěvu domu tohoto významného českého nebo československého cestovatele vzpomenu. Miroslav Zikmund společně s Jiřím Hanzelkou oba našli útočiště ve Zlíně a když se zamyslíme nad tím, proč vlastně zejména tedy Zikmund, který zůstal ve Zlíně až do konce svých dnů, na rozdíl od pana Hanzelky, proč ten Zlín na ně tak zapůsobil, čím je okouzlil. A ono je to v podstatě jednoduché. Oba pánové, zejména tedy Miroslav Zikmund, zhlíželi vždy k lidem, kteří dokázali svůj život mít pevně ve svých rukou. Vždy to byli lidé velké životní disciplíny, milovníci řádu a modernosti. A Zlín byl na čele všech možných trendů, které si člověk dokáže jenom představit. Podívejte se na to, jaká je to architektonická pokladnice. Doslova taková jména jako Gahura, Kotěra, ale i Corbusier, to všechno byli architekti, kteří ve spolupráci s Tomášem Baťou měnili tvář dříve docela malého provinčního městečka v moderní téměř metropoli. Bůh ví, jak by se věc vyvíjela, nemít nešťastné války a toho okamžiku také tragického pádu letadla s Tomášem Baťou na palubě v roce 32. Pán Bůh ví, jak by se věc vyvíjela a co všechno ještě by na Zlín a zlínský kraj čekalo. To už jsou jenom domněnky. Podstatné je, že pro mne vzpomínka na návštěvu Zikmundovy vily zůstává natrvalo jedním z nejsilnějších zážitků mého života. Bylo to totiž jenom chvilku po odchodu pana Zikmunda, takže člověk opravdu měl až skoro svatokrádežný pocit, že se pohybujeme v prostoru, kde možná náhle ze schodů vyjde pan Zikmund a zeptá se nás, co tady děláte, anebo nás pozve třeba na skleničku slivovice. Tak moc intenzivně byla ještě znát jeho nedávná přítomnost v té vile. Za tuhle vzácnou příležitost, a chovali jsme se opravdu s veškerou úctou s manželkou, za tu příležitost děkuju nejenom organizátorům Zlínského filmového festivalu, ale i šťastné náhodě, že jsme tam byli ve správný okamžik. No a na správném místě. Byl to veliký zážitek a jakákoliv vzpomínka na cestovatelskou dvojici Hanzelka Zikmund mě vždycky potěší. No a když pak jste v pracovně Miroslava Zikmunda a vidíte ty mapy a všechny ty úžasné publikace, ten řád, který měl ve všem, co podnikal, co činil, jeho archivy a tak dále, je to nezapomenutelný zážitek a vůbec se nedivím, že ten Zlín tak neuvěřitelně přitahoval právě Miroslava Zikmunda a že ač byl tedy rodákem z Plzně, jestli se nepletu, tak natrvalo zakotvil v tomto úžasném kraji. Mimochodem za pár hodin s manželkou odjíždíme do Zlína na další ročník Zlínského filmového festivalu a nedovedete si představit, jak moc se těším. Máme před sebou 2 skladby, stále v podání Melody Makers. V té první se představí kapelník tak Juraj Bartoš, mimo jiné, a poslechněte si jeho neuvěřitelné solo. Takové výšky u nás asi nemá nikdo. Juraj Bartoš, Melody Makers, a zazní také skladba V rytmu Boogie Woogie Buší srdce mé, jejímž autorem je Jiří Traxler. Posloucháte Zlaté časy.

Ještě než se rozloučíme, dovolte mi, abych vám přečetl pár citátů z výroky Tomáše Bati. Nechci vás přesvědčovat o tom, že se bez nich žít nedá, nebo že se musíte od zítřka začít řídit tím, co vám teď přečtu. Vůbec ne. Spíš to berte jako takovou drobnou inspiraci a důvod k zamyšlení nad tím, jestli náhodou ten Baťa už před těmi dávnými lety neměl pravdu. Posuďte sami. Napište si svůj plán, nenechávejte nic náhodě. Člověk, který má před očima svůj plán, dokáže najít prostředky, jak ho uskutečnit, třeba, že v první moment neví jak. Naučte se soustředit na jednu činnost a tu vykonejte nejrychleji a nejlépe, jak dokážete. Péče o zdraví je první povinností každého člověka. Každý má 24 hodin denně ke svému rozvoji. Nepromrhejte je věčným čekáním na čas a příležitost. Nikdy nepřijdou. Jsou tu dnes a v tento moment. Lidé si o vás budou vždy něco myslet. Důležité je, co si o sobě myslíte vy sami. Tomáš Baťa.

Poslední nahrávka je skladba Neumrem na slámě. Vznikla bezprostředně po tragické letecké nehodě u Otrokovic, při které zahynul pilot Brouček i samotný Tomáš Baťa. Tato nahrávka se jmenuje Neumrem na slámě a je to vlastně Tomášova nejoblíbenější píseň, která vznikla, tedy tato nahrávka, jako taková podsta tomuto velkému československému podnikateli a vizionáři. Jehož význam jsme si připomněli i v tomto speciálním dílu Zlatých časů. Mějte se krásně, přátelé, a budu se těšit i za týden. Naslyšenou.

0: Tak to byly zlaté časy Václava Kopty. Připomínáme, přátelé, že po 11. začínají vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a také jejich hosté Ludmila Engelová a Martin Mišička. Hned po zprávách.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Za svůj vzhled se stydí.
3: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
4: Vůbec ne.
3: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot celoní?
4: Kdepak.
1: A proto svou lásku obětuje druhému.
3: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
4: Nemám dost výmluvnosti.
3: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
2: Cyrano de Bergerac.
1: Druhý díl tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Americký pacient nakažený virem Ebola po dvou týdnech opustil kliniku v Berlíně a policie vyšetřuje sobotní výbuch v Toužimi jako možné nedovolené ozbrojování. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Z berlínské kliniky byl po dvou týdnech propuštěn pacient s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém zdravotním stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a čtyři děti měly negativní testy.
6: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi našel policejní pyrotechnik podle všeho po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Policie událost vyšetřuje jako možné nedovolené ozbrojování. Zraněnému mladistvému hrozí až 2,5 roku vězení. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma po celý den. Ode dneška musí návštěvníci platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoci.
7: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi. Rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
5: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Zřizovatelům ukáže, kde bude v příštích letech místa ve školkách méně a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti nebo třeba migraci. Ve Znojmě končí třídenní oslavy 800 let od svého založení, respektive povýšení na královské město. Dopoledne se na nádvoří hradu uskutečnila mše. Pokračuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
8: A poté nás čekají hrané prohlídky v Loutském klášteře, Den svatého Norberta, ty jsou ve 3 časech. A posledním bodem programu je v 17 hodin v Mikulášském kostele koncert souboru Minima.
1: Více zpráv z domů.

0: venkova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě přechodně zataženo, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
2: Velmi opatrně na D35C ve směru na Mohelnici mezi kilometry 243 a 241 by se mohl pohybovat chodec. Silnice číslo 6 je stále neprůjezdná po nehodě nákladního a osobního auta, dvou osobních aut poblíž Petrohradu a zasahují tam záchranáři. Lze to objet buď přes Jesenici a Blatno, anebo Kryry a Lubenec. A na Štěrboholské spojce v Praze ve směru k D11 se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením za Českobrodskou ulicí. To byly zprávy. Hezký zbytek dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Vypravěči a od mikrofonu vás jako vždy zdraví Daniela Brzobohatá.
1: A Václav Kopta.
0: Já mám před sebou vizitku prvního hosta. Tak tedy, původně se chtěla věnovat basketbalu a sportovní žurnalistice. Má ovšem také výuční list v oboru elektromontér a herecký diplom z pražské DAMU. Její profesní směřování zásadně ovlivnila stáž v Londýně u legendárního režiséra Petera Brooka. Z českých osobností ji nejvíc formovali herečka Vlasta Fabiánová a režiséři Jan Grossman anebo Miroslav Macháček. Prošla mnoha českými a moravskými divadly a společně s mimkou Zdenkou Kratochvílovou založili Kapesní divadlo. Přes 60 let ji pojí s pražským divadlem Viola. Režírovala také v zahraničí a za svůj celoživotní přínos divadlu obdržela cenu Thálie. Divadelní a rozhlasová režisérka Lída Engelová. Vítám tě.
1: Dobrý den. No po tomhle úvodu já už bych mohla jít domů, ne?
0: Tak neodcházej, ještě máme co si na srdci.
2: Ještě tady máme také druhého hosta, kterého s dovolením představím já. Souběžně s DAMU vystudoval subnukleární fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ještě během studií získal ocenění Talent roku v cenách Alfréda Radoka za roli knížete Myškina v inscenaci Idiot. Od roku 1997 je pilířem Davidského divadla. 7 let byl také jeho uměleckým šéfem. Má za sebou role v mnoha filmech, například Občanský průkaz, Ztracení v Mnichově, Dukla 61 a pustil se i do divadelní režie. V Davidském divadle uvedl hru Joea Penhola Krajina se zbraní. Jeho druhou vášní hned po divadle je včelaření. Herec oblíbený z divadla, rozhlasu, filmu i televizní obrazovky Martin Myšička.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Oba naše hosty pojí především Davidské divadlo, kde Martin působí a Lída v něm režírovala. V současné době společně uvádějí v kavárně Davidského divadla úsměvný večer o naší mateřštině. Čeština na cestě k vyhynulým jazykům. Martin hraje po boku Lídy, která celý večer také režíruje.
0: Čeština na cestě k vyhynulým jazykům, z toho až mrazí. Otázka na úvod směřuje k vám oběma. Opravdu je to s naší mateřštinou tak špatné?
4: My si dáváme záležet na tom, že ten název je Čeština na cestě k vyhynulým jazykům s otazníkem. Protože v tu chvíli to zní méně hrozivě. Autorem toho otazníku je Martin. Ale vyšel nám z toho, myslím, teď po té, co to hrajeme, takový úsměvný večer, který, když chceš, tak tě zamrazí a když nechceš, tak si řekneš, no ale když se budu taky třeba trošku snažit, tak ta hrůza tu nebude.
2: Jak jsme na tom tedy s naší mateřštinou? Ptám se záměrně na vaše pocity, jaké se ve vás odehrávají v momentě, kdy sedíte třeba v kavárně, vedle vás je někdo z mladé generace a slyšíte spoustu anglických výrazů.
3: Ano, pocitově, protože nemám samozřejmě žádná data relevantní, kde bych to mohl nějak doložit, ale skutečně vidíme to denně, že jazyk se vyvíjí. Některá slova zanikají ve smyslu, že se nepoužívají, některá naopak se přejímají především tedy z angličtiny, z jiných jazyků, ale hlavně taky takový ten trend, že se ta mluva zestručňuje. To, co se dříve vyjádřilo mnoha přívlastky, tak dneska řekne, je to hustý. Třeba.
2: To teda používám i já.
3: No, ale to neznamená, že to je špatně, ale když se říká, na všechno je to hustý, nebo má to vibe.
0: Mě upřímně děsí taková ta epidemie slov jako spožďo, klimoška, debka, čokoška. I v našich kruzích se rozmohl takový nešvar, že choreograf svolává všechny třeba do digošky, což by původně měla být diagonál, aby si zopakovali chorošku. Je to epidemie? Narazila si na to taky v naší branži, Lído?
4: Já mám ještě jeden epidemický prvek a to je, že se tě zeptám, kolik je hodin a odpověď je tři hodin. Jo, že z těch anglizmů přechází taky to, že vlastně napřed je, jakože přemýšlím. On to nikdo tak nemyslí, že přemýšlí, ale ta vycpávka tam je. A já jsem se ptala Angličanů, proč to dělají, protože tam je to běžným jevem. Oni se zamysleli a řekli, no asi proto, abychom vypadali, že jsme chytří a umíme hned reagovat. Jo. Ale když se to přežene a je z toho úplně na všechno, tak tam já skáču hodně vysoko, musím
0: Ale
4: říct.
0: To není trend poslední doby. Ona je to berlička svého druhu, ten mozek získá čas a stačí vygenerovat to náhradní slovo. Skoro bych řekl, že mi to vadí méně, než já jim říkám jakobíni. A všimněte si, že slovo jakoby dá se prakticky použít v jakékoliv souvislosti, v jakémkoliv sousloví a vychází z toho úplný paskvil. Já jsem měl k obědu jakoby polívku. Tak do pytle měl polívku, nebo se to tvářilo jako polévka. Všimli jste si toho?
4: Ještě nějakým způsobem. Jo. To je taky v každé větě.
3: Nebo slůvko vlastně taky. A nebo vlastně. To jako je. To se sám se přistil mnohokrát, že to
2: přidám používám. Ještě jedno slovo do party, prostě.
3: Prostě ano.
2: Jakoby, jako, no. Jak kdyby je no. varianta na no. jakoby. No, no a když jsme si tedy řekli, bez kterých slov bychom se v češtině obešli. Které české slovo máte nejraději?
3: To byl takový matematik, který měl přednášku a řekl, napíšeme na tabuli náhodné číslo. A 10 minut nebyl schopen napsat žádné číslo, protože každému přišlo málo náhodné. Jo, napsal desítku, zjistil, že mám 10 prstů, napsal pak trojku, ježíš, 3 okna. Jo, takže když se řekne nejhezčí slovo, tak samozřejmě znám spoustu krásných slov. Ale najednou to nej mě zablokovalo. No.
0: Já jsem si vzpomněl na Jana Wericha. On když charakterizoval bohatost jazyka, tak říkal, ta čeština je přece tak nádherná. Třeba kulaťoučké jablíčko. A když to člověk vysloví tohle sousloví, tak v tom máte všechno. Tu vůni toho jablka, barvu, ten pocit, který to vyvolá, to angličtina nemá.
4: Já bych řekla možná moto té naší češtiny. To napsal Pavel Eisner. Mateřština jsou plíce naší duše. A já jsem už před mnoha desítkami let si řekla, že když tedy budu mít nemocné plíce, přestanu dýchat, umřu. A to samé, že je s tím českým jazykem. Takže mě to trápí mnoha desetiletí. Povedla se jedna inscenace ve Viole, kterou stále hrajeme. Ta se jmenuje Koupila jsem husu, tak nevím, dokonce s krátkým i. Tam hraje Marek Eben, Honza Hartl a dva pánové muzikanti, pan Skála, pan Honzák. A to je inscenace, která, jak název napovídá, ta je sama o sobě také veselá, ale také trošku smutná. A mně to bylo málo. No a Martin Mišička, když ještě býval šéfem v tom Davidském divadle, tak jsme plánovali, co tak v době, kdy už divadlo bude, kdo ví, kde v hájích, a v hájích taky je, takže zůstane...
3: Pardon, do toho skočím, není v háji, ale v hájích.
0: To jsme tam zaregistrovali.
4: Takže zůstane ten bývalý antikvariát, který se teď jmenuje Kavárna Davidského divadla, a tam proto, aby lidé také nezapomněli, kde je adresa Davidského divadla, že se dají dělat různé kousky. No a nabídl mě, ať já nabídnu. No a z toho vyšla čeština na cestě k vyhynulým jazykům s otazníkem, která má základ v nonsensu, a to ještě zase v uvozovkách, Martine, když tak mě doplň, že nabízíme úvahu, že na světě je víc než 8 miliard lidí, mluví se víc než 7000 jazyky a my nabízíme večer, ve kterém se budeme zaobírat 13 miliony, což je, a v tu chvíli to Martin spočítal.
3: Já to doplňuji, že sice to vypadá, že to je málo, ale 13 milionů, tedy včetně migrantů, emigrantů, z 8 miliard je přibližně 1,6 promile, což odpovídá tak 6-7 velkým pivům, takže by se dalo říci, že celoplanetární populace je češtinou notně opilá.
4: Tak jenom, abyste věděli, o čem to je, že tedy nejsme tam některá chmurní, ale to motto, že mateřština jsou plíce naší duše, kvůli tomu to děláme a myslím, že oba s Martinem se snažíme lidi nakazit tímhletím myšlením a že zatím to vypadá, že nakažení jsou.
0: Ona ta Eisnerová věta, koupila jsem husu, tak nevím. Mě to moc potěšilo tenkrát, když si přišla s tím nápadem. Jednak, že se to tak bude jmenovat, to představení, které uvádíte ve Viole. A pro mě to má takovou osobní rovinu, protože tuhle větu měl můj otec, který s češtinou pracoval celý život jako textař a básník. Tak on ji měl pod sklem svého psacího stolu. Svým krásným rukopisem si to vypsal. Koupila jsem husu, tak nevím. A já, když jsem byl malý kluk, tak jsem tomu nerozuměl. Proč zrovna ten tenhle citát, nepřišlo mi to ani vtipný, ani nějak moudrý. A až vlastně myslím, že Miroslav Horníček mi to vysvětlil v nějaký svý úvaze, že ta genialita Eisnerova tkví v tom, nebo ty češtiny, že v téhle na pohled primitivní větě nic neříkající je skryto to tajemství. Koupila jsem husu, tak nevím. A ty tři tečky znamenají, je hubená, měla moc kostí, byla příliš tučná, byla drahá. To tak nevím, je ta česká povaha v tom, je to věčný zpochybňování všeho, co člověk s čím přijde do styku, to je nesmírně geniální citát. Na první pohled běžná věta, a přitom je tolik tajemství zatím, to já mám strašně rád toho Eisnera. Pojďme od toho představení, Daniela zmiňovala v těch úvodních vašich životopisech, tam padlo i taková zmínka, která mě poněkud zaskočila, i když vím, jak tomu bylo. Pověz nám, kde se ve tvém životopise, nebo jak se do něj vloudil ten výuční list v oboru elektromontér?
4: Já jsem pocházela z takzvané buržoázní rodiny, což předpokládalo, že tatínek byl celník a maminka byla úřednice, ale bohužel na ministerstvo zahraničních věcí za první republiky. Tak jsem získala takovou nálepku a nedostala jsem doporučení od uličního výboru komunistické strany ke studiu na vysoké škole. A maminka tenkrát řekla velmi moudrou větu, široko daleko v našich rodinách nemáme žádného dělníka. Tak to budeš ty. A mně se to strašně zalíbilo a vyučila jsem se v ČKD elektromontérkou. A to bylo výuční období dvouleté pro maturanty. Bylo nás tam víc takových výlupků, holky jenom dvě. A já jsem se učila u Ponku, u kterého se učil Karel Gott a Honza Přeučil. A pak ten Ponk zavřeli. Ale říkám to proto, že ty dva roky, já jsem bydlela v Dejvicích a tohle bylo na Harfě v Holešovicích v Praze. Nebylo metro. A my jsme měli výhodu, že jsme nepracovali od 6 jako jiní dělníci, ale od 6:30. Stejně ta cesta byla déle než hodinu. A já jsem se tím pádem naučila vstávat velmi brzo ráno. Doteď to mám, vůbec mě to vstávání nevadí, ale pak to ještě pro tu další kariéru mělo jednu výhodu, že když jsem si uvědomila, že někdo, kdo pracuje od 6 od rána a potom jde večer do divadla, že já mám jednu absolutně zásadní povinnost jako režisér. Ten člověk se nesmí ani vteřinu nudit. Prostě to divadlo, ať je to jakýkoliv žánr, musí být uděláno tak zajímavě, aby ten člověk, který ráno vstává v 6, nechtěl v 9 večer ještě spát.
0: K tvému životopisu se, Martine, ještě dostaneme, ale učiníme tak až po první písni, o kterou se postará kapela Trabant. Posloucháte Vypravěče na Českém rozhlasu 2.

0: Posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. S námi stále ve studiu Lída Engelová a Martin Mišička. My jsme před malou chvílí mluvili o tom, jak se Lída dostala k oboru elektromontér. A teď by nás zajímalo, Martine, vy máte ve svém životopisu, že jste vystudoval subnukleární fyziku. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Vysvětlíte nám to?
1: Ten obor se oficiálně jmenuje jaderná fyzika. Je to teda na matematicko-fyzikální fakultě, což je něco jiného než na ČVUT. Jo, není to ta jaderná fyzika ve smyslu aplikace, elektrárny a tak, i když i lidi z matfyzu to můžou dělat samozřejmě, ale mě zajímal hlavně ten výzkum toho největšího makro přiblížení, zkoumání toho, z čeho vlastně ten vesmír je složený, co je to ta hmota v tom největším přiblížení. To, co já jsem studoval, tak vrchol toho byl takzvaný standardní model, což je teorie, která sjednocuje elektromagnetickou slabou a silnou interakci. Neumí tam začlenit tu gravitační.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je to ten výzkum základní, kde na té nejvyšší úrovni v Evropě, ale možná celosvětově se dělá v CERNu, tam v Ženevě, tam jsem mířil, nebo tam by mě to zajímalo, tak o tom bych mohl být déle. Ale nicméně od chvíli, kdy jsem udělal státnice, už jsem na to nikdy nešahl.
3: Je to 30 let.
0: Ale vypadáte, že byste mohli jít zítra normálně ano, přednášet na vysokou školu.
1: Ne, na vysokou školu ne. Takhle mezi vámi bych mohl blafovat a tvářit se jako fyzik odborník, ale...
3: Není to fyzik, v TDP nebo nějaký...
1: V TDP to není, ale ano, už jsem to dvakrát v životě použil, že jsem jako na přidanou takový ty večer, tak jsem tam přečetl kus diplomky. Samozřejmě jsem vybral hodný citát, tak aby posluchač nerozuměl ničemu jinému, než spojkám a předložkám, což jsme použili i v tom našem večeru jako ukázka vědeckého českého jazyka a je to tak. Ale to má každý obor. Každý obor má svůj specifický jazyk, který mu ostatní nerozumí.
4: Já jenom doplním, že po té citaci, kterou má Martin, ano, v naší inscenaci, má vždycky potlesk.
3: Já jsem měl díky profesi moderátora, jsem nedávno se dostal do velice utajovaného prostředí, nesmím říkat nic bližšího, a byl jsem velice zaskočen úsporností v tom prostoru, protože jsem se dozvěděl, když jsem se zeptal, co všechny ty panely nekonečných za sebou propojených počítačů a milion červených diod, kde to jsme, tak mi bylo odborníkem sděleno, no, to jsou ty vaše internety, pane Kopta. A já jsem se vlastně poprvé a pravděpodobně naposledy v životě ocitl ve středu toho, čemu my říkáme internet, kde jsou propojeny veškeré sítě, ale i data z bank a všeho. Překvapilo mě, že to je vlastně v jedné místnosti. Člověk má vždycky pocit, že se někde nachází obrovské mrakodrapy a ono je to jedna cimra plná betonu a elektroniky. No, je to zajímavý svět, ale... Danielo, to asi nám zůstane utajeno.
1: Ne, to všichni budeme s tím konfrontováni přes tu AI, to je přece úplně neuvěřitelný nový fenomén. Co to všechno umí a bude umět?
3: A ty z toho nemáš strach? Jako
1: mám z toho i strach, ano. Je to obojí, jako s každým nástrojem, je to vlastně takový externí mozek. Jako dláto třeba, no, tak dlátem můžu vysochat sochu a taky zabít, tak je to se vším. Prostě, takže no, i s tím internetem a nyní s tou AI ještě více. Na jednu stranu můžeme třeba hovořit o tom, že možná nás ta AI bude učit to, co je opravdu člověk. Protože AI člověk není. Ona mi sama napsala, já ti můžu napsat všechno o jablku, ale ochutnat ho můžeš pouze ty.
3: To je hezký, ale děsivý. No, všiml jsem si toho. Lído, tobě už nějak vstoupily technologie do života, nebo si old school, abych použil výraz?
4: Já nadále používám, já tomu říkám knoflíčkovej mobil, takovej ten malej, který se mně vejde do kabelky, a mám doma chytrý telefon na mezinárodní hovory, které jsou mimo Evropskou unii. To je všechno, co já s tím umím. A teď jsem se naučila na tomhletom chytrým, umím zmačknout jeden knoflíček na tom Googlu a zeptat se na něco. A když se zeptám, většinou dostanu tu odpověď, kterou někdo vynalezl spojováním různých aplikací a koukám na to, jak ta čeština dostává na frak a už se zase naštu a vypnu to.
3: Ne, vždycky, ono to jde strašně dopředu a já jsem si všiml, já s tím moc zacházet neumím, ale mám mladší kolegy a oni mi předváděli i schopnost adaptovat se, teď mluvím o té umělé inteligenci, na styl a způsob toho výraziva, který člověk použije. My jsme dali několik kontrolních otázek, nudili jsme se, během divadelní zkoušky jsme seděli s kolegy a tuším, že Vojta Havelka nám to předváděl a položil otázku typu, hej kámo, to mi teda řekni, jaká se dá vymyslet hodně ujetá zábava na Empire State Building. Odpověď, no kámo, tohle je fakt cool, seš dobrý, bro, teda dá se třeba udělat obří skluzavka a tu dáš máš fakt jako, že... A v tomhle stupidním, jako lehce pubertálním stylu odpověděl. Jakmile člověk zvolí lehce intelektuální přístup, květnatou češtinu, umělá inteligence pochopitelně patřičně reaguje. Z toho mě děsí, protože jako člověk, který se jeden čas jazykem živil, co by textař, dovedu si představit, že tady už klepe na dveře velká konkurence a nebezpečně kreativní počítač, který už vlastně bere za kliku mé pracovny, velmi obrazně řečeno. To jsou ty moje obavy. Myslíš si, že právě to je ta skulina, kterou nám AI proklouzne do profese?
1: No, může. Tyhle ty debaty končíme tím, že živou kulturu nic nenahradí, takže živé koncerty, živé divadlo, no, živá setkání.
3: My psavci.
1: No, tam to bude, to nevím, jak to dopadne, ale rozhodně ta konkurence bude. Už teď se děje to, že prý až 30-50% obsahu internetu už je vytvořeno AI, už tuto dobu. AI umí vytvořit podcast během pár minut, kde hovoří muž a žena na dané téma, jeden je pro druhý proti, mluví takovým jazykem, že to téměř nepoznáte. Hmm. Jo, takže mnohdy už se děje, že posloucháme něco, je to AI, stejně tak je to s videem. Já se ale víc bojím toho zneužití ze strany člověka, že ten dá nějaký zadání, vytvoř mi nějaký skandální projev, politika, něco, že jo, a tak dále. Tak každý se to asi umíme domyslet. Jo.
3: I představit. Nebo představit.
1: Že to vlastně skončí tím, nebo už teď to je, že vlastně nebudeme moc věřit ničemu. Jeden postřeh za covidu přece. Pořád se předtím hovořilo, že ta mladá generace je strašná, že než aby se sešli, takže si píšou přes ty sítě a jsou třeba jenom ve vedlejší místnosti. Ale i jim to začalo chybět, toho covidu, že se nemůžou fyzicky sejít. Tak to je taková naděje, no. Hodnota informací asi poklesne, to každý bude mít v ruce, ale jiné hodnoty budou to cennější, jo, právě ty lidský, ty srdeční.
0: Už jsme probrali umělou inteligenci, probrali jsme, co jste vystudovali, co vás vlastně přivedlo k herectví, k divadlu jako takovému, k režírování?
3: Kdo otočil tím kormidlem vašeho života?
4: Já jsem se původně chtěla kromě tedy herectví případně, protože jsme měli takového zapáleného češtináře na škole gymnázium, se kterým jsme nastudovali filozofskou historii Jeráskovu. Já jsem v tom hrála paní Roubínkovou, hodně se mi to líbilo, ale myslím, že to bylo tak jako kombinovaný s tím, že ve vedlejší třídě byl Pavel Pavlovský, posléze tedy vystudoval Damu a byl v Plzni leta letoucí, pak se tam stal šéfem, ten tam byl teda déle než ty v Dejvicích, doteď tam je skvělý herec. A on hrál hokej za Spartu a já jsem hrála basketbal za Spartu. A my jsme potřebovali utíkat na ty tréninky. Tak jsme to tak kombinovali s těmi zkouškami na filozofskou historii, až jsme tedy oba skončili, že spíš by bylo lepší to herectví. No, ale já jsem se tam přihlásila, oni mě nevzali. Paní Vlasta Fabiánová tenkrát řekla, hele, ale ty se radši přihlaš na režii, to bude lepší pro tebe.
3: Podle čeho tak usuzovala?
4: Já jsem se jí nikdy neptala, ale protože byla skvělou pedagoškou ta Vlasta, tak ona měla nos. A komu, jak si předpověděla budoucnost, tak se to taky splnilo. Takhle ona to neřekla, ale všichni jsme věděli, že nejlepší z nás bude Míša Pavlata a taky byl z toho ročníku. Nicméně já jsem se tedy připravila někde u toho Ponku a posléze přihlásila na režii. Tam byla součástí zkouška z herectví. Oni řekli, ale dávno jsme tady neměli ženského komika a bumbát vzali mě na herectví. Najednou ten další rok. No a tak jsem tam to zkoušela obojí, ono to nešlo, skloubit, no tak jsem se okamžitě zase na radu paní Vlasty Fabiánové Oty Ornesta ocitla tenkrát na slavné scéně divadla Na zábradlí, kde byl pan Grossman šéfem, Václav Havel dramaturgem. No a tak jsem tam s nimi vlastně probila ty 3 roky toho studia, až jsem nakonec jako herečka končila 2x a stala jsem se režisérkou.
3: To byla pozoruhodná éra nejenom pro tebe, ale pro české divadlo obecně, bych řekl, ale je tu čas na další hudební předěl, o který se tentokrát postará francouzský zpěvák a skladatel Yc Offray.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était
5: était simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que tu m'as dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune, tu vois. Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Na Českém rozhlasu Dvojka stále posloucháte pořad Vypravěči, právě dospíval i k Ofre a my se vracíme k začátkům divadelní kariéry našeho hosta Lídy Engelové. Jsme tedy v 60. letech, divadlo Na zábradlí, Václav Havel, Jan Grossman. Pokračuj, Lído.
2: Jak jsem říkala, já jsem vlastně tu režii jako studium nevystudovala. Bylo to takový pokusný, ale myslím, že to byla ta Vlasta, která řekla, hele, už jsem potkala hodně režisérů, stejně je nejdůležitější praxe. A měla svatou pravdu, takže já jsem po krátké epizodě v Pražském divadle hudby, kde jsem byla jako režisérka z ničeho nic, tak jsem se stala asistentkou režie v Národním divadle. A bylo to památné datum 1. ledna 1968. Takže vlastně ta praxe, kromě toho, že jsem potkala takové režiséry jako Václav Hudeček, ale především Mirek Macháček, že jsem měla tu čest jim asistovat, ale i třeba na jedno hostování tam byl pan Zachar slovenský, který byl naprosto úžasný, tak já jsem prošla vlastně školou, kterou bych přála každému začínajícímu režisérovi, plus, ale to už bych nepřála, aby zažil 68. rok a to, co potom následovalo lidsky v tom Národním divadle. Při té příležitosti, té asistování, přišla taková nabídka, spíš náhodou to vymyslela jedna moje kamarádka, se kterou jsme chtěli jet do Paříže vypít roze na bulváru Saint-Germain. Říkáme, jak to chceš udělat? Ona říká, hele, zkus to, na ministerstvo kultury třeba někdo bude mít nabídku na výměny, jak to tak bývalo. Tak jsem tam šla, oni řekli, že Francii nemají, to, že dostali zrovna architekti, ale ať se obrátím na Angličany třeba. Tak jsem to zkusila, oni se zeptali na to ministerstvu, co bych, já jsem jim odvyprávila tenhle příběh, že potřebuju vypít roze na bulváru Saint-Germain se svou kamarádkou. A naštěstí to byla paní úřednice s takovým smyslem pro humor, že řekla, no tak já vás tam doporučím na konkurzní řízení na Britskou radu v Praze. Tak jsem tam šla, tam byl takový rozkošný starý pán, ten, co to vedl, díval se na mě, pochopil, že s tou angličtinou to není žádná velká sláva v té době. Říkal, heliďte slečno, ono to bude až za půl roku, tak se učte a uvidíte. Naštěstí jsem tedy to stipendium získala, přijela jsem do Londýna, hledala jsem v tom úřadě, kde najdu Československo tenkrát a našla jsem to pod cedulkou Orientální země. Tak tam jsem se přihlásila jako studentka z Orientální země a měla jsem šanci být takzvaným observerem, to znamená pozorovatelem v Královské Shakespeareovské společnosti. A to byla nádhera. A najednou tam takhle koukám jeden den ráno, na Fermanu visí, že druhý den bude zkouška Petra Brooka na jeho Sen noci svatojánský, který se připravoval asi za půl roku. A se mnou tam byl ještě jeden kluk z Kolumbie, Kepa. A ten Kepa říkal, hele, ale tohleto, my se tam musíme dostat na tu zkoušku. Tak jsme to udělali, schovali jsme se někde v té zkušebně ještě večer, abychom do rána tam byli připravení a nikdo nás neviděl. Byli jsme na té zkoušce naprosto zničený z toho, co Brook těm hercům řekl, že budou zkoušet za půl roku a že každý bude se muset naučit celou tu hru nazpaměť, celou všechny postavy, protože pak si budou vybírat, jako koho by chtěli hrát a k tomu, že musí umět základní cirkusové prvky. No a když to všechno skončilo, tak zády k nám ten Brook povídá, a teď vylezte vy dva tam, co tam děláte. Takže on to celou dobu věděl, že tam jsme schovaný. Pak se ukázalo, že vlastně si nás vybrali jako ty observery pro Sen noci svatojánské, který byl až za těch několik měsíců ve Stratfordu. Takže takhle já jsem se tam dostala, náhoda na náhodu, a s tou kamarádkou Rose na bulváru Saint-Germain jsme doteď nepili.
1: Peter Brook pro mě je spíš instituce než jenom divadelní pojem. Když máš tu zkušenost třeba s Mirkem Macháčkem, jak by si porovnala způsob jejich práce? Protože co je podobné u obou, vzpomínám si, že když se chystal slavný Macháčkův Hamlet, tak ten požadavek na znalost textu ještě před začátkem zkoušení byla totožná u Macháčka jako u Brooka. Měli ještě víc těchto paralel v režijní práci?
2: Já si myslím, že klíčová je Brookova knížka Prázdný prostor. Tam je první věta, která zní: představme si prázdný prostor, jím jde člověk, druhý se na něj dívá a tím vzniká akt divadla. A to měli oba dva úplně stejné. To znamená, že ten Mirek Macháček věděl přesně, ne proč je aranžmá zprava doleva, ale jaký je význam toho, že ten člověk, který je zrovna na jevišti, má být vnímán tím, kdo se na něj dívá. Teď jsem to řekla možná složitě, ale ten Brook tady byl ještě před rokem 68, tenkrát viděl Gross Osmanova Krále Ubu, viděl tenkrát Krejčova Romea a Julii, byl v Semaforu a odjel absolutně okouzlen tím, co se tady vlastně divadelně děje. To myšlení bylo podobné v tom, že vlastně bylo zcela, řekněme, apolitické z hlediska toho, co je paradoxně smysl divadla, reagovat na to, co se děje kolem nás. Ale oni šli oba ke kořenům toho, jak se má vnímat herec a co má sdělovat, protože ty věčné věci, které jsou, to už je krásný citát z antiky, že všechno na světě už bylo řečeno, ale zřejmě nedostatečně, jak o tom svědčí stav lidstva. A odtud oni oba dva brali vlastně ty připomínky, které potom herci transformovali do sebe.
3: No a teď se obracíme na Martina, aby nám taky popovídal, jakým způsobem ho zasáhlo divadlo, že se mu začal tak věnovat.
4: Už ve druhé třídě základní školy jsme nějak z vlastního popudu v hodinách českého jazyka se spolužáky začali hrát úryvky z Kocoura Mikeše třeba. Tak jsme si vyrobili masky a když to bylo úspěšný, šli jsme na turné do vedlejší třídy. Já tehdy byl takový lehce oplácený, obtloustý, tak jsem hrál Pašíka. Ale co mě teda okouzlilo, tak taky vím, a to je herectví, což tady filmové, Tomáše Holího. Tomáš Holý, on byl o dva roky starší než já ho neznal samozřejmě, ale ty filmy, jak jdou do těch kin se zpožděním, tak prakticky byl ten hrdina stejně starý jako já tehdy. A to mě teda okouzlilo, takže jsem získal takovou iracionální touhu dělat filmy nebo nějak se tomu věnovat, aniž bych vůbec tušil, o co jde. Sledoval jsem, jestli třeba nebo nějaký konkurs. Nic z toho nakonec nebylo, ale slovo Barrandov pro mě bylo takový něčím
1: magický,
4: vždycky mi to nějak rozechvělo. Po 13 let jsme se přestěhovali do Staré Boleslavy a tam byl kulturní dům Labín a v něm amatérský soubor a tam jsme vlastně se společně s Tomášem Pavelkou, který je vlastně taky kolega herec, tak tam jsme hráli divadlo jako amatérsky. A já bych teda rád napravil jednu věc. Připravil mě potom později, když jsem byl ve druháku na matfizu, dramaturg Petr Janiš na ty přijímačky. Vlastně jsme si řekli, tak to zkusíme, aspoň si třeba něco naučíš. Vždycky jsem to v nějakém rozhovoru řekl a vždycky to z nějakých důvodů bylo vystřiženo, tak já bych řekl aspoň zpětně, ať to zazní. Děkuji Petře Janiši, že jsi mě připravil na tyto přijímačky. A do toho přišla revoluce, takže já jsem vlastně nesl přihlášku na DAMU, když tam byla ta stráž 30. listopadu, to byl poslední možnost, kdy odvzal za přihlášku, tak mi říkali, neseš letáky, a říkám, nesu přihlášku. Ale díky tomu vlastně na DAMU přišla úplně jiná sorta učitelů, takže náš hlavní učitel byl pan Pistorius, pan Adamíra, přišel pan Ivan Vyskočil s paní Válkovou Frintovou, takže to byla taková vlastně nová doba, no. A pak už to tak jelo samospádem.
3: Zároveň jsem zmiňovala už v samotném úvodu, že jste si zahrál také ve filmu Ztracení v Mnichově, my konec konců s Vaškem taky.
4: No jasně, jsme tam měli scénu spolu.
3: Ano.
1: Ta už spolu byla trošku, taky, ale oni vystřili.
3: Ta už byla trošku povedenější, ale já si pamatuju, že když se mnou natáčeli jenom můj výstup, kdy něco moderuju, samozřejmě bez čtecího zařízení, protože my jsme v České televizi byli zvyklí mít vždycky čtecí zařízení, tak jsem se tak strašně vynervovala, že pan režisér nakonec nechal všechny odklidit. Zůstali jsme tam jenom my dva a kameraman samozřejmě. A mě bylo hrozně trapně, co jsem to zapříčinila. zmínila, protože většinou se tady tyhle ty věci odehrávají v momentě, kdy je třeba nějaká lehtivější scéna. Mm-hmm. Stalo se vám to někdy taky, že jste se tak strašně vynervoval, že jste se nebyl schopný koncentrovat na to svoji práci?
4: Mnohokrát a vlastně já jsem šel na Damu z toho Matfizu, takže jsem byl zatížen a dodnes mám zbytky toho, taková ta přílišná sebereflexe, přílišná sebeanalýza a z toho plynoucí křeče, teda nemyslím jako fyzicky, ale křeč psychická, takže to znám velice dobře. Teď mě vytanul okamžik, kdy to bylo asi jeden z extrémů a to jsem hrál ve Stavovském divadle, zkouška na Višňový sad, já jsem dělal Trofimova, tam je scéna, kdy ten mladý Trofimov všechny seřve, jako jak se musí pracovat, ale teď ta zkušebna byla plná lidí, prostě paní Prajzová, pan Frej Kačer, Suchaří, pan Kajzer, Lábus, jo, Zuzana Stivinová, teď tam všichni a teď já tam měl něco takhle a Ivan Raimond, to je zase takový to padající něco, tak spadlo na mě, že si po mě vozil a jako dostal mě do stavu, že jsme nebyl schopen ničeho před těma všema. Ani se bránit, ani pokračovat. Ale vlastně to byl takový kruciální moment mého života hereckýho, že jsem zjistil, toto už nikdy. Takže taková ta jako psychohygiena i ve smyslu nenechat se úplně takhle zničit, s tou trémou, vlastně s tím vším nějak pracovat. A na druhou stranu se taky připravit, aby se mi to nemuselo dít, tak to bylo důležitý.
1: Já jenom připomenu, že stále posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka a právě jsme dospěli k dalšímu hudebnímu předělu, o který se postará zpěvačka, jejíž jméno není příliš frekventované v českém éteru a podle mě je to velká škoda. Petra Páchová nám zaspívá píseň V noci se mi zdálo.

0: Právě dospívala Petra Páchová, vy stále posloucháte Vypravěče a my si s Martinem Mišičkou vyprávíme o jeho divadelně filmových začátcích. Daniela tu zmínila i celovečerní film Ztracení v Mnichově. Měl jsem tu možnost se v něm také objevit, no vlastně víceméně ne, protože ta scéna byla pak panem režisérem vystřižena. Já se na něj nezlobím, to se stává běžně.
1: To se taky stalo už, mnohokrát.
0: Ptám se na to z jiného důvodu. Možná i to tě stresovalo. Já jsem se tenkrát poprvé a pravděpodobně naposledy setkal s tím, že se celý film natáčel na opravdový, skutečný filmový materiál. Uhum. Nikoliv na digitální záznam, kterých se dá natočit těch záběrů stovky. A nic se neděje. Ale když je v té kazetě drahý, barevný film, jak za starých časů, mě to neskutečně stresovalo, ten pocit té zodpovědnosti, že když to zkazím, notabene jednodenní role, to ten herec je úplně v jiný pozici, než když máš ty síly rozložený do 30 natáčecích dnů. To přece musí být veliký stresor pro každýho, zvlášť když ty si neslezl vlastně z plátna za celý film. Uvědomoval jsi to v podvědomí, nebo jsi na to rychle zvykl a nevnímal
1: to? Mě to nenaskakuje, takže asi to nebyl úplně takový stresor, ale možná právě proto, že jsem tam, těch dnů byl hodně, tak jsem si na to zvykl. Ale taky jeden ještě efekt, že si myslím, že ten stres je pro každýho, to znamená i pro ty, co připravují ten záběr, ať už je to kameraman, režisér, že vědí, co chtějí, mnohem víc se to připraví, naskouší, pak se teprve točí. Dost často se právě zneužívá toho, že je to takzvaně mazací. Takže už se točí vlastně mnohdy trestná zkouška, se říká trestná, že se teprve zkouší a už se to točí a mnohokrát se to vezme a jde se dál, aby se to zrychlilo. Že jo, to je dáno penězi, ten poměr, délka filmu výsledného, kolik je materiálu, takže třeba je to 1:4, 1:3 nebo 1:10, podle toho, jak je drahá produkce. Takže víme, že když se to třikrát nepovede, tak buď si dovolíme čtvrtý, ale příští záběr už musí být jenom na dva a tak dále. No, teď se stane i takový to, že se to takzvaně vykoupe, protože ten materiál se nevždy podaří vyvolat, nebo tam byl takzvaný chlup a tak dále. No.
0: To se vyprávě celý ságy o tom, co všechno se vlastně zjistilo až při kontrolních projekcích. Že jo? Filmy se natáčely tak i v exteriéru. Bylo natočeno, dalo se to do Volhy, jelo se na Barrandov a na kopci se vyvolávalo. Pak třeba 14 dní po tom natáčení byly kontrolní projekce a to se zjišťovaly věci. Pyšná princezna, že jo? Jak nese ráž princeznu svoji a protože už to nezvládal fyzicky, tak asistent režie se nabídl, vleze si na čtyři a po čtyřech vlastně paní Vránová byla nesena půvabným rážem, který se tvářil a zpíval píseň, ale celou tu dobu byl vidět ten asistent režie, která v tom obilí vlastně slouží jako soumar. Na to se přišlo až při kontrole. Další velmi pikantní příběh mi vyprávěli, když jistý ředitel jednoho významného pražského divadla, taky se mu udělal někdy v 80. letech filmový režisér a moc ho to nebavilo. A ten film spočíval v tom, že on se snažil všechno delegovat na svého asistenta, protože začaly růst houby. A tak si vymyslel důvod, proč musí odjet do Prahy, předal instrukce, jak mají pokračovat v natáčení. Samozřejmě, že kilometr za zatáčkou nechal tu Volhu zastavit a vyrazil na protilehlý kopec. Neuvědomil si, že celou dobu se pohybuje i se svojí flanelovou červenou košili přímo v záběru. Takže v době, kdy měl být na plenárním zasedání, sbíral hříbky a přišlo se na to při kontrolu, co to je za idiota? On to byl pan režisér, takže to už dneska nehrozí teda při těch způsobech natáčení. Ty jsi několik let byl šéfem u vás v Devickém divadle, není to úplně obvyklé, mě spíš zajímá, ale jestli šéfovat jednak kolegům, ale taky kamarádům, z mýho pohledu se to zdá být jako velice komplikovaný úkol, mýlím se, nebo jak na ty roky
1: vzpomínáš? Je to komplikovaný zadání, opravím, nebylo to 7, ale 8 let dokonce, 8. Na den přesně. Neodešel jsem, protože by mě vyhodil a sám jsem chtěl přestat. Ono to taky tak na mě spadlo, po té, co Michal Vajdička vlastně k našemu překvapení složil funkci, teď vzniklo jakýsi vákuum, kdo to nahradí, byly debaty o tom, že bude, jak to tak bývá, nějaký triumvirát dočasně, než najdeme někoho zvenku. Teď vlastně takoby to nebezpečí, báli jsme se, aby nepřišel někdo zvenku, kdo bude chtít udělat novou éru a všechno rozpráší. Takže no a vlastně tehdy to už jsem i někde vyprávěl. No Ivan sám přišel s tím, ať to teda dělám já. A soubor mě k tomu postrčil vlastně ano, tak jsem zjistil nebo uvědomil si, že to nemohu odmítnout, no jako, že to nejde, nejenom vůči mě, ale vůči tomu divadlu a tak. Ale je to protipól, no, stejně jako fyzika a herectví jsou protipóly, jsem asi nějaký zastánce nebo prožívám protipóly, protože to beru jako nějaký způsob vyvažování a hledání něco, co to přesahuje, tak ano, skutečně být šéfem a zároveň kolegou není úplně výhodný. Nemůžu utíct s tím, že rozdám příkazy a schovám se do své kanceláře, když s nima večer mám hrát. Ale to není zátěž jenom pro mě, to je i pro ty kolegy, aby mě brali jako kolegu a zároveň vlastně toho, kdo má tu moc, ale zároveň zodpovědnost rozhodovat. Mnohokrát jsem o tom přemýšlel i mluvil. No jediná cesta je, aby to bylo v pravdě, no, když všichni cítí, že nám jde o tu věc, aby jsme dělali kvalitní divadlo ve smyslu spolupráce, nějaký synergie, tak pak asi to každý pochopí i třeba to nepopulární opatření. Ale nicméně zátěž to byla a když jsem uvažoval o tom, že to předám a zjistil jsem, že Jirka Havelka by do toho šel, tak to do sebe tak zapadlo, že jsem mu to s radostí předal a strašně mu fandím, aby to pokračovalo a zatím to vypadá, že to pokračuje.
0: Určitě, dobře. Já jsem přesvědčený, jako mnozí jiní, nejenom z naší branže, že to byl správný krok, že se Jirkovo působení u vás v divadle osvědčilo, ale současně ty ve vší svý pověstní skromnosti jsi to tak trochu zlehčil, ale 8 let vydržet v takhle horkém křesle obklopeném kamarády, to vážně není jednoduché a svědčí to o úspěchu v té pozici, to jako jednoznačně.
2: Davidské divadlo, se kterým máte oba dva zkušenosti, je vnímáno jako fenomén. Není to jenom můj názor, slýchám to i ze svého okolí. Co si myslíte, že Davidské divadlo dělá to, čím vlastně je, co divák neuvidí? Jsou to ty vztahy přímo v divadle, nebo byste tam jmenovali ještě něco jiného, že se takto vyprofilovalo a opravdu lidé mají zájem tam jít a chtějí na to stát tu řadu?
3: Já jsem z Davids a jsem velmi ráda, že konečně v Davidsích máme takovéto profesionální divadlo, protože v době mého dětství jsme měli jenom amatéry. A teď máme 3 divadla, teď máme ještě Spejbla Hurvínka a máme Semafor. Ale Davidské divadlo, které vlastně sleduji od samého začátku, kromě toho, že je to profesionální divadlo, tak mě strašně bavilo a baví v tom, do čeho vlastně zapadá i Martin jako osobnost, že tam je to neustálé hledání. Že oni něco udělají, ono to má velký úspěch, ale další inscenace sice navazuje, ale především časově, nikoliv tím hledáním, nikoliv jak dramaturgickým, tak hereckým. My jsme dělali tu fotbalovou komedii Šťovík pečené brambory, což jsou 3 fotbaloví rozhodčí a jejich šatna. No a já mohu jenom, Martin, tu příhodu si bude možná pamatovat, která mě velmi pobavila. Byl tam Martin, byl tam David Novotný a byl tam tehdy herec, kterého ne všichni znali a jmenoval se Petr Lněnička. No to byla sestava jako víno. No a zkoušíme, Martin tam hrál básníka, což byla role, kterou by taky člověk od něj možná úplně neočekával. Hrál to naprosto úžasně, hrozně mě bavil. A tak jednou hrozně pěkná zkouška, sedíme v tom hledišti a teď byli tihleti 3 pánové, byl zvukař, byl pán z rekvizitárny, byl osvětlovač, no prostě kompletně pánská sestava. A já mezi nima a ten David tak v jedné chvíli Novotný mě vzal kolem ramen a říká, no řekni ale, jestli to není pohoda, když tady s náma není žádná ženská. A to považuji za největší poklonu, kterou kdy jsem jaksi dostala od herců a hereček, protože jsme si prostě sedli. A to je to asi, na co se ptáte, že já jsem nikdy neměla pocit Davidsích, že si někdo na něco hraje. Výběr těch lidí, které se v Davidsích potkala, tak se stočil k tomu, že to byli lidi, kteří vzájemně šli okamžitě do kamarádského vztahu.
0: Děkujeme za tuhle sondu do osudu Davidského divadla. Pochopitelně, Martine, že divadlu přejeme i šťastný návrat zpátky do Davids, protože připomínáme našim posluchačům, že Davidské divadlo prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale náš čas uplynul ve velmi příjemném povídání, tak se sluší vám oběma poděkovat. Našimi hosty byla Lída Engelová, Martin Mišička. Děkujeme i vám, milí posluchači, a snad ještě zbývá, abych poděkoval také kolegyni Daniele Brzobohaté.
2: No, já nesmím zůstat pozadu. Děkuju Václavovi Koptovi.
0: Tak jsme si krásně poděkovali.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
0: Vždycky poznám, že se nám dařilo, když ten čas uplyne, takže se podívám na hodinky a řeknu Šmankote, aby jsme nepřetáhli. Takže musíme ještě stihnout i hudební tečku a o tu se postará muž, který nedávno už po několikáté potěšil srdce pražských posluchačů. Je to Paul Simon a na vás všechny se zase příště budeme těšit v pořadu Vypravěči. Naslyšenou, přátelé.
2: Mějte se hezky.

0: Tak to byli červnoví vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a jejich hosté Ludmila Engelová a Martin Mišička. A ještě připomínáme, přátelé, že po zprávách se na vás těší Halina Pavlovská.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Prý nikdy nežil.
3: A vidíte, to mě nenapadlo.
2: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
4: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
2: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
3: Krása, co?
2: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Zvony z chrámu svatého Víta ohlásí nedělní poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Na polích v Česku se používají toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. 2,5 milionu Arménů ve volbách rozhoduje o budoucnosti země. A odpoledne bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, později se začne vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Na Dvojce začínají hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Martin Benda. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
2: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
3: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté

0: Na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a také mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Arménie vybírá svého zástupce do parlamentu. Favoritem je podle průzkumu dosavadní premiér Nikol Pašinian, který slibuje další zbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
1: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinian, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
2: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
3: Vy jste vzali syna sebou?
2: Jasně, jasně, on to taky má rád.
3: Jak se ti to líbilo?
4: Moc.
5: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
4: Byl nádherný.
3: A co se ti líbilo nejvíc?
4: Asi ta Vltava.
5: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídal Robert Jindra s Petrem Popelkou.
6: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
5: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, na horách dnes bude většinou kolem 17.
8: Doprava.
0: Dálnice D46 u Prostějova je teď neprůjezdná v obou směrech. Mezi 28. a 29. kilometrem pokračují s odchytem divokého prasete. Kolony narůstají jak od Vyškova, tak od Olomouce. Na D7 první kousek za Louny, za koncem dálnice na obchvatu Března před čerpací stanicí se srazila 2 osobní auta, průjezd je komplikovaný a o kus dál směr Chomutov na novém úseku dálnice v okolí exitu 66 Žatec Most v nájezdu na D7 bourala 2 osobní auta, na místě jsou záchranáři. Tolik hlavní zprávy, teď už má na dvojce slovo Halina Pavlovská, začínají omeletky.
9: Milí posluchači dvojky, byl u mě na návštěvě pekař a cukrář a tanečník Josef Maršálek. A měli jsme chuť se po delší době osobně vidět. Byla jsem úplně rozklížená z toho, co mu mám nabídnout. Nejdřív mě napadlo, že upeču koláč. A pak jsem se zhrozila. Vyhlášenému pekaři přece nemohu nabídnout svůj koláč. No a pak jsem se rozhodla pro vepřovou pečeni, nakrájenou na tenké plátky a vídeňský bramborový salát. Pepíček mi přinesl obrovskou kytici, tak velkou a tak těžkou, že jsem ji ani nedokázala uzdvihnout. Šlo převážně o růžové pivoňky a kytka mě až dojímala, jak byla něžná, veselá a krásná. Ještě jsme skonzumovali zmrzlinu s jahodami a napili jsme si kávy a růžového šampaňského a povídali jsme si, jak život jde. Pepíček řekl výstižnou větu. Řeka teče. Nemá cenu jí tlačit. No a právě ta věta mě inspirovala k dnešnímu omeletkovému tématu. No a taky, protože se blíží léto a čas dovolených. Tak prostě budeme dnes mluvit o odpočinku. Omeletky právě začínají. A nemusím vám snad připomínat, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
8: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, jak už jsem předeslala před písničkou, dnešní omeletky jsem zasvětila odpočinku. Člověk má většinou právo na lenošení, po těžké práci, po vyhrané bitvě, po dobité lásce. No, člověk má prostě právo na lenošení, když se mu zachce. Já jsem jednou měla pocit, že mám právo na lenošení, nebo spíš odpočinek. Když jsem po úmorném psaní ležela na zahradě a četla si. A přišel manžel a zeptal se, co bude k obědu? Nevím, něco uvař. Řekla jsem stroze, prostě si představ, že jsem mrtvá, tak co by si spočal? No dobrá, zabručil manžel a zmizel v kuchyni. Asi za hodinu jsem na něj ze zahrady zavolala a zeptala se, jak mu to jde. Skvělé, odpověděl vesele. Udělal jsem si výborný salát. No a co budu jíst já, zeptala jsem se. A on opáčil. Já měl za to, že ty jsi mrtvá. Trpím nespavostí. To znamená, že se mi vlastně nikdy nechce úplně spát. Já až padám do bezvědomí psychickým vyčerpáním. A když jsem si kdysi dávno svého budoucího manžela snažila odloudit sokyni, no tak jsem byla neustále velice aktivní. No a potom on podlehl a začal mi vyznávat lásku. No a mně, když to došlo, tak jsem vyčerpáním padla do komatu. No a potom vždycky, když jsem žadonila, aby mi muž řekl něco hezkého, tak manžel říkal, já jsem to jednou zkusil a nevyšlo to. Vzpomínám si taky, jak jednou, to jsme ještě bydleli v Činžáku, jsem šla submisivně za sousedkou a jemně jsem začala. Ten váš pejsek, víte, on celou noc kňučel a vyl. On je to moc roztomilej pejsek, ale... A paní sousedka mě chlácholivě bodře přerušila a řekla, no ale nemusíte se o něj bát, on toho dost naspí ve dne. Vždycky jsme měli najednou víc psů. Teď máme 3. Předtím jsme měli 4. A já teď vzpomínám na dobu, kdy jsme měli jen 2. Ovčáka Penelopu a labradora Otela. A jednou jsme s dcerou slyšeli, jak syn Otela posílá spát a říká mu, tak šup do pelechu. No a nám se zdálo, že se to k tomu aristokratickému psu nehodí. A naučili jsme ho, že chodil spát na svůj polštář pod stolem, když jsme mu řekli, Otelo, tak adie na sofa.

Milí posluchači dvojky, o spánku a o odpočinku si dnes vyprávíme v omeletkách. Já často nemohu usnout, protože mne pronásledují myšlenky, kam musím jít, co uvařit, kdo je na mě závislý. Vždycky jsme bydleli společně s rodiči. Když máma už byla v důchodu a já jsem byla hodně zaneprázdněná, spoléhala jsem na ní z večeří. Máma ale ráda hrála šachy a občas se do nich tak zabrala, že na méně zajímavé povinnosti, jako je třeba vaření, zapomněla. A jednou večer jsem přišla domů a zjistila jsem, že v kuchyni zase nic není. Tentokrát jsem tu ale aspoň našla lísteček se vzkazem. Svaz šachistů doporučuje. Kupte si pizzu. Táta i máma rádi jezdili do lázní. Odrazilo se to ve výchově. Táta vyznával princip orientálních lázní. No to znamená, že se vysoká společnost scházela v teplých bazénech, hrála tam společenské hry, pila, debužírovala, filozofovala. Táta si takové lázně dělal doma tak, že byl ve vaně zhruba tak 4 hodiny. Měl nad sebou nadvanou dřevěnou desku, na které mu stála sklenička, knížka, šachovnice. No a táta ve vaně i dlouze telefonoval. Hlavně tam ale psal a četl básně. Po tatínkově smrti mi maminka vyprávěla jednu příhodu. Táta tedy doma oznámil, že odchází, protože má schůzku s harfenistkou. No a mamince to bylo podezřelé a tak se na místo schůzky vypravila. A harfa byla opřená o zeď, harfenistka také, no a na ní se mačkal tatínek. A maminka stropila žárlivou scénu a tatínek na mámu křičel. Já ti ale nejsem nevěrnej, já tě šetřím. Dcera Natalka jednou přišla od perspektivního Itala, protože s ním měla jít do Alp. A chystala se a byla celá divá. A pak jsem od ní dostala tuto SMSku. Nahory nejedu, protože bych musela vstávat v 6 a jezdit na vleku. Leželi jsme před dlouhou dobou, to nám bylo asi 18, s kamarádkou na pláži v Bulharsku. A byla to její první dovolená. A nedaleko sedící urostlý Bulhar středního věku nápadně často bloudil očima k naší dvojici. Jdeme do vody, vybídla jsem svou dlouhonohou přítelkyni. No a v tu chvíli vyskočil i náš obdivovatel a předběhl nás. A bouřlivě se hrnul proti vlnám a mohutnými tempy plaval daleko do moře. No a pak se najednou vrátil a zůstával v naší blízkosti. Ty uhrančivé oči. Krasavec zahájil konverzaci. Přemýšlela jsem, na kterou z nás je vlastně jeho zájem zaměřen. Když tu nás překvapil opravdu neobvyklou žádostí. Ukázalo se, že celá jeho předehra sledovala jediný cíl, aby nás dvě, zřejmě ohodnocené na vazby, použili jako tělocvičné nářadí. Měli jsme ho držet na svých ramenou a on z nás chtěl do moře skákat šipky. No, co dodat k odpočinku? Možná tuto jednoduchou radu. Urvi spánku aspoň kouda, ať pak nejsi tupá hrouda.

Milí posluchači Dvojky, omeletky jsem dnes naplnila odpočinkem. Má maminka mě jednou v dětství nutila, aby šla v Krkonoších na horskou túru. Bylo mi asi 5. A už tehdy jsem měla velice špatný pocit z toho, že budu muset ujít do kopce asi 20 kilometrů. Má maminka. Myslím, že chtěla tehdy nesmírně zapůsobit na svého kolegu, učitele Vanýska. Ale nadšeně vykřikovala, že se mi to bude líbit. A taky, že za odměnu, až zdoláme trasu, dostanu sladomléčný drops. Neměli jsme moc peněz. Drops se u nás běžně nepěstoval. A taky mi maminka tvrdila, že nemohu jíst bonbony, abych měla pěkné zuby. Představa dropsu mě tedy nesmírně vzrušila a já poctivě šla. A když jsem ušla asi 5 kilometrů, dostala jsem bonbon. Cucala jsem a ploužila se dál. Po 12 kilometrech jsem na tom byla tak zle, že mi maminka dropsem doslova mávala před nosem. A když jsem po něm chňapla, tak ucukla a popoběhla. Dodnes nechápu to množství energie. No a já se štvala dál. No a pak jsme konečně byli na Sněžce. A já v úžasu koukla na to, jak moje matka, vlastní matka, zbytek dropsové roličky velkoryse rozdává našim spoluturistům a jak učiteli Vanýskovi dává hned bonbony 2. No a tehdy jsem pochopila, že výraz krev mé krve se dá zaměnit i za slova zrada mé dcery. A od té doby jsem velice obezřetná. Otec mimochodem mě taky poučil. Trávil se mnou každý rok poslední týden prázdnin v Pece a tam mi tvrdil, že musím být statečná jako ukrajinský kozák. Ukrajinský kozák měl projevit odvahu tím, že se měl vozit na řetízkovém kolotoči. Na náměstí v Pece tehdy byla pouť a obrovský řetízkový kolotoč. Dělalo se mi špatně, jen jsem se na něj dívala. Ukrajinský kozák se ale bát nesměl. A tak mě otec posadil na sedačku, slíbil mi a já mu uvěřila, že to bude nádherná jízda. Pak zaplatil kolotočáři 2 kola navíc a pak jsem se vznášela asi 30 minut nad náměstím. První čtvrthodina patří k mým nejhorším čtvrthodinám v životě. A tu druhou si nepamatuju, protože jsem byla v bezvědomí. Když jsem se po 3 dnech z mdlob probrala, tak jsem zrovna slyšela otce, jak mě matce vysvětluje, že jsem nemocná proto, že jsem asi něco špatného snědla.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes o odpočinku a já jsem se rozhodla, že zatelefonuji svému kamarádovi, herci Vaškovi Šandovi, aby mi prozradil, jakým způsobem tráví čas odpočinku právě on. No a tak mu volám.
1: Ano?
0: Milý Vašíku, tady je Halina Pavlovská z Omeletek na Dvojce.
1: No krásné poledne všem posluchačům, já už jsem se lekl, že jste na mě zapomněla úplně.
0: Kde pak, vůbec jsem na tebe nezapomněla a dlouho jsem tě neslyšela, jsem moc ráda, že teď aspoň takhle zprostředkovaně v éteru si můžeme popovídat. A Vašíku, hned na tebe zautečím. Co se ti vybaví, když řeknu slovo odpočinek?
1: Odpočinek já mám velmi rád, ale moc ho neumím. Vždycky po něm toužím a když ho konečně můžu mít, tak si hned na první volný den vymyslím takový plán, že si neodpočinu vůbec. Ale,
0: no.
1: ale odpočinek je něco, co si vždycky přeju.
0: Vašiku, existují nějaké filmy, které jsou soustředěny na odpočinek, na chvíle volna?
1: No spíš jsou to takové ty filmy, opravdu já tomu říkám odpočinkové filmy, které si můžete pustit kdykoliv a vždycky vás potěší.
0: Ano, ale jestli existuje film s tematikou odpočinku, takhle jsem to chtěla říct.
1: S tématikou odpočinku, no napadá mě třeba, má to dva díly, jmenuje se to Báječný hotel Marigold a druhý Báječný hotel Marigold a to je vlastně o skupince lidí, kteří jsou v důchodu. Což už sám o sobě by měl být odpočinek. A ty se rozhodnou, že tento podzim svého života stráví v Indii, v domově důchodců. A hraje tam třeba Judy Dench nebo Maggie Smith a jsou to opravdu krásné dva filmy.
0: Tak to zní výborně. Hotel Marigold, jo? Budu si to pamatovat.
1: Ano.
0: Pokusím si to někde si to pustit a podívat se na to. A vám doporučuju to tež, milí posluchači, když budete odpočívat, pusťte si k tomu Hotel Marigold. No a nebo pochopitelně omeletky, když jsou v tom správném čase. Vašiku, já ti moc děkuju. Milí posluchači, to byl Vašek Šanda.
1: Mějte se krásně, díky, nashledanou.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.

0: S Vaškem Šandou jsem telefonovala v omeletkách tady na dvojce před písničkou a hovořili jsme o odpočinku, protože právě odpočinek je tématem dnešních omeletek. Teď je ovšem na řadě má povídka, která se jmenuje Další krize. Ráno jsem vstala a šla jsem si líčit oči. A najednou mě napadlo, proč se maluju, když je mi jedno, jestli se někomu líbím. Proč jdu do práce, když vím, že týdeník umírá s každým novým číslem? Proč si plánuju večírek, kde uslyším plytké řeči? A proč mám večer rande, když si umím po lásce představit frustrující konce? No a proč píšu, když je velmi nepravděpodobné, že docílím nesmrtelnosti? Proč žiju? Levé oko mi nešlo namalovat, protože se mi na něm udělalo ječné zrno. V týdenníku si můj zástupce vzal na měsíc dovolenou. Jedna grafička se zhroutila a nejmladší redaktorka si oblékla tak erotické tričko, že na celý den sparalizovala veškeré muže. Tiskárna odmítla tisknout. Sekretářka měla kocovinu a po místnosti běhal pes korektorky, který měl astmatický kašel. Večírek byl za Prahou. Na nás zbyla jen vajíčka plněná celerem. Jsem na něj alergická a do 5 minut jsem otekla po celém těle. Když jsem splaskla, tak mě jeden muž zatlačil do kouta a 1:40 mi prskal do obličeje obsah svého plánovaného románu. V noci jsem měla rande. S mou láskou jsme se zmítali v úvahách, zda je správné, že ho miluji tak moc, když on mě miluje tak málo. No a pak jsme upadli ve zmatek, zda to není obráceně. A vypili jsme láhev pančované whisky. Doma mě čekal vzkaz, že má dcera odjela někam s nějakým Robinem a že můj syn si ve škole zapomněl aktovku i batoh. Maminka sténala, protože jí bral žlučník a tatínek ze spaní vykřikoval dětské říkanky, protože mu přišel telegram, že mu umřel jeho 98letý bratr. Na záznamníku na mě řvala má nakladatelka, že z mých 20 odevzdaných povídek je jich kvalitních jenom 5. Vzala jsem si nejdřív jeden prášek na spaní, pak 2 a skončila jsem u 6. A ráno jsem vstala, šla jsem se namalovat a napadlo mě, asi potřebuju lékaře, inspiraci, nový vztah a pevný bod. Prosím vás, proč žijete vy?
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Děkuju ti.
1: Další krize se jmenovala povídka, kterou jsem vám zde v omeletkách přečetla před písničkou. No a teď vás vyzvu, milí posluchači dvojky. Pište mi své příběhy a posílejte je na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Moc se na vaše texty těším a přečtu je ostatním posluchačům. Tak jako text, který mi poslal posluchač pan Petr Šulista. Jeho příběh má název Pejsek. Vždy na jaře se na různých místech naší republiky po řadu let konalo pravidelné víkendové setkání kmenových autorů nakladatelství Alisa. Naposledy jsme se sešli v areálu kláštera v Želivi. V sobotu odpoledne se nám naskytla možnost zúčastnit se prohlídky místního pivovaru, což většina z nás přijala s nadšením. Doufám, že tam nebude moc schodů, řekla Eva, která měla jisté problémy s chůzí. Ráda bych se tam taky podívala a ochutnala zdejší pěnivý mok, dodala s úsměvem. Eva byla vynikající vypravěčka, která svými příběhy a vtipem dokázala zaujmout každého, bez rozdílu věku. Doprovázel jí malý bílý pejsek, který byl velice přátelský a hravý. 2 hodiny popoledně se naše skupina, čítající okolo 20 poetů, těšících se ve většině případů víc na ochutnávku než na odborný výklad, sešla spolu s několika dalšími zájemci v hale pivovaru, kde nás uvítal jeden z jeho zaměstnanců. Než stačil říci pár slov, náhle a nečekaně se před ním objevil pejsek Evy. Jeho přítomnost ho naprosto vyvedla z míry. Co tady ten pes dělá? Vy nevíte, že do výrobny potravin zvířata nesmějí? Okamžitě s ním odejděte, řekl rozhodně a nesplouvavě. Nastala chvilka trapného ticha, do kterého se ozvala paní Eva, která stála nedaleko mě. Pane kolego, můžete si toho pejska odnést? Překvapeně jsem na ní pohledl. Jak vás vůbec napadlo brát ho sem? Ptala se nevěřícně. Ještě by tady někoho mohl pokousat, dodala přísně a přitom se na mě šibalsky usmál. Na sucho jsem polknul a šel jsem k pejskovi. Naštěstí mě znal, takže se ode mě nechal snadno vzít do náruče. Rychle jsem se s ním protlačil mezi ostatními, kteří se na mě nechápavě dívali, a utíkal jsem s ním na pokoj. A když jsem otevřel dveře, čekalo mě další překvapení. Podlaha pokoje byla téměř celá zaplněná rozloženými knihami. Vzpomněl jsem si, že můj spolubydlící něco o knihách říkal, ale že z pokoje hodlá udělat prodejní stánek, o tom určitě řeč nebyla. Pejska jsem posadil do křesla a pádil zpátky do pivovaru. A kolega se mě hned zeptal, kam si ho dal? No kam asi na pokoj? To nemyslíš vážně, jestli mi tam něco po nerudu nebo hrubína nebo světlou, no tak to si mě nepřej. Co blbneš, ohradil jsem se. Je to přece pes paní Evy, spisovatelky, takže určitě ví, že kniha není cihla. No nevím. Jen abys tu jeho inteligenci nepřecenil.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

země. Pejsek se jmenoval krátký příběh, který na dvojku do omeletek do rubriky Co Čechta Němcová poslal posluchač pan Petr Šulista. Snad se vám ten příběh líbil a inspiroval vás k vlastním literárním pokusům. Téma dnešních omeletek byl odpočinek. Mně se líbí, co řekl vyčerpaný Chaplin, když mu říkali, co ještě všechno musí. Tehdy vzdychl a řekl, kdykoliv chceš, seš volný jako pták. Dnešní odpočinkové téma omeletek bych shrnula konstatováním. Je těžké být pořád fit. Někdy stačí žít. No a to je všechno. Milí posluchači, odpočívejte a poslouchejte přitom omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: i další okolnosti.
1: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
2: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
1: Tím pádem stopy v háji.
3: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění a bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se bude vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky údoru chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
5: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
4: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Dnešní připomínku blahoslovených kněží Jana Buly a Václava Drboli na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky bude od 5 hodin odpoledne celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud a návštěvníci si ho můžou od 3 hodin odpoledne prohlédnout. Na pražské Letné se dnes po třetí roztočil historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Až do 17 hodin bude kolotoč zdarma pro děti a doplní ho řada dalších aktivit. Podle spoluzakladatelky fondu Kristýny Chovancové je smyslem akce zvýšit povědomí o tomto onemocnění. Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žestových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
6: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky ojediněle bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, na horách dnes bude většinou kolem 17.
3: Doprava.
4: Na D7 na trase z Prahy do Chomutova trvají komplikace hned na dvou místech. Nejprve kousek za Louny, za koncem dálnice na obchvatu Března. U čerpací stanice odklízejí stále následky po srážce dvou aut a projíždí se Kyvadlově. O kus dál směr Chomutov na novém úseku dálnice je zastavený provoz u exitu 66 Žatec Most. Je to kvůli nehodě v nájezdu na D7 ze silnice 27. Odklon dopravy pokračuje exitem 66, dál se jede po souběžné silnici. Tolik zprávy. Další program Dvojky vám už představí Roman Víšek.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu pohádkového podobenství o hledání lidského štěstí. Příběh na pomezí dobrodružství a pohádky nás zavede do dvou světů, do toho skutečného, co je kolem nás, a také do světa fantazie, který ožívá za zavřenýma očima. Dvě děti, chlapce Tyltyla a jeho sestru Mytyl, navštíví čarodějnice, která hledá vzácného tvora, modrého ptáka. Belgický dramatik Maurice Maeterlinck napsal své dílo Modrý pták v roce 1908 a od té doby se dočkalo filmové, muzikálové podoby a zajímá divadelníky i tvůrce dodnes. My vám teď nabízíme rozhlasovou podobu z roku 1989.
1: Jeden svět máte před očima. Dotýkáte se opravdových věcí, voní vám skutečné kvítí, hřeje slunce, žije tu s vámi tolik lidí. Mnohé ani neznáte, někteří jsou vaši kamarádi. A uprostřed toho velikánského kruhu jsou s vámi ti nejmilejší. Tatínek s maminkou, babička, děda, bratři a sestry. Je to skutečný svět vašeho života. Ale když zavřete oči, když popřejete místo vzpomínkám, když v noci vás provází spánek bludištěm snů, ocitnete se naráz jinde. Ve světě představ, fantazie. V tom světě, který vám ožívá za zavřenýma očima, vracejí se k vám vedle dnešních lidí i ti, co dávno už nejsou mezi vámi. Ožívají v něm i věci. Zvířata promlouvají lidským hlasem, odehrávají se neuvěřitelné příběhy. Z toho světa vzpomínek, snů, výmyslů a představ zrodily se za pradávných časů pohádky a žijí mezi námi dodnes. Před dávným časem žili ve skromném dřevěném stavení dvě dorůstající děti. Chlapci říkali Tyltyl. Jeho mladší sestra se jmenovala Mytyl. Tatínek byl dřevorubec a žili prostě, ale spokojeně. Jeden večer se u nich zastavila sousedka. Trápila jí starost o nemocnou dcerku.
2: Tatínku, mami, paní Berlingotová, pojďte se podívat. K tomu velkému domu naproti se sjíždějí kočáry.
3: A bělouši mají opentlené hřívy.
2: Slyšíte, jak překrásně vyhrává hudba?
4: Asi tam zas chystají nějaký ples.
5: Nebo hostinu.
2: Proč my nikdy neděláme hostinu z koláči?
4: Protože na to nemáme.
6: Tak dost okukování, je čas jít spát.
7: Taky už musím jít.
5: Jen posaďte, paní Berlingotová.
7: Slíbila jsem Lidušce, že se brzy vrátím.
5: Ještě jí není líp.
7: Pořád jí trápí horečka.
4: Co pak na tu její nemoc není lék?
7: Onemocněla prý stezkem. Snad by ji uzdravilo, kdyby měla po čem touží.
4: Tak jí to dejte, sousedko.
5: Ale tatínku, ona by chtěla tamhle Tyltylovu hrdličku.
4: Náš chlapec jí hrdličku dá. Tyltyle, slyšel jsi?
2: Nedám.
4: Proč?
2: Protože je moje.
4: A já ti to poroučím.
7: Ne, sousede. Co není darováno z lásky dobrovolně, to nemá kouzelnou sílu. Tak dobrou noc.
4: Nápodobně, paní Berlingotová.
5: Mytylko, spát.
3: No, ještě ne.
4: Ty taky, Tyltyle. Ani nevíš, jak mě to na tebe mrzí. Rozmysli si to ještě.
2: Svou hrdličku nedám nikomu. Nedám.
1: Když na noc zhasne světlo, jako by věci kolem v přítmí začaly ožívat. V trámech to zapraská, jako v kloubech starého člověka. Kouzelným svítem se rozsvítí lampa na stole a v její záři unáší děti sen.
2: Mytyl, spíš?
3: Ne.
2: Na co myslíš?
3: Naši se na tebe hněvají kvůli té hrdličce.
8: A proč bych ji měl někomu dávat, když je moje?
3: Mohl si Lidušce jenom půjčit.
8: Ty mi to máš taky za zlé.
3: Je mě líto, že Liduška tolik stůně.
8: Proč to říkáš, jako by to byla moje vina?
3: Tiše. Někdo ťukal na dveře.
8: Nejspíš tatínek, abychom už spali.
3: Ten by neotvíral tak pomalu. Tyle, podívej.
8: To je ale hrozná stařena.
3: Čarodějnice.
8: Neboj se, vyženuji. Jděte pryč, paní, nebo zavolám tatínka.
9: Jen to zkus. Jestli se dovoláš.
8: Kdo jste?
9: Čarodějnice Beriluna.
3: Nechte nás, my jsme nic neprovedli.
9: Však vám nechci ublížit.
8: Tak proč jste přišla?
9: Hledám vzácného tvora. Nemáte modrého ptáka?
3: Tyl, tamhle v kleci. Má hrdličku.
8: Ale nikomu ji nedám.
9: Hrdličku nechci. Potřebuju modrého ptáka. Pro svou dcerku. A vy mi ho musíte najít, jinak bude s vámi zle.
8: Vždyť ani nevíme, kde je.
9: Tak ho půjdete hledat. Co na mne tak civíš?
8: Zdálo se mi, že jste podobná naší sousedce, paní Berlingotové.
9: Jaká pak sousedka? Povídám, že jsem čarodějnice Beriluna. A vy se připravte na cestu do světa. Oblečte se honem.
3: Co tomu řeknou naši?
9: Rodiče budou tvrdě spát, dokud je sama neprobudím. A kde máte dědečka a babičku?
8: Ti už dávno umřeli.
9: Možná, že je potkáte v zemi vzpomínek.
8: Co pak vy nepůjdete do světa s námi?
9: Nemohla bych na takovou dobu odejít od své nemocné dcerušky. Co pořád vyhlížíš oknem, chlapče? A ty, Mytil, zrovna tak.
3: Chtěla bych být aspoň chvilku v tom krásném domě naproti.
9: Proč pak?
8: Je tam hostina a ples a hudba a tolik světel. Jako v pohádce.
9: Ten dům není o nic krásnější než vaše chalupa.
8: Ale vždyť tam se všechno jen leskne, kdežto tady jsou zdi z kamene a začouzené trámy.
9: To se zdávám, protože se neumíte správně dívat. Schválně podívejte se na mě, jak před vámi vypadám. No tak pověz, jsem krásná nebo ošklivá. Proč se mi díváš na záda? Zdá se ti, že mám hrb.
8: Kdepak? Jen docela malý.
9: Díváš se na můj křivý nos, Mytil? A na skleněné oko?
3: Já se vůbec nedívala. A proč máte oko ze skla?
9: Díváte se špatně. Proto nevidíte ani mé nádherné, husté, zlaté vlasy.
8: Já vidím pár šedivých pramínků.
9: Mlč! Mám naštěstí kouzlo, kterým vaše zaslepené oči prohlédnou. Jak pak se ti líbí tahle zelená čapka?
8: Je krásná.
3: Co se to na ní blízká?
9: Velký čarodějný diamant. Když vezmeš Tyltyle sestřičku za ruku, nasadíš si čapku a takhle drahokamem pootočíš, věci kolem vás oživnou. Poznáte jejich prapodstatu. Uvidíte pravou podobu chleba, ohně, vody, všeho. Když diamantem otočíš naopak, nahlédnete do minulosti a do budoucnosti. Tu máš čapku. Nasaď si ji.
8: Podej mi ruku. Mytilko.
10: Stačí maličko otočit pohádkovým drahokamem a naráz je všechno jinačí. Schrbená čarodějnice se změní v krásnou vílu, prostá chalupa v nádherný palác a všechno kolem žije. Ciferník na starých pendlovkách se usmívá, hodiny našeho života se podobají půvabným panenkám a tancují při zvonkohře. Bochní chleba je obtloustlý trpaslík. Oheň připomíná čertíka v rudém trikotu. Z vody ve čbánku je malá modrooká dívenka a zpívá. Lampa na stole se proměnila v krásnou panu světlušku, která ve světélkujícím závoji vypadá jako
1: princezna.
11: Hav.
1: A taky pes Tylo je jiný. Podívejte, děti, chtěl by se vám lidskou řečí vyznat z věrné oddanosti.
11: Mňau.
1: A tuhle úlisný kocour se s ním předání v projevech lásky.
12: Tylo, pejsku, si to ty.
13: Můj pane, ano, jsem to já a přeju ti dobrý den.
11: Mňau.
13: Když jsem jen štěkal nebo kňučel, nemohl jsi mi rozumět.
11: Mňau.
13: Teď to bude jiné. Jsem šťastný, já mám tě tak rád, můj pane.
11: Slečno, Mítilko, vy jste dneska krásný.
13: Pusně, kocoure. Chci se si taky pozdravit. Mítil, dobrý den.
11: Dobrý den, Mítil.
7: Už dost. Buďte sticha, nebo vás všechny zaženu zpátky do říše mlčení.
13: Už držím jazyk za zuby.
11: Ani nemukám.
7: Tyltyl a Mytyl musí do světa hledat modrého ptáka. A vy je budete provázet. Chléb, voda, kocour, pes. A co ty, Světluško?
3: Když dovolíš, povedu je na té dlouhé pouti.
7: Slyšeli jste? Jasné světlo, krásná Světluška, bude vaším průvodcem. Buďte svorní. Pomáhejte dětem. Ty, Bochničku, budeš opatrovat klec na modrého ptáka.
14: Jako oko v hlavě, paní.
7: A teď všichni zavrou do mého paláce, který jsem zdědila po slavném králi Modrovousovi. Tam se všichni podle své libosti vystrojíte na dalekou cestu.
3: Kocoure.
11: No ano, já měl snadnou volbu, našel jsem si v garderobě kostým po slavném kocourovi v botách.
3: Ano.
11: Ale vám ty modré šatičky taky velice sluší, voděnko.
3: Kam pak mě vedete?
11: Rád bych se s vámi poradil o samotě, než se děti a Světluška vrátí z převlékárny.
3: A nepočkáme na psa? Myslím, že už jde.
11: Ale ten se vymodil, že mu tohle Beriluna schválila lokajská livrej. To se hned pozná služebná dušička, že?
15: Ale byl bych radši, kdyby nás neslyšel.
16: Tak co říkáte?
3: Už nás větřel.
16: Slušej mi to, přátelé. Samé kraječky, samé zlaté prýnky, ale žádné kočičí zlato.
11: Máme teď důležitější věci. Kde pak věsí Bochník?
16: Nemůže se rozhodnout, jaký oblek si vybrat.
3: Bude v každém vypadat stejně. Je tak obyčejný.
11: No řekněte rovnou přihlouplý, voděnko. A to jeho bříško. Ne, podívejte se, jak se vypardátil. Zasi nejhonosnější šaty po Modrovousovi.
14: Jak pak se vám líbím.
16: No jo.
3: Jako vždycky.
11: Úplný krasavec.
16: Co pak si asi vzal na cestu Tyltyl?
14: Nesl si oblek po princi Bajajovi.
3: A Mytylka?
14: Šaty po Sněhurce. A Světlušce dala Beriluna roucho měsíční princezny.
11: Tak už dost, klábosení. Musíme myslet na sebe a na vlastní budoucnost. Cesta za modrým ptákem nebude lehká. A nevím, proč bychom my měli nasazovat svůj život kvůli dětem.
14: Protože jsme jejich přátelé, kocoure.
11: Ty mi neskákej do řeči. Mám ještě moc důležitou věc na srdci. Prozatím o nás lidé moc nevědí. Máme svá tajemství, svou nezávislost. Ale kdo najde modrého ptáka, bude všechno znát. Nic před ním nezůstane utajeno. A to by pro nás znamenalo, že budeme člověku vydáni na milost a nemilost.
14: Jak to víš?
11: Prozradila mi to stará dobrá přítelkyně. Královna noci, která střeží všechna tajemství života. Proto musíme udělat všechno, aby děti modrého ptáka nenašli.
14: Cože? Řekni to ještě jednou.
17: Počkejte, až vám dáme slovo.
3: Snad se nemusíme hádat.
17: Já souhlasím s kocourem.
14: No to není pravda. My máme člověka poslouchat a plnit jeho přání. Já jsem tělem duší pro děti.
17: No, já vlastně taky.
11: Ale uvědomte si, že my všichni jsme oběť lidské nadvlády. Voda, chléb, já. Ty taky, Tylo. Než si nás člověk podmanil, byli jsme volní.
3: Ticho, už jdou.
7: Co pak jste si tu šuškali? jako spiklenci.
11: Ale domlouval jsem jim, aby svědomitě a obětavě plnili své povinnosti, jenomže pes mi pořád skákal do řeči.
14: Cože? No počkej.
12: Zpátky, Tylo, zpátky.
14: Ale můj milý pane, vždyť on je naopak naváděl proti vám.
7: Ticho, žádné hádky. Dobře mě poslouchejte. Rozhodla jsem se, že děti dnes na večer navštíví dědečka a babičku. Chci, aby si shledání s nimi prožili sami. Proto je nikdo z vás nebude doprovázet.
12: Ani ty, Světluško?
3: Ne, Tyltyle. Při vašem setkání by neměl být nikdo cizí.
7: Bochník vám dá na cestu pořádný krajíc.
17: Ano.
7: Voda přidá doušek ze čvánku.
3: S největší radostí. Ale jak najdeme dědečka a babičku, když jsou dávno mrtví?
7: Žijí přece ve vašich vzpomínkách, či ne?
3: To je pravda.
12: Kudy se máme dát?
7: Půjdete odtud až na rozcestí. Tam otočíš diamantem, octnete se před velikým stromem a nedaleko uvidíte jejich obydlí. Ale vraťte se do soumraku, jinak by bylo všechno ztraceno.
10: Když se člověk ponoří do vzpomínání, jako by se najednou kolem něho začala zvedat hustá mla. Vynoří se z ní obrysy mohutného stromu. Ano, je to ten starý známý. A kousek dál útulná chaloupka obrostlá růžemi. Na zahrádce to hučí v úlech, pod kravem v kleci odpočívá kos. A na zápraží dědeček s babičkou dřímají zas jako tenkrát.
3: Babičko!
5: Ano,
12: dědo.
5: Dědečku, vzbuď se. Ne? Jsou tu vnoučata.
18: To je dost, že jste si vzpomněli. Kdy pak jste tu byli naposledy?
5: Na dušičky.
3: Kde pak, babi? Na dušičky jsme oba stonali.
5: Ale mysleli jste na nás, nebo ne?
12: To ano.
5: No, a pokaždé, když na nás pomyslíte, my se vzbudíme. A vidíme vás jako ty.
3: Jinak pořád spíte?
18: Dokud nás neprobudí vaše vzpomínka.
12: Ty ses vůbec nezměnil, dědečku. Ani babička.
3: Jste oba mnohem hezčí.
18: Za to vy jste vyrostli za ten čas.
12: Všechno je tu jako dřív. Je. Hodiny s kukačkou, co se jí ulomil zobáček.
5: A polévková mísa, které si urazil ucho.
18: Pěkné kousky si vyváděl.
3: A co ten starý kos? Máte ho ještě?
5: Vidíš? Probudil se jen, co jsi vzpomněl.
3: Náš starý kos.
12: Ale vždyť on je modrý.
3: Opravdu?
12: Mytyl, to je možná zrovna ten modrý pták, kterého máme najít. Dědo, babičko, dejte nám ho, prosím.
18: Co myslíš, matko?
5: Jen ať si ho vezmou, stejně pořád spí.
18: Počkej, sundám ti klec.
12: To bude mít Berylu na radost.
18: Jen aby si zvykl na život tam nahoře.
5: Pojďte dovnitř, rozsvítím lampu.
3: Je, to už se stmívá. Tyltyle, do setmění se musíme vrátit.
5: Pobuďte chvíli, vždyť nehoří.
12: My se, babi, musíme vrátit včas.
18: Proč ti živí pořád tolik pospíchají?
12: Nezlob se, dědo. Babičko, nepláč. My zas brzy přijdem.
5: Jen aby.
12: Hned jak to bude možné.
5: Jste naše jediná radost.
18: Nemáme tu žádné jiné potěšení.
12: Naschledanou.
5: Co nejdřív.
12: Naschledanou.
3: Tady je to rozcestí. Otoč diamantem.
12: Podrž mi tu klec. Mytyl.
3: Co je?
12: Podívej se. Už není modrý.
3: Dočista zčerná.
12: To není modrý pták. Docela obyčejný kos.
3: Třeba byl modrý jenom ve vzpomínce.
12: No co teď budeme dělat?
3: Já nevím, Tyltyle. Mám strach a je mi zima.
10: Tyltyle, podej sestřičce ruku a pospěšte si, děti, už se smráká. Tudy se musíte dát k rozcestí.
12: Ale co tam?
10: Otočíš kouzelným diamantem. Uvidíte, že vaši průvodci už na vás netrpělivě čekají.
3: Je.
12: Neboj se, Mytyl. Tamhle něco září.
3: To je Světluška!
19: Pojďte honem, je nejvyšší čas.
8: Kam nás povedeš, Světluško?
3: Uvidíš.
8: To je krásný palác.
3: Kouzelný zámek radosti.
8: Mytylko, podívej. Ty sloupy z bílého mramoru. Rudé sametové závěsy. Zlaté vázy plné květin.
19: Ale my přece hledáme modrého ptáka.
3: Snad ho najdete právě tady. Proč by nemohl mít hnízdo v rodném domě blaženosti, kde přebývá radost a štěstí?
14: Jo, a prý se tam skvěle stoluje.
17: To by snad mohli mít pro nás něco na zub.
3: Ještě nikdy jsem neprožila žádnou radost. Kéž bych jí aspoň zahlédla.
20: Voděnko, co když je to léčka? Ať jdou napřed děti. Já bych tam tak moc nepospíchal.
3: Tyltyle, nače ještě čekáš? Můžeš vstoupit dovnitř.
8: K tomu stolu, co hodují ti vypasení jedlíci?
3: Stačí, když dáš pozdravení.
8: A zeptám se na modrého ptáka.
3: Je, to je dobrot. Koláčů plné koše.
14: A to je zvěřiny. A klobásy. A telecí játra.
17: Chleba tu taky mají znamenitý. Aha. Zdá se, že je dokonce nakynutější než já, co?
20: Co je to všechno proti té hromadě šlehačky a konvy se smetanou?
3: Jdou vás pozvat ke stolu, ale nenech se zlákat pochoutkami, Tyltyle. Při hodování bys lehce mohl zapomenout na svůj úkol.
21: To jsou k nám hosté. Pojďte k našemu stolu, pohostíme vás. Vítám tě, Tyltyle.
8: Vy mě znáte? A kdo jste vy?
21: Štěstí, kterému říkají blahobyt. Však jsem taky ze všech nejtučnější. Tohle je můj švagr majetek.
8: Dobrý den.
21: Těší mě. Kolik pak máš na hotovosti? Tady ta nadutá panička má jméno Ješitnost.
19: Viděl jsi už někdy takovou krasavici, jako jsem já?
21: Tam sedí nenasytnost.
22: Největší štěstí je jíst, i když nemáš hlad, a pít, i když nemáš žízeň.
21: Tamhle civí do prázdna nevědomost.
19: Ach, to je blaho nic nevědět. Nic nevědět.
21: To stačí. Ostatní ti představím u stolu, až se s námi dáte dohodování.
8: Děkuji za pozvání, ale my zrovna teď máme naspěch.
21: Kam pak pospícháte?
8: Hledáme modrého ptáka. Nevíte o něm náhodou?
21: Modrý pták? Modrý pták? Na jídelním lístku jsem jak živ nic takového neviděl, takže to asi není drůbež k jídlu. My vám nabídneme něco chutného. Tějšího.
8: Opravdu to nejde.
21: Tak nech aspoň své společníky, ať si pochutnají. Pojďte si vzít kus šunky, pečení, srčíky, tu koláč, marcipán.
20: Netlač se, Tylo.
14: Pus mě napřed, kocoure.
3: Podejte mi sklenku vín.
20: Víno pro voděj.
17: Okusil bych zdejší chléb.
3: Honem je zavolej k sobě, nebo to špatně dopadne.
8: Všichni zpátky. Kocoure, Tylo, neslyšíte?
14: No když mám v zubech takovéhle sousto. Nějak nedoslýchám, pane.
17: Nechřič na nás, co si o tobě pomyslí hostitele.
20: No, nakonec se urazí a plním právě.
8: Co mám s nimi dělat, Světluško?
3: Musíme rychle do dalšího sálu. Otoč diamantem.
8: Kam se poděla všecka ta nádhera?
3: Tady přebývají drobnější radosti.
8: Za to jejich celý houf?
3: Na světě je mnohem víc radostí, než vy lidé dovedete objevit.
8: Ahoj, Tyltyle. Ahoj, Mytylko.
3: Ahoj.
8: Jsme rádi, že jste přišli mezi nás. Vy nás taky znáte.
20: Co pak ty nás nepoznáváš?
8: Nemůžu si vzpomenout.
20: To snad ne. Vždyť my jsme všichni doma pořád kolem tebe.
8: Já jsem smích. Tohle je tvé zdraví. A tam se na tebe usmívá radost z modrého nebe a zelené trávy. A když půjdeš se mnou dál, ukážu ti mnohem větší bratry a sestry. Radost z dobroty, ze slávy, moudrosti, radost z krásy. Kdo je ta vznešená paní tam vzadu? Zdá se mi, jako by se vznášela. Ta je z nás největší, nejsilnější a nejkrásnější. Připadá mě známá. Dobře se dívej, určitě ji poznáš.
3: Už nás uviděla.
8: Pojďme za ní, prozraď mi, kdo je to.
0: radost vaší matky, mateřská láska, které se nic na světě nevyrovná.
4: Tyltyle, Mytylko, pojďte mě obejmout. Už jste mě poznali?
0: Ano, maminko.
6: Jsem mladší a krásnější než předtím.
4: Každý váš úsměv mi přidává krásy, jenomže doma si toho nevšimnete.
6: A hlas máš taky hezčí.
4: Protože doma je tolik starostí a málo času na něžnosti. Ale až se tam vrátíte, uvidíte mne v té podobě jako dnes.
6: Proč se máme vracet, když jsi tady?
4: Sem jste přišli, jen abyste pochopili, jak se máte na mě dívat. Teď se vám ještě zdá, že tyhle síně jsou krásnější než domov. Ale poznáte, že nejkrásněji na světě je tam, kde se můžeme obejmout a být pořád spolu.
0: Tak ty půjdeš s námi domů?
4: Budu tam dřív, než se vrátíte. Jsem tam vlastně pořád. Ale teď mi povězte vy, jak jste sem našli cestu?
6: Světluška nás vedla.
4: Kdo je to?
0: Živoucí světlo, maminko.
4: Ach ano, už ji poznávám.

0: Ale kde je modrý pták? Nikde jsem ho nezahlédl.
1: A kam se poděla maminka?
2: Zůstala v zámku radosti. Ale vy musíte zas dál. Když jste modrého ptáka nenašli tady, nezbývá, než se za ním vydat na opačnou stranu. Do sídla královny noci. Snad poletuje mezi tajemnými ptáky snů v měsíčních paprscích. Je to ponurý a temný palác černého mramoru utopený v přítmí. Ale vy se nemusíte bát. Královna noci nemá nad lidmi zlou moc. A musí ti vyplnit každé přání.
0: Co pak ty s námi nepůjdeš?
2: Světlo nemá přístup do království temnoty. Ale všichni ostatní vaši průvodci zůstanou s vámi. Já tu budu čekat na váš návrat.
3: Proč jste přišli?
0: Hledáme modrého ptáka, královno.
3: V království noci ho nenajdete.
0: To nás ani nepustíš do dveří?
3: Proč?
0: Abychom se přesvědčili sami.
3: Všechny síně jsou zamčené.
0: Tak mi svěř klíč.
3: Střežím tu nebezpečná tajemství a nemohu je otevřít nedospělému chlapci.
0: Musíš mi splnit každé přání.
3: Bohužel. Zde je klíč, kterým otevřeš všechny dveře. Ale neraduj se příliš a nepospíchej s tím. V kopkách kolem jsou nemoci, hrůzy, přízraky a strašidla. Nebylo snadné dostat je pod zámek a stačí jen skulina, aby zas unikli do světa.
0: Chceš mě vystrašit? Nevěřím ti. Podívám se sám.
4: Houfne to, Bíru! Hadi!
5: Strašná havě!
3: Rychle zavři dveře, jinak je nikdy neseženeme dohromady.
0: Ty lochyť je?
4: Ano, můj pane.
0: A ty, kocoure?
5: To tak, aby mi oškupali kožíšek.
3: Zpátky, vy neplechy! Pustím vás ven až o svatojánské noci! A ty teď snad budeš, Tyltyle, trochu opatrnější.
0: Co je za druhými dveřmi?
3: Zlé nemoci.
0: A tady?
3: Noční přeludy a hrůzy.
0: Pootevřu jen malou skulinku.
3: Varuju tě, chlapče. Pouhý pohled klíčovou dírkou tě může vyděsit až k smrti.
0: Nebojím se.
3: Když nechceš poslechnout, podívej se.
0: Strašné!
1: Co jsi tam viděl?
0: Obry bez tváří, příšery s dračími spáry, hrozná podívaná.
3: Konečně mi dáváš za pravdu. Tak odejdete už?
0: Ne, jsou tu ještě jedny dveře.
3: Ty ti nedovolím otevřít.
0: Proč?
3: Žádnému smrtelníkovi jsem ještě nedovolila, aby se za ně podíval.
0: Protože právě tam se skrývá modrý pták. Otevři!
3: Poslechni mne, chlapče. Odhalila jsem ti všechna tajemství. Tak mi věř a nepokoušej osud. Nech ty dveře zavřené. Ten, kdo by je pootevřel jen o vlásek, nikdy by už nespatřil denní světlo.
1: Tyltyle, bratříčku, poslechni.
6: Jde přece taky o náš život, ne?
7: Měj s námi slitování.
0: Dobrá. Mytyl, bochník, voda a kocour se mohou schovat do sloupoví. A co ty, můj věrný Tylo?
6: Já zůstanu s tebou, můj pane.
0: Když budeme dva, tak to vydržíme, viď? Ustup, královno! Otevřu poslední dveře! Ale vždyť tam nejsou žádné příšery. Je to překrásná měsíční zahrada. Mytyl, pojď se podívat. Mezi hvězdami se cosi mihotá.
1: Nejsou to modří ptáci.
0: Opravdu. Tisíce modrých ptáků. A vůbec nejsou plaší. Nebojí se nás. Přineste kec.
7: Na mou věru, sedaj mi na ramena.
1: Zdá se mi, jako by byly měsíční paprsky.
6: Můžeme si jich vzít třeba 10.
0: Královno, marně si mne strašila.
3: Nemysli si, že máš vyhráno.
8: Světluško, to jsme my. Šťastně se vracíme.
2: Tak co, Tyltyle, našel jsi modrého ptáka?
8: Kdyby jen jednoho, mám jich plnou klec. Podívej. Co se to s nimi stalo?
2: Nežijí.
8: Já jim neublížil.
2: Někdo je zabil? Tohle jsou ptáci z říše snů, na denním světle hynou. Jen jediný zůstane naživu i mezi lidmi.
8: Ale kde je ten jediný?
2: Snad vysoko na měsíčním paprsku. Snad hluboko v lese. Ve větvích prastarého stromu.
9: Dál a dál vede dlouhá cesta po úvozech přes močály divokými houštinami. Prastarý háj je čím dál temnější a větve košatých stromů se vzpínají výš a výš. Staletý buk, vysoká sosna, bříza a lípa, vykotlaná vrba. Potom náhle v zelenavém šeru hlubokého lesa vidět opatrnou stopu kocoura. Předběhl všechny ostatní, aby je zradil.
10: Vznešené stromy, skládám vám svou poklonu, tobě velebný dube.
11: Buď zdrav.
10: I tobě statná borovice, kvetoucí lípě, běloučké bříře.
12: Co tě k nám přivedlo?
10: Stepilé sosně.
12: Dávno si tu nebyl, kocoure.
10: A ke svému pozdravu přidávám vážené varování.
12: O jakém varování to mluvíš?
10: Hrozí vám velké nebezpečí, přátelé. Po nedaleké cestě se blíží člověk. A tedy úhlavní váš nepřítel.
11: Kdo je to?
10: Tyltyl, syn dřevorubce. Ano, který svou sekirou podetnul mnoho vašich druhů.
12: Proč jde právě sem?
10: Co chce? Hledá modrého ptáka, kterého vy celé věky skrýváte ve svých korunách právě před člověkem.
11: Bez kouzelné čapky tu nic nedokáže.
10: Jenomže on jí má. A navíc zná i kouzlo čarovného diamantu. Protože do této chvíle hledal modrého ptáka marně, zmocní se ho třeba i násilím.
12: To nebude tak snadné.
13: Postavíme se mu.
10: Právě proto jsem tajně přiběhl, abyste se mohli připravit k obraně. Musíte toho chlapce zneškodnit.
11: Je sám?
10: Jde s ním jeho mladší sestra a tři průvodci. Ale z nich jen pes je odhodlaný mu pomáhat. Bochník a voda se budou držet stranou, kdyby k něčemu došlo. A Světlušce jsem namluvil, že v lese je modrého ptáka možno ulovit jen za tmy. A tak na nás čeká v polích. No, za to vy můžete počítat s mojí pomocí. Ovšem jenom docela nenápadnou.
12: Proč jej vlastně zrazuješ, kocoure?
10: Jednak mám už takovou povahu. A pak nevidím rád, jak nás lidé chtějí ovládat.
11: Přátelé, jsem z vás nejstarší a tak se ujmu slova první. My tomu mladému opovážlivci samozřejmě modrého ptáka nevydáme.
13: Navrhuju kromě toho přísné potrestání.
11: Počkej, Břízo, sosna se hlásí.
12: Věnuju pro ten účel prkna na rakev.
13: Já dám březové pruty na výprask.
11: Co pak má na srdci lípa?
13: Musíme varovat lesní zvěř. Vzkažte zajíci, aby oběhl všechna zvířata. Měla by nám v pravou chvíli přijít na pomoc.
12: O to se postarám já.
10: Tiše, slyším na cestě praskat větvičky.
11: To jsou oni.
13: Už je vidím.
10: A nezapomeňte, že to jsou vaši úhlavní nepřátelé.
8: Proč si nás předběhl, kocoure?
10: Utíkal jsem se přesvědčit, jestli je cesta bezpečná. Všechno je v pořádku. Už jsem nechal svolat i všechna lesní zvířata. Jsou ovšem velice plachá. Měl bys poslat pryč psa. Toho v lese nevidí rádi.
8: Slyšel, Stylo? Utíkej z lesa.
14: Můj pane, nikdo mě ani neuvidí, ani neuslyší. Budu docela potichu.
10: Tyltyle, on tě nechce poslouchat.
8: Už ať si pryč. Nebo na tebe vezmu prut.
1: Neho, bratříčku, chci, aby s námi zůstal. Bez něho bych se tu bála.
14: Mytylko, děkuju ti.
10: Je to starý hlupák, radši si ho nevšímat. A ty, můj pane, otoč diamantem, aby stromy ti ožily před očima.
8: Kdo je ten vysoký stařec?
10: Nepoznáváš dub? Smekni honem. A tady stojí sosna, bříza
8: a lípa. Dobrý večer. Stromy.
11: Kdo jsi?
8: Jmenuji se Tyltyl.
11: Syn dřevorubce Tyla?
8: Ano, pane.
11: Tvůj otec nám velmi ubližuje.
8: Je dřevorubec, musí kácet ty stromy, které ostatním překážejí a stíní.
11: A co tady chceš ty?
8: Hledám modrého ptáka. Jestli hnízdí ve vašich větvích, prosím, vydejte mi ho.
11: Na co jej chceš? Abyste nás vy lidé mohli ještě víc zotročit?
8: Ach ne, čarodějnice Beriluna ho potřebuje, aby se jí uzdravila dceruška.
11: Počkej, slyším nějaké hlasy.
12: Zvířata nám přicházejí na pomoc. Bík, vlk a vepř, vede je zajíc.
11: Proč si jich nesehnal víc, zajíci?
15: Kroptev sedí na vejcích, jelena bolí parohy, nastydlá liška leží v noře a Krocanovi zaskočilo, jak se rozhodroval.
11: No dobrá. Vážení přítomní bratři a sestry, tento chlapec si k nám přišel pro modrého ptáka, který má hnízdo v mých větvích. Snad vám nemusím připomínat, že kdyby se ho zmocnil, vyrval by nám velké tajemství o podstatě věcí a o kořenech, ze kterých roste štěstí. My toto tajemství střežíme od prvopočátku života na zemi. Kdyby ho člověk odhalil, umíte si představit, jaký osud by nás všechny čekal. Pojďte blíž ke mně, aby nás lidé neslyšeli. Musíme se poradit, jak se jich zbavit. Co navrhuje bík a vlk?
10: Probodnout rohama.
16: Roztrhat.
12: A co pověsit na větev?
13: Já jim sproutí spletu oprátku.
11: Jeden nápad lepší než druhý, ale teď chci slyšet, kdo z vás vezme na sebe ten čestný úkol a zahubí je.
12: Ty, Dube, jsi přece nejstarší.
11: Celý sehnutý a bezmála slepý. Za to ty sos nosi vzpřímená a vysoká.
12: Ale to je právě chyba. Nechceme přece, aby Vyselce bylo vidět široko, daleko. Navrhuju lípu, ta je košatější.
17: Vyloučeno, mám příliš křehké větve, snadno se zlomí.
11: To jsou jen výmluvy, bojíte se jich. Máte strach před člověkem, i děti vám nahánějí hrůzu. Je to hanba, ale nezbývá, než aby se té práce ujala zvířata. Bíku, odvážíš se?
10: Proč ne?
15: Neukvap se, kdyby to špatně dopadlo, odneseme to my, zvířata.
10: Nesíčkuj, zajíci, máme přesilu.
15: Jen abyste nakonec neutíkali za mnou.
11: Tak už dost řečí. K úkolu se připraví bík s vlkem.
10: Naberu je na rohy.
16: Roztrhám na cucky.
11: Upředu!
14: Můj pane, pane, zvířata nás chtějí obklíčit.
18: Neposlouchej ho, Tyltyle. Dělá zbytečný povyk, všechno se urovná po dobré.
14: Už jdou, bík je první. Vytáhni nůž, pane.
1: Bratříčku, já se jich bojím.
7: Hrozná podívaná. V první řadě dravá zvěř a za ní v šiku hradba stromů. Uklidme se honem do bezpečí.
14: Nůž, Tyltyle, nůž.
8: Tak pojď, bíku, přivítám tě. Tesákem!
7: Ten chlapec je ozbrojený. To jste mi neřekli, že jde o život.
16: Skočím na něj ze zadu.
14: Zkus to, vlku. Můžeme spolu změřit síly.
16: Co to děláš, hlupáku? Jsi přece pes? Patříme do jednoho rodu. Tak co se staráš o člověka?
14: Je to můj pán a přítel.
8: Kocůrek, kde jsi? Pojď nám na pomoc.
19: Já, bohužel, pane, pohmoždil jsem si zrovna teď tlapku sotva se belha.
8: Tylo, sami dva se jim neubráníme.
14: Vydrž, zažeň vlka větví, já se zakousnu do krku bíkovi.
8: Tamhle číhá divoký vepř.
14: Tak ústup ke křoví.
8: Kdyby aspoň bylo jen trochu světla.
1: Tyle, podívej, rozednívá se.
8: Vždyť je pořád ještě noc.
1: A co to světýlko?
8: Že by nám světluška šla na pomoc.
20: Sláva, jsme zachráněni.
8: Tady jsme, světluško.
1: Tyle, honem otoč diamantem.
14: Kde jsou? Kam utekli?
2: Diamant je zahnal zpět do říše mlčení.
14: Můj mladý pane, neporanili tě?
8: Hlavně, že se nic nestalo, Mytylce. Ale Ty, můj dobrý Tylo, krvácíš.
7: Však jsme měli na malé.
19: Já jsem na tom nejhůř. Bík mě div neomráčí.
7: Nepovídej pohádky, kocoure.
1: Ano, kde jsi byl? Vůbec jsme tě neviděli.
19: Ležel jsem ve mdlobách.
7: My si spolu ještě promluvíme, ty podvodníku.
1: A co modrý pták, Tyltyle? Nezahlédl z ho?
8: Dobříkal, že hnízdí v jeho koruně.
1: Podívej se po něm. Teď už ti nikdo nemůže v tom zabránit. Opatrně, Tyltyle!
8: Už vidím hnízdo!
1: Bratříčku, pozor, ať nespadneš dolů!
8: Držím ho za křídla!
1: Opravdu má modré peří!
8: Nepoznám to, je celý od krve. Už nedýchá.
1: Ulož ho do listí. Ale co teď, Světluško? Musíte jít dál.
9: Dál, za světla i v přítmí, cestou necestou, za humny chalup smutnými vřesovišti, až kamenitá cesta za dědinou končí náhle vrátky uprostřed kamenné sítky. Za ní je les náhrobních kamenů, keře krušpánku a rozmarínu, vesnických hřbitůvek.
8: Kde by tady mohl mít skrýš modrý pták?
9: Snad ve větvích vavřínu, anebo pod náhrobním kamenem. Kdo to chce zvědět, musí počkat do půlnoci. Povídá se, že úderem 12. se hroby otvírají a mrtví vstanou.
1: Jsou zlí ti neboštíci?
8: Vždyť už nežijí.
1: A proč vychází jen v noci?
8: Protože jsou jen v košili.
1: Co řeknou, jestli nás tu uvidí?
8: Oni nemluví. Nemají už co říct.
1: A kdy odbije půlnoc?
8: Neboj se mi, Tylko. Už za chvilku. Drž se mne.
1: Vždyť ty se taky třeseš.
8: Hodiny na věži. Slyšíš? Půlnoc.
9: Nepohnul se tam ten náhrobek? Nevystoupil němý stín z přítmí? Nezašelestilo zvadlé hřbitovní kvítí? Ne. Jen mlha zalévá to místo oparem, který je z noční strany synalý jako rubáš a z jitřní připomíná bílý svatební závoj. Předtucha prvních červánků promění pole mrtvých v čarovnou zahradu, ve které se otvírají květy, bzučí včely a ptáci zpívají na počest slunce a života.
1: Ale kde jsou ti mrtví, co měli oživnout?
8: Takoví mrtví nejsou. Ani modrý pták třeba není.

0: Kam si nás to zavedla, Světluško?
1: Hádejte, děti. Co vám to připomíná?
2: Ta zeď s bránou a stará chalupa. Nevím.
1: Ve snu člověk nepozná
0: ani svůj rodný dům.
2: Co pak tohle je naše?
1: Stavení, z kterého jsme se vydali do světa.
0: Tak my jsme zase doma. A kde je maminka a tatínek?
1: Ti ještě spí. Ale už jen chvilku. Bohužel.
0: Proč jsi najednou tak smutná?
1: Protože vás musím opustit. Naše cesta za modrým ptákem končí.
2: Ale já ho nemám.
1: Udělali jsme, co bylo možné, abychom ho našli. Snad opravdu vůbec není. A nebo se celý promění, když ho zavřeš do klece.
2: Kde pak je moje klec? Bochničku?
3: Ano, můj mladý pane. Svěřil jsi do mé ochrany a já ti odevzdávám nedotčenou a dobře uzamčenou. A teď bych rád jménem všech přítomných pronesl několik slov na rozloučenou.
2: Co pak ty nás taky opouštíš?
3: No jen zdánlivě. Musím na sebe vzít svou dřívější podobu a už mě nikdy neuslyšíte mluvit. Ale budu vám vždycky na blízku, vedle talíře s polévkou na stole. Všude u vás doma. Dovolte mi, abych vás objal.
0: Mírni se, vždyť je umačkáš.
1: Za to já vás obejmu lehce a něžně. Pokuste se uslyšet můj hlas v bublání potoka. Nemohu dál, slzy mě dusí.
3: Ona se snad v nich rozplyne.
2: A kde vězí kocour a Tylo?
4: A nech mě.
5: Ne, nech. A ty jsi začal?
6: Ne, začal jsi ty.
0: To je Mourek.
2: Už jsou zase v sobě.
5: Ať mě nechá na pokoji.
7: Máš dost? Nebo ti mám ještě přidat?
2: Tylo, hned ho pust.
7: Aha, jsme vyrovnaní. Za ty tvoje ničemnosti.
0: To se musíte rvát zrovna, když se loučíme.
7: My. S dětmi. A proč?
1: Vracíme se do říše mlčení.
7: Ne, ne, já nechci. Nechte mě mluvit s mým pánem.
0: A proč ty nic neříkáš, Mourku? Nemáš nás rád, jako Tylo?
7: Mám vás rád, jak si zasloužíte.
1: A teď už se opravdu rozloučím.
2: Aspoň ty s námi zůstaň, Světluško.
1: Nemohu. Ale až do konce života se vám budu připomínat v každém paprsku, v každé hvězdičce na obloze, v lampě, kterou rozsvítíte. V každé vaší dobré myšlence se budu vracet k vám. Slyšíte? Hodiny odbíjejí. Musíte domů.
8: Děti, vstávejte, slunce už stojí nad lesem. Tyrtyle, slyšíš?
2: To jsi ty? Maminko, mně je tak dobře, že jsme zase doma.
8: Kde jinde byste měli být?
2: No přece na té dlouhé cestě.
8: Tobě se něco zdálo, viď?
2: Tak se zeptej Mytyl, ona byla se mnou. Navštívili jsme dědečka a babičku.
0: Ano, byli jsme za nimi.
2: V říši vzpomínek.
9: Co pak se děje?
0: Dobré ráno, tati.
8: Ty děti blouzní, snad mají horečko.
10: Dobré jitro.
0: To je ona. Čarodějnice Beriluna.
2: Nezlobte se, paní Beriluno, že jsme nepřinesli modrého ptáka.
0: Nikde jsme ho nemohli najít.
10: Co to povídají?
9: Přece snad poznáte paní Berlingotovou.
2: Ba ne, je to čarodějnice.
9: Abych ti nedal pohlavek.
10: Jen nechte. S mou liduškou je to stejné, když se jí zdá živý sen.
2: Ještě stůně?
0: A pořád touží po modrém ptáku?
10: Ale kdež? Tamhle hrdličku z vaší klece bych chtěla.
2: Hrdličku? Kde je klec, kterou mi nosil bochník?
0: Visí u okna. A je v ní pták?
2: Modrý.
0: Tvoje hrdlička.
2: Vždyť je to modrý pták.
0: Tak daleko jsme za ním putovali. A on byl zatím doma.
2: Vemte si ho, paní Beriluno. Doneste ho Lidušce.
10: Opravdu by si ho dal?
2: Vemte ho i z klecí.
10: Bože, ta bude mít radost.
2: A pospěšte si, dokud je krásně modrý.
10: Už běžím. až bude zdravá, přijde ti sama poděkovat.
2: Co se to stalo s naším domem?
4: Co by se mělo stát? Vůbec nic.
0: Zdá se mi dnes mnohem krásnější.
2: A stromy venku. Mytyl, podívej se. Ještě nikdy na nich takhle nejiskřila jinovatka.
0: Zdá se mi, jako by bochník, co si broukal. A voda mu ve čpánku potichu odpovídá.
2: Já jsem tak šťastný.
0: A mně je taky dobře.

0: pohádce může být dárcem štěstí modrý pták a vede k němu dlouhá cesta, v obyčejném lidském životě nemusí být tak strastiplná. Stačí soucitné srdce. Stačí vidět, že všechno kolem nás je živé. Květiny, ptáci, stromy, voda, i to kamení. A tento život chránit proti zmaru je jako nakonec šťastně objevit modrého ptáka.
1: Tak tedy končí příběh Modrý pták. Na motivy Maurice Maeterlinka s použitím překladu Dagmar Hubené napsal František Pavlíček. Hudbu složil Vladimír Popelka, scénář napsali Karel Nedorost a Jiří Horčička. Dramaturgie Eva Košlerová, zvuková spolupráce Radislav Nikodém. Účinkovali Martin Velda, Ilona Hornichová, Miloš Hlavica, Alena Vránová, Růžena Merunková, Iveta Dušková, Vladimír Brabec, Ilja Racek, Jaroslav Moučka, Dana Morávková, Ota Sklenčka, Ludmila Roubíková, Vladimír Krška, Lukáš Hlavica, Jaroslava Adamová, Miloš Rozhoň, Alexandra Tomanová, Jiří Mikota a Miriam Hinková. Technická spolupráce Karel Nedorost, Jana Fischerová a Radislav Nikodém. Produkce Lidmila Čáslavská. Příběh natočil režisér Jiří Horčička v roce 1989.

0: Letní cestování vlakem po Česku zkomplikují vedle staveb také opravy tratí. Bude polojasno až oblačno, místy přeháníky, později se bude vyjasňovat, teploty do 28 stupňů. Na dvojce začínají zprávy, dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
1: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
0: Cestování vlakem po republice budou komplikovat v letních měsících vedle výstavby tratí i jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, Mimoně Jablone v Podještědí nebo Kaštice Žatec Západ. Léto je pro opravy tratí nejvhodnější nejen kvůli počasí. Podle zprávy železnic je během prázdnin méně cestujících, protože děti nejezdí do škol a řada lidí čerpá dovolenou. Na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se ztotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Dnes a zítra je mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomene 125 let třetího nejvyššího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou podle opavské archivářky Ireny Moravcové prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
2: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
0: Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Současný název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle ředitelky festivalu Evy Jeldizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to ještě musí v červnu zastupitelé města.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačeno, v severovýchodní polovině území místy přeháňky, ojediněle bouřky, později odpoledne začnou ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, na horách dnes bude většinou kolem 17.
4: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy sledujeme o něco silnější provoz od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru na 27. Navíc se stále ve stoupacím pruhu překáží porouchané osobní auto. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy zpozorněte za Modřicemi. Na prvním a půltém kilometru je po kolizi dvou osobních aut průjezdný levý pruh. Tolik zprávy, další program Dvojky vám už představí Roman Víšek.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné nedělní odpoledne z Dvojky. Textař, spisovatel a moderátor Dvojky Jan Krůta slaví 80. narozeniny a my je slavíme s ním, s pořadem Martina Hrdinky v pohodě. První část jsme uvedli včera odpoledne, dnes tedy nabízíme pokračování.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad V pohodě.
3: Speciál k 80. narozeninám textaře, spisovatele a publicisty Jana Krůty.
6: Přeji dobrý poslech i jasný zvuk kdekoliv a na čemkoliv posloucháte. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. A nebudu tady sám. Za chvíli přijdou postupně k mikrofonům Dalibor Janda, Heidi Janku, Zdeněk Hrubý a také Jan Krůta. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimochodem napsal veliký hit, přesně řečeno text k velikému hitu, který se jmenuje Vzdálená a zpívá ho Láďa Křížek.

0: Myslím, že je úplně jasné, že mezi těmi, kteří přišli popřát Honzovi Krutovi k 80. narozeninám, je Dalibor Janda. Ahoj, Dalibore.
1: Ahoj, nazdar.
0: Protože vy jste spolu napsali neuvěřitelné množství písní, máte spolu neuvěřitelné množství úspěchů, neuvěřitelné množství hitů, protože úspěch nemusí být vždycky hit, ale
1: ještě
0: patří to k tomu a znáte se dlouho. Jak jste se seznámili?
1: No, to bylo takhle zajímavé, mě s tím seznámil jeden muzikant, Jirka Kánek, hrál na piano a hrál se mnou tehdy v kapele, která byla taková amatérská kapela ještě. A tehdy mi první texty dělal Láďa Poštulka.
0: A v kterém roce tak bylo?
1: A to bylo v roce 80 zhruba. 79, 80 v té době. A přivedl mě do Mladého světa, že my jsme tam udělali nějaké povídání se mnou někde s nějakým, já teď nevím, někdo z novinářů to se mnou tam měl dělat. A zrovna se tam objevil Honza Kruta a Jirka Kánek ho znal a povídá takhle o mě, že jako začal, že tady zpěvák a tohle, a že si dělám své písničky a tohle. No, no a Honza říká, tak mi něco natoč na kazetu, že no. A já jsem mu natočil nějaký demosnímky, protože já jsem měl 14 písniček šuplíku, který nikoho nezajímali, že v té době. A Honza si to vzal.
0: Ale čekali na příležitost.
1: No, čekali, no. A bylo to už tak jako za pěnu 12, protože já jsem s tou muzikou chtěl seknout už. Já už jsem v podstatě po těch barech a po kavárnách a po tancovačkách jsem říkal, že už hrát nebudu a vykašlu se na to. A to je na jiný povídání. To nepatří až tak Honzovi Krutovi. Ale on si to poslech, nějaký tohle, něco mi napsal, některé texty jsme neuskutečnili, protože to byly některé písničky, byly hardrockový, vyloženě jako to. On mi napsal první písničku, kterou jsem nenatočil nikdy, a ta se jmenovala Lesy, jak hrad Batěl. A to byl takový opravdu big beat, takový bigo. A já jsem tehdy původně chtěl pořád, jako jsem lnul k tomu hardrocku, protože já jsem v tu dobu hrál s hardrockovou kapelou. Ač jsem ještě jezdil po kavárnách, po barech k tomu. A v tom baru jsem hrál tehdy Franta Kotva, se mnou hrál Jirka Stárek, Pavel Petráš a já. A jeli jsme vlastně takový ty tancovačky a tak dále. No. A tím, že Středočeská agentura Praha, po které jsme dělali přerávky, nám řekla, že to nemůže vzít, že tam příliš tvrdý a tak dále, takže nás v podstatě v vozovkách zakázali nebo řekli, že ne. No tak já jsem v podstatě přešel trošku na takovou tu rock popovou tu a pak jsme se sešli na Můstku, to by tam byl takový ten koní, jak ten bar, takovej ten, tam vařili guláš a v podstatě dělali tam tohle a tohle, no takže bylo to na Můstku a no a tam jsem mu dal, tam jsem mu, kromě toho, že už měl nějaký ty nahrávky, jsem mu dal další kazetu a večer mi volal a tam totiž dělali holky ten jarový koktejl. Mixovali tam v těch mixerech.
0: Tak to je Koruna.
1: Koruna, ano.
0: Koruna.
1: Ano.
0: No představ si, to byli moji sousedi ve Vršovicích u nás a oni celý léto skupovali jahody.
1: Jo.
0: Dávali je do mrazáku,
1: no.
0: A pak nosili, že jo, svoje jahody a dělali koktejly.
1: No a Honza mi pak volal a povídá, hele, co by ta písnička, já jsem si tam dal ten jahodový koktejl, jsem si ho tam jako dál a tohle. A přijel jsem domů a v podstatě volal mi večer, že prostě ho hned napadlo, že by ta písnička jsme měla jahodový koktejl. No tak text byl, že jo, no a později jsme v roce 83 na jaře jsme natočili písničku. Natočili jsme ji u Martina Kratochvíla, protože Suprafon mi nechtěl dát frekvence, Český rozhlas taky ne. Tam v té době měli jiný zájmy, tam byl, že jo, Víťa Vávra a takový, takže oni v podstatě neměli zájem se mnou, protože já jsem si dělal svoje věci, že jo, takže tam jako Petr Hanek a tady ta parta jako Vaculík a to, takže v podstatě řekli, že Jandu ne a tak dále, takže jsme to natočili u Martina Kratochvíla. A ještě takový, s tím je taková zajímavá věc, že jsme tu písničku natočili, tak jsme neměli prachy zaplatit to studio. Tak jsme mu pomáhali na stavbě. On tam stavěl, tehdy dodělával buď to studio, nebo něco na baráku, tak jsme tam vozili Maltu a takové věci, aby jsme splatili ten dluh, který jsme tam tehdy měli. Takže to je ta první písnička.
0: No počkej, já to rovnou řeknu. To je zároveň první písnička, kterou já jsem od tebe kdy slyšel. A dokonce si ji pamatuju na ten videoklip, byl v Čarádě nebo někde. No, někde
1: jsem ho pak se Šípem, s Karlem jsme tam natočili přímo v té Koruně, jsme natočili ten videoklip, který byl v té Čarádě.
0: Na ten se nemůžeme podívat, tak pojďme si pustit tu písničku.
1: Jasně.

0: Takže první text, první tvoje melodie a hned hit.
1: No, tak to bylo takový zajímavý, protože tehdy já jsem naspěl ještě písničku souvisle s tím, původně měl zpívat Pavel Roth, ale on to nechtěl, tu písničku odmítl. A Daniel Dobiáš mi tu písničku hrál a povídá, nahraj to ty. Tak já jsem nahrál tu písničku, ten snad jsem si měl všímat víc, to napsal Daniel Dobiáš. A takže jsem to naspíval souvisle s tím, ať jsem si říkal, to bude k ničemu, ta písnička nebude moc to. On jak dělal v tom rádiu, že jo? No tak to Daniel Dobiáš začal hrát taky, jo. A mezi tím, jak jsme to smíchali, udělali a tak dále, tak mi říká, prosím tě, mi v létě vypadl hudební redaktor. Nevíš o někom, kdo by šel vysílat do Československého rozhlasu? A já říkám, no tak Honza Krůta, ne? Co říkáš? A on povídá, člověče, je to nejšpatný nápad. No a Honza tam šel hrát. A vlastně, když jsme natočili ten jarový koktejl, tak jsem jel na Děčínskou kotvu s písničkou Konec prázdnin, kterou napsal Pepa Kolín. A tam jsme skončili čtvrtý a Suprafon mi udělal single, kde byl ten Konec prázdnin a na druhé straně byla tehdy nějaká Barbora Lišková, zpěvačka. A já jsem furt přemlouval Karla Arbese, aby mi tam dal ten jarový koktejl na druhou stranu. On říká, že ne, to neexistuje, to je jenom z té písničky z té Děčínské kotvy. No a deska vyšla a tak se to prodalo, pár kusů, já nevím, kolik tedy 500-600 kusů to udělali a tak nikdo toho nezajal. Ale najednou on začal hrát tu písničku, ten jarový koktejl. A já jsem přesvědčil to Arbese, aby to dal na tu druhou stranu. Tak oni mi jali v takovým, bez fotky, bez toho takový obal. My tam dali ten jarový koktejl a udělali toho 1000 kusů. A říkali, běda, jak se to neprodá. A on, jak to už on zahrál. Tak najednou během 14 dnů mi volá člověče, všechno se to prodalo, ty písničky a to. Takže udělali 10 000 kusů toho jarový koktejl a začala to hrát v rádiu Pozor zákrutá, to začali hrát Slováci, taky každý den to hráli vždycky v tu jednu hodinu a tak dále. A najednou mi volá zase, že se to prodalo a udělali další náklad a tak dále. No. A na základě už toho velkého nákladu mi řekli, jestli nemám další písničky, že bych mohl udělat ještě nějaký další singly. No. A udělali jsme s Honzou právě, hráli jsme Kličkovanou a Žít jako kaskadér, jsme udělali další singly, že jo, no. Pak už jsem dostal další zasaď, udělám další single, jsme udělali Hurikána a to už bylo rok 85, 84, 85, že jo, no.
0: No, pak už jsi byl trojnásobný Zlatý Slavík. Díky těm hitům, je to jasný, je to díky tvému charisma a díky těm hitům, které jste vytvořili. Existuje asi větší část těch hitů, které ty jsi napsal a on otextoval.
1: Jo.
0: Je míň těch, které jsou na text.
1: Co jsem napsal Honzově na text, tak byly asi, co mi přinesl texty, tak byly možná 3-4. Pamatuju si 10 prstů pro život, to jsem psal jako na text. Pak měla písnička nějakých 52 zamilovaných, taková jakoby nostalgická věc. A ještě myslím jednu těch, kterou, ale teď už asi...
0: No a teď na závěr, která si myslíš, že je tím největším hitem? Která je nejoblíbenější?
1: Hele,
0: to je těžký.
1: Tím, co mi udělalo image a všechno byl zajisté Hurikán, to je logický, protože do dneška mě mladí kluci motorkáři potkávají na benzinkách a já nás dal Hurikány a tak a fotíme se. Takže je to takový, co mě udělalo, že jo. A pak je taková ta písnička, která je úplně už až jako bych řekl, že to sahá někde do takových zvláštních sfér. Žít jako kaskadér, to je písnička, která má asi 21 milionů shlédnutí už jako celkově na tom YouTube a to. Takže to je asi písnička, která je taková nejsledovanější přes všechny ty generace. Ale ty moje písničky, které můžu jak zahrát se symfonickým orchestrem, nebo se španělkou s kytarou, nebo co. A to jsou ty písničky, které se zaspívají lidi jako tak. A... Protože, jako abys někomu řekl, zaspěj Hurikána, tak ti to nikdo moc nezaspívá. Mm-hmm. Že? Ale když řekneš, zaspěj Gracy, anebo Tvará hvězda, tak v podstatě to můžu hrát se španělkou na akci. Sám můžu to hrát s kapelou a pořád to má ten sound, takže... A taky to byla deska, který se prodal nejvíc, jo, ty Gracy, no.
0: A teď kterou? Dáme asi Gracy. Dáme Gracy. Dobře. Máš možnost popřát Honzovi takhle přes rádio.
1: No tak, milý Jene, přeji ti dalších 80 let do budoucna, protože možná už se budou vyměňovat náhradní díly a to, takže se dočkáme, že ještě spolu něco napíšem další, ale si myslím, že ta původní, tady ta písnička, kterou jsme napsali, nebo ty jsi napsal 13 textů, než byl ten poslední, který se nám líbil, nebo který jsem byl spokojený.
0: Jsi, jo.
1: Tak to je písnička Kde jsi, tak ti posílám, aby si na to vzpomněl.

Jeden z největších a jeden z nejhranějších hitů v našich rádiích za posledních 50 let. Autor hudby Dalibor Janda, text Jan Krůta. Kde jsi? V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta s názvem Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezabel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Heidi Janku je dalším hostem, který přišel sem do studia, které je dnes nazdobené, protože slavíme 80. narozeniny Honzy Kruty, spisovatele a textaře. Já bych se tě chtěl zeptat, počkej, ahoj vlastně.
1: Ahoj,
0: musím tě pozdravit.
1: Ahoj.
0: Já mám tady otázku prostě a chci se hned zeptat, protože asi nikdo z nás si nedovede představit, jak vlastně písničky autorské vznikaly v 80. letech.
1: Mm.
0: Jo, víš, jako tak, jenom my si představujeme, že si přijdeš do studia, naspíváš si písničku, ale předtím je ještě něco, že jo, někdo musí napsat hudbu, někdo otextovat nebo obráceně. A jak ty jsi to tenkrát vnímala, protože jsi byla začátečnice a Honza Kruta byl jeden z textařů, kteří tvořili pro tebe a napsal ti teda pár hitů.
1: Napsal mi pár hitů, já jsem za to strašně šťastná. No jak se to tvořilo, přesně jak říkáš, no někdo napsal muziku, u mě to byl většinou Ivoš, protože ty začátky, mé začátky měl tak jakože pod palcem ten Ivoš a vlastně tvořil, mě to vždycky dělalo samozřejmě dobře, říkal, že jsem jeho muza.
0: To je krásný.
1: No a samozřejmě...
0: No a ty už jsi znala tu hudbu, třeba než jí dal otextovat, nebo ti to dávali až potom?
1: Jo. Ne, že bych se na tom podílela, ale samozřejmě byla jsem součástí nějakého procesu, že abych to zaspívala, aby to nebylo moc vysoko, moc nízko, takže jako tu muziku, ne, že bych tvořila, ale byla jsem u toho. No a až se vytvořila muzika, tak se to dávalo textaři.
0: Já jsem a určoval se dopředu, nebo to byla jako náhoda, nevíš?
1: Já jsem začínala a takovým mým dvorním textařem byl Vláďa Čort.
0: No, protože jsi měla blízko.
1: A znali se dlouhodobě s Ivošem a on byl tam od nás. No ale vlastně už můj druhý velký hit napsal Honza Kruta, Kuře na grilu. Mým prvním takovým hitem bylo Já jsem já a vlastně druhý single byl už Kuře na grilu a já si teď, protože to strašně letí, je to strašně dávno, vůbec si nedokážu vybavit, proč zrovna Honza Kruta, jestli jsme se někde potkali, nebo Ivoš si na něho vzpomněl. Honza Kruta měl takovou výhodu, že jeho texty jsou nenapodobitelné. On používal i jiná spojení než všichni ostatní. Nebylo to takové klišé. I to na grilu pohledu se točím, na grilu gestce opékám. To jako hned tak nevymyslíš. Jako my se s tou písničkou měli trošku i problém, protože v televizi ji nechtěli pouštět. No protože jak může nějaká mladá holka být jako na grilu? No to prostě soudruzi byli zvláštní tady v tomhletom. Ale mně se právě ten styl toho Honzy strašně líbil. Protože my jsme se potom začali stýkat i soukromně, takže on mě poznával a poznával a myslím si, že ty texty mi psal na, jako na tělo.
0: Kuře na grilu je moje nejoblíbenější písnička od tebe, nevím, jestli jsem ti to někdy,
1: ano,
0: víš to,
1: ano,
0: jo?
1: To
0: tak jsem ti to asi už někdy řekl, a protože mě se strašně líbila i ta prezentace, i ten single, prostě bylo to hlavně moderní tenkrát na tu dobu, kdy my jsme
1: bylo
0: začali,
1: to jiný.
0: No,
1: bylo
0: začal
1: to
0: jsem jiný. Poslouchat tu německou novou vlnu, rakouskou novou vlnu, že jo, Falko už byl.
1: Nenabyla
0: a tak nám to vlastně jako mladým lidem tenkrát dělalo dobře. A tenkrát logicky jsem vůbec nevěděl, kdo je pan Kruta. A ani jsem si to nečetl, kdo to napsal, abych ti řekl pravdu. Prostě mi se líbila ta písnička, jak jsem ji poslouchal. Že?
1: Jako to je bohužel takové to, že jako lidi moc nevnímají, kdo co napíše. Já jsem z toho vždycky trošku špatná, protože si myslím, že ten autor je to nejvíc, protože bez toho autora by ta písnička nebyla. A docela často to na svých vystoupeních i na svých koncertech říkám, aby ti lidi trošku měli povědomí, kdo jakou píseň napsal.
0: A s Honzou jste pokračovali dál.
1: Vlastně jo.
0: Pokračujete, když to tak přeženu až do dneška vlastně.
1: V podstatě jo, protože předposlední moje nejnovější písničku napsal taky Honza, Dík za tvůj kus ráje, ale mezi tím vznikly hity jako Ave Maria, Skandál, Do manželských postelí. Napsal to pro mě strašně moc a myslím si, že vždycky to bylo něco výjimečného.
0: No teď je to na mě, abych já rozhodl, která z nich bude. Já ti děkuji, že jsi přišla a některá z nich teď bude.
1: No já to překvapím. Asi tuším, když to modeluješ.

0: pohodě.
1: Textař, spisovatel a moderátor dvojky Jan Krůta slaví 80. narozeniny.
0: Slavíme je s ním.
2: Textaři píší texty, vymýšlejí slogany do refrénu i do názvů jednotlivých písniček a Jan Krůta je v tomto oboru jako doma. Pro následující písničku, která původně není česká a vznikla v roce 1977, vymyslel název Vzduch, který dýchám. Zpívá Pavel Bobek.
3: Víš, kdybych měl teď říct, co bych...

0: Jste na správné frekvenci ve správném čase, protože my tady slavíme osmdesátiny textaře a spisovatele Honzy Krůty a nejmladším účastníkem této oslavy je 55-letý skladatel a také producent Zdeněk Hrubý. Ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače, i tebe, Martina, díky.
0: Říká se správně Zdeněk Style Hrubý. Já jsem tě takhle poznal, že? Já jsem tě poznal
1: teď
0: ve skupině,
1: ne,
0: Style.
1: Ano.
0: No vlastně, ale tenkrát na začátku 90. let jsem tě poznal ve skupině Style, což byla vlastně zajímavá a hlavně moderní tenkrát strašně skupina, která hrála hlavně k tanci, takhle bych to řekl, protože po diskotéce.
1: Jedna z prvních dancových paret tady u nás.
0: Tak takhle my jsme se poznali, ale dneska si tady kvůli Honzovi, protože ty jsi vlastně z těch, kteří tady na té oslavě jsou dnes a jsou tady kolem nás, tak ty jsi nejen nejmladší, ale ještě ke všemu nejmladší tou kariérou, že? Protože vy jste se seznámili poměrně vlastně nedávno oproti těm ostatním. Takže jak tomu došlo?
1: No, došlo k tomu tak, že já jsem dostal nápad na muzikál Robinson Crusoe a byl to někdy kolem roku 2016 a scháněl jsem samozřejmě tým k sobě, to znamená scénáristu, režiséra a hlavně i textaře. A Honza Kříč mě doporučil právě Honzu. A seznámili jsme se tady takto, domluvili jsme se, klaplo to a napsali jsme krásný muzikál Robinson Crusoe.
0: A teď nám řekni, jak to vlastně probíhá teda. Jak se tvoří takový muzikál, ve kterým takovýhle textař, který má za sebou tisíce textů, že přijde do toho, teď píše nejprve texty, nebo ty mu dáváš melodie?
1: U nás to bylo opačně. Já jsem měl už napsaný nějaký demo, snímky hudební a samozřejmě jsem to dával Honzovi poslechnout, protože jsme se neznali, že jo, tak aby věděl ten rukopis a aby se mu to hlavně líbilo. A jemu se to moc líbilo, takže řekl, jo, jdu do toho. I ten námět byl zajímavý, protože Robinson Crusoe to tady nebylo. Možná ani ve světě jsem nenašel, že by takový muzikál existoval v té době. Takže takhle jsme se domluvili a vlastně spolupráce je doteď, no.
0: Já ti řeknu takovou perličku. My jsme kdysi chtěli připravovat muzikál Robinson Crusoe s Ivanem Hubačem a s Vašo Patejdlem a s Eduardem Krečmarem. Ale do toho jsme dostali nápad na Dona Juana, tak jsme nechali.
1: No jasně, ale Don Juan zase byl úspěšný, takže Don Juan byl úspěšný, udělali dobrou cestu.
0: Ale tím jsme vám vlastně nechali,
1: nechali málem se o to přišel.
0: Tu výseč, ale to bylo dávno, to je třeba, já teďka mluvím o roku 2000, třeba 2 nebo 4.
1: Jasně.
0: Takhle jakože už to bylo fakt dávno.
1: No jasně, jsme to zrealizovali vlastně, on to měl strasti plnou cestu, dost bylo problému začátku.
0: Jako všechny muzikály.
1: Jako všechny. My jsme to napřed udali produkci do divadla Hibernie. My jsme úplně jako super tým, kde byl Daniel Hulka, Kateřina Brožová, režíroval to v té době Jiří Adamec. A bohužel těsně před premiéru se zjistil, že producent, respektive paní producentka, tam má nějaký prostě finanční dluhy. No a krachlo to. Takže jsme scháněli další divadlo, jo, to bylo těžký. A pan Dušek nám sehnal tenkrát vlastně svoji prostoru, což bylo divadlo na Maninách. No a tam se to uskutečnilo, i s tím Danielem Hulkou. No a bylo to jako úspěšný, hráli jsme to skoro 3 roky hodně intenzivně a jezdili jsme i zájezdový představení. Takže dobrý, takže na svůj prvotinu jsem byl moc spokojený.
0: Zdeněk Hrubý ještě naproti mě tady neustále, protože já se musím samozřejmě zeptat, co děláte dál, protože Robinson Crusoe není vaše poslední dílo.
1: No jasně.
0: Jo?
1: No já na základě toho, díky tomuhle prvotnímu muzikálu.
0: Jsi to vyzkoušel,
1: jsem
0: že
1: si to vyzkoušel a dostal jsem nabídku do divadla Broadway, kde doteďka vlastně píšu pro ně tituly. Pan Lichtenberg mě oslovil, že se mi líbí ty melodie a tohleto. A tenkrát jsme začali tím, že jsme napsali s Pepou Laufrem, jsme napsali muzikál Ostrov pokladů, který byl vlastně rodinej, jak pro děti, tak pro dospělí. No a Pepik se bohužel té premiéry nedočkal, protože prostě bohužel umřel v průběhu té práce. My jsme tu práci dokončili. Odezdali, no a on pak šel, jak říkal,
0: Neviděl prostě premiéru.
1: Ten muzikál byl velmi úspěšný a já na základě toho vlastně jsem dostal další nabídky. Jsem spoluautorem muzikálu Troja na Broadway a zase se vracíme k Honzovi Krůtovi, protože poslední náš počin v divadle Broadway je zase Robinson, ale ten je upravený. Ten nemá s tím původním nic společného. Možná se tam objevil nějaký 2 motivy. No, ale ten je zase napsaný jakoby pro děti a takový rodinný. A to už je jenom Robinson, jak jsi se ptal. Takže takhle. Takže se to furt točí také dokola.
0: Teď už se v tom musím vyznat, to je jasný. No a teď můžeš popřát Honzovi k narozeninám.
1: Tak Honziku, já bych ti strašně přál, aby jsme jednak spolu, ale i s ostatními si udělal další kus práce textařský, protože jsi vynikající textař, hlavně zdravíčko. No a vždycky to bylo s tebou příjemný i posezení třeba u vínka, takže já doufám, že to ještě spolu hodně zažijeme.
0: Bezvadný. A teď mi řekni, ale jakou písničku uslyšíme?
1: Uslyšíme právě z muzikálu, kdy se Robinson vrací, to je vlastně skoro finále toho projektu a zpívají samozřejmě Daniel Hulka a jmenuje se Šťastný návrat.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad V pohodě.
1: Speciál k 80. narozeninám textaře, spisovatele a publicisty Jana Krůty.

0: No a je jasné, že úplně na závěr tady naproti mě sedí oslavenec Honza Kruta. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Všechno nejlepší k těm 80. narozeninám. To je prostě nádherný, že slavíš 80. 80 let.
1: Já to tak skvěle necítím. Klidně bych si trošku ubral, ale na druhou stranu třeba někdy budu rád, že jsem dožil se 80. No.
0: To budeš určitě. Myslím, že každý rok budeš, že jsi se dožil 80. Budeš na to vzpomínat. Já jsem rád, že jsme se tady takhle všichni sešli, je to až neuvěřitelné, co všichni tady o tobě vyprávili, hlavně o těch písničkách, protože to dílo je prostě za tebou, ať je to ten písničkový text, nebo jsou to muzikály, nebo tvé knihy. Ale teď přijde těžká otázka, budou dvě těžké otázky, připrav se, jo. Ta první, ta se týká toho, co si myslíš, že by si chtěl vypíchnout z toho tvýho života, z té tvý kariéry, z té tvý práce?
1: Tak já jsem venkovan a jsem takový jako introvertní a tichej venkovan. Nikdy mě to netáhlo do vřavy, jako kolega Michal Prostějovský, který od 17 snad už obíhal všechny známý a začal svou kariéru asi v 18 skvěle. Tak já jsem přišel do Prahy, až když mě vyhodili z Kantořiny, to bylo v roce 71, když jsem učil děti nesprávnou píseň. No a přišel jsem do Prahy a bylo mi 25, měl jsem celých 250 písní jako svých, jako jakoby folkaře nějakýho a vlastně jsem začínal kariéru v Praze a pozdě. Navíc venkovan dojíždějící, takže jsem nikde nevysedával večer a začal jsem vlastně pozdě. Ovšem ještě dřív než můj kamarád největší Dalibor Janda, který začínal skoro ve 30.
0: No ale dobrý.
1: Dobrý, no. Takže pro mě to byl trošku handicap, že jsem začínal poměrně pozdě. A že jsem si fidlal své písničky někde, někdy ve Viole, někdy v umělecký besedě, ale většinou někde mezi kamarády.
0: No ale je něco, co by si chtěl opravdu jako vypíchnout z té tvé kariéry, ať je to kniha nebo text?
1: No, vypíchnout bych chtěl samozřejmě to poslední, a to je poslední kniha.
0: To vypíchni.
1: 36. kniha, je to román, který se jmenuje O člověku, který se nebál bát. A je to unikum, protože v tom románu spojuju poslouchání a čtení, je tam QR kód nebo QR kódy a když čtete o tom, jak ta parta těch umělců, kterým se moc nedaří, studuje nějakou písničku do své show, tak rovnou si kliknete a z mobilu slyšíte tu píseň profesionálně nahranou.
0: To mně připadá geniální, takže já mám otevřenou knihu, jo, mám mobil, ano, čtu a vždycky si načtu ten QR kód.
1: Ano, tam je playlist, 12 písní.
0: Jak tě to napadlo? Tak.
1: No, a prosím tě, napadlo mě to tak, že jsem viděl, jak si dítě malý hraje, má takovou myšku klikací a má otevřenou knížku, tam je obrázek pejska a on si klikne na pejska, pejsek udělá hav-hav. No a tak já místo hav-hav jsem tam dodal 12 nových písniček, které zpívají, jsou to takový dovádivý písně, protože ta celá show těch umělců z druhé ruky, second hand company, jak si říkají, tak je to taková dovádivá show, kterou myslí, že oslnějí celou republiku.
0: To je tvoje nejnovější knížka. Ale teď mi řekni, jak tě vůbec napadlo kdysi, protože napsat tolik knih není jako sranda, že jo? A jak tě tenkrát napadlo, že jsi napsal první knížku a kam jsi s ní šel vůbec?
1: Tak, hele, já jsem psal, někde se našel na půdě jakýsi sešítek, kde jsem psal reportáže z hokejových a sportovních utkání nějakých, jako pitomec desetiletej, pardon. Ale takže asi mě to nějak bavilo, pak jsem se zamiloval 15, tak jsem psal první veršíky nějaký, pak jsem je posílal do novin, do časopisu a pak jsem šel do novin teda pracovat a byl jsem v Mladém světě a tam jsem vydával první knihu, která se jmenovala Namlouvání a bylo to takový hit, že se toho vydalo 100 000. No a zatímco tý poslední už jenom zlomky. Takže místo, abych zvětšoval náklady, ale díky situaci, že se přestalo číst v podstatě, tak vydávám jenom takový drobečky.
0: Ale jako debit dobrý.
1: No, takhle to se podařilo, no.
0: Teď, protože jsi oslavenec, máš velikou výhodu, to se tady jen tak nedělá. Ty si můžeš vybrat, kdo ti zaspívá k narozeninám. To, že ti tady všichni popřáli, to teď v uvozovkách to říkám, je jako normální, ale teď ty si můžeš nechat zahrát od Českého rozhlasu jakoukoliv písničku, jakéhokoliv interpreta.
1: Ale já nemůžu říct jednoho z těch, který tady jsou, ty by mě namlátili hned, no. Ale tak já si vyberu nějakýho, který je takzvaně mimo hru, a je to Američan a je to Paul Simon, to byl můj bůh, ty jeho texty jsem studoval, překládal si a byl to můj obrovský vzor.
0: Všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně knih ještě a hodně textů. Ahoj.
1: Děkuji, Martine. Ahoj, čau.

0: Tak jsme slavili 80. narozeniny textaře, spisovatele a moderátora dvojky Jana Krůty v pořadu Martina Hrdinky v pohodě.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, pak podle ministryně Schillerové začne klesat.

0: pohybuje kolem 2,5 % HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát také počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností, že si Deco nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun, řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny Jessy Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznala náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun. Záchranáři v sobotu večer zasahovali na svatební hostině na Děčínsku. Větší počet lidí se tam intoxikoval kanabinoidy. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
1: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
0: Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Až 50 dětských hřišť na Vysočině letos čeká kontrola hygieniku. Prověřují ta, která mají svoje provozovatele. Nejčastěji jsou to obce, školy a spolky a zaměřují se především na bezpečnost. Z pískoviště navíc odebírají vzorky, ze kterých analyzují případné znečištění. Pokud se objeví kontaminace, hygienici zakážou jejich používání. Podle mluvčí krajské hygieny na Vysočině Jany Bémové musí provozovatele následně problém napravit.
2: Vlastně pokaždé, když jsou překročeny hygienické limity. A v loňském roce vlastně jsme odebírali vzorky z 8 pískovišť a zjistili jsme pochybení v 5 případech a všude vlastně provozovatel musel vlastně ta nápravná opatření provést.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přeháňky, později odpoledne začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů.
4: Doprava.
0: Na D1 směrem z Brna do Prahy sílí provoz už v okolí sjezdu na Sázavu. Poprvé se zpomalí na 34. kilometru. Nesouvisle se budete sunout až k omezení na Šmejkalce. D1 v Brně před omezením u D2 se sunou kratší kolony a to v obou směrech. Tolik zprávy, teď už na dvojce je připravený pořad Meteor.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Právě začíná Meteor.
6: Dnešní vydání má pořadové číslo 3271.
5: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
6: a Kateřina Březinová.
5: Poznáte záludné zvuky přírody?
6: Co je to čas?
5: Objev atmosféry Venuše.
6: Jak mozek vnímá hudbu?
5: Co přežije v žaludku?
6: Zvířata imunní k chorobám.

0: Který pak živočich to je?
1: No, bylo jich víc.
0: Pozadí jsem možná drobně něco zaslechla, nějaké zvuky prostředí.
1: Tak těch si nevšímejte, já mluvím o tom hlavním zvuku.
0: Ano, třikrát zazněl jakýsi zpěv nebo vibrace. Jednou dál, pak blíž a hlasitěji.
1: Jo, jo, i vás oklamali. Ty zvuky opravdu vydávají tři různí živočichové.
0: Pusťte mi to ještě jednou.

0: Opravdu mám co dělat, abych postřehla drobné změny frekvence? Nejde o nějaký omyl?
1: Pusťme si teď každého živočicha zvlášť a delší ukázku. Tohle je první z nich.
0: A kdo se takhle ozývá?
1: To ví zoolog Jan Andreska.
2: To je cvrčení lelka lesního. Pro mě je tohleto zvíře a tenhle ten hlas spojen s borkovickými blaty u Veselí nad Lužnicí, kam jsme je jezdili před mnoha a mnoha lety poslouchat s tátou a tam jsem se ten hlas naučil znát.
0: Lelek lesní. Moc zajímavý pták. Vzhledově něco mezi sovou a holubem.
1: Pojďme na druhou ukázku. A bystré ucho zaznamená v pozadí drobné šplouchání vody.

0: Ten velice podobný hlas je ropucha zelená. A tuhletu ropuchu zelenou jsem se zase naučil znát od táty na rybníku Blatci. Pod tím rybníkem Blatec je rybníček Svoletínek. Tam se ozývaly různé žáby, my jsme tam byli kvůli divokým husám. A najednou táta zastavil, říká, tamhle poslouchej, tam slyšíš takovou hrachovou píšťalku, jako je trilek, to je ropucha zelená. A tahle ta ropucha zelená je žába, která žije spíše v suších oblastech. To by člověk od žáby vlastně nečekal a v podstatě žila v Praze, kde se stavilo sídliště, zůstaly tam koleje po nákladních autech, napršelo do nich, hned tam byly ropuchy zelené, ozývali se odsud samci a bylo možné tam vidět pulce.
1: Pták má stejný hlas jako žába?
2: Jen počkejte, až se dozvíte, kdo vydává tento třetí.

0: Tenhle ten živočich se jmenuje krtonožka. To znamená, je to hmyz a v podstatě to je nebo bývalo zvíře všeobecně známé, protože vystupuje ve Ferdovém mravencovi, kde ta krtonožka má podzemní krámek s žížalým masem. A tahle ta krtonožka v podstatě má takové veliké hrabavé nohy, proto se jmenuje krtonožka. Žije v písčitých lokalitách, jsou na ní stížnosti od zahrádkářů, že se jim dostává do záhonů a zatahuje vysazenou zeleninu pod zem. To ta krtonožka opravdu dělá. A já jsem se s ní potkal poprvé v životě na těženém rašeliništi u Příbraze. To je v podstatě u řeky Nežárky nebo nedaleko od Stráže nad Nežárkou. A tam jsme se zastavili jako zcela prozaicky, že si tam vememe do kyblíku trochu rašeliny k rododendronům a tam byla veliká hromada rašeliny nafrézovaná od těch strojů na těžbu rašeliny. A odsaď se ozýval hlas a já jsem říkal, no co tohle je? No a tak jsme se o tom chvíli domlouvali, táta říká, hele, podle toho, odkud ji slyšíme, to by mohla být krtonožka. Tak jsem se tam chvíli štoural jen tak rukama, protože to byl opravdu jemný materiál a tu krtonožku jsem chytil.
1: Tři živočichové, tři podobné hlasové projevy.
2: Někdy člověk s rozpoznáním nezaváhá, ale jindy úplně zmatou i zkušeného odborníka.
0: Jsem se v životě dostal do situace, kdy jsem teda jako opravdu nevěděl. Bylo to v Chorvatsku, v Dalmácii, na ostrově Rab, kde jsme měli kurz mořské biologie. Bydleli jsme tam v takovém stanovém kempu, který byl velice pěkný v obci Lopar. Výrečci jižní tam houkali celé noci a jednoho večera jsem šel a slyšel jsem tenhle ten trilkový hlas. A říkal jsem, to by mohla být krtonožka, písek tady je, tam byly takové duny nafoukané z pláže. Tak jsem tam šel a ono se to ozývalo z jiného směru, jak jsem říkal, tak to krtonožka nebude. A byla tam taková vodní plocha, která byla ve vyschlém potoce. Říkal jsem, to by mohla být ropucha zelená, kterou mám naposlouchanou docela jako hodně, protože ji člověk přeci jenom občas slyší. Ropucha zelená to taky nebyla. A byl tam se mnou kamarád Jirka Bureš. A Jirka Bureš říká, hele, tohle by mohl být lelek. Tak jsme ho neviděli, jenom jsme slyšeli to crčení. A potom druhý den jsme byli v jiné části kempu a tam byla lampa. Došli jsme si k ní večer. Lampa svítila a naletovaly na ní můry, což je hlavní potrava tohodle toho lelka. A lelek se proletoval okolo toho, lovil můry do svého velikého zabáku a já jsem si tam uvědomil jednu věc, kterou jsem předtím nikdy si neuvědomil do té míry jasně a jednoznačně. A sice ono se píše v odborné literatuře, že žije v borových lesích a že by tam měl být vřes. A tady teda borový les nebyl, tam byla taková nahorní planina s cesmínolistými duby, ale byly tam vřesovce, takové ty velké středomořské dvoumetrové vřesovce. A tomu pravděpodobně stačilo, tomu lelkovi jako vřes. Takže jsme se tam chodili po večerech dívat na lelka, jak loví u lampy v kempu můry. Ten omyl byl takový, že jsem se za něj vlastně ani moc nestyděl, protože ty hlasy jsou si vážně podobné.
1: Což můžeme všichni potvrdit.
2: Jak jim nenaletět? Co byste radil?
0: Ta ropucha zelená, ta krtonožka a ten lelek, když je člověk slyší, tak se musí okolo sebe opravdu pořádně rozhlédnout a podle biotopu si říct, kde by to asi mohlo být a co by to mohlo být za zvíře. Nicméně, když ty biotopy tak jako splývají, že je tam v úvahu připadající všechno, tak je to docela těžké.
2: Ano, první nápovědou je prostředí. Krtonožku nebudu hledat u vody a žábu v písku.
1: A co je všechny motivuje k těm hlasovým projevům? Proč se ozývají?
0: Motivace zvířat vydávat zvuky je ve valné většině případů teritoriální. To znamená, ti samci žab tímhletím způsobem obhajují teritorium, ty zvučné hlasy všech žab, které se u nás vyskytují, jsou hlasy samců. Občas velmi zřídka, kdy na to nějakým způsobem odpovídají samice, ale je to tiché a velmi nezřetelně slyšitelné. U těch lelků je to rozhodně cvrčení, které je teritoriální, to je obhajoba teritoria. A jak to míní ty krtonožky, no zřejmě je to taky obhajoba teritoria.
1: Sdělit ostatním halo, tady jsem, a přilákat samičku.
2: Lelek a ropucha pomocí hlasivek, krtonožka pomocí tření křídel. Lelek i ropucha si vybírají místa, odkud budou nejlépe slyšet. Lelek hledá vyvýšené a otevřené místo, ropucha mělkou vodu. Voda totiž dobře nese zvuk.
1: Jen mi vrtá hlavou, jaké pódium si vybírá krtonožka.
2: Žádné. Místo toho si přímo staví zesilovač. Vyhloubí si do půdy rezonanční chodbičku.
1: Všichni ale mají společné to, že lákají své posluchače. Nedělá něco podobného i meteor?
2: Tak dalo by se říct.
1: Pokud se vám náš pořad líbí, máme malou prosbu. Podpořte nás v anketě Podcast roku.
2: Ano, svůj hlas můžete zadat na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
1: Děkujeme.

0: A teď malá hádanka.
1: Jsem s ní.
0: Nikdo mě neviděl a přesto mě všichni sledují.
1: Bude to pokračovat?
0: Když mě máte dost, často si mě nevážíte.
1: Peníze? Ne, to ne, to nesedí na první indicii.
0: Když vám chybím, nedám se koupit.
1: Ještě jednu nápovědu.
0: Měřím všechno, ale sám se zastavit nenechám.
1: Už to mám. Je to čas.
0: Ale co to přesně je? Všichni ho známe. Nikdo si na něj nemůžeme sáhnout.
1: Taková entita se asi velmi špatně zkoumá.
0: Co na to profesor Petr Kluhánek z ČVUT v Praze?
2: Je to obrovský problém. My všichni intuitivně tušíme, že čas plyne. A v podstatě jediné, co jsme o čase schopni říct, že ho nelze vrátit, což máme z každodenní zkušenosti. Matematik by to vyjádřil slovy, že čas je nějaká posloupnost dějů, která míří pouze jedním směrem. A jsme u toho vlastně, jak čas realizujeme. Může to být, že kostelník otáčí hodinami. Samozřejmě to by byl čas nepravidelný, ale definice času to splňuje, že je to děj, který směřuje jedním směrem, poněvadž počet těch otáček může jenom narůstat. Při měření času volíme různé periodické děje a samozřejmě se snažíme, aby ty děje byly co nejpravidelnější, aby to měření času bylo rovnoměrné, takže se v dnešní době používají atomové hodiny, využívají se kmity krystalů a tak dále. To všechno je ale pouze měření času, nikoliv ta vlastní definice, co to čas je.
1: Jak se tedy přesně čas definuje?
0: Určitě existuje lepší definice, než jen prohlášení, že čas je to, co ukazují hodiny na kostele.
2: Tady bychom se museli vrátit do fyziky, a to do jejich dvou oblastí. Ta první je obecná relativita, ta druhá je kvantová teorie a obě dvě na ten čas pohlížejí trošičku jiným způsobem. Co se týče relativity, tak když se vrátíme do dob newtonovských, tak čas byl chápán jako nějaký parametr rovnic, vnější, neměný, naprosto nezávislý na těch dějích a děje ho nijak neovlivňovaly. Pak přišel rok 1905, kdy Albert Einstein publikoval speciální relativitu a ve speciální relativitě se ukázalo, že doba trvání nějakého děje závisí na tom, odkud ten děj pozorujeme. Závisí na volbě souřadnicové soustavy. A najednou bylo vidět, že čas už není něco absolutního, že je to něco relativního, závislého na tom, odkud se díváme.
1: Já nevím, ale když se budu dívat na kostel z okna domu, budou ručičky na ciferníku ukazovat stejných 16 hodin, jako když se podívám z prolétajícího vrtulníku.
0: To je tím, že vrtulník obvykle nelétá rychlostí blízkou rychlosti světla. Právě blízko této extrémní rychlosti se odlišnosti začnou projevovat. Lidstvo si toho všimlo až před 120 lety, díky Einsteinovi.
1: Pokud vím, Einstein tím ale neřekl poslední slovo.
2: Albert Einstein potom pokračoval ve svých výzkumech dál a v roce 1915 seznámil lidstvo s obecnou relativitou, což je nová teorie gravitace, která říká, že každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas a ostatní tělesa se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných drahách. Je to velmi, velmi zajímavá teorie, která se ukázala být životaschopná a je to naše nejlepší teorie gravitace, kterou jsme kdy měli, která vysvětluje gravitační působení i třeba pohybu Země kolem Slunce. Ta se pohybuje po elipse kolem Slunce, protože Slunce takto pokřivilo prostor a čas kolem sebe.
1: Z toho vyplývá, že čas opravdu může plynout různou rychlostí. U velmi hmotných těles jinak rychle než v téměř prázdném prostoru.
0: Má to ještě jeden důsledek.
2: Jestliže tedy tělesa zakřivují čas kolem sebe, to znamená ovlivňují chod hodin, tak vlastně spolu vytvářejí ten čas. Bez těles by čas neexistoval. A najednou obecná relativita poprvé ten čas nebere v úvahu, jakože je to něco mimo dění. Najednou každý k tomu přispívá. I my tady ve studiu, každý má nějakou hmotnost, každý pokřiví čas trošičku kolem sebe a přispívá k chodu času. Čili čas bez těles neexistuje, tělesa sama si vytvářejí čas kolem sebe a to je na obecné relativitě asi to nejrevolučnější, že zahrnula vlastně pozorovatele do toho systému a i ten pozorovatel spolu vytváří čas.
1: To se poněkud příčí selskému rozumu. Přece když najdu ve vesmíru úplně prázdné místo
0: a přesunu tam hodinky,
1: tak se náhle nerozbijí, půjdou dál. budou ukazovat čas, i když tam nic není.
2: Právě že ne, protože ty Einsteinovy rovnice, kdybychom si představili, jak rovnice znamená, že to má rovnítko, na jedné straně rovnice rozložení hmoty a na druhé straně zakřivení času a prostoru. Takže jestliže dáme na jednu stranu nulu, to rozložení hmoty bude nulové, tak na druhé straně nám vyjde, že neexistuje žádné zakřivení času a prostoru, což lze interpretovat tak, že vlastně ten čas nemá smysl, ani prostor. Bez těch těles ten čas není prostě. I samozřejmě, vy jste říkal, prázdný prostor, dám tam hodinky, ale v tu chvíli jsem tam dal těleso. Těleso, které si ten čas vytvoří. Takže kdyby si řekl opravdu prázdný prostor, tak tam nemůžou být ani ty hodinky a ten pojem času ztrácí naprosto smysl.
1: Upřímně, mě to celé ztrácí smysl.
0: A to hovoříme o prázdné části vesmíru. Představte si naopak nejhustší část, černou díru. V ní je prostoročas jakoby uzavřen do sebe. Jak tam chcete měřit čas?
2: Jestliže těleso projde takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, dostane se do té černé díry, tak pak už stále letí a letí do toho centra a máme jediný děj, který směřuje jedním směrem. A to je zkracující se vzdálenost toho objektu, který letí do centra. A roli času tady najednou přebírá vzdálenost. Takže obecná relativita nás naučila, že i ten vztah mezi časem a prostorem, dělit, že tohle je prostor a tohle to je čas, nemusí vždycky platit, že uvnitř černé díry se časová a prostorová souřadnice přehazuje.
1: Nepředstavitelné.
0: Ano, protože z našich životů to vůbec neznáme.
1: A má čas nějakou nejmenší, dále už nedělitelnou jednotku, nebo je spojitý?
2: Existuje cosi, čemu se v kvantové teorii říká Planckův čas. Je to kombinace základních přírodních konstant, která dává hodnotu 10 na minus 43 sekundy. A někteří fyzikové si myslí, že právě interpretace toho Planckova času je nějaké základní kvantum času. Že čas na těch malých škálách by byl kvantovaný, že neexistuje menší tiknutí hodin, než je ten Planckův čas, což my v makrosvětě nevnímáme, protože takto malé časy nejsme schopni měřit. Ale je to záležitost, která není definitivní. To jsou pouze úvahy a vždy musíme rozlišovat, co jsou naše představy, co jsou úvahy, co jsou hypotézy, co jsou teorie a co je realita. Realita, která je naměřená. Takže toto jsou úvahy, že čas by mohl být na těch malých rozměrech kvantovaný. Jsou na tom založeny různé odvětví kvantové teorie, ale jsou to zatím pouze úvahy. Není to realistická fyzika, která by byla experimentálně verifikovatelná.
1: Nezávidím fyzikům. Jak chtějí podobné teorie dokazovat nebo naopak vyvracet?
0: Ono se leccos měřit dá.
1: Chcete říct, že zpožďování času a podobné efekty se projevují i na Zemi?
2: Tak určitě ano, to, že se mění chod času, znamená, že například Země zakřivuje čas kolem sebe v různých výškách, kde čas různě a to se dá pozorovat. Velice známý je ten příklad z GPS-ku, která je na družici 20 000 km vysoko, kde jde čas trošičku jinak než při povrchu Země a ty časy se musí přepočítávat. Kdyby se to neudělalo, tak je to za 24 hodin rozdíl asi 8 kilometrů v určení polohy, což samozřejmě je naprosto nemožné pro GPSku. A není to jen GPS, kam mnoho zařízení musí počítat s tím, že čas plyne nerovnoměrně a že objekty ten čas zakřivují, což zní velmi znešeně zakřivují, ale lepší by bylo mění prostě chod času, mění rychlost chodu hodin.
1: Jsem ráda, že žiju na povrchu Země, kde zpoždění času může vyvolat leda slabá baterie v hodinkách.
0: Z pohledu vesmíru nicotná prkotina. V kosmu se dějí pozoruhodné věci. Ani čas není tím, za co je lidstvo od nepaměti má.

0: Merkur, Venuše, Mars.
1: Vynechal jste Zemi?
0: Záměrně, do tohoto seznamu nepatří.
1: Jakého?
0: No, schválně, jestli ho poznáte. Tak tedy, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.
1: Chybí Země, Uran a Neptun. Na Zemi žijeme a ty dvě nejvzdálenější nejsou vidět okem. Jen těch pět planet, které jste jmenoval, dokážeme spatřit na noční obloze.
0: Ano, pohodlně okem, i když Merkur jenom velmi blízko Slunci a není to s ním lehké. Každopádně už pravěký člověk si mohl užívat sledování těchto poutníků mezi hvězdami.
1: Co pak si asi představoval?
0: I moderní člověk byl odkázán na představy. Spekulace utnula až éra kosmických sond. Jsou ale výjimky. Některé poznatky přišly dříve, jako tento o Venuši.
2: Stalo se tento den, 6. června. Planeta Venuše byla dlouho sledována jen jako večernice nebo jitřenka. V roce 1627 si ale Johannes Kepler uvědomil, že by mohla být k vidění i jindy. Pravda, pomyslnou spojnici mezi Zemí a Sluncem většinou na své dráze míjí, ale občas ji může protnout a my pak vidíme její temný kotouček na pozadí oslnivě zářícího slunečního disku. Tento takzvaný přechod Venuše před Sluncem jako první pozoroval anglický astronom Jeremiah Horrocks v prosinci 1639. Další měl nastat za dlouhých 122 let. Díky Keplerovým zákonům znali astronomové poměry vzdáleností jednotlivých planet od Slunce. Například Venuše ležela zhruba v 70% vzdálenosti Země. Pro stanovení absolutní vzdálenosti jim však chyběla znalost vzdálenosti Země od Slunce, takzvané astronomické jednotky. Edmond Halley uprostřed 18. století navrhl využít k jejímu změření právě přechody Venuše. Ta se při pohledu z různých míst zeměkoule promítá na trochu jinou část slunečního disku, tudíž i přechází přes Slunce různě dlouhou dobu. A tak se měření vzdálenosti Venuše stalo jedním z hlavních astronomických úkolů doby. Na nejbližší vypočtené datum 6. června 1761 vyslali zejména Angličané a Francouzi své špiony do různých končin světa. Získaná měření však nebyla příliš kvalitní, takže vypočítané hodnoty kolísaly v rozmezí od 125 do 153 milionů kilometrů. K něčemu to však přece bylo dobré. Při vstupu a výstupu planety ze slunečního kruhu si někteří hvězdáři všimli, že na obrysu planety se objevilo cosi jako duhová svatozář. Ruský vědecký univerzál Michail Lomonosov se u vstupu planety před kotouč domníval, že příčinou je únava zraku a pozorování přerušil. Když se však po 6 hodinách Venuše přiblížila k výchozímu okraji Slunce, opět se soustředil a zapsal své pozorování. Na okraji Slunce se objevilo vzdutí, které se stávalo tím zřetelnější, čím víc se Venuše blížila k okraji. Brzy po výstupu vzdutí zmizelo. Planeta Venuše je zřejmě obklopena vzdušnou atmosférou, která zadržuje a ohýbá sluneční paprsky. Další šance se naskytla už o 8 let později, v červnu 1769, kdy přechod pozorovali stovky astronomů z desítek míst. Vzdálenost Země Slunce byla zpřesněna na 147 až 154 milionů kilometrů. Aktuálně uváděná velikost astronomické jednotky je něco málo pod 150 milionů kilometrů. Od té doby nastaly přechody Venuše před Sluncem v letech 1874, 1882, 2004 a 2012. Další nastane až v roce 2117. Od nás však nebude vidět. Michail Lomonosov objevil atmosféru Venuše na den přesně před 265 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Obdivuhodná představivost Keplera a skvělý výsledek pozorování Lomonosova.
0: V letech 2004 a 2012 jsem oba přechody Venuše před slunečním diskem sledoval. Opravdu výjimečný zážitek, skoro až umělecký. Temný kotouček, pohybující se před naší hvězdou.
1: Pozorování oblohy opravdu může přinášet podobné pocity uspokojení jako literatura, divadlo nebo hudba.
0: Hudba kosmických sfér?
1: O hudbě se často říká, že je jazykem emocí.
0: Přesně řečeno. Mimochodem, na hudbu odpovídají citově už nenarozená miminka.
1: To někdo zkoumal?
0: Rozhodně. Potvrdí nám to doktor František Koukulík.
2: Nejranější odpovědi lidského plodu na zvuk se objevují ve čtvrtém měsíci těhotenství. Prasnou-li dveře, bdící mimino sebou cukne. Na konci šestého měsíce vývoje nenarozené děti zvuky nejen slyší, ale rozlišují i jejich změny. Novorozené děti přesně vnímají rytmus hudby a reagují na její konzonanci nebo disonanci. A kojenci odpovídají na kulturně univerzální takzvanou maminkovštinu. To je pomalá, melodická, něžná řeč s vysokými tóny. Jestliže nejmenším dětem matky zpívají, lze u dětí pozorovat soustředěnou pozornost a přitlumení pohybu. Jde zřejmě o vrozenou schopnost, neboť slyšící děti neslyšících rodičů, kteří jim nespívají, rovněž dávají přednost zpěvu mateřským způsobem.
1: Schopnost vnímat zvuky a hudbu máme tak říkajíc v sobě úplně od začátku.
0: A co emoce? Jak reagují nejmenší děti na hudbu veselou a smutnou?
2: Dva nedávné pokusy se zdravými a zralými novorozenci ověřovaly změny frekvence srdeční činnosti a změny pohybů, co by reakci na hudbu považovanou nezávislými posluchači za veselou a smutnou. Veselá hudba snižovala aktivitu. Novorozenci přecházeli z ospalosti do spánku a zpomalovali rytmus sání. Sníženou aktivitu doprovázelo zpomalení srdeční činnosti. Výsledkem smutné hudby byl klid. Z výsledku lze soudit, že se emoční odpověď na hudbu pravděpodobně objevuje už u novorozenců.
1: Z toho vyplývá, že muzika ovlivňuje mozek výrazně.
2: A jak? Vliv hudby na mozek byl prokázán všemi užitými metodami. Muzikantům se například zvětšuje objem pravostranné sluchové kůry. Je tím větší, čím dříve učení začalo a čím déle trvalo. A naopak, z aktivity mozku lze předpovědět neuronové odpovědi na hudební podněty. Profesionálním houslistům se zvětšuje kousek mozkové kůry, který odpovídá za prstový hmat. Jsou-li praváci, je to krásně vidět v levé mozkové hemisféře.
1: Hudba mozek nejen zaměstnává, ale přímo ho fyzicky mění.
0: Mozek se přizpůsobuje tomu, co děláme. Říká se tomu neuroplasticita.
1: A dá se změřit, jaké v nás vyvolává hudba emoce?
2: Lze. Užívá se ženevská stupnice a má plných 9 rozměrů. Rozměr první je úžas. To je emoce blízká překvapení, vnímáme-li něco nečekaného, vzácného, přitom neohrožujícího. Druhým stupněm je přesah. To je pojem, který má odlišný obsah v náboženství, filozofii a psychologii. Nejjednodušší vyjádření tohoto pojmu by mohlo znít: existuje něco nad námi, mimo nás něco, co nás přesahuje. Třetím rozměrem je nostalgie, sladkobolný pocit, obvykle vztažený k místu, době minulého štěstí, případně k lidem, s nimiž nám bylo dobře. Dalším rozměrem je něha a následuje klid, harmonický pocit míru. Pak je radostná aktivace, dlouhodobý pocit radosti, spokojenosti, úspěšnosti. Dalším rozměrem je síla, pocit, že jsme nabití energií, pocit velkého vlivu na sebe i okolí. A pokračuje napětí, očekávání, které v hudbě navozuje pocit blížícího se zlomu, uvolnění a změny. No a poslední je smutek.
0: Tahle stupnice vznikla na Ženevské univerzitě před 14 roky, protože běžná psychologická stupnice emocí na hudbu prostě nestačila.
1: A ona se nějak prakticky využívá.
0: Ano, lidé poslouchají hudbu a vyplní dotazník, jak silně co cítí. Někdy se měří i tep, kožní vodivost nebo aktivita mozku a výsledkem je mapa emocí vyvolaných hudbou.
1: Když pohledneme do dějin, říkám si, že emoce mohly mít pro vývoj hudby zásadní význam.
2: Často uváděná domněnka říká, že tvorba hudby je odvěký způsob, jak ovlivňovat možné partnery. Muzikanti, zpěváci nebo tanečníci tím ukazují nepřímo kvalitu svých genů. Vysokou míru hudebního nadání mají jen někteří lidé a je těžké ji přestírat. Je náročná a je velmi ceněná. No, hudební taktiku užívají obě pohlaví. Vzpomeňme na Sirény a Odysea.
0: Jo, Sirény lákaly námořníky zpěvem, aby k ním připluli a zahynuli.
1: Známý příklad zneužití hudby. Ale o hudbě se říká, že prospívá nejen jedincům, ale i lidským skupinám, že?
2: Hudba je podklad tance, náboženských rituálů a ceremonií všeho druhu. Zvuk bubnu a píšťal se užíval při pochodu do bitvy. Jinak řečeno, hudba posiluje vazbu mezi jedinci. Výsledkem je emoční infekce. Sklon automaticky napodobovat a synchronizovat vokalizaci i pohyby s vokalizací a pohyby druhého jedince. Posléze se zblížit emočně. Hudba pomáhá překonat lidskou individualitu ve prospěch skupiny.
0: Jak ví každý, kdo navštívil fotbalový či hokejový stadion a aktivně se zapojil s ostatními fanoušky.
1: A víme vůbec, jak hudba vznikla?
2: V současnosti převažuje názor považující hudbu za vývojový stupeň předlidského zpracovávání sluchových informací. Lze předpokládat, že se hudba vyvíjela souběžně s jazykem v průběhu Ašelenu, to je období asi 800 až 250 tisíc let před současností. V pozdním Ašelenu, přibližně 400 tisíc let před současností, lze s nějakou pravděpodobností mluvit o proto-hudbě, primitivním předchůdci hudby, podobně jako se ve stejném časovém rozmezí uvažuje o proto-jazyce. V té době žili na Zemi naši vzdálenější vývojoví předci. Náš druh se objevil asi o 200 tisíc let později.
1: Předchůdci lidí ale tehdy v podstatě neměli pořádné nástroje, natož pak hudební. Na co tedy hráli?
2: Zdrojem hudby mohly být nárazy předmětů do jiných, zejména dutých objektů, údery kameny o sebe. Jiným pramenem, podstatně mladším, mohla být už zmíněna maminkovština. Slůvka a zvuky, jimiž milující matky i další členové rodiny a skupiny oslovují své nejmenší děti. Maminkovština je transkulturální jev. Prototypem hudby tedy mohou být vokalizace ve vztahu matka-dítě. Třetím zřídlem hudby mohlo být napodobování signalizace zvířat, zejména zpěvných ptáků. A něco na závěr. Neuronové systémy, které v lidském mozku zpracovávají hudbu, jsou jako celek ze všech sítí nejrozsáhlejší. Překonávají i ty systémy, které zpracovávají jazyk.
1: Hudba je očividně celomozková činnost.
0: Má silný vliv na emoce a dá se tedy využít i jako terapie.
1: Určitě si po skončení Meteoru nějakou pěknou hudbu pusťte.

0: Je řada způsobů, jak se zbavit nemoci, jak zabít jejího původce.
1: Antibiotika, vysoká nebo nízká teplota, zbraně imunitního systému.
0: Ale jak se zbavit někoho, kdo žije v...
1: To už nám řekne sám. Přichází tajemný host Meteoru.
0: Dnešní host si vybral opravdu zvláštní adresu. Místo, kde většina organismů nepřežije ani pár minut.
1: Jsem moc zvědavá, jaké. Vítejte.
2: Děkuji za pozvání. Musím říct, že je příjemné na chvíli opustit žaludek.
1: Počkejte, vy žijete v žaludku?
2: Přesně tam.
1: Ale žaludek je plný kyseliny.
0: Pravda. pH může klesnout až k hodnotě 1. Pak dokáže rozleptat i některé kovy.
2: Právě proto je v něm tak málo konkurence.
1: Jak tam vůbec můžete přežít?
2: Nejsem přímo v žaludeční šťávě, ale ve stěně žaludku, která tak kyselá není. Navíc používám malý chemický trik. Produkuji enzym zvaný ureáza.
1: Co dělá?
2: Rozkládá močovinu na amoniak. No a ten neutralizuje kyselinu kolem mě.
0: Takže si vytváříte ochrannou bublinu.
2: Přesně tak. Malý chemický deštník proti žaludeční kyselině.
1: Promiňte, můžu se zeptat, kolik měříte?
2: Asi 3 mikrometry.
1: Nic moc. To asi nebudete parazit.
2: Jsem bakterie spirálovitého tvaru.
0: Ano, vidíme. Tvar je pro vás asi důležitý.
2: Jasně. Díky spirále se lépe pohybuji v hustém hlenu, který pokrývá stěnu žaludku.
1: Takže vlastně plavete.
2: Mhm. Pomáhají mi malé bičíky. Fungují jako lodní šrouby. Můžete si můj pohyb představit jako vývrtku. Vrtám se v žaludeční stěně a žiju z toho, co produkují buňky žaludeční sliznice.
0: Ale jak se do lidského těla dostanete?
2: Nejčastěji ústy, obvykle už v dětství.
1: Takže člověk vás prostě spolkne?
2: Ano. A pokud přežiju kyselou lázeň žaludku, usadím se v jeho sliznici.
0: Kolik lidí vás může mít v těle?
2: Přibližně polovina lidstva.
1: To je neuvěřitelné číslo.
0: A všichni mají žaludeční potíže?
2: Kde pak? Většina lidí o mě vůbec neví.
1: Ale někdy způsobujete problémy.
2: To jo, u části hostitelů vyvolám zánět žaludeční sliznice.
1: Vřed je vlastně rána ve stěně žaludku.
0: A z toho mohou vzniknout žaludeční vředy.
2: Je to tak. Navíc dráždím imunitní systém a produkuju toxíny. Z vředy je ta potíž, že kyselina a trávící enzymy začnou prosakovat ze žaludku a poškozovat tkáň.
0: Dlouho si lidé mysleli, že vředy způsobuje hlavně stres.
2: To byla velmi rozšířená představa.
1: Kdy se zjistilo, že za nimi stojí bakterie?
2: Až v 80. letech 20. století.
0: No, to je docela nedávno.
2: Dva australští lékaři, Barry Marshall a Robin Warren, mě objevili v žaludeční sliznici pacientů.
1: A dlouho jim prý nikdo nevěřil.
0: Je pravda, že jeden z nich se dokonce úmyslně nakazil.
2: Vy lidi se někdy chováte dost divně. Barry Marshall opravdu vypil kulturu mých kolegyň.
1: To zní jako velmi odvážný experiment.
2: Za pár dní dostal zánět žaludku. A tím dokázal, že máme z vředy něco společného.
0: Za tento objev dostali oba lékaři Nobelovu cenu.
2: V roce 2005.
1: Z toho vyplývá, že se dnes žaludeční vředy léčí antibiotiky.
2: Ano, kombinace antibiotik a léků snižujících kyselost žaludku mě dokáže zlikvidovat.
0: Ale jestli se nepletu, někdy můžete způsobit ještě vážnější problém.
2: Máte asi na mysli rakovinu žaludku?
0: Dlouhodobý zánět může zvýšit riziko jejího vzniku.
2: Proto mě dnes lékaři berou velmi vážně.
1: Je zajímavé, že jste byla objevena tak pozdě.
2: Vědci dlouho věřili, že v žaludku žádná bakterie přežít nemůže.
1: A vy jste jim ukázala opak.
2: Stačilo pár enzymů, trocha chemie a hodně trpělivosti.
0: Naším dnešním hostem byla bakterie Helicobacter pylori.
1: Mikroskopický obyvatel žaludku, který dokáže přežít tam, kde by většina organismů zahynula během několika minut.
0: Bakterii nám stělesnila Karolína Křišťálová.

0: Jak poznat, že vědec něco nového objevil?
1: Zdá se to tak snadné. Vidí, změřil, našel něco, co nikdo před ním.
0: Jenomže ne každý výsledek experimentu je tak jasný.
1: Takže?
0: Radu nám dá už dnes jednou zmíněný německý fyzik přelomu 19. a 20. století Max Planck ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
2: Když je experimentální výsledek v rozporu s existující teorií, je na obzoru pokrok.
0: Mít měření, která se nedají vysvětlit, to je pravá radost.
1: Já mám pocit, že žijeme ve světě, kde je stále víc věcí, kterým rozumí jen hrstka nejlepších odborníků. A ani oni sami je často nedokáží vysvětlit ostatním.
0: No, to je zase jiný problém.
1: Třeba genetika. V rámci ní se začínají dít úplná kouzla.
0: Dá se to tak říct. Ostatně, jak by se vám líbila zvířata imunní k chorobám?
1: Chcete říct, že taková umíme vytvořit?
0: Píše o nich ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmr.
3: Zvířata imunní k chorobám. Se zemědělstvím stojí a padá celá lidská civilizace. Většinou si ani neuvědomujeme, jak jsme tím změnili celou planetu. Ve srovnání s dobami, kdy se naši pravěcí předci živili jako lovci a sběrači, jsme světový objem rostlinné biomasy zredukovali zhruba na polovinu. Velký podíl na tom měla proměna lesů na pole a pastviny. Od základu jsme změnili také skladbu pozemské fauny. Pokud bychom nanosili na jednu velkou hromadu všechny savce planety, pak by její základ tvořila hospodářská zvířata. Skot, kozy, ovce, prasata, koně, buvoly, velbloudi. V celé pomyslné hromadě by tato zvířata zabrala asi 60%. Dalších 36% by připadlo na více než 8 miliard lidí. Na všechny volně žijící savce, od myší a potkanů, přes netopíry, antilopy a opice, až po slony a velryby, by zbyla jen 4%. Hospodářská zvířata navíc konzumují obrovská množství rostlinné biomasy travinami počínaje a obilím konče. To vše představuje pro planetu rostoucí zátěž. Dá se jí nějak ulevit? Genové inženýrství není všelék na tyto trable, ale s řešením některých problémů pomoci může. Zvířata nedokážou z rostlinné hmoty využít vše. Mnohé její komponenty jsou pro ně nestravitelné a přicházejí na zmar. V přírodě ale najdeme mikroby, kteří si s rozkladem těchto látek hravě poradí. Přežvíkavci hostí takové mikroorganismy v bachoru. Jiná zvířata je ale postrádají. Genoví inženýři si proto vypůjčili od mikrobů geny pro skvělé trávení a vnesli je do dědičné informace prasat. Zvířata si díky tomu poradí třeba s ligninem, který tvoří základ dřevní hmoty. S trochou nadsázky můžeme říci, že tato prasata by strávila i piliny. Velkým nebezpečím chovu hospodářských zvířat jsou choroby. Ty mohou zvířata oslabit nebo dokonce zabít. Boj s infekčními chorobami probíhá na farmách dnes a denně. Přestože se chovatelé snaží zvířata chránit před zavlečením nákazy, musí mít rezervu a držet více zvířat, než kolik nakonec potřebují. Pomáhají si i očkováním. Do dokonalosti však má tato ochrana daleko. Přitom před některými chorobami je určitý druh zvířat v bezpečí, protože původce nemoci nenachází v jeho organismu příhodné podmínky. Chybí mu tam například bílkoviny, které potřebuje pro průnik do buněk. Bílkoviny sloužící virům jako kotviště a vstupní brány si zvířata vyrábějí pro vlastní potřebu podle svých genů. Mohli bychom upravit zvířatům příslušný gen tak, aby jim i nadále fungoval, ale pro potřeby mikroba se stal nepoužitelným? Prase s takto upraveným genem už možná míří do chovů ve Spojených státech, Číně, Kanadě a dalších zemích. Jako první na tuto cestu vykročili už před lety američtí vědci. Zjistili, jakou bílkovinu potřebuje pro úspěšnou nákazu virus vyvolávající u prasat onemocnění známé jako respirační a reprodukční syndrom. Gen pro tuto bílkovinu zkrátili. Vystřihli z něj část, podle které se tvoří úsek bílkoviny využívaný virem. Ukázalo se, že bílkovina vyrobená podle zkráceného genu praseti dál dobře slouží, ale virus se na ní nepřichytí. K nemoci, která masově zabíjí malá selata a březím prasnicím zabrání ve zdárném dokončení vývoje mláďat, byla zvířata s upravenou dědičnou informací odolná. Stejná změna by se mohla odehrát v dědičné informaci prasat i čirou náhodou. Genoví inženýři tu vlastně přírodu zastoupili a předběhli. Farmáře americká prasata odolná k viru nijak nelákala. Jejich chov by provázelo plození potomstva mezi příbuznými zvířaty a prasatům by hrozily stejné komplikace, jaké pronásledovaly v minulosti panovnické rody praktikující příbuzenské sňatky. Obrat nastal, když se do hry vložila jedna britská biotechnologická firma. Ta problém vyřešila, když zajistila odolnost prasatům hned 4 různých linií. Pokud by se tato prasata začala chovat ve velkém, přineslo by to zvířatům pevnější zdraví a zároveň by to aspoň trošku ulevilo životnímu prostředí planety. Rozhodující slovo bude patřit konzumentům vepřového masa, pokud maso prasat s upravenou dědičnou informací nebudou z jakéhokoliv důvodu kupovat, chovatelé dají přednost zvířatům náchylným k nemoci.
0: Takže máme zvířata, která lépe tráví, méně plýtvají a dokonce mohou být odolná vůči nemocem.
1: Zní to skoro jako ideální řešení.
0: Jenomže ono to tak jednoduché není.
1: Protože do hry vstupujeme my.
0: Nejde jenom o vědu a technologie, ale o to, co jsme ochotni přijmout na talíři.
1: Takže rozhodnutí nakonec neleží jen v laboratoři nebo na farmě.
0: Ale v obchodě a v našich hlavách.
1: A to je poslední myšlenka dnešního Meteoru.
0: U toho příštího se s vámi opět moc rádi uslyší Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Za svůj vzhled se stydím.
2: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
3: Jirpák.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
0: Druhý díl tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Sobotní exploze v panelovém domě v Toužimi zranily dva lidi. Policisté výbuch vyšetřují jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Česko nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. A zítra bude slunečno, později se začne zatahovat, teploty až 28 stupňů. Na dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi.
8: Nejspíš tam vařili nějaký chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěli z toho okna,

0: Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti Jessy Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
1: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
0: Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrut. Cílila přitom na jižní předměstí Dahia, kde sídlí pro iránské teroristické hnutí Hezbollah. O dnešním útoku informovali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz. Uvedli, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hezbollahu. Jednalo se podle nich o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními, přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel Horských lázní Martin Voženílek.
2: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 20.
4: Doprava.
0: Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zvolněte u sjezdu na Středokluky. Na 5. kilometru zasahují u nehody osobního auta, narazilo do svodidel, provoz je ale plynulý. Na silnici 38 z Jestřebí do Mladé Boleslavy opatrněji na obchvatu Bělé pod Bezdězem. U odbočky na Plužnou zasahují záchranáři u kolize dvou osobních vozidel, projíždí se tady kyvadlově. Tolik zprávy, teď už má na dvojce slovo Martin Hrdinka.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
5: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás tři novinky. A ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová. A s tou si také o té písničce, která bude nasazena do České dvanáctky dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká dvanáctka, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká dvanáctka. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef Devátý a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé, kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali. A nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

Hlaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 někdo opráší a natočí jako svůj nový single. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo 9, minulý týden místo 6 a dnes místo 7. Starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo 5 a dnes 6.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang. Byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8., takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi, tohle je projekt Holky Tonk.

Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí

0: Historie českého zločinu na dvojce. Kdo zabil starší ženu den před podepsáním závěti?
1: Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
2: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný.
3: A podivné byly i další okolnosti.
4: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
4: Tím pádem stopy v háji.
0: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat své psy do evidence. Stát chce změnit pravidla plánování schodků. Snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. A zítra bude slunečno a později začne oblačnost přibývat. Teploty do 28 stupňů. Na dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření komory veterinárních lékařů a údajů ministerstva zemědělství. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
6: Bychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí.

0: dolarů, tedy skoro 300 milionů korun.
1: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes čtvrt miliardy korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách, od západu přibývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 20.
4: Doprava.
0: Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Prahy dnes jen o něco málo silnější provoz v okolí sjezdu na Slavkoch. Na silnici 6 směrem z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu čekejte 10 minut navíc. O kus dál ve směru na Prahu na dálničním úseku zvolněte u Hoře Sedel. Na 55. kilometru se srazila dvě osobní auta, výrazněji ale nepřekáží. A silnice 10 z Turnova do Malé Skály za Serpentinou u odbočky na Kobylku pokračují vyšetřovací práce. Tolik zprávy, teď už na dvojce začínají příběhy z kalendáře.
5: Dobrý den vám všem, kdo posloucháte dvojku, zdraví vás Tereza Stýblová.
6: A Jan Kovařík a máme pro vás neodmítnutelnou nabídku. Pojďte a vyslechněte příběh muže, který dokázal přežít v krajině, kde bez zkušeností nikdo dlouho nevydrží.
5: Ano, muže, který se vydával na cesty se psím spřežením, spal v iglu a mluvil jazykem lidí, které Evropané dlouho považovali za cizí a nepochopitelné.
6: Zkuste hádat, o kom dnes bude řeč. Úplně jednoduché to není. První nápověda, narodil se v Grónsku, ale jeho rodina měla i dánské kořeny.
5: Druhá, podnikl jednu z nejdelších cest v dějinách polárního bádání, tisíce kilometrů arktickou pustinou.
6: A třetí, celý svůj život zasvětil tomu, aby zaznamenal příběhy a mýty původních obyvatel severu.
5: Já myslím, že víc už jsme napovědět nemohli.
6: No, a pokud jsme mohli, tak jsme nechtěli. A jestli na základě našich nápověd tápete, nebuďte smutní, protože v takové situaci se náš prozatím tajný hrdina ocitl ve svém životě mnohokrát. Vždycky ovšem dokázal najít cestu, třeba na jeho jméno přijdete i vy.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Jak jste možná z našich tradičních úvodních nápověd poznali, hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je polární badatel a také antropolog Knut Rasmussen.
1: Narodil se 7. června 1879 v grónském Jakobshavnu, dnešním Ilulissatu, městě na západním pobřeží, odkud se dodnes odlamují obrovské kusy ledu z jednoho z nejaktivnějších ledovcových splazů na světě.
0: Jeho tatínkem byl dánský misionář a jazykovědec Christian Rasmussen, který v Grónsku působil řadu let a zabýval se tu mimo jiné i překladem Bible do inuitštiny.
1: Matka Lovise Fleischerová měla částečně inuitské kořeny. Knut tak vyrůstal v prostředí, kde se mísily dvě kultury, evropská a arktická, a obě pro něj byly stejně přirozené.
0: Dětství nestrávil ve školních lavicích, ale venku. Naučil se řídit psí spřežení a především přežít v podmínkách, kde teploty běžně klesají hluboko pod bod mrazu.
1: Už jako chlapec se účastnil loveckých výprav. Inuité, které u nás lidé znají spíš pod označením Eskimáci, ho brali jako jednoho z nich. Naučil se jejich jazyk, ale i to, co se v učebnicích naučit nedá. Totiž jak se vyznat v krajině, kde vám sníh a vítr napoví víc než mapa.
0: Později vzpomínal, že právě tam pochopil, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí. Stačí špatné rozhodnutí, náhlá změna počasí a člověk je ztracen.
1: Když mu bylo 12 let, rodiče ho poslali do Dánska. Poprvé tehdy opustil Grónsko a ocitl se v Kodani. Najednou byl mezi lidmi, kteří o jeho světě věděli jenom z vyprávění.
0: Nelenil a učil se jazykům, historii i literatuře. V Dánsku se Rasmussen dokonce pokusil o uměleckou dráhu, studoval zpěv a krátce zkoušel i herectví. Nakonec ale zjistil, že víc než jeviště ho přitahuje sever.
1: Sever pro něho byl domovem. Místo, kde se člověk musí spolehnout sám na sebe a kde zároveň není nikdy úplně sám, protože je závislý na ostatních.
0: Už tehdy si začal uvědomovat, že svět inuitů rychle mizí. Tradiční způsob života se měnil. Přicházeli obchodníci i misionáři a s nimi nové hodnoty.
1: A právě v té chvíli v jeho mysli vyklíčila myšlenka, která ho provázela celý život. Zaznamenat tento svět dřív, než zanikne.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Když se náš dnešní hrdina z kalendáře Knut Rasmussen na začátku 20. století vrátil do Grónska, už věděl, že nechce být jen pozorovatelem. Chtěl sever poznat do hloubky a proto také potřeboval vytvořit zázemí, odkud bude možné vyrážet dál.
1: Klíčovou roli v tom sehrál jeho přítel Petr Froiken, dánský dobrodruh, novinář a později i spisovatel. Oba spojovala fascinace Arktidou a také schopnost přežít tam, kde jiní selhávali.
0: Jejich první velká společná výprava v letech 1902 až 1904 vedla napříč severním Grónskem. Nebyla to ale jen dobrodružná cesta. Šlo o mapování dosud málo prozkoumaných oblastí a pečlivý sběr poznatků o životě Inuitů.
1: Rasmussen tehdy ukázal, v čem je jiný než ostatní baratelé. Nepřicházel jako dobyvatel, ale jako někdo, kdo naslouchá. Místo, aby Inuitům vnucoval evropské způsoby, tak se od nich učil.
0: Po návratu už měl jasno. Pokud chce v Arktidě opravdu pracovat, potřebuje pevný bod. A tak v roce 1910 společně s Froikenem na severozápadě Grónska zakládají obchodní a výzkumnou stanici Thule.
1: Název Thule není náhodný. Už antičtí autoři tak označovali nejzazší sever, místo na konci tehdy známého světa. Pro Rasmussena to byla symbolická brána do neznáma.
0: Obchodní stanice sloužila i jako základna pro expedice a místo setkávání Evropanů s Inuity.
1: Obchodovalo se tu s kožešinami, ale stejně důležité byly i informace. Rasmussen tu naslouchal příběhům, zapisoval jazyk, zvyky i tradice. Thule se postupně stala centrem jeho výzkumu.
0: A také výchozím bodem pro další výpravy, které vešly do dějin jako takzvané expedice Thule. Rasmussen jich mezi lety 1912 a 1933 zorganizoval celkem 7.
1: Ty první měly spíš regionální charakter. Mapování severního pobřeží Grónska, výzkum ledovců anebo dokumentace života místních komunit. Rasmussen ale mířil dál.
0: Zajímala ho otázka, která tehdy rozdělovala vědce. Odkud vlastně Inuité přišli? Jsou jednotlivé skupiny od sebe izolované nebo mají společný původ?
1: Odpověď se nedala najít v knihách. Bylo potřeba dojet si pro ni na saních. Rasmussen se na tu cestu připravoval roky. Shromažďoval zásoby, vybíral spolehlivé psy i lidi.
0: A pak přišla výprava, která ho proslavila po celém světě. Výprava, při níž se vydal na cestu dlouhou tisíce kilometrů. Výprava, která změnila naše chápání severu.

0: 10.
1: Vrchol práce Knuta Rasmussena, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, přišel na začátku 20. let minulého století. Pátá expedice Thule, kterou podnikl v letech 1921 až 1924, patří dodnes k největším akcím v dějinách polárního bádání.
2: Její cíl byl odvážný. Prozkoumat život Inuitů napříč celou Severní Amerikou a ověřit, zda mají společný původ.
1: Rasmussen vyrazil z Grónska se psím spřežením, jen s nejnutnějším vybavením a několika průvodci. Čekala ho trasa dlouhá přibližně 18 000 kilometrů přes kanadskou Arktidu až na Aljašku.
2: Byla to cesta, která trvala měsíce a často vedla neznámým terénem. Rasmussen spal v iglů, jedl to, co ulovil nebo dostal od místních a spoléhal na zkušenosti Inuitů, bez nichž by nepřežil.
1: Teploty klesaly hluboko pod minus 40 stupňů Celsia. Vítr dokázal během chvíle změnit krajinu k nepoznání a přesto Rasmussen postupoval dál, den za dnem, kilometr za kilometrem.
2: Zásadní ale nebyl jen výkon. Setkával se cestou s různými skupinami Inuitů, odlišnými jazykem i zvyky a všude si zapisoval jejich příběhy, písně a legendy.
1: Právě tyhle rozhovory přinesly odpověď na jeho otázky. Rasmussen ukázal, že Inuité od Grónska po Aljašku sdílejí společné kulturní kořeny, že jde o jeden velký propojený svět.
2: A byl to objev, který změnil pohled vědy na osídlení Arktidy. A také důkaz, že náš hrdina nebyl jen dobrodruh, ale především precizní vědec.
1: Z jeho cesty vznikla kniha Cesta bílým tichem, ve které popsal nejenom krajinu, ale i setkání s lidmi, jejichž svět byl tehdy pro Evropany téměř neznámý.
2: Často zdůrazňoval, že bez Inuitů by žádná taková výprava nebyla možná. Oni jsou skutečnými pány severu, říkal. My jsme tu jen hosté.
1: Rasmussen se stal prvním Evropanem, který dokázal projet arktickou oblast od Grónska až k Aljašce se psím spřežením.
2: Pro něj to ale nebylo vítězství nad přírodou. Byla to cesta za poznáním a potvrzení, že i v těch nejodlehlejších končinách světa žijí lidé s bohatou kulturou a tradicemi.

0: Polární badatel a antropolog Knut Rasmussen přišel na svět 7. června roku 1879 jako dítě dvou světů. Rozumějte, tatínek byl dánský misionář a jazykovědec, maminka měla částečně inuitské kořeny. To malému chlapci umožnilo poznat dva světy, když ještě nestihl vyrůst. Jako malý řídil psí spřežení, dokázal přežít v mrazivé pustině, v Dánsku se pak vzdělával v literatuře, jazycích a umění. A díky jazyku předků své matky dokázal naslouchat inuitům, původním obyvatelům severu, a uvědomil si brzy, že jeho úkol je nedopustit, aby svět, tradice a mýty inuitů zmizely. S přítelem Petrem Froikenem proto vybudovali polární stanici Thule a z ní pak náš hrdina uspořádal celkem 7 expedic, z nichž nejslavnější byla nepochybně 18 000 kilometrů dlouhá expedice v pořadí 5.
1: Mezi dvěma světy, o kterých Honza už mluvil, náš dnešní hrdina vlastně pendloval celý svůj život. Arktida ho přitahovala víc než Dánsko, přesto se ale oženil v Kodani. Takže i rodinný život dnes probereme v příbězí z kalendáře. Také se alespoň na chvilku začteme do knihy Grónské mýty a pověsti a taky do rozsáhlých etnografických záznamů našeho hrdiny. No a projdeme s ním i jeho poslední velkou cestu.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
6: Každý den po 17. hodině
5: na Dvojce.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Knut Rasmussen, nebyl jen cestovatelem a objevitelem. Možná ještě víc než mapy ho zajímaly příběhy, které se v Arktidě předávaly po generace. Ústně, bez knih, bez jakýchkoliv záznamů.
1: Možná právě proto si uvědomoval, jak snadno mohou zmizet. Stačí, aby se změnil způsob života, aby mladší generace přestala naslouchat a celý svět představ, bohů a legend se rozpadne.
0: Rasmussen měl jednu zásadní výhodu. Mluvil jazykem Inuitů a rozuměl jejich myšlení. Neptal se tedy jako cizinec, ale jako někdo, kdo chce opravdu pochopit.
1: Sedával s vypravěči dlouhé hodiny, někdy i celé noci. Naslouchal šamanům, lovcům i starým ženám, které si pamatovali dávné příběhy, a všechno pečlivě zapisoval.
0: Díky tomu vznikly knihy jako Grónské mýty a pověsti nebo rozsáhlé etnografické záznamy z již zmiňované páté expedice Thule. Dodnes patří k nejcennějším pramenům o inuitské kultuře.
1: V těch příbězích se objevují duchové, zvířata i bytosti, které překračují hranice mezi světy. Třeba bohyně moře Sedna, která podle legendy vládne všem mořským tvorům.
0: Když lidé porušili pravidla, například při lovu, nebo pokud šlo o chování k přírodě, bohyně Sedna prý zadržela mořské tvory v hlubinách a lovci se vraceli s prázdnou. Tehdy musel zasáhnout šaman a obnovit rovnováhu mezi světem lidí a duchů.
1: Rasmussen tyto příběhy nebral jako pohádky. Viděl v nich způsob, jak inuité chápou svět, vztah člověka k přírodě, odpovědnosti i strach z neznámého.
0: Mýty nejsou jen vyprávění, psal. Jsou to pravidla, podle nichž lidé žijí. A právě to chtěl Evropanům vysvětlit.
1: V době, kdy se na původní kultury často pohlíželo svrchu, byl jeho přístup výjimečný. Nehodnotil, nesoudil, snažil se porozumět.
0: Díky němu se zachovaly desítky příběhů, které by jinak zmizely s těmi, kdo je znali z paměti.
1: Knut Rasmussen tak byl nejenom cestovatelem a objevitelem, ale i kronikářem světa, který se pomalu vytrácel.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře.

0: Život Knuta Rasmussena, našeho dnešního hrdiny, se odehrávala na pomezí dvou světů. A nebylo to jen obrazně. Část roku trávil v Grónsku mezi Inuity a část v Dánsku, kde psal, přednášel a vydával své knihy.
1: Právě v Kodani se také v roce 1908 oženil. Jeho ženou se stala Dagmar Andersenová, dcera dánského obchodníka. Spolu měli syna, který dostal po otci jméno Knut.
0: Rodinný život ale nebyl jednoduchý. Rasmussen byl dlouhé měsíce, někdy i roky na cestách. Arktida ho přitahovala více než pohodlí domova.
1: Paní Dagmar tak zůstávala většinou v Dánsku, zatímco její muž dlel se psím spřežením tisíce kilometrů daleko. Přesto jejich manželství vydrželo. Možná i proto, že chápala, jak silné je jeho poslání.
0: Rasmussen nebyl typický vědec zavřený v pracovně. Byl to vypravěč, který dokázal své zážitky předat publiku. Jeho přednášky byly vyprodané, knihy šly na dračku a stal se známou osobností.
1: Přesto zůstával spíš mužem severu, nežli lvem salónů. V civilizaci se nikdy necítil úplně doma. Často říkal, že skutečný život je tam, kde rozhoduje počasí, zkušenost a důvěra mezi lidmi.
0: Fyzicky byl náš dnešní hrdina mimořádně odolný. Zvládal dlouhé cesty v extrémních podmínkách, hlad i vyčerpání. Jenomže roky strávené v Arktidě si postupně vybírali svou daň.
1: Také časté pendlování mezi dvěma světy bylo psychicky náročné. Rasmussen musel neustále přepínat z ticha ledové krajiny do rušného evropského prostředí.
0: Ale nezastavil se. Organizoval další expedice, psal, cestoval a snažil se zachytit co nejvíce z toho, co považoval za ohrožené.
1: Lidé, kteří ho znali, o něm mluvili jako o charismatickém a energickém muži. Měl smysl pro humor, ale zároveň dokázal být neústupný, když šlo o věci, kterým věřil.
0: Byl přesvědčený, že svět Inuitů si zaslouží respekt. Ne jako kuriozita, ale jako plnohodnotná kultura.
1: A právě s tímhle přesvědčením se vydal i na svou poslední expedici. Netušil pochopitelně, že to bude cesta, kterou už nikdy nedokáže dokončit.
2: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Na začátku 30. let patřil Knut Rasmussen k nejuznávanějším polárním badatelům 20. století. V roce 1933, ve svých 54 letech, se vydal už na 7. expedici Thule.
2: Byla to jeho poslední výprava, návrat na sever, který tak dobře znal. Tentokrát se zaměřil na východní Grónsko, kde chtěl doplnit poznatky o tamních komunitách Inuitů, jejich jazyce i způsobu života.
1: A právě během této expedice došlo k osudové události. Rasmussen snědl tradičně připravované maso, podle některých zdrojů pokrm zvaný kiviak, tedy fermentované maso. V arktických podmínkách běžná věc, ale také jisté riziko.
2: Následovala bohužel těžká otrava, pravděpodobně botulismus. Nemoc, která napadá nervový systém a bez rychlé pomoci bývá smrtelná. Rasmussenův stav se rychle zhoršoval.
1: Přesto se ještě snažil pokračovat. To je možná jedna z věcí, která ho vystihuje vůbec nejlépe. Neochota vzdát se, i když už tělo protestuje.
2: Nakonec ale musel přeci jenom ustoupit. Výprava byla přerušena a Rasmussen byl přepraven do Dánska, kde skončil v kodaňské nemocnici.
1: Oslabený organismus navíc postihl zápal plic. Antibiotika tehdy ještě nebyla dostupná a léčba byla omezená. Rasmussen i tak bojoval o život několik týdnů.
2: Když 21. prosince 1933 zemřel, bylo mu teprve 54 let.
1: Také jeho poslední výprava ale přinesla cenné poznatky, které se podařilo zachovat a později zpracovat. I v kritickém stavu myslel na to, aby jeho práce nepřišla vniveč.
2: A nepřišla. Jeho zápisy, nahrávky i knihy se staly základem moderního výzkumu inuitské kultury.
1: Rasmussenovi desetisvazkové zprávy z páté expedice Thule dodnes patří k základním pramenům o životě původních obyvatel Arktidy, z nichž čerpají antropologové i historici.
2: Ve svých knihách zachytil příběhy, mýty i každodenní život Inuitů, často vůbec poprvé v písemné podobě.
1: Díky tomu dnes víme, jak se lišily jednotlivé skupiny lidí severu od Grónska až po Aljašku a zároveň víme i to, co je spojovalo.

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme si připomněli Knuta Rasmussena, muže, který se narodil na okraji světa a dokázal ho přiblížit těm, kteří ho nikdy neviděli.
1: Polárního badatele, cestovatele a antropologa, který nezkoumal Arktidu z dálky, ale žil v ní. Se svým psím spřežením projel tisíce kilometrů, naslouchal stovkám lidí a zapisoval jejich příběhy.
0: Nebyl to jenom objevitel v tradičním smyslu, spíš prostředník, člověk, který dokázal přeložit jeden svět do jazyka druhého a přitom ho nezjednodušit ani neskreslit.
1: Jeho práce měla obrovský význam i proto, že přišla v pravý čas. V době, kdy se tradiční způsob života Inuitů začal rychle měnit, zachytil jejich příběhy, víru i každodennost.
0: Nutno dodat, že Rasmussen měl výrazný literární talent. Jeho knihy nejsou suché zápisy, ale živé vyprávění plné obrazů a emocí.
1: Ukázal také, že komunity od Grónska až po Aljašku nejsou izolované, ale tvoří jeden propojený kulturní celek.
0: Jak sám napsal, jen ten, kdo žil mezi těmito lidmi a sdílel jejich život, může porozumět jejich myšlenkám.
1: Tento citát, tuhle myšlenku Knuta Rasmussena vybral na závěr svého scénáře jeho dnešní autor Filip Lukeš. Děkujeme za zajímavé vyprávění a smekáme pomyslný klobouk před houževnatým mužem jménem Knut Rasmussen.
0: A doufáme, že budeme smekat klobouky i nadále v dalších příbězích z kalendáře před výraznými osobnostmi.
1: A že u toho taky budete a smekat nemusíte, stačí, když budete poslouchat.
0: Těšíme se na vás i na naše vyprávění.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání.
1: Na Dvojce. Naším hostem bude oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová, která svým objektivem dokumentovala život v pásmu Gazy, narkomanských getech i zapomenutých končinách světa. Co všechno musí jako fotografka obětovat, aby zachytila ten správný moment? Proč jezdí na místa, kde jde doslova o život? A existuje fotografie, která jí osobně změnila život, i když ji možná nikdy nikdo jiný nespatřil? O tom všem bude řeč s fotografkou Alžbětou Jungrovou.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zemědělci na polích používají toxická hnojiva, myslí si přitom, že jde o biomasu. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Zítra bude slunečno, později začne oblačnost přibývat, teploty do 28 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezi atomovou energii

0: oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javurková.
1: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
0: Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dříve, než uzavře dohodu s Teheránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News s tím, že předem ani neuvolní zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí naopak šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dříve uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje uvolněním zmrazených iránských aktiv v hodnotě v přepočtu přes půl bilionu korun. A městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žestových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 20.
3: Doprava.
0: Na dálnici D35 u Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta těsně za sjezdem na Opatovice na 130. kilometru vyšetřují nehodu 2 osobních vozidel. Blokovaný je jak levý, tak pravý pruh, projíždí se pouze připojovacím, zdržení ale není dlouhé. A pozor na silnici 35 na trase z Turnova do Jíčína za Ktovou je vážná nehoda osobního auta a motorkáře, zasahují tu záchranáři a policie. Tolik zprávy, další program Dvojky vám už představí Roman Víšek.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A teď už vás, přátelé na Dvojce, zveme k poslechu premiéry 200. dílu cyklu Historie českého zločinu. Prakticky nemohoucí stará žena byla ubita kladivem v předvečer dne, kdy měla podepsat svou závěť. Až potud by tento příběh mohl být typickou ukázkou zločinu spáchaného v nejužším rodinném kruhu. Překvapující na něm je, jak dlouho se vyšetřování případu vleklo a také kolik dobových okolností do něj zasáhlo. Nejdřív nepochopitelná liknavost protektorátních úřadů a nakonec intervence z komunistických sekretariátů. Hrají Aleš Procházka, Martin Myšička, Václav Neužil a Marika Procházková.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl dvoustý. Krvavé kladivo.
0: Obec Jehnice severně od Brna byla ve 40. letech malá jihomoravská vesnice. Měla svůj pivovar a dokonce vlastní četnickou stanici. I za války tu život probíhal poměrně klidně, až do 1. června 1942, kdy je v domku číslo 7 nalezena těžce zraněná 55-letá Amálie Střelcová. 6 úderů do hlavy tupým předmětem má za následek její smrt. Unikátní na této vraždě je, že se bude řešit ještě za 16 let. Je to případ neuvěřitelně zpackaného vyšetřování, na kterém se podepsaly tragické časy 40. a 50. let minulého století. V září roku 1957 ministr vnitra Rudolf Barák pověřuje kapitána Josefa Michálka a nadporučíka Františka Foldinu přešetřením případu s pracovním názvem Střelcová.
2: Ahoj, Fando.
3: No, nazdar, čověče. No,
2: ještě to asi nevíš, ale dostali jsme k inspekci dost zvláštní případ.

0: zvláštní.
1: Vražda starší paní. Stalo se to v roce 1942.
0: Co?
1: No, v podezření byla rodina. Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
0: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný. Nejdřív podezřelou na půl roku zavřeli, pak ji pustili pro nedostatek důkazů. A loni požádal syn oběti a zároveň švagr podezřelé, aby se to znovu prošetřilo. Letos na jaře to soudili a ta ženská, Otílie Střelcová se jmenuje, dostala 25 let.
0: No tak je to uzavřený, ne?
1: A uzavřený to bylo, jenže ten stěžovatel, Oldřich Střelec, pro změnu začal tvrdit, že je odsouzená nevina. A poslal stížnost, kam to jen šlo? Na generální prokuraturu. Ha. Do kanceláře prezidenta, ale nejvyššímu soudu. No a taky krajskému výboru KSČ v Brně. A taky na ústřední výbor strany. Takže do toho budou rejpat ještě straníci.
0: Počkej, promiň, ale ještě jednou, jo? 14 let se teda nedělo nic,
1: jo?
0: Pak žádá syn oběti a švagr odsouzené o prošetření, takže tu Střelcovou po takové době odsoudí a teď si ten chlap znova stěžuje?
1: Hele, myslet si o tom můžeme cokoliv, ale fakt je, že na nás dva z inspekce ministerstva vnitra hodili přešetření. Pověření podepsal přímo ministr. Rudolf Barák osobně. Tak to musíme brát sakra vážně.
0: No, tak se kamaráde aspoň zase uvidíme. Hele, uděláme si výlet proti proudu času.
2: V roce 1955 byla na ústředním výboru KSČ zřízena takzvaná Barákova komise, která měla přezkoumat soudní případy souzené po roce 1948. Zabývala se většinou politickými procesy, ale v roce 1956 povolil ministr vnitra prošetření několika dalších nepolitických případů. Velmi pravděpodobně šlo o nátlak jednotlivců, většinou členů komunistické strany, kteří nesouhlasili s rozsudky. Případ zavražděné Amálie Střelcové byl mezi nimi. Kapitán Josef Machálek a nadporučík František Foldina dostali k prostudování, kromě soudního spisu, i stížnost Oldřicha Střelce. Jako první se rozhodli vyslechnout jeho švagrovou, odsouzenou Otílii Střelcovou.
3: Ráno jsem jí našla. Bylo o chvíli před šestou. Ležela na zemi v kuchyni a hlavu měla v louži krve. Ještě žila.
4: Co jste udělala?
3: Zavolala jsem švagra a švagrovou. Přišli i další lidi z vesnice, třeba starosta. Někdo zavolal sanitku. Tchyně nemohla mluvit, jen sténala.
4: A jaká měla poranění?
3: Na hlavě krvavou ránu. Jako kdyby upadla a o něco se praštila.
1: Ale ve výpovědi jste pak tvrdila, že si poranění způsobila kladivem.
3: Já myslela, že tchyně upadla a narazila hlavou na stůl. Ale pak jsem viděla to kladivo. Bylo od krve a byly na něm přilepený vlasy. Ona měla strašné migrény. Bylo jí zlé. Často říkala, že by sama sebe radši umlátila, než snášet tu bolest. Tak jsem si řekla, že to nakonec udělala.
1: Paní Střelcová, z pitevního protokolu vyplývá, že těch ran kladivem bylo 6 a všechny byly vedeny velkou silou. Každá z těch ran byla fatální. Nedovedu si představit, že by si člověk takové smrtelné zranění přivodil sám.
3: No, vidíte? A jí se to povedlo.
2: Amálie Střelcová po několika hodinách v nemocnici zemřela. Příbuzní se po odjezdu sanitky dohadovali, kdo tu krvavou spoušť uklidí. Nakonec kuchyň pečlivě vytřel syn oběti Oldřich. Nalezené kladivo odnesl na své místo do prádelny. Ani ho neutřel. Krev a vlasy na něm zůstaly. Pozoruhodné je, že se nikdo neobtěžoval zavolat četníky, kteří měli stanici nedaleko domu. Ty zavolal až večer Ladislav Tauš, druh paní Střelcové, když přijel z Hradce Králové. Tam pracoval a dojížděl domů jednou za 2 až 3 týdny.
5: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
5: Tím pádem stopy v háji. Všechno uklizeno, oběť mezi tím zemřela v nemocnici, žádné otisky prstů, žádné biologické stopy.
1: Jo. Četníci zřejmě vůbec neprovedli ohledání místa činu, což je zásadní problém. Během několika dní případ předali německé kriminální policii v Brně. Němci vzali do vazby nejbližší členy rodiny, kromě snachy Otýlie, taky druhého syna oběti a jeho manželku, tedy Oldřicha a Helenu Střelcovi, tedy ty, kteří neměli alibi a mohli mít zájem na smrti té paní. Syn s manželkou bydleli v druhé části dvojdomku, Otýlie pak v jednom bytě s tchýní.
2: Odsouzená Otýlie Střelcová byla vdaná, měla dvě malé děti, ale její manžel Ludvík Střelec je už od roku 1940 v koncentračním táboře v Německu. Byl obviněn z odbojové činnosti proti německé říši. Ladislav Tauš, druh paní Amálie, pracoval v Hradci Králové. Domů dojížděl jen dvakrát do měsíce. To on v roce 1933 koupil domek v Jehnicích, který nechal napsat na svoji družku Amálii. Její zdravotní stav se však v roce 1942 horšil a kromě problémů se srdcem měla těžké migrény. Tauš proto navrhl Otýlii Střelcové, aby se s dětmi přestěhovala k ní do Jehnic. Paní Amálie jí poskytla bezplatné bydlení a finančně ji i dvě malá vnoučata podporovala. Otýlie měla své tchýni pomáhat a v případě nutnosti volat lékaře.
5: Ale proč by měla Otýlie Střelcová chtít svou tchýni odstranit? Byla na ní přeci dost závislá a mohla jí být naopak vděčná za podporu.
1: To je pravda. A ona se tím také hájila. Jenže, podívej se. Tady, na tu výpověď. V domě byl ještě velký pes, vlčák, a toho se všichni báli, kromě paní Amálie. Pes nedovolil, aby se ke staré paní někdo přiblížil.
3: Ty potvoro hnusná! Lehni! Jak vám mám pomáhat, maminko, když mě k vám ta bestie nepustí?
1: Asi 14 dní před smrtí paní Amálie pes zmizel. Její snacha nejdřív tvrdila, že se někam zaběhl, ale pak změnila výpověď. Promluvil totiž člověk, který ji psa zbavil.
3: Měla jsem strach, že ublíží dětem. Dala jsem ho Lojzovi Kopovi, tomu, co dělal ve vagonce v Králově poli, aby ho utratil. Zabil ho večer, když nebyla tchýně doma. Až pak mi řekl, že si psa uvařil.
1: Otýlie se mohla bát o děti, ale na druhé straně tchýně přišla o čtyřnohého ochránce.
2: Na 1. června bylo plánováno setkání u notáře, kde měla Amálie podepsat poslední vůli. Šlo hlavně o dům, který slíbila odkázat svému druhovi Ladislavu Taušovi. Ostatně on domek koupil a v důchodu tam chtěl dožít. Tušil, že život se jeho Amálce krátí, a tak se domluvili na sepsání závěti. Jako generální dědic by pak měl právo rozhodnout, kdo bude v dvojdomku bydlet a kdo ne.
3: Oldřich, můj švagr, byl na Tauše taky naštvaný. Byla válka a on se jako Čech vůbec nechoval. Začal psát svoje příjmení po německu jako Tausch a pak požádal o německý občanství. Tchýni mohl zabít on. Bál se, že mu nakonec dům neodkáže.
5: Jenže Tauš má 100% alibi. V čase napadení paní Amálie byl 170 kilometrů daleko v Hradci Králové. Do Jehnic jel až po skončení pracovní doby odpoledne. A víš, co je divný?
1: Mm-mm.
5: Z výpovědí rodiny vyplývá, že Tauš a Otýlie Střelcová se rádi neměli. No ale do domu k Amálce ji přece nastěhoval von.
1: Potřeboval někoho na pomoc Amálii. A Otýlie moc neznal. Že by žádal o německé občanství, se nepotvrdilo. Zdá se, že si to Otýlie vymyslela.
3: 1. června večer přijel do Jehnic Tauš. Když jsme mu řekli, že je Amálie po smrti, zařval na nás všechny: vy jste mi ji zabili. Přitom mi podle většiny naší rodiny umlátil sám.
5: Tak nejdřív tvrdí, že tchyně upadla, pak že se sama utloukla kladivem a do třetice, že vraždil Tauš.
1: S rodinou Střelcových se moc nezblížila. Drželi si odstup, zvlášť potom, kdy si začala vodit domů chlapy.
5: Ale...
1: Paní Amálie ji přistihla jeden večer se sousedem Kolaříkem a pak s místním pekařem.
3: Tak jsem občas měla návštěvu. No a co? Ludva, teda jako můj muž, byl už rok v koncentráku. Víte co? Měl myslet hlavně na rodinu. A to dřív, než se nechal zavřít. A já pak ke všem starostem musela skákat ještě kolem tchyně.
2: Paní Amálie se potýkala se silnými migrénami a těžce dýchala, protože jí selhávalo srdce. Byl to boj s časem. Poslední květnový týden už jen polehávala a věřila, že se jí podaří sepsat závěť dřív, než se jí srdce zastaví. Počítala dny do 1. června, kdy byl plánován podpis testamentu.
5: Rodina věděla, co má být v závěti?
1: Podle všeho jo. Počkej. Tady je to. Synové měli dostat každý 10 000 korun. I Ludvík, který byl v koncentráku. Ale rodině se to zdálo málo. Ta už pak měl dostat zbytek a celý dům. S dodatkem, že syn Oldřich s rodinou má právo v druhé půli dvojdomku dál bydlet. O Otílii tu není ani slovo.
5: No dobře, ale ona byla přece manželka syna, se kterým se v závěti počítalo.
1: Ale měl dostat jen 10 000.
5: Představme si, co by se stalo, kdyby Amálie nestihla podepsat závěť.
1: Doplatil by na to hlavně Tauš, který dům před 9 lety koupil a nechal napsat na svou družku.
2: Případ začala vyšetřovat německá kriminální policie v Brně a byly zahájeny výslechy. Otýlie a Oldřich s manželkou byli odvezeni do vyšetřovací vazby v Brně. Začátkem června roku 1942 se však vyšetřování zastavilo, protože v protektorátu Čechy a Morava se odehrávaly dramatické události po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Být v té době podezřelý z obyčejné vraždy byla absurdní výhra, protože to znamenalo sedět v bezpečí vazební věznice. Do toho přišla neskutečná zpráva. Ludvík Střelec, manžel Otýlie, byl propuštěn z koncentračního tábora. Samozřejmě nebylo to zadarmo. Stal se spolupracovníkem gestapa. Během 2 měsíců byli z vazby propuštěni také všichni 3 členové rodiny Střelcových. Vyšetřování vraždy Amálie Střelcové bylo zastaveno.
3: Že Ludva podepsal spolupráci s gestapem, jsem se dozvěděla až později. Udělal to kvůli rodině. Slíbili mu za to, že případ smrti tchyně se už vyšetřovat nebude. Jisto, aby byli všichni rádi, že jim Ludvík zajistil klid, lidi doma i ve vesnici se mu vyhýbali. Báli se ho. Věděli, že z koncentráku se někdo hned tak nedostane a navíc v době, kdy Němci byli úplně nepříčetní. Odešli jsme s Ludvou a dětma do Jihlavy, kde nás nikdo neznal. Dostali jsme tam pěkný byt po židech.
5: Bylo vám známo, jak vypadala jeho spolupráce s gestapem?
3: Hlásil jim informace o lidech.
5: Takže udával. Udával ty, ke kterým ještě před 3 lety patřil sám. On byl původně zatčen za odboj, ne?
3: Ale to byla jiná doba. On musel spolupracovat. Kdyby to neudělal, všichni by nás poslali do koncentráku. A to by skončilo špatně. Měli jsme malí děti. Gestapáci nás drželi pod krkem.
5: Víte, kolik lidí díky udání manžela zemřelo?
3: Prosím vás, ne. Já to nechci vědět.
2: Ludvík Střelec zachránil sebe a svou ženu Otýlii před vyšetřováním a pravděpodobným odsouzením za vraždu. Vyměnil to za 6 ztracených lidských životů. Možná i víc, ale těch 6 je prokázaných. Po válce se vrátil do Brna a snažil se vystupovat jako odbojář, ale důkazů o jeho spolupráci s gestapem bylo dost na to, aby byl zatčen a mimořádným lidovým soudem v Brně odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 18. prosince 1946.
3: Tak jsem přišla o manžela. Vlastně po druhý. Bylo to peklo. Musela jsem zase pryč někam, kde mě neznali. A tak jsme se s dětma klukům, bylo už 8 a 9 let, přestěhovali do Znojma. Že byl Ludva popravený, mě pronásledovalo všude. Měla jsem to v kádrových materiálech. Byla jsem druhořadej člověk. A tak jsem si řekla, že to tak nenechám. Estébáci mi byli furt za zadkem, dokonce jsem je znala jménem. Nakonec jsem těm estébákům nabídla, že s nima budu radši spolupracovat. A tak jsem to podepsala. A nejen to. Ty takzvaný řídící orgáni, Kolasa a jeho kolega Čapoun, oni byli docela pohlední chlapi. No, co myslíte? Dali si říct.
5: Tady je zápis z výslechu Otýlie Střelcové z té doby. Podle něj se sama dostavila k závažnému sdělení na okresní oddělení STB ve Znojmě.
3: Soudruzi, můj řídící orgán Čapoun mi vyhrožoval ukončením spolupráce, že prej nejsem k ničemu. A navíc mi vyhrožoval, že má informace k mému údajnému obvinění z vraždy tchýně a že ten materiál předá k dalšímu šetření. A já musím úplně oficiálně oznámit, že oba, co mě mají na starosti, na mě opakovaně požadovali intimní styk. To asi nepatří ke spolupráci se státní bezpečností, že ne?
5: To už je fraška. No ale potvrdilo se to a ti dva se přiznali.
2: Druh zemřelé paní Amálie, Ladislav Tauš, nakonec ten dům dostal, když notář podal svědectví o sepsané závěti, u které chyběl jen podpis. Tentýž notář byl totiž u toho, když Tauš před lety nemovitost kupoval. Píše se rok 1952. Už je to 10 let, kdy se v domku v Louži krve našla paní Amálie. V srpnu podává Oldřich Střelec stížnost, že smrt jeho matky stále nebyla objasněna.
1: V roce 1953 je Otýlie Střelcová znovu zatčena. Její děti byly odvezeny do dětského domova. Šetří se to znovu další 3 roky.
5: No, ale krajský soud v Brně do toho hodil vidle, jak se říká. 17. února 1956 byla Střelcová zproštěna obžaloby pro trestní čin vraždy. Zdůvodnění: od trestného činu uplynulo 14 let a je tedy promlčený.
2: Ale prokurátor se odvolal s tím, že na vraždu se promlčení nevztahuje. Odvolací soud už o 2 měsíce později vynesl nový rozsudek. Konstatoval, že Otýlie Střelcová je vinna z úkladné vraždy. Nebyla usvědčena přímými důkazy, ale na základě skutečností, které tvoří řetěz nepřímých důkazů. Otýlie Střelcová se nikdy nepřiznala.
3: Poslali mě do kriminálu na 25 let. Je mi 38. Až vylezu ven, budu 63letá bába.
2: Příběh Amálie a Otýlie Střelcových dospěl do času přítomného. Synové matky odsouzené za vraždu a otce popraveného za spolupráci s gestapem už opustili dětský domov a žijí své životy bez mámy. Je rok 1958, a kapitán Josef Michálek s nadporučíkem Františkem Foldinou mají vypracovat zprávu pro inspekci ministerstva vnitra, kterou je pověřil ministr Barák. Oba vědí, jak špatně byl celý případ vyšetřován, navíc s mnohaletými pauzami, kdy se nedělo nic. A stejně tak vědí, jak silně všechno ovlivnily dějinné události, politické a mocenské tlaky. Pachatelka byla po 14 letech konečně odsouzena, ale iniciátor obnovení procesu není spokojen. Oldřich Střelec tvrdí, že Otýlie Střelcová je nevinná a podsouvá politikům, soudcům a policistům názor rodiny.
5: Proč si ten Střelec stěžuje? Proč to chce hodit, jak se říká, na Tauše, druha maminky? Vždyť jsme v soudním spise několikrát četli, že svou švagrovou Otýlii neměl rád.
1: Barák.
5: Co? Počkej, ministr?
1: Ne, nemyslím baráka s velkým B, ale barák. Dům v Jehnicích. Oni se tam všeobecně všichni neměli rádi. Ale když tam přišel po smrti maminky její druh Ladislav Tauš jako generální dědic, museli se vzteknout. Že dům koupil, jak si pozapomněli.
5: Taušovi bude 75, je zdravý jako řípa a navíc má potomky s bývalou manželkou, takže představa, že by ten domek někdy Střelcovi dostali, je mizivá.
1: Přesně, no a moc by se jim hodilo, kdyby byl Tauš odsouzený místo Otylky. Pak by se možná zvažovalo znovu i to dědictví.
5: No tak jsou to jenom naše hypotézy, ale já myslím, že nebudeme daleko od pravdy.
2: V socialistickém Československu hrály důležitou roli kontakty. Prakticky ve všem. Také stížnost Oldřicha Střelce na vynesený rozsudek byla posvěcena přímluvami politiků a vlivných členů komunistické strany. Případ se začal po roce 1957 souběžně prošetřovat na okresním výboru KSČ v Brně a dokonce i na výboru ústředním. Stížnost Oldřicha Střelce tak putovala i prezidentovi a ministerstvu vnitra. Ale blíží se konec 50. let.
5: Josefe, my v té zprávě stejně nemůžeme uvést všechno. Například to o příslušnících státní bezpečnosti ve Znojmě, no tak teď to je vlastně zneužití pravomoci veřejného činitele.
1: Ono to ani pro tu zprávu není podstatný. Hele, tak píšeme. Hodíš to do stroje, jo? Zatím na nečisto. A jen ty hlavní body.
5: Dobře.
1: Tak, podezření stěžovatele, že vraždu jeho matky provedl její druh Ladislav Tauš, je opakovaným šetřením vyvráceno. Stěžovatel navíc nepodal žádné konkrétní důkazy, kterými by bylo jeho tvrzení podpořeno. Šetřením bylo dále zjištěno, že názor stěžovatele, že Otýlie Střelcová je nevinná, je neopodstatněný. Jmenovaná byla podle zákona odsouzena za vraždu.

0: Tak to byla premiéra 200. dílu cyklu Historie českého zločinu. Příběh nazvaný Krvavé kladivo autorka Bronislava Janečková napsala za odborné spolupráce Miloše Vaněčka. Režisér Dimitrij Dudík obsadil Aleše Procházku, Martina Mišičku, Václava Neužila a Mariku Procházkovou. Zvuk Radek Veselý, hudba Krištof Marek, zvuková spolupráce Jakub Rataj. No a ještě připomínám, že další pokračování seriálu Historie českého zločinu s podtitulem Muž na útěku vysíláme 14. června krátce po 18. hodině tady na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
3: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
2: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
4: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Markéta Dagmar z rodu Přemyslovců se narodila někdy před rokem 1190. Přesné datum neznáme. Byla dcerou Přemysla Otakara I. V historických pramenech se nám její příběh takřka neobjevuje, ale zcela zapomenuta není a nebyla. Postarali se o to Dánové, právě za jejich krále byla provdána. Stala se dokonce hlavní postavou legendy, ve které je zobrazena jako laskavá panovnice. A prostřednictvím této legendy se pak v 19. století pomyslně vrátila do své rodné země. Umírá velmi mladá. Bylo to v květnu roku 1213 při porodu svého dítěte a bylo jí kolem 20 let.
1: Pro Markétu Dagmar platí v plné míře poněkud smutná skutečnost, že středověké prameny prozrazují až nevděčně málo o osudech panovnických dcer. Tyto princezny se musely podřídit nad osobním zájmům otců státníků a jít cestou, která jim byla vytyčena. Dvakrát platí pak uvedená skutečnost o těch z nich, jejichž životní pouť skončila předčasně.
0: Píše historik Jaroslav Čechura. Proč se právě o panovnických dcerách tak málo dozvídáme? Nakonec ani informace o jejich narození zřejmě nebyly důležité. Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Obvykle se dovíme, když se narodil mužský dědic trůnu, ale o těch dalších synech i dcerách je informací velmi málo. Zkrátka nebyly důležití až do chvíle, kdy se stali předmětem sňatkové či jiné politiky.
0: A jakou roli hrály v tehdejší době třeba křestní listy?
2: Křestní listy samozřejmě neexistovaly. Existují některé výjimečné zprávy o křtech, a to pouze v těch případech, pokud se přitom událo něco jinak výjimečného, nebo se křtu účastnil nějaký významný muž.
0: Nejenom, že tady neznáme přesné datum narození Markéty či místo, ale těch neznámých v jejím příběhu je více. Píše o tom historička Jiřina Votočková Joachimová.
3: Dagmařin původ chybně zmíněný Palackým správně určil Vocel v časopise Českého muzea v roce 1846. Definitivně ho pak potvrdil Novotný, když poukázal na německé prameny, které doplňují údaje dánských a uvádějí, že dcera českého krále Přemysla Otakara I. se stala chotí dánského krále.
0: Otec je tedy zřejmý. Přemysl Otakar I. Jaký to byl panovník? Jaká to byla rodina?
2: Ocitáme se na přelomu 12. a 13. století, tedy v době, kdy český stát, český přemyslovský stát, dosahuje svého prvního významného vrcholu spojeného asi pro všechny české posluchače s vydáním Zlaté buly sicilské roku 1212 a tradičním povolením pro české krále užívat královského titulu dědičně.
0: Kdo byla maminka Markétina?
2: Byla jí Adléta Míšeňská, dcera míšeňského markraběte, to znamená v římské svaté říši velmi významná osoba. Ovšem ta cesta Přemysla k Adlétě byla taková kostrbatá a složitá. On se na dvůr míšeňských markrabat dostal se svou matkou jako velmi mladý, pravděpodobně v době jejich exilu, kdy politická situace v Čechách byla velmi nestabilní a nepřála jim. A někdy se také uvádí, že si Přemysl Adlétu vyvzdoroval, že ten sňatek nebyl politicky plánovaný, ale že se mu zkrátka líbila a nakonec míšeňský markrabě otec Adléty ke sňatku svolil.
0: Informací příliš nemáme, přesto jaké mohla mít Markéta dětství?
2: Nevíme o něm vůbec nic. Počátky jsou spojeny právě s oním dvorem míšeňských markrabat a tak můžeme jen spekulovat. Byla to dcera pocházející z vysokého společenského prostředí, pravděpodobně jí bylo dáno nějaké řádné vychování, byla vzdělávána ve víře a ve dvorské etiketě a bylo s ní také počítáno jako s dívkou vhodnou pro nějaký další politický sňatek.
0: Do Markétina dětství bez pochyby zasáhla skutečnost, že poměrně brzy se její otec Přemysl Otakar I. s její matkou Adlétou, kterou, připomeňme si, si vyvzdoroval a rozvedl. Jaké důsledky pak z toho plynuly pro bývalou manželku, v tomto případě Markétinu, matku Adlétu a samozřejmě i pro Markétu, případně další děti?
2: My jsme možná teďka trošku předběhli celý děj, protože Adléta se rozhodně nehodlala smířit s rozvodem, protože, jak vy se správně ptáte, jakmile by k rozvodu došlo, tedy ke zrušení manželství, všechny děti, které by z tohoto sňatku vzešly, by byly považovány za nelegitimní a tím by se pro ně uzavřela cesta k dobrému životu. Adléta bojovala až do své smrti v roce 1211 o to, aby byl Přemysl přinucen v tom manželství zůstat. Ovšem na druhou stranu Přemysl byl vysoce postaveným a velmi schopným člověkem proto, aby byl schopen jednat s kurií, za jakých okolností by papež připustil takový rozvod.
0: Václav Třebíjský, katolický kněz a také spisovatel především historických románů, žil v 19. století. Právě on, obrazně řečeno, Markétu uvedl opět do širší tuzemské známosti. Bylo to díky jeho románu Dagmar. Z daného je také následující ukázka.
4: Černínovec zašel k samému vojvodovi. Jsem rád, že přicházíš, budu tvých služeb opětovně potřebovat. Nevěděl bych ani o spolehlivějším poslu. Jsem sice dlužníkem do dneška, ale buď ubezpečen, že dluhu mého již dlouho trvat nebude. Mohl bys jej, jasný vévodo, tak snadnince odčinit. Přemysl se zlehonka pousmál. Jak? Za svou přímost si mi třikrát milejší. Vojvoda mladého muže osmahlou tváří i pohladil. Soběhrad si oddech volněji. Ruku drahuščinu. Chtěl si říci Markétu, odpověděl vojvoda. Poté se odmlčel. Obličej jeho zvážněl. Postava jeho vzrostla. Až se před ním Soběhrad v duši zachvěl, Přemysl se stal rázem knížetem. Takhle ho mladý Černínovec nikdy nespatřil.
0: Markéta měla tedy ještě nějakého jiného nápadníka, který dokonce si ji chtěl vzít za ženu, jak bychom mohli uvažovat v souvislosti s textem Střebíjského románu?
2: Je to taková hezká literární fikce, kterou bychom si asi přáli pro mladou dívku v Markétina věku, ale nemáme pro ní jedinou historickou oporu, takže spíš bych ji v historii škrtla.
0: Markétě bylo kolem 15 let, píše se rok 1204 a právě tehdy přijíždí dánský vyslanec do Prahy, kde ho přijal její otec Přemysl Otakar I.
5: Králi, můj pán Valdemar, král Dánska, mne pověřil, abych poselstvo sem na dvůr míšeňský vedl a o tvou dceru přespanilo Markétu žádal.
6: My o poselstvu vašem jsme již byli spraveni. Nož ty, pane, se svou družinou úsedně teď za stůl. Ať přinesou víno a pečení. A Markétu přivedou.
5: Za okamžik tedy zdřím tu, o jejíž spanilosti na dvorech královských se vypráví.
6: Na zdraví.
5: Na zdraví.
6: Žádná z těch zvěstí nemohla vylíčit dost její krásu. Hle, zde již přichází.
5: Vznešená panu Markéto, já pozdravy od svého pána Valdemara vyřizuji a na důkaz přízně jeho zde tyto dary tobě odevzdávám.
7: Svému pánu vyřiď poděkování.
5: Doufám, že ty tak sama již brzy učiníš.
7: Jaká krásná vrchcábnice.
5: Ze zlata vyhotovená a kostky též.
6: Usedněte spolu ke hře. Ta jazyky rozvazuje.
7: Jak si přeješ, otče?
5: Rád s vámi, Markéto, budu rád. Však soupeř nejsem snadný.
6: Markéta je dcerou svého otce, ta z boje neutíká.
5: Hrajme tedy. Uvidíme, komu osud bude naplněn.
7: Pověz, pane, zda tvůj pán krásný je a plní sliby své.
5: Ba vpravdě lepší dvakrát je dánský král než já. Nadpolabské země zas k zemi připojil a tři říše koří se mu. Až v doskonání mu budu věrně sloužit. A doufám, že i vám.
0: Co byly oni vrchcáby?
2: Byla to hra v kostky, která byla známa od nepaměti, můžeme o ní mluvit už od antiky. A také bych tady připomněla, že ještě později, tedy na počátku 14. století, český kronikář, tak řečený Dalimil, kritizuje, že česká společnost propadala hře v kostky a prohrávala v ní velký majetek. Ovšem tady je v takové kouzelné souvislosti, kdy v kostky hrála královská dcera o svou budoucnost.
0: Motiv hry v kostky se objevil také v třebíského románě Dagmar.
4: Hlava starého stochováka níž a níž se sklání, podivně sebou pokyvuje, jako by něco nemohla a nemohla pochopit. Potom se zdvíhá, ale zvolna, a utkvívá pronikavými zraky na všech přítomných. Jak se mi zdá, i vy všichni praští měšťané, let vašich již také počet nemalý, ale slyšeli jste, aby o nevěstu ve vrchcáby hráli? Stochovák se rozkřikl hrozným hlasem. Přinesl si vojvoda divné, prapodivné zvyky z ciziny. Jářku, je i čas, aby je odložil. Na Hradčanech nevěsta s poslem ve vrchcáby hrála a prohrála. Jářku, kdy to v Čechách bývalo? Chceš-li, Přemysle, abychom tě měli rádi, abychom k tobě přilnuli, musíš být náš, všecek náš, tělem i duší. Rozumíš? Stochovák si již podruhé udeřil pěstí do stolu, až zasténal a plecháče na něm znovu poskočili.
0: Existovala postava Stochováka?
2: Je to opět literární fikce a tady je třeba ještě podotknout, že více než obraz 13. století zachycuje třebíjský 19. století a jeho představy o českých národních dějinách, protože posiluje tady se ten motiv, že vše české je dobré a vše přivezené z ciziny by mělo být minimálně velmi kriticky posuzováno.
0: Slyšeli jsme, že královská dcera hrála a prohrála. Jak tedy dopadla ta její hra o její budoucnost?
2: Je to hezký literární příběh. Představa o tom, že by královská dcera mohla ztratit svůj osud tím, že hraje v kostky s vyslancem dánského krále, je sice krásná, ale je pouze fikcí.
0: Proč byla Markéta takovým, řekněme, výhodným artiklem ke sňatku s dánským králem?
2: Dochází k tomu za určitých politických okolností. My jsme před chvilkou mluvili o tom, že Adléta a Přemysl stáli před rozvodovým soudem, řečeno moderní terminologií. Ale přesto právě někdy v letech 1204-1205 dochází ke krátkému smíření mezi oběma partnery. Pravděpodobně z politických důvodů, pravděpodobně se do celé kauzy opět vložil papež. A tehdy přichází ke dvoru Přemysla Otakara I. vyslanci dánského krále, a to nejen proto, že se jedná o alianci mezi Přemyslem a dánským králem, ale také o podporu budoucího římského krále, tehdy Oty IV. Brunšvicského.
0: Kdo vůbec byl dánský král Valdemar? My jsme slyšeli, že byl mnohem hezčí než onen vyslanec.
2: Byl to muž, který se zasloužil o rozšíření Dánska a právě někdy na počátku 13. století začalo období expanzivní politiky Dánů směrem, řekněme, do říšských oblastí, právě na Brémy a Lübeck.
0: A my stále zůstáváme zhruba v roce 1205. S Markétou mluví její matka Adléta.
7: Je král Valdemar opravdu tak spanilý a dobrý?
8: Věz, že i ty se můžeš přičinit, jakého manžela chceš mít.
7: Prý je muž hlavou, ale žena krkem jenčí otáčí.
8: Povídá se. Já to tak nikdy necítila.
7: Bude se mi po vás stýskat, matko.
8: Stýskání na sobě nedej nikdy znát. Ty přijedeš tam do té nové země vzdálené, co by dcera mocného otce ze slavného českého království.
7: Poraďte, matko. Jakou královnou mám být?
8: Ctnostnou a spravedlivou. Nedopusť, aby na rolníka padla daň, ať tě může vzývat.
7: Už otec mi to radil.
8: Až do Dánska přijedeš, nechť tvá první prosba králi zní. Propusti biskupa Valdemara ze Žaláře.
7: Slibuji, že tak učiním. Ale zdali pak král nám nedá.
8: Jeli tak ušlechtili, jaké o něm zvěsti jdou, vyhoví ti.
2: V textu, který jsme slyšeli, je zachycena balada, dánská balada, která vznikla krátce po smrti královny Dagmar Markéty. A zachycuje také ty její dobré vlastnosti, které jsou jí připisovány historickou tradicí. To, že se starala o chudé, opuštěné, že dbala o spravedlnost a že země právě pod jejím citlivým dohledem vzkvétala.
9: V rámci mateřských rad královniných se také objevilo jméno biskupa Valdemara. Kdo to byl a proč byl v Žaláři a proč na něm Adlétě tak záleželo?
2: Je tady podruhé jméno Valdemar, ono se drželo v rodu dánských panovníků. Byl to strýc Valdemara II., tedy manžela Markéty Dagmar. A byl to také muž, který ač duchovní, měl jisté politické ambice a byl rivalem Valdemara II. V boji o dánský trůn. A za politické spiknutí se ocitl v Žaláři a podle balady byla to právě Markéta, která prosila za jeho propuštění. Ovšem, i když se na tu svobodu měl dostat, záhy se proti dánskému králi obrátil zády znovu.
9: Markéta odjíždí do Dánska, provdává se, píše se rok 1205 a stává se z ní Dagmar.
2: To je pro nás taková kouzelná změna jména, možná trošku nepochopitelná, ale docházelo k tomu v historii častěji. Mohli bychom tady zmínit třeba Elišku Rejčku, která do Čech přichází jako Richenza, po češtině Rejčka, ale právě z popudu českého panstva přijímá obvyklejší jméno Eliška. Tak tomu bylo pravděpodobně i u Markéty. Ovšem to jméno Dagmar je prý norského původu a prý odráží denici Jitřenku. A i pod tímto jménem se občas v české literatuře objevuje.

0: Po slavné svatbě v Libeku začínal, můžeme říci s jistou nadsázkou, každodenní život Dagmar a jejího manžela dánského krále. Václav Třebíský o tom v románě nazvaném Dagmar píše.
1: Královští manželé si začali stavět nové město. Základy položil sice k němu již starý král Valdemar, ale válečné bouře nedali Kodani, kde ještě před kratičkým časem rozkládala se nepatrná výska rybářská, ani rozpučet natoť vzkvétnout. Ale hned prvním rokem vladaření Valdemara II. Se nové město šířilo, bohatlo, rostlo, jako by zlatým prutem bylo vykouzleno. Starci, kteří za dětských let na těchto místech vídali ještě dřevěné, hlínou olepené domky, nechtěli svým očím věřit. Markéta říkala, prabába naše, slavná kněžna Libuše, věštila městu, jež založila nejskvělejší budoucnost. Kéž bych tak mohla i já, pozdní její vnučka, v této nové vlasti své. Kéž by byla Kodaň královnou Baltu do věků nejpozdnějších.
0: Jaký byl manželský život, jaké bylo soužití Markéty Dagmar a dánského krále Valdemara?
2: Můžeme si opět trošku zaspekulovat, protože nemáme žádné doklady o nějakém skandálu. Dá se předpokládat, že jejich manželství, pokud už nebylo přímo šťastné, tak bylo alespoň standardní. Víme, že se jim z manželství narodil syn, Valdemar mladší, který byl králem vychováván k tomu, že po něm převezme vládu v zemi.
0: A my se ocitáme ve městě Ribe, v dánském městě Ribe. Je 24. květen roku 1213.
3: Paní má, jak je ti? Ze Skandeborgu jsem koně ženu, když přišla ta zpráva zlá. Modlete se všichni na kolena a proste, ať královna neopouští tento svět. Ať se mnou promluví.
4: Volal jsi mne, můj pane?
3: Dagmar, paní má, neopouštěj nás.
4: Taková je vůle boží. Proč křísíš mne a zveš mne zpět do té pozemské bídy?
3: Nemluv tak, ty musíš žít.
4: Raduj se, máš syna. Já odcházím, Valdemar.
3: Ach, nebesa, proč právě ona?
4: Slib mi, Valdemare.
3: Co vyskneš, to bude splněno.
4: Slib mi, že syna našeho prvorozeného do boje brzy nevezmeš a že jej před smrtí svou králem prohlásíš.
3: Učiním tak.
4: A slib mi, že za ženu pojmeš sobě Kristin.
3: Nechci se s dívkou služebnou zasnoubit.
4: S dánkou se zasnoubit nechceš a pro trpké kvítko do Portugal se vydáš.
3: Ty Berengary ji křivdíš.
4: Ona není dost dobrá pro Dánsko. Teď nech mne odejít. Anděle mne volají.
3: Dagmar, má předobrá paní.
2: V této ukázce jsme viděli samý závěr života královny Markéty Dagmar, který byl takto popsán právě podle textu balady, té středověké balady, která vzniká krátce po smrti zúčastněných aktérů. Dagmar umírá při porodu svého druhého dítěte a bylo jí něco přes 20 let, čili velmi mladá dívka. Už v roce 1214 se ovšem král žení podruhé a tentokrát si bere už zmíněnou Berengárii portugalskou, s níž měl 4 děti, ale bohužel Valdemara II. Pronásledoval takový tragický osud, že i tato druhá manželka mu při porodu 5. dítěte umírá.
0: Další život Markéty Dagmar ale právě její smrtí začíná. Píše o tom Jiřina Votočková Joachimová.
5: Několik zpráv o dánské královně, jež přinášejí kroniky této země, doplňují bohatou měrou dánské lidové písně. Jejíž stáří nebylo dosud zjištěno a z nichž 4 vyšly roku 1591 ve sbírce Vedlově. Děj první písně shrnuje refrén opakující se za každou slokou. Tu plaví se Strange pro královnu Dagmar.
2: A ta legenda prostupuje, řekněme, dánskou literární i historickou tradicí až do moderní doby a ukotvuje obraz právě královny Dagmar.
0: Do českého prostředí se vrací v souvislosti s národním obrozením, moderním dějepisectvím. Proč právě tato osobnost se stala také centrem pozornosti?
2: Byl to objev 19. století, že česká přemyslovská princezna se dostala tak daleko a stala se tak významnou osobností jako právě Dagmar, tedy královnou Dánska, a že na ní existuje historická paměť až do dnešní doby. To fascinovalo a přitahovalo. Na druhou stranu to minimum dat přesných údajů, které o jejím životě máme, způsobilo, že o ní v podstatě lidé nic neví. Znají pouze jméno a to, že se stala královnou Dánska.
0: My jsme slyšeli také ukázky z románu Dagmar od Václava Třebíského, kteří další autoři se nechali inspirovat touto historickou postavou.
2: Vedle něj bych zmínila alespoň Vladislava Vančuru a jeho obrazy z dějin národu českého, kam začlenil právě příběh o Markétě Dagmar a onu hru, byť to není hra v kostky, ale tentokrát Dagmar hraje v šachy o svůj osud. A pak snad ještě Rudolfa Těsnohlídka, který inicioval v roce 1928 vznik dětského domova právě se jménem Dagmar.
0: Proč můžeme Markétu Dagmar zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Markéta Dagmar byla královskou dcerou, o které bychom pravděpodobně mnoho nevěděli, kdyby se nestala dánskou královnou, a je pro nás jistou inspirací, že i takový tichý osud, který není dramatický ve svém průběhu, který má počátek v nějaké svatbě a konec ve smrti při porodu, může znamenat něco mimořádného, alespoň pro literární historii a pro naši představu o tom, jak žily středověké ženy.
0: A na závěr slova Jiřiny Votočkové Joachimové.
5: Dagmar je Dány milována a dodnes uctívají v Dánsku drobný křížek z Dagmařina hrobu, který prý královna přivezla z Čech. Křížek, symbol víry a utrpení. Snad jej svírala ruka české princezny ve chvílích úzkosti, snad jej povznášela kertům v tichých modlitbách.

0: Tím se u nás na dvojce uzavírá pokračování cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét Markéty Dagmar, dánské královny původem z rodu Přemyslovců. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčovová, hovořila historička Eva Doležalová. Autorem dokudramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Tereza Císařová, Ivana Uhlířová, Libuše Švormová, Robert Mikluš, Martin Mišička, Vasil Fridrich a Jan Vlasák. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, produkce Klára Iliašová, režii měl Michal Bureš. No a další z Osudových žen připomeneme příští neděli v 18 hodin a 30 minut tady na dvojce.
1: Noční mikroforum.
2: Hostem Jany Richterové budou nevidomá muzikantka Rachel Skleničková a koučka a inspirátorka Monika Váňová. Proč se rozhodli mluvit o věcech, o kterých se nemluví? Díky čemu se jim povedlo propojit citlivá témata s hudbou a texty? A jak publikum reaguje na jejich pořad Čistírna duše?
1: Noční mikroforum.
3: Dnes večer po 10:30
1: na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. I dnes tu pro vás máme 50 minut informací a muzikálových hitů.
1: Plzeňské divadlo Josefa Kajetana Tyla chystá od 16. do 26. června 9. ročník oblíbeného festivalu Na scénu, který veřejnosti představuje nastupující muzikálovou generaci. Tato přehlídka mladých absolventů uměleckých škol vznikla jako nultý ročník už v roce 2017 a od té doby se stala vyhledávanou tradicí závěru divadelní sezóny.
0: Letošní ročník se tradičně odehraje v prostorách plzeňského Nového divadla i na historické scéně Velkého divadla a poprvé se na zkoušku rozšiřuje také o operní sekci, která doplní dosavadní zaměření na muzikál. Diváci se mohou těšit na absolventské inscenace muzikálových škol jako Sestry v akci, Mama Life, Kytice Reloaded či autorské projekty Svět se zbláznil či Král Reál.
1: Festival je ale specifický tím, že kromě samotných představení nabízí studentům, začínajícím profesionálům i široké veřejnosti možnost nahlédnout přímo do zákulisí a divadelního řemesla. Bohatý doprovodný program přinese praktické workshopy, lekce a besedy zaměřené na jevištní pohyb, pěveckou interpretaci, klasický balet, hereckou odvahu nebo dabing a to vše vedené zkušenými umělci.
0: Jedním z vrcholů doprovodného programu bude mezinárodní pěvecká masterclass pod vedením dirigenta spojených scén vídeňských Michala Römera a trojice renomovaných holandských pedagogů zpěvu, prošli ti jejich

0: Muzikáloví fanoušci podle předchozí skladby jistě poznali, o jakém titulu teď bude řeč. Už 5 let totiž v červnu uplyne od světové londýnské premiéry tehdy napjatě očekávaného muzikálu Cinderella, tedy Popelka, skladatele Andrewa Lloyda Webbera.
1: O tom, že nepůjde o nějaké tuctové zpracování známé pohádky, svědčil už charakter hudby. Sám skladatel uvedl, že příběh jeho muzikálu je původními motivy spíše jen inspirován a že bude vyprávěn ze zcela nového, nezvyklého pohledu. O krásnou Popelku, macechu ani střevíček však diváci ochuzeni nebyli.
0: Popelka se v Londýně hrála, stíhá na problémy kvůli covidové pandemii, v divadle Gillian Lynn pouhý rok, než měla v roce 2023 v upravené verzi a pod názvem Bad Cinderella premiéru na Broadway. I tam se však udržela jen o pár měsíců déle než na West Endu. A pozoruhodné je, že neobdržela ani jednu nominaci na cenu Tony.
1: Muzikály Andrewa Lloyda Webbera, vytvořené v novém miléniu, se zkrátka zdaleka nezískaly takový zájem diváků, tak jako ty předešlé. Naštěstí však autor ty slavné jako Phantom Opery, Jesus Christ Superstar, Evita Kočky, Sunset Boulevard a nebo Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť opečovává a může být spokojen, že dnes už klasika stále zajímá diváky a navíc inspiruje tvůrce nové generace k jejich novému pojetí. O tom už ale byla v našem vysílání mnohokrát řeč.
0: Za druhou hudební ukázku však londýnská Popelka rozhodně stojí.

0: Začátkem června oslavil polokulaté 65. narozeniny britský textař a libretista Charles Hart, který je známý zejména díky své práci na muzikálu Phantom Opery, stejně jako na řadě dalších muzikálových či operních kusů v divadle i na filmovém plátně.
1: Hart se narodil 3. června 1961 v londýnské umělecky založené rodině. Jeho matka byla herečka a rovněž chlapcovi prarodiče se aktivně věnovali divadlu a hudbě. Není proto nikterak překvapivé, že to Charlese k hudbě táhlo od dětství a už ve velmi raném věku začínal sepisovat první písňové texty. Že se chce hudbě jednou věnovat profesionálně, si naplno uvědomil, když byla jeho babička v 70. letech obsazena do londýnského nastudování Sondheimova muzikálu Malá noční hudba a za svým snem si poté vytrvale šel.
0: Ačkoliv studoval hudbu na několika prestižních školách, cestu do světa hudebního divadla mu naplno otevřela až účast v soutěži Vivian Ellis Award. Šlo o soutěž pro mladé tvůrce zaměřující se na hudební divadlo, které se Hart zúčastnil se svou adaptací Moll Flandersové a probojoval se až do finále. Jedním z porotců byl tehdy i Andrew Lloyd Webber, jehož Hartova práce zaujala natolik, že mu nabídl možnost podílet se jako textař na muzikálu Phantom Opery.
1: Charles Hart spolupracoval i na Lloyd Webberově muzikálu Podoby lásky. Krom toho přebásnil do angličtiny libreta několika oper a napsal texty k několika písním a televizním pořadům.

0: V neděli 12. června si připomeneme už 35. výročí londýnské světové premiéry muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera v podobě, které říkáme muzikál superlativů.
1: Stalo se tak plných 23 let od vzniku jeho první verze. Tehdy v roce 1968 měl totiž jako školní představení pouhých 15 minut. Postupně se však Josef rozrůstal o nová hudební čísla až do dnešní podoby. V červnu 1991 tak starozákonní biblický příběh o Josefovi, nejmladším synu Jákoba, kterého jeho 11 proradných bratří prodalo do egyptského otroctví, ožil v plné kráse, co by velká a pestrá muzikálová show.
0: Od té doby byl jak v Londýně, tak v řadě jiných měst ve stejné či obdobné podobě nastudován už mnohokrát a vedle muzikálu Jesus Christ Superstar a Evita se tak stal dalším plnohodnotným dílem úspěšné autorské dvojice Rice Lloyd Webber.
1: Českou premiéru měl Josef v Městském divadle Brno v roce 2006. O 6 let později byl uveden také Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě a poté také v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V naší hudební ukázce, tedy v ústřední melodii Každý má svůj sen, zpívá Pavel Klimenda, který titulní roli stvárnil právě v Plzni.

0: Příznivci muzikálu napříč republikou bez pochyby znají tituly jako Kiss Me Kate anebo Anything Goes, tedy Děj se co děj. Jejich autorem je jeden z pětice nejvýznamnějších skladatelů první poloviny 20. století, tedy Cole Porter.
1: V červnu letošního roku si připomínáme 135 let od narození tohoto skladatele a textaře a tak jsme pro druhou půlhodinku připravili malý koncert z nejúspěšnějších skladeb z jeho nejúspěšnějších muzikálů. A začínáme titulní písní z Děj se co děj, tedy Anything Goes. Pochází z naší fonotéky a uslyšíte v ní Dašu se sborem a big bandem Gustava Broma.

0: Jedna z otázek, na kterou by měl bez rozmyšlení odpovědět každý příznivec muzikálu, zní, jak se jmenují příslušníci silné pětky skladatelů první poloviny 20. století?
1: A odpověď, jak mnozí jistě tušíte, je Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers a právě Cole Porter.

0: Skladba High Society Calypso zazněla ve filmové podobě muzikálu High Society z roku 1956, kde hrál i zpíval mimo jiné Louis Armstrong. Více o filmu později.
1: Cole Porter se na rozdíl od svých kolegů ze zmiňované skladatelské pětice narodil domovité rodiny. Jeho dědeček vlastnil uhelné doly a svému vnukovi do kolébky vložil 7 milionů dolarů.
0: Může vůbec člověk takto zaplavený blahobytem, uzavřený ve společnosti horních 10 000, najít inspiraci k silnému uměleckému výkonu? Dílo Cola Portera jasně dokazuje, že ano.
1: Z 8 Porterových muzikálů 30. let měl největší úspěch Gay Divorce, tedy veselý rozvod z roku 1932 v hlavní roli s Fredem Astérem. Ústředním tématem byla milostná zápletka mladé herečky, která chtěla přimět svého nudného manžela, aby podal žádost o rozvod na základě z její strany předstírané milostné zápletky. Situace se jí ovšem vymkne z rukou a vše nakonec samozřejmě dopadne úplně jinak.
0: V rámci tohoto muzikálu se objevila jedna z nejlepších písní Cola Portera Noc a den. My si ji nyní poslechneme v pozdější úpravě a v nezapomenutelné interpretaci Ellie Fitzgeraldové.

0: Skladbu Noc a den jsme slyšeli v podání Ellie Fitzgeraldové. Ta na jevišti nikdy v Porterových muzikálech nestála, nicméně jeho skladby naspívala hned na několik alb. Ostatně stejně jako řada dalších hvězd hudebního nebe. Jeho skladby totiž žily svým životem i mimo muzikálové scény.
1: Jak už bylo řečeno, Cole Porter jako jeden z mála skladatelů a divadelních tvůrců své doby pocházel ze skutečně nejvyšších kruhů. A tak ani nepřekvapuje, že se stal autorem dnes už zmíněného muzikálu z roku 1956 s názvem High Society, horních 10 tisíc.
0: Mladá milionářka se chystá podruhé uzavřít sňatek, a to s bohatým průmyslníkem. Shodou okolností se však v jejím domě v předvečer obřadu objevuje bývalý manžel, úspěšný skladatel, který si zamane, že novému sňatku zabrání, neboť ani po rozvodu nepovažuje vzájemný vztah za dílo minulosti. Vedle Louise Armstronga, kterého jsme slyšeli, ve filmu hráli i Bing Crosby a Frank Sinatra. V hlavní ženské roli zazářila Grace Kelly.
2: Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. You take a stick with a lick, take a bone.

0: Tolik Bing Crosby a ještě jednou Louis Armstrong.
1: Přísloví říká, že každý z nás máme svůj kyblík štěstí a druhý plný smůly. Je jen otázkou času, jak se který za našeho života vyprazňuje. Existenci toho druhého si Cole Porter připomenul velmi výrazně v roce 1937. Tehdy totiž při pádu z koně utrpěl několikanásobné fraktury nohou. Nepomohly ani opakované operace, bylo jich celkem 31. Zbytek života tak strávil ztratel až do posud dítě Štěstěny na invalidním vozíku. Ke konci života mu nakonec lékaři museli jednu nohu amputovat.
0: Navzdory zdravotním komplikacím však pokračoval v tvorbě nestenčenou měrou a prakticky rok co rok vyšel z jeho skladatelského a textařského pera nový filmový či divadelní muzikál. Zcela výjimečného postavení si mezi všemi vydobil Kiss Me Kate, tedy Kačenko pusu, z roku 1948. Jeho broadwayská inscenace dosáhla více než 1000 repríz, londýnská o 3 roky mladší pak více než 500. Námět muzikálu vychází ze Shakespeareovy hry Zkrocení zlé ženy a příběh se odehrává v současnosti za kulisami divadla, které tuto slavnou Shakespeareovu komedii uvádí.
2: It's too darn hot, it's too darn hot.

0: S melodiemi Cola Portera se pro dnešek rozloučíme další ukázkou z muzikálu Anything Goes a opět nahrávkou z našeho archivu. Skladbu Jsme v týmu zpívá Michaela Nosková a Jan Smigmátor.
1: Dnešní vydání Muzikál Expressu připravili Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu a na stejných vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Přeju příjemný nedělní podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli nabídneme sedmou část pohádkového seriálu Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin Cyrano z Bergeraku. Adaptace slavné divadelní hry, rozhlasová adaptace z roku 2015. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Tohle je poslední pohádka na dobrou noc ze seriálu Detektivové ze Zelňáku. Johanka a Filip tentokrát rozluští záhadu kousavých ponožek, které se objevily na stánku Bohouška Fuseklého. Proč vedou stopy do školy v Rašínově ulici? To se dozvíte už za chvíli. Případ s názvem Kousavé ponožky právě začíná.

0: Dobrý večer, milá děcka. Máte chuť na další případ našich detektivů ze Zelňáku? Tak to je dobře. Jeden bych pro vás měl. Tentokrát bude poněkud svědivý a kousavý. Mezi úplně nejoblíbenější trhovce na brněnském zelném rinku patří Bohoušek Fusekle, který prodává pletené zboží všeho druhu. Nejvíc ho proslavili jeho teplé ponožky. Však taky Fusekle v Hantecu znamenají právě ponožky a Brňáci na svou tajnou řeč nedají dopustit. Stejně tak nedají dopustit nahřejivé ponožky Bohouška Fusekleho, které jsou podle všech pohodlné jako příjemně vyhřátý obýváček. Nosí je úplně všichni trhovci. Báby Svobodová, táta Hrabal, Jiřka Pugétová, Joska Erteple a dokonce i strážmistr Béda Filc. Bohoušek je každému pletl s láskou a uměl barevné kombinace na přání. Jednoho dne však přišla pohroma. Měla podobu malého pána s krásně kulatým bříškem, který se představil jako Ignát Bauch, školník z nedaleké Rašínky. Také si u Fusekleho koupil několik párů jeho vyhlášených ponožek, ale nohy měl po nich v jednom ohni. Jako důkaz si zul své pantofle. Vidíte, jak mám nohy celý červený? Pupínky svědí jako čert, lamentoval Bauch. Bác. Ze stánku Bohouška Fusekleho zazněla dutá rána od toho, jak nebohý prodejce pleteného zboží omdlel. Když mu vedle stojící trhovci opláchli obličej studenou vodou, probral se a naříkal. To snad není možný. Moje ponožky přeci hladí. Tohle není možné. Ale Bauchovi nohy tvrdili něco jiného. Pan Fusekle se mu hluboce omluvil a vrátil mu jeho peníze. Ten den už se na Zelňáku nemluvilo o ničem jiném. To nechápu, co měl ten školník za divný nožiska, když ty Fusekle, ty jsou pohodlné jako žádný jiný, kroutila hlavou báby Svobodová, zatímco nalévala svému vnukovi Filipovi a jeho kamarádce Johance bramboračku. Však jiné ani nenosím, přidal se pan Hrabal, Johančin tatínek, a vyhrnul si mančestráky, aby odhalil zářivě červené ponožky od Bohouška. Skoro bych řekla, že to je záhada. Z jaké školy byl ten Bauch? Zajímala se báby Svobodová. Z Rašínky. Tam jdeme s Johankou v září do první třídy, vysvětlil Filip. Říkáte záhada? To bysme to, Filipe, měli prozkoumat, navrhla Johanka. Jen co dojedli, pelášili ze Zelňáku přes Svoboďák rovnou k Rašínce. Velká stará budova na ně schlížela trochu strašidelně, ale děti se nebály, už se tam byli podívat. Jenomže to byl den otevřených dveří. Teď naši detektivové stáli před zavřenými vraty a přemýšleli, jak se do školy dostat. Zkusíme vedlejší barák, ukázal Filip na dům vedle školy. Měli štěstí, bylo odemčeno. Vešli dovnitř a hledali, kudy by proklouzli na školní dvůr.
1: Hlídáte někoho, děcko?
0: Ozval se najednou za nimi lehce skřehotavý starší hlas. Oba se lekli až nadskočili, ale hned se zase uklidnili. Hlas patřil maličké babičce, která se na oba mile usmívala. My tady budeme od září chodit vedle do školy, vykoktala honem Johanka, aby zachránila situaci.
1: A to už ty velká děcka, to byste mi mohla trošku pomoct úklidem, co říkáte?
0: Zablízklo se babičce Šibalsky v očích. Stará paní bydlela v přízemí a ze všeho nejdřív potřebovala utřít prach. Hlavně nahoře, na skříních, kam už nedosáhla, a na židli se bála. Filip se nebál. Navíc, když ometal staré pavučiny u stropu, viděl oknem celý školní dvůr.
2: Hele, Johanko, podívej, to je Bauch,
0: sykl na svou kamarádku, aby se podívala taky. Viděli, jak Bauk s kulatým bříškem nese koš vypraných ponožek a věší je na šňůru.
1: Však pro vás taky takový koš mám, pračka zrovna doprala,
0: zasmála se babička, když viděla, jak děti pozorují školníka.
1: A ještě bych potřebovala vyluxovat tenhle tepich,
0: ukázala na starobile působící koberec.
1: Ale to už je opravdu poslední věc, dušovala se stará paní. A dám vám čokoládu, dodala spiklenecky.
0: Když ometli prach a vyluxovali tepich, rozložili si pod oknem sušák a věšeli prádlo. Přitom pořád pokukovali na školní dvůr. V tom to uviděli. Všimli si, že se k pověšenému prádlu pana Baucha plíží skupinka dvou kluků a jedné holky. Jeden z nich vytáhl z kapsy malý pytlík a nějaký prášek nasypal do školníkových ponožek. Vůbec nevěděli, že je z okna v přízemí vedlejšího domu pozorují zvědavé oči detektivů ze Zelňáku. A to byla jejich osudová chyba. Filip vykoukl z okna a uviděl hned vedle hromosvod. Na zem to bylo kousíček, takže ani moc šplhat nemusel. Stačilo se ho jen přidržet a už byl na dvorku. Johanka hned za ním. Spolu se vrhli na trojici, která ničila Bauchovi ponožky. Ale protože byli jen dva a navíc o dost menší, brzy skončili na lopatkách. To ale neznamenalo, že by se vzdali. Puste nás. Viděli jsme, jak školníkovi něco sypete do ponožek, kroutil se Filip.
1: Však si to zaslouží, paskřivec, odvětila holka, která klečela na Johance. Jak zaslouží? Co jste mu tam nasypali?
0: Zajímala se Johanka a sevření soupeřů povolilo. Když se všichni po té malé šarváce oprašovali, dozvěděli se naši detektivové, že Ignát Bauch není takový dobrák, jak se může jevit. Děti, které si zapomenou přezůvky, nutí celý den chodit po škole jen v ponožkách. Nikdy si nedá nic vysvětlit, s nikým nemá slitování. Tak se mu tihle tři rozhodli připravit spravedlivou odplatu a nasypali mu do fuseklí svědivý prášek. Detektivové uznali, že si Bauch trochu zasloužil.
3: Ale co Bohoušek fusekle? Zarazila se Johanka.
1: Kdo? Divil se jeden z chlapců.
0: Pán, který vyrábí a prodává tyhle ponožky, ukázal Filip na Bauchovy ponožky okořeněné svědivým práškem. Je z toho úplně nešťastný. Musíme mu nějak říct, že to není jeho chyba. A vy musíte přestat s tím práškem, aby dal Bauch Bohouškovi pokoj, dodala Johanka.
1: Klidně, souhlasila za oba kluky holka.
0: Jenže co teď s těma posypanýma ponožkama na šňůře? Jeden nápad bych měla, zasmála se Johanka.
1: Pozbírali posypané ponožky a poprosili starou paní, jestli by si je u ní mohli vyprat. Brzy na školníkově šňůře visely nově vyprané a zcela neškodné ponožky. Na Zelňáku pak detektivové Bohouškovi oznámili, že celou záhadu vyřešili a že jeho ponožky v tom byly naprosto nevinně. Jako důkaz s nimi přišla i trojice, která měla celou svědivou lapálii na svědomí. Fusekle se na děti vůbec nezlobil, měl ohromnou radost, tleskal rukama a jen dokola opakoval:
4: já to věděl, já to věděl, moje ponožky jsou na všecky nožky.
0: To je, myslím, pro dnešek všecko. Tak dobrou noc a krásné sny.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
5: Před
7: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Už za chvíli Cyrano z Bergeracu. V 21 hodin Miroš Birka a jeho pořad Mám rád, pořad, který připomínáme v každém nedělním večeru. No a ve 22 hodin devátá část premiérové četby Pastvina zmizelých. Nebude chybět ani host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Ovšem nedělní večer otevírá adaptace slavné divadelní hry. Je tady druhá část rozhlasové adaptace Cyrana z Bergeracu.

0: Pomalu mlč. Mluvit budu já.
1: Však...
0: Zales pod balkón. Ona nic nepozná.
2: Ale proč, příteli, vy výmluvný až moc, dnes v slovech váznete? Řekněte.
0: Vždyť je noc. Ve stínu slova má těžce vás zaledají.
2: Čím to, že slova má, tu obtíž nemají?
0: Jsou okřídle napřec. To věru není klam. A potom? Do srdce je přímo přijímám. Mé srdce velké je, však vaše ouško malé. Pak, co mluvíte vy, jde dolů neustále. Já mluvím nahoru. A to víc času žádá.
2: Už chvilku nějakou se líp váš hovor zpřádá.
0: Patrně uvykl už tělocviku tomu.
2: Já mluvím skutečně k vám z velké výšky domu.
0: Ba, jedno slovo jen, a kdyby tvrdé bylo, z té výše srdce mé by jistě usmrtilo.
2: Jdu dolů.
0: Ne, to ne.
2: Tam na lavičku jen.
0: Ne.
2: Proč pak?
0: Dovolte dnes. Chci být neviděn. V té chvilce jediné již dopřává nám nebe. Společně můžem snít.
2: A neviděti sebe.
0: To je to líbezné. My hledáme se pouze. Vidíte tmavý plášť, jak s nocí splývá dlouze. Já, bělost letního zas šatu za soumraku. Jsem pro vás tmavý stín, vy zář jste mému zraku. Jen vteřin pár, jen zde na tomhle svatém místě. Byl-li jsem výmluvný i dřív?
2: To zcela jistě.
0: Přec nikdy. Za srdce tak řeč má nenesla se. Dnes ji nic neskrývá, ač skryta vaší kráse. Za noci poprvé, jak oslovil bych vás.
2: Ano, i mně se zdá, že máte jiný hlas.
0: Než kapku po kapce z náprstku dvornost pít. Raději do moře chci duši ponořit. A chtěl bych vidět jen, jak jednu melodii ze zdroje života naše dvě duše pijí.
2: A ducha plno.
0: Ne,

0: co s tebou souvisí, je lásky píseň vzletná. Vím, v loni, jedenkrát a z 12. května, ty kraní vycházce si jiný účes měla. A ze tvých vlasů zář se rozlila tak skvělá, že jak bych do slunce se po celý den díval. Svět plný rudých skvrn mi před očima splýval a na všem viděl jsem, když zmizly vlasy tvoje, míhat se zázračných skvrn zlatých celé roje.
1: To v skutku láska je.
0: Ba, to je láska v skutku. Ten cit tak žárlivý a strašný, plný smutku. Vy při těch slovech mých, to není iluze, se chvějete jak list, o modré haluze, jak mezi listím list jejíž líbám. Ty se chvěješ, nemůžeš zapírat, že v srdci svém mi přeješ. A chvění ruky tvé, tak drahé ve stínu, snáší se ke mně až po větvích jasmínu.
1: Ach, ano, chvěju se a miluji. Tvá jsem. Jak jsi mě to okouzlil.
0: A nyní smrti jsem. Já doved probudit to lásky opojení. A víc? Víc nežádám.
2: Jen jedno políbení.
1: Vy jste chtěl...
0: To ne, já žádal příliš mnoho.
2: Je celá zmatená, je třeba těžit z toho.
1: A nechcete už nic?
0: Promiňte mi to přání. Zda žádám, nežádám, nechci vás ranit, paní. Nechci ten polibek, odříkám se ho v bolu.
2: Proč?
0: Mlč už.
1: Prosím vás, co šeptáte tam dolů?
0: Já zašel daleko, já se vám omlouvám. Sám sobě řekl jsem mlč. Co je to zase tam? Kdo to sem jde? Dur? Mol? A co ten stín? Žena anebo muž? Už to má. Kapucín. Diogenes? Spíš sud? Kam se to valí v šeru?
3: Já hledám dům...
2: Vem tě, čert, na mou věru.
3: Dům paní Robénové.
2: Co chce?
0: Rovně stále, rovně a napravo.
3: Dík. K svaté pany chvále, za vás dnes růženec chci celý vymodlit.
0: Za vaší kápí též se modlitby mé řítí.
1: Jste to vy? Mluvili jsme...
0: O polibku, paní. Tak tedy, duše dvě, když vzplanou v milování...
1: Raději ne.
0: V jádru svém, co políbení jest. Kus přísah je v tom... A určitější zvěst a vlídné přiznání, jež lásce přijde vhod a v slově milovat růžový na i bod. To přijímání je, jež po květině chutná, to duše azyl je, kde odpočine smutná a vyjde druhé vstříc, když sedne na rtu kraj.
1: Ach, mlčte.
0: Polibek je ovoce, je báj. I sama královna Francie lordu přála vzít jeden ze svých rtů. A vy byste se bála.
1: No.
0: Jako Buckingham, já osudu znám hněvy a zbožňuji, jak on, královnu, kterou jste vy. Jsem smutný jako on a věrný.
1: Krásný též.
0: Ach, já jsem zapomněl, že krásný to je lež.
1: Tak utrhni ten květ, kterému rovno není.
0: Les.
1: Ber to ovoce.
0: Les.
1: Včelky zabzučí.
0: Les.
2: Nevím, mám, co teď? To není kvíře.
1: Ten ve věčnosti mží.
0: Tak přece les, ty zvíře.
2: Roxano.
0: Polibek. Jak Lazar stojím tady. Nahoře hostina a já tu zmírám hlady. Teď líbá z jeho rtů, ret její opilí. Ta slova, která já jsem říkal před chvílí. Zas v dur a zase v mol ten kapucín zlý osud.
3: Tak jsem tu podruhé a správně přece jen Robeno.
0: Říkal jste role.
3: Ne, jsem si jist. Ben, Ben, Ben.
1: Tak co nesete?
3: Já? List.
0: List?
3: O věc posvátnou tu může být jen řeč. Mne hodný poslal pán.
1: De Guiche.
0: Je mocný, leč.
1: Mlč, však nás nezraní ten jeho jazyk zmíněný.

0: Víš, ráda, že tě mám. Má drahá, v bubny bijí. Můj na pochodu pluk do boje spěchá sám. Svět myslí, že jdu s ním, ale já zůstávám. Jsem neposlušný, že jsem ve zdech kláštera. Po mnichu tenhle list posílám z večera, jak koza hloupí je, nic nepochopí z toho. Však ústa vaše dnes se smála příliš mnoho a chci je vidět zas. Tak vzdalte všecky kolem a smělci odpustíte, že štván je lásky bolem a uvítejte ho, až v brzké přijde chvíli. Váš vždycky oddaný...
1: Ten...
0: Poslyšte, otče milý, co praví tento list. Má slečno, podrobit se strýci třeba je. Tvrdé to může být, však kardinál to chce a tu je rozum krátký. Což je i důvodem, že posílám ty řádky do ruček spanilých vám tímto zbožným mnichem, neb naše přání jest, by v domě vašem tichém on v tajnosti vší moh váš sňatek požehnat, aby mohl Kristián se vaším chotěm stát. Vám kněze posílám, tak na tom mějte dost, vždyť nebe požehná i vaši horlivost. Vám nebude to vhod, však rezignujte, prosím. Mé úcty vědoma již pro vás v srdci nosím, s jakou jsem vždycky byl a budu vždycky stále, váš sluha pokorný a věrný a tak dále.
1: Ten úctyhodný pán, já povídal jsem přec, že může jednat se o svatou jenom věc.
0: Kristián.
2: To jste vy?
3: Já.
2: Ale...
0: Račte dát 120 pistolí pro klášter, v doušce psáno.
2: Ach, to je hodný pán. Tak s rezignací.
0: Ano. Vyzdržte, hraběte. Jen to se nesmí stát, aby dřív dorazil.
3: Vím. Pospěšte si radši. Jak mu to překazím. A ano, mám to už. Vylezu na balkón a je to tady. Muž. Do toho nečekat, kéž slétnu jako pták. Teď pomozga skonče ti akcent Bergerac.
4: Je to tu pod maskou? Nepoznám ulice.
5: Co to? Kde se tu vzal ten chlap?
3: Já? Z měsíce.
5: Z měsíce padáte? No pravda, padste z hora.
3: Já padám opravdu. To není metafora? Z nebeské koule jdu, co má jak šafrán za...
5: Nechte mne, prosím, jít.
3: Počkejte, nejsem lhář.
5: Sto ďáblů.
3: V pádu tom já nemoh vědět, kam se řítím prostorem, kde jsem se marně ptám.
5: Já, pane, říkám vám.
3: Ach, bože, co se děje? Proč máte všichni tu tak šeré obličeje?
5: Co?
3: Alžíru jsem. Vy jste domorodec snad.
5: Jen maska.
3: Janov? Ne. Já do Benátek pád.
5: Mě dáma čeká tam.
3: Ha, v Paříži tedy jsem.
5: Ten svok je vtipal.
3: Váš smích, to není sen. Francie sladké smích. Já do Paříže kles. Ach, prosím, promiňte. Mě orkán z nebes nes. Jsem plně téhu. Jak cestoval jsem v tmách. V mých očích lepí se kosmický hvězdný prach. A na mých ostruhách srst planet svítí zas. Zde na kabáci, hle, komety zlaté vlas. Proč nevěříte mi? Já spatřil jsem, jak v dáli se byli Sirius turbanem noci alí a druhý medvěd, že je malý, aby kusal. Já strunu lihre strach, když skrz ní jsem se rousal. Však o tom velikou chci jednou knihu psáti a všecko zlato hvězd, jež plášť můj nebe ještě zlatí. Uši na ten tisk budou z něj nebydíky, dvojtečky, otázník, možná? I vykřičníky?
5: Nechte mě projít už, já nechci vědět nic.
3: Kápu, snad jenom to, jak vzletnout na měsíc. Bych do azuru vník, 6 mám cest. Je to hřička?
5: 6?
3: Uj, obnažen si lehnu jako svíška a celé tělo mé láhvičky ze sklanosí, které jsou po okraj plniške raní rosy. Do slunce lehnu si a to osobu mou i s rosou vytáhne v nebes báň zavratnou.
5: To první cesta je.
3: Já mohu ale dále si vítr podmanit a letět neustále. Do kufru z cedr, etery mám rožhavým, zrcadla 20 stěn. Jak křídla nastavím?
5: To druhá cesta je.
3: Jak umný strojník mohu s kobylou z kovu taktéž vzletnout na to blohu. Salpetr zapálím a vystřelím se vzhůru, kde hvězdy pasou se stále výš do ažuru.
5: To třetí cesta je.
3: Dál. Jak známo, kouš vždy stoupá. V koužové kouli sedím, koule se však oupá.
5: To čtvrtá.
3: Měsíc prý rád býší míchu saje. Tou já se namažu a mizím v božské kraje.
5: Pět.
3: Mohu též na mísu usednout jeskovu a házet do vzduchu kus magnetu vždy znovu. Prostě ho hodím jen, to mohu dělat věčně. Vznášet se magicky s magnetem nekonečně.
5: Šest vzácných věru cest, no je to neslýchané. A kterou zvolil jste z těch šesti?
3: Sedmou, páne.
5: A sedmá, jaká je?
3: No, snad se dovtipíte.
5: Tohle je zábava, svítání znamenité.
3: Fú, fú, fú.
5: Co je?
3: Vy jste to neuhod?
5: Ne, nevím, opravdu.
3: No, příboj mořských vod. Když vlna klunělné, když jasem nejvíc horí, vzpíná se, nahý na písek léhnu k moři, vpřed hlavu vytrčím do lunárního jasu. Vždyť vody udrží nejvíc vždy hříva vlasů a tažen měsícem, jak ánjel, stoupám vzhůru, svobodně, vzpřímeně, až tam do ažuru, pak naraz ucítím. A pak?
5: A pak?
3: Co pak? Čtvrt přešlo hodiny, jste volný, pane. Tak. Je právě po svatbě. Prostředek světí cíl.
5: Co to má znamenat? Nebesa, co jsem pil, ten hlas a tenhle nos, Cyrano.
3: V téhle chvíli svatební prsteny si právě vyměnili.
5: Kdo, bože, vy?
1: Vy k štěstí pomohste zde párku rozkošnému.
5: Tak, s Bohem račte dát teď paní choti svému.
0: Jak?
5: Pluk je na cestě, běžte ho dohonit.
0: Do války?
5: Ovšemže, vždyť už tam měli být.
0: Kadeti nepůjdou.
5: Naopak půjdou tam. Ten rozkaz barone jim doručte vy sám.
0: Můj drahý.
5: Nepřišla svatební noci doba.
3: Mě nerozlobí tím, však zdrceni jsou oba.
5: Váš pluk!
0: Ach, prosím vás, já svěřuji ho vám. Chraňte ho, prosím vás, proti všem nástrahám.
3: O to se pokusím však slibovat, co vím.
0: Ať opatrný je a všude choďte s ním.
3: O vše se pokusím.
0: V té době obléhání, ať zimou netrpí.
3: Vše učiním, má paní.
0: A věrný, ať mi je.
3: To choulostivé jest.
0: Ať často píše mi.
3: To jistě. Na mou čest.

0: Hrozivé. K jídlu nic.
1: Tak nic.
0: Řeknu to zpříma.
1: Klej tiše, nebuď je. Obědvá ten, kdo dřímá.
2: Pán Trbije, kdo tam?
3: Já, Beržerak.
0: Kdo?
3: Stůj, hlupáku, Beržerak.
0: Jsi tady, bože můj.
3: Pst.
0: Nejsi snad poraněn?
3: Štěstěna je mi věrná, střílejí mizerně.
0: Zkouška trochu perná, že psaní slíbil si o život denně hrát.
3: Já slíbil Roxaně, že bude denně psát.
0: Jdi rychle prospat se.
3: I nebruč, brete milý. Skrz šiky španělské znám cestu už. I chvíli, kdy v noci opilí, muškety nepozvednou.
0: Tak k jídlu taky bys mohl něco přinést jednou.
3: Jen lehký proklouzne. Těžký by neprolez. Večer to propukne.
0: Co?
3: Mnohý Francouz dnes se nají. Nebo umře.
0: Rychle, povídej, co víš?
3: Vlastně nic jistého. Počkej a uvidíš.
0: Když sami v pasti jsme a do našich když zad, aby zas oblech nás španělský infant vpad.
3: Je třeba zase on, aby byl obklíčen.
0: Mně k smíchu není to.
3: A proč?
0: Ty každý den svůj život dáváš v šanc pro dopis nejsi líný. Kam zase pospícháš?
3: Kam jdu? No, napsat jiný.
1: A smůla je, že nemohou dál spát. Znám jejich raný křik, ten vždy zní.
4: Já mám hlad.
1: Cyrano, vstávej, dnes je horší to než dřív. Jedině vtip tvůj už má na ty vlky vliv. Pojď, rozesmíješ je.
4: Už nemůžem.
5: Chcem jíst.
4: Jídlo.
1: Tak pospěš si, pak dopíšeš ten list.
3: Víteli, kam ten spěch, to želva se tak váčí.
6: Já v břiše nemám nic a to nic mě tam tlačí.
5: Mně zuby trnou zás.
3: Tím lépe, budu rvát.
7: A břicho dutězní.
3: Budem naň bubnovat.
8: Mám hlad.
3: Ach, stále jíst, jen jíst je vaše touha. Co dudák Bertrandů, v Gaskoni býval slouha. Pojď, dětku. Ze svých dud vylákej nápěv milý pro tyhle hltouny, co po jídle jen šílí. Spust píseň venkova, ať kouzlo měkké boží se kolem srdce jim, jak ruka sestry složí. Ať otců dávných zpěv duší jen lehce tkne se, podoben kouři snu, když nad krajem se nese. Poslyšte, Gaskonci, ta píseň, ta je živá, to nezní píšťala, to flét na lesu zpívá. To není k útoku válečný signál divý, to našich pastýřů jen galubet je snivý. Hle, naše údolí a louky, lesy, skály, pod čapkou gaskoňskou náš snědý pasák malý, i něha líbezná večera z Dordoně. Poslyšte, Gaskonci, tu píseň Gaskoně.
1: Ty jsi mi je rozplakal.
3: Víš, po domovu touha je menší zlo než hlad. Morální služba pouhá, tou utrpení s nás je učiněna míra. A místo žaludku, teď srdce se jim svírá.
1: Lít něho do srdce, to mi je se slabí.
3: Ne, mají statečnost přec v krvi, přivábí je rána jediná.
5: Útok?
7: Ani.
3: Tak vidíš, stačila jim rána na buben. Ty tam jsou sladké sny, láska, mládí čas. Co přišlo píšťalou, se s bubnem ztrácí zas.
7: A hleďme, hrabě Giš.
9: Ten.
3: Pěkné uvítání.
7: Ten člověk nudí nás.
9: To předát hrnou zbraní a límcem krajkovým spíš hejsek, co jde s módou.
7: Krajky a železo, to je jak oheň s vodou.
10: Vy, pane. Dobrý den.
3: Jak se zelenal celý.
1: Jen oči svítí mu. Je pěkně zhubenělý.
10: Zde horkokrevných hlav vás gaskonců je stan. Mám zprávy, pánové, a hojné ze všech stran, že úctu ke svému prývůdci nemáte, že intrikánům a hejsků spíláte, že zkousnout nelze vám tu neslíchanou věc, že sice nežebrám, ale jsem gaskonec. Mám vás dát potrestat snad vaším kapitánem? Ne.
1: Pane, co do trestu, tady jen já jsem pánem.
10: Tak, v skutku? Mohu se těm vašim kouskům smát. Je známo přece všem, jak umím bojovat. Včera u Bápomu hnal jsem se do boje, jak smetí. Rozprášil jsem šiky bukvoje. Třikrát je prolomila našich zbraní síla a moje odvaha.
11: Či vaše šerpa bílá.
10: Znáte ten detail? Bravo. To se vážně stalo. Při třetím útoku, a chybělo už málo, než mohl jsem schromáždit své lidi, síla davu, co na útěku byl, mne strhla v soků vřavu. Být zajat, zastřelen, to bylo dílo chvíle. A tu mě napadlo. Nech cíp své šerpy bílé po zemi smíkat se. Ta lépe, nežli slovy o tvojí hodnosti hned nepříteli poví. A přesně. Za šerpou se vášnivý hon strh. Já nepovšimnu sám, z řad španělských jsem prch. A sebral lidi své a do útoku hřměl a vrazil posilněn do šiku nepřátel. Co tomu říkáte? Já štval je jako chrty.
11: Co já bych tomu řekl? Že nikdy Jindřich IV. By k tomu nesvolil, byť kolem vrahů val, chocholu bílého by na přílbě se vzdal.
10: Však lest se povedla.
11: To věc dost možná jest. Však já být terčem všech, svou nezradil bych čest.
12: Ano, ano.
11: V tom naše údatnost se, pane, liší zcela. Já, kdybych uviděl, že šerpa moje sjela, tak bych ji pozvedl a opásal se dřív.
10: Gaskoňský pustý žvás.
11: Tož zkusme si ten div. Půjčte mi šerpu svou dnes večer při útoku. Já s ní chci bojovat a nést ji na svém boku.
10: Chvastou na návrh jen. U řeky na pobřeží, kde nejvíc zuřil boj, tam moje šerpa leží a rozstřílena je. S tou se už neschledáte. Kdo by ji hledat šel?
11: Já. Zde ji, prosím, máte.
10: Dík. Kusem látky té chci právě signál dát. Nepřítel čeká. A já ho zmatu rád.
7: Co? Kdo z neznámý do pole utíká?
10: Jen falešný můj špech. Páni, věc veliká vám právě začíná. Špech vojsku španělskému vyřídí věrně vše, co uložil jsem jemu. No, musíme mít vliv na jejich počínání.
11: To je dost ničemné.
10: Však pohodlné, páni. A něco povím vám. Dnes v noci Černém hávu se znovu pokusím opatřit vojsku stravu. A tady Španěl mohl by rozprášit nás hravě, vždyť půlka armády se mnou pryč bude právě.
1: To vědět nepřítel, šel by hned do boje. Naštěstí neví to.
10: Ale ví, blízko je, začne to za chvíli. Falešný můj špech mi zprávy podává o jeho krocích všech. Čeká jen na rozkaz a ten zní, hleďte, tam ať ženou útokem, odkud vám signál dál.
1: Pánové, do zbraně!
10: Za hodinu jsou zde.
7: Tak,
13: hůru!
7: Začne to.
10: O čas i o krk jde. Cit lásky, kdybych k vám opravdu zvláštní choval, tu byl bych sotva sem Gaskoňce komandoval.
11: O, za to uznalý by každý mohl být.
10: Já vím, máte to rád, sám s celým stem se být. Té choutce můžete vyhovět bez rozpaků.
11: Vy víte, pánové, že Gaskoněc má v znaku 6 polí azurných a zlatých polí 6. Tam přidat krvavé, teď káže naše čest.
14: No, bratře?
15: Roxano.
14: Ach.
15: Kdybych aspoň mohl jí ještě s Bohem dát a mít tvůj krásný sloh.
14: Buď klidný, pro dnešek je o to postaráno. Zde máš své loučení.
15: Dej.
14: Chceš to?
15: Ovšem, ano. Hleď.
14: Co?
15: Ta skvrna.
14: Skvrna?
15: Slza. Zrovna svítí.
14: Do pasti vlastní své se básník vždycky chytí. Chápej ten lístek. No, mě podivný steskjal nad vlastním dílem svým. Tak v pláči jsem to psal.
15: To psaníčko mi dej.
7: Kdo je tam?
1: Co je zas? Co je to? Hůz?
7: Hůz? Blíží se sem směle.
1: U čerta, že by jel přímo od nepřítele.
7: Tak palte!
1: Nepříle!
7: Co křičí voska stále?
16: Ve službách krále jsem.
10: Co, ve službách je krále?
1: Pánové, klobouky!
10: Smeknout a tvořte řady, ať může volně vjet a otočit se tady.
1: Bubny a muškety!
10: Otevřte!
17: Dobré jitro.
10: Vás, že posílá král?
17: Jenže řídí lidské nitro. král, láska.
15: Bože, co děláte tu, paní?
17: Mně dlouho trvá už to vaše obléhání.
12: Mondí,
15: Adam, tohle.
12: Tady je buben.
9: Posaďte se.
17: Dík. Už na mě stříleli. Patrola, heslo, křik. A proč tak kysele tu všichni vypadáte? Cesta mi utekla. Bratránku, jak se máte?
15: Jak dojela jste sem?
17: Jak? Jen vlastně hravě. Jela jsem pořád dál, španělským vojskem právě. Já prostě projížděla jejich řady tryskem. Když občas Hidalgo nevlídně pod vousiskem se na mě zamračil, já usmála se vlídně, no to jsem musela. A projela pak klidně. Jak Španěl galantní, není snad Francouz ani.
1: A pase nejlepším je ženské pousmání.
17: Chtěli se vyptávat, však já se nezalekla. Chci vidět milence, jsem odhodlaně řekla.
15: Má milá Roxano, vysvětli, ale přec.
17: Proč místo manžela jsem řekla milenec? Choď, kdybych přiznala, to by mne zadrželi. Já řekla milence a v tom je vtip můj celý.
15: Jen...
17: Co je s vámi, páni?
10: Vraťte se raději zpět.
17: Proč?
11: Ovšem, pospěšte.
12: A nejraději hned.
15: Tak.
17: Ale proč?
15: Protože...
12: Kde jí skrýt?
1: My, madam.
12: Bude líp.
17: Vy budete se bít. Tak zůstanu.
12: Nemůžete.
17: Chci umřít s tebou, drahý.
15: Hoří ti oči, lásko má.
17: A proč ti povím záhy?
15: Ze slečny Preciesky je teď bojovnice.
17: Pane de Bergerac, jsem vaše sestřenice.
12: Tak ubráníme vás.
8: Jo.
17: To bude práce malá.
12: Jasmíny voní tu.
17: A já si klobouk vzala. Ten dobře hodit se k té bitvě, páni, bude. A propo, není čas prohlédnout valy všude? Pan hrabě moh by jít.
10: A máte pravdu zcela. Na muž to musím teď dohlédnout, na svá děla, ale vy můžete se ještě rozmyslet.
17: Ne. Ne.
15: Měj rozum, Roxano, víš, jak to dopadne?
17: Dost.
12: Ať tu zůstane.
15: Tam, ty věru, ten cítíru v bandalíru má.
12: Půjč mi zrcátko.
15: Jsem břitvu, rychle drazí.
11: Manžety,
12: kus
11: schází.
1: A už jen kapesníček upustíte, má paní.
17: Proč?
1: Prapor nemáme. Však na mou čest teď, páni, nad žádným vojskem vlád nebude takový.
17: Je trochu maličký.
1: Však za to krajkový.
12: Pro ní zabít dám se bez váhání rád.
15: Jen kdyby žaludek mi neobracel hlas.
1: Když dámě klaní se, o jídle mluví muž.
17: V táboře tráví to a hlad mám i já už. Sem, víno, paštiky a maso. Vše, co chcete. Snášejte všechno sem.
12: Kde to vzít, můj ty světe?
17: Jen mého kočího si prohlédněte zblízka. On na vážnosti bez pochyby okamžitě získá. Omáčku připepří, aby se lépe pilo. Chudáci.
15: Dobrá víc.
16: Sem, páni.
8: Výborně.
16: Španělé neviděli pro půvab paní mé, co vše jsme prováželi.
15: Na slovo.
16: Zabránit dvorností nezřeli ten rozsol báječný.
15: Prosím tě, příteli.
16: Spanilá Venuše je strhla v nadšení a zatím Diana provezla...
12: Maso!
16: Jelení!
12: To jsem si nemyslel, že tak skončí náš půst, že vrazím do chtánu... Ne, pardon, do svých úst.
16: Lek řehké křepelky.
8: Výborně, zpral to dělat.
16: A lahve rubínu. A lahve naftopáru.
12: Pozor! Držíš.
11: Schovejte všechno hned. Příbory, láhve, vše a ne, že někdo jet. Jak nic by nebylo. Ty na svůj kozlík zpátky.
12: Už lezu.
11: Hotovo? Ukryto.
12: Klid, páni.
10: Ta vůně, vzduch je sladký. Pane, vy jste nějak rudý v tváři.
12: To nic, krev pravého gaskoňce ze mne září.
16: Co má tohle být? Do rytmu rána, pane.
10: Tak rána do rytmu. A pohled vám tak plane. Nejste vy opilí. A čím?
16: Jsem
10: vůní prachu. Jak jste se rozhodla? Tohle není věc strachu.
17: Ne.
10: Pojďte.
17: Prostě ne.
10: Ne, neděsí vás řeš? Dejte mi mušketu. Vy. Zůstávám tu tež.
12: Konečně, výborně. Tohle je slovo před přesníme se s krajkami, že by byl gaskoněc.
17: Vy.
10: Dámu nenecháme v nebezpečí snad.
12: Hej, možná k jídlu i mu něco můžem dát.
10: Vy máte co jíst.
16: A ze všech kapes hned.
10: A vy si myslíte, že já bych zbytky jet?
12: Děláte pokrok.
10: Já slačným žaludkem se biju nejraději.
12: Jenom!
10: Já!
1: Můj pluk je připraven. Jsme na smrt odhodlání.
10: Smím ještě nabídnout vám pohled z valů, paní?
1: Mluv.
15: Co mi chceš?
14: Roxana, kdyby chtěla.
15: Co?
14: Mluvit o listech?
15: Já vím.
14: No, ne tak zcela. Ty jsi psal jí častěji, než myslíš.
15: Tak?
14: Já vzal ten úkol na sebe a za tebe jí psal.
15: Tak. V týdnu kolikrát jsi psal? Snad 4krát?
14: Víc.
15: Denně tedy snad?
14: Ba 2krát denně. Rád.
15: A psaní pašoval jsi? To tedy není všední. Tak smrtí pohrdat.
14: Mlč, prosím tě. Ne přední.
17: Můj teď.
15: Teď přiznej, duše moje, proč cestu neschůdnou a rozemletou bojem skrz šiky Španělů navzdor všem předpisům si až sem projela?
17: Kvůli tvým dopisům.
15: Co?
17: Hlupáčku, vůbec nic nechápete. Ty listy nádherné. Ach, prosím, pomyslete, co za jediný měsíc. Napsal jste jich v boji. A stále krásnější.
15: Co? Za to sotva stojí.
17: Mlč, nechtěj předstírat. Ty nejspíš nevíš ani, jak jen z té noci tehdy, plné milování, jsem živa. Pod oknem, jak opilá tvým hlasem, má duše létat začala a zářit jasem. A pak ty listy tvé, tak nové, zas a zas, já v nich jsem slyšela tvůj milovaný hlas.
15: Tak proto přišla jsi.
17: A chci tvé odpuštění. Odpusť mi právě teď, když chvíle lehká není, že dovedla jsem být tak zaslepena zcela. A hloupě milovat tě jen pro krásu těla.
15: Ach, Roxano. A teď?
17: V tom vnitřní lásky boji, když myslet musela jsem pořád na obojí, vyhrál sám nad sebou a slepota má padá. Já pro tvou duši teď tě, miláčku, mám ráda.
15: Ach, nechci, nevěřím v ten nadpozemský div. Já chci být milován tak prostě jako dřív. Dřív lepší bylo to.
17: Co pak nic nechápeš? Já miluji teď víc. Máš ve mně vše, co chceš. Tvou hloubku, srdce tvé a v duši celé nebe. Kdybys míň krásný byl, chtěla bych tím víc tebe.
15: Mlč, prosím.
17: Vážně, víc bych ještě milovala tvá krása tělesná, kdyby i za své vzala.
15: Nemluv tak.
17: Opravdu.
15: Být ošklivec a zrůda.
17: Máš radost. Ach. Teď víš, že láska není chudá.
15: Ach, ano.
17: Co je ti?
15: Nic. Chvilku jen mi dej.
17: Já?
15: Raději se na kadety směj. Ti zaslouží si to, snad půjdou na smrt hned.
17: Můj drahý, miláčku.
14: Cyrano, proč jsi zbled?
15: Už nemá ráda mne.
14: Prosím?
15: Má ráda tebe.
14: Ne.
15: Duši mou chce jen.
14: Ne.
15: Svědkem je mi nebe, že tebe ráda má a ty ji rád máš tež.
14: Já?
15: Je to šílené.
14: A mnohem víc, když chceš.
15: Proč jí to neřekneš?
14: Ne.
15: Proč?
14: A co má tvá?
15: Ta nevadí jí už.
14: To řekla?
15: Nejsem lhář. Všecko jí vyklopíš.
14: Ne, zbytečná jen muka.
15: Má proto štěstí tvé zavraždit moje ruka, že jsem jen pohledný dost. Vzdávám to, jdu z boje.
14: A mám snad do hrobu já pohřbít štěstí tvoje, jen protože Bůh chtěl a dal mi vyslovit to, co ty nesvedeš, příteli? Vlastníci?
15: Běž všechno, řekni.
14: Proč bych tě poslouchal?
15: Protože nesnesu nést v srdci soka dál.
14: Soka?
15: Ten svazek náš byl tajně uzavřen a může zrušen být. Postačí slovo jen.
14: Tak ty s ní promluvíš, ať rozhodne tu cit. Budeš to jistě ty.
15: Roxano!
14: Nech to být.
17: Co pak?
15: Vám Cyrano chce něco povědět. O vážnou nám jde věc.
17: O vážnou? Kam tak letí?
14: Nic, přece znáte ho. Rád přehání ten hoch. To za řeč nestojí.
17: Mít pochybnosti moh o tom, co řekla jsem? No, pochyboval vážně.
14: A pravda byla to. Odpověz, prosím, snažně.
17: Že milovala bych.
14: Přede mnou zdráháte se to slovo vyslovit? Má povaha je snese. I ošklivého, že?
17: I ošklivého. Pálí.
14: Mrzáka, šeredu.
17: Ne, to mě neošálí.
14: Směšného.
17: Na lásce co směšné může být?
14: Milován byl by?
17: Tím vroucnější by byl cit.
14: Snad je to pravda, snad. Se štěstí na mě směje. Roxana, poslyšte se.
13: Cyrano!
18: Co se děje?
13: Sem!
14: Bože.
17: Co je vám?
14: I po všem jedné chvíli.
17: Co? Co se děje? O můj bože, zase střílí.
14: Tak, po všem víc, už nic. S Bohem mé naděje.
17: Co se tam stalo? Ti muži?
14: Nechte je.
17: Co chtěl jste předtím říct?
14: Já nic už, paní moje, co za řeč stálo by. Teď přichází čas boje. že Kristiánův duch z nás všech byl největší.
17: Že byl? Byl? O bože můj.
14: Nebe to dosvědčí.
17: Kristiáne můj.
13: Nešťastná první rána.
1: Mušketi! Namířit! Balte! Za Kristiána!
17: Kristiáne můj.
1: A slouhu! Jen jim dejte!
17: Kristiáne můj.
1: Dozady! Nabíjejte!
14: Roxano, vše jsem řekl. A pro tebe jen žije. Skutečně.
1: Pušti víš!
17: Co jeho srdce? Bije?
1: Náboje do zubů!
17: Chce ještě něco říci? Jak chladné čelo má.
1: Střílejte! Pušti klíci!
17: Na prsou psaní má. Je pro mě.
14: Moje.
1: Palte!
14: Teď do tuhého jde. Roxano, vy se vzdalte.
17: Ne, prosím, ještě ne. Jen 2-3 vteřiny. Je mrtev. Jaký byl vy, víte, jediný. Člověk tak zázračný.
14: Byl.
17: Básník nadšený.
14: Byl.
17: Opravdový muž. Duch velký, vznešený.
14: Byl.
17: Srdce hluboké, vše, co chtěl, vyslovil. Měl duši úžasnou. Můj milovaný.
14: Byl.
18: Tam signál francouzský a polnic vřískot známý. Naši se vracejí s novými zásobami. Zadržme Španěli!
17: Krev tady na tom sněhu a slza.
18: Zdejte se!
1: To je zbraní!
18: Kryjte ji, chraňte ji!
17: Krev a jeho slzy.
1: Roxano!
18: My svítězíme brzy.
19: Na skonci držte se!
20: Tak znáte se! Ne!
18: Vy, pane, prokázal jste srdce statečné. Teď prosím, chraňte ji.
21: Až za smrt chci ji bránit.
19: Získáte-li vy čas, my zvítězíme, páni.
1: Je zle. Už rány dvě jsem dostal partizánů.
18: Kupředu k skonci! Teď zoufalství jde stranou.
14: Na mrtvé pomstí jdu. Štěstí a přítele. Krajková zástava teď vlají nám veselé.
18: Baroni, bíjte je, ty dětku, spusť své dudy.
19: Jdou se na násem a je jich plno všude.
18: Tak palte, palte dál, takhle je uvítáme.
19: Co je to za ďábli? S kým vlastně tu čest máme?
18: To gaskonští kadeti jsou. Castel Jaloux, jich kapitán. To rváči hráči jsou a lžou. To gaskonští kadeti jsou. Jak čáty s ovým zrachem jdou, počítat mě hrače krát. Jsou rozprášit hrnou. Jak čáty s ovým zrachem jdou, třeba je varec rozedrán, jejich ochol kryje nad ní vkán. Jak čápy s orlým zrakem jdou, zub lčí a

0: Dvakrát před zrcadlem dnes sestra Klára stále si čepec rovnala.
1: To není boží chvále.
0: A sestra Klára zas z dortu dvě vzala slívy. Já viděla jsem to.
1: Nespůsob praošklivý.
0: Mně stačí pohled jen.
1: Jak slíva, co se dovím, to všechno v podvečer dnes synanovi povím.
0: Je, matko Markéto, už vážně 10 let, že večer v sobotu vždy přijde posedět?
1: Už víc než 10 let, snad 14 možná, kdo ví, co jeho sestřenka k nám přišla v smutku vdovy. A věčně stesk svůj jen ukrývá v stínu celý. Pouze pan Cyrano jí trochu rozveselí.
0: On je tak komický. Ty jeho vtípky známe, jen škádlí nás a rád. A my ho rádi máme. A Bůh
1: jej nejlíp zná.
0: A hrdý jeho hlas, když hlásí: sestřičko, já nepustil se zas. A včera pátek byl.
1: To říká? Naposled celé 2 dlouhé dny si myslím, sotva jet.
0: Proč, matko?
1: Chudý je, jediný kamarád lbré.
0: Mu pomáhá.
1: On si nic nechce brát. Už paní Madléna jde k nám sem stínem stromu. No, návštěvu má dnes. Je čas se vrátit domů.
0: Pan maršál de Gramont?
1: Právě on, na mou čest.
0: Nebyl už za paní nejméně neděl 6, ten sešel. Války, dvůr
1: a světských zájmů pouta.
2: Tak vaši krásu stále letitý smutek poutá.
3: Jak jinak, stále tak.
2: A věrna?
3: Slibům svým.
2: Odpustila jste mi?
3: Vždyť s vámi hovořím.
2: List jeho poslední na vašem srdci posud?
3: Jediný škapulíř, jejíž věnem dal mi osud. V něm naše láska dál nám září jako skvost.
2: Cyrano, chodí sem?
3: Ach ano, často dost. Ten starý přítel můj je náhradou mi všeho. Nosí mi novinky. Tohle je křeslo jeho. A vždy si dobírá mé věčné vyšívání. Pak týdne kroniku mi sdělí bez váhání. Podívejme, Lebré, řekněte, milí nám, jak se má Cyrano?
4: Zlé.
2: Zlé?
3: O, já vás znám, zas přeháníte už.
4: Tentokrát lež to není. Přebývá v chudobě a bídě opuštění. A nových nepřátel mu počet denně roste, když veršem bodá tupce po 10. posté.
3: A všechny jeho meč způsobům může učit. Všecky je zastraší.
2: Kdo za to může ručit?
3: Zloba a útok? Ne. Mám o něj větší strach. Co jeho samota, zima, hlad, to je vrah. Vidím, jak denně snad svůj pás jen utahuje. Nos slonovinový mu čím dál matněj pluje. Na sobě má už jen chatrné šaty jedny.
2: A nač jej litovat? No dobrá, snad je bědný, ale čí vinou, čí?
4: Ach, pane maršálku.
2: Žil si bez závazku, miloval za hálku, byl volný v myšlenkách i skutcích, co chce víc.
4: O, pane vévodo.
2: Vím, já mám vše on nic. A přesto věřte mi, bych ruku stisk mu hned.
3: Doprovodím vás.
2: Mohu mu závidět. Vždyť třeba můžem říct, že vedlo se nám v žití a byť jsme bez viny, ví Bůh, že srdce cítí, jak zvolna mizí vše. Člověk se zhnusí sobě, ač nemá výčitky. Sta malých štírů v zlobě ho kouše, ohlodá, tu únavou tam záští. A je to přítěž zlá i na vévodském plášti.
3: Dnes zádumčivý jste.
2: Snad, ano. Pane Brete, dovolíte mi teď jen slovo.
3: Kolik chcete?
2: Je pravda, příteli, že v otevřeném boji váš druh je bezpečný, však léčky na něj strojí. On dráždí všechny už. U dvora včera v hře prohodil někdo, ať Cyrano neumře.
1: Tak?
2: Často náhodou se jen tak něco stalo. Ať opatrný je a vychází jen málo.
4: Dík, budu varovat. Však nevím.
3: Co se děje?
5: Je tu pan Rageno, s paní si mluvit přeje.
3: Je vítán. Chuděra z plavnářků, ubožák. Nejdříve básník byl, ale to nešlo, pak byl zpěvák.
4: Lazební.
3: A herec.
4: Houslista.
3: A pedel.
4: Parukář.
3: Bůh ví, co přichystá si na dnešek.
4: Tak paní, pane drahý.
3: S Bretem si promluvte, já navrátím se záhy. a postěžujte si.
6: Však paní! Dobře v skutku, že vás tu nalézám. Ji ušetříme smutku. Cyrano zleje. Já byl od něj 20 kroků, když z domu vycházel. Pak zahlédl jsem ho z boku. Za rohem ulice chtěl přidat jsem se k němu, tak běžím, dobíhám. Najednou zřím si lemu, snad z okna pod ním šel. Vteřina, chvilka pouhá, nějaký lokaj, lotr, lump, no prostě čísi slouha. Těžký trám by hodil.
4: Zbavělí bídáci, ubojí se ráno.
6: Přiběhnu, krváci.
4: Bože, je mrtev?
6: Ne, to ne. Sám jsem ho odnes domů. Ach, jeho pokoj. To bych nepřál praniku.
4: Můj drahý Cyrano, nemůžem to vše říci na jednou Roxaně. Co lékař?
6: O zimnici hned mluvil v obavách, o mozku, poranění. Ach, kdybyste tam byl. Běžte, moc času není. Na hlavě obvaz má a leží tam, je sám. Mám strach, vždyť kdyby vstal, mohl by i umřít nám.
4: Nejkratší cestou. Jdem kaplí.
3: Příteli, co je? Já volám ho a oba zmizeli. Co dobrák Ragenó mu navykládal asi. Den v září poslední je vždy tak plný krásy. Můj rám už odbíjí. Co toto nebývá? Vždycky tak přesný je. A světla ubývá. Dnes prvně spozdil se. Kde náprstek svůj mám? Ach, sestra klíčnice už hubuje ho tam za dnešní zpoždění. No, teď to bude hned. A zase uvadlý žlutý list na zem slét. Kde jenom nůžky mám? Už hůř mi slouží zrak. Tady jsou. Tak.
7: Pan de Bergerac.
3: Vždyť jsem to říkala. Na tenhle bledý květ dám barevnější nit. Za celých 14 let jste nespozdil se tak.
8: Ba, je to k zbláznění. Já vsteky zuřil jsem pro tohle zpoždění.
3: A co vás zdrželo?
8: Návštěva povedená.
3: Nepřišla v pravý čas?
8: Nebyla ohlášena.
3: Tak jste ji nepřijal?
8: Slušnost a ochota nejsou vždy na místě. Řekl jsem, je sobota, den, kdy vždy odcházím ve stejný přesně čas. A ten je právě teď. Přijď za hodinu zas.
3: Má čekat hodinu?
8: Já hodinu jí dám.
3: Dnes před večerem vás odejít nenechám.
8: Snad budu muset se omluvit trochu dřív.
3: A žádné žerty dnes? No to je tedy div.
9: Hej, sestro Marto, sem! S očima pořád dolů se nelze procházet.
10: A? Bože.
9: Pst, my spolu si promluvíme tak. Nejprv vám prozradím, že jsem dnes zas zradil svůj půst.
10: Já vím, tak proto bledý jste. Do refektáře chcete, pak za mnou zajděte, bujon si vypijete.
9: Rád, tuze rád. Smíte dnes? Může to směšné být. Za můj nos srdečně se v kapli pomodlit.
3: No. To byl divný žert.
9: Modlitba na zbláznění.
10: Já nečekala jsem na vaše dovolení.
8: Co listí náhle sváto?
3: Jak jemnou barvu má penátské plavé zlato. Zas padá, vidíte?
8: Tichými dráhami od korun nad hlavou až k zemi pod námi. Vydechnout dovede poslední krásu ještě. Pak schnije pod stromem. Však než ho splaví deště, než skončí jeho let, tu zgrácí a sticha, jak křídlo snese se. A vůni přitom dýchá.
3: Jste zádumčivý dnes.
8: Roxano. Zamák ani.
3: Tak listí platanů už nechte, ať se sklání. A vypravujte mi, co nového se stalo. Chci svoje novinky.
9: A není toho málo. Tak, začnem v sobotu. Toho dne milost král. 8krát hroznový nákyp prý ochutnal a pak měl potíže, byl jaksi umdlelý. U královny byl bál hned na to v neděli. Pár čarodějnic nám mezi tím upálili a paní Daty pes, víte, no ten bílý měl zácpu, klistýrek mu musel pomáhat.
3: S tím, milí příteli, mohl byste pokoj dát.
9: To bylo pondělí, však za to druhý den milenec Ligdamíry dosněl lásky sen. Pak v pátek, ve středu, který den je dnes?
3: Co je vám, Cyrano? Bože, vždyť dom tlop kles. Cyrano, co je vám?
9: Mně? Proč jste polekána? To přece není nic.
3: Snad přece.
9: Stará rána. Ta od Arasu, ta se občas ozve zas.
3: Ubohý příteli.
9: To nic. To chce jen čas. Už je to pryč.
3: Já vím. Má každý rány svoje. Vyzboje a mě zas krvácí v srdci moje. To psaní zažloutlé mě vždycky znovu raní. Je na něm jeho krev. Jeho krev na tom psaní.
9: A slíbila jste mi, že dáte mi je číst jednou, až přijde čas.
3: Ten Kristiánův list?
9: Dnes. O to prosím.
3: Čtěte.
9: Otevřít jej smím?
3: Otevřete. Čtěte jen.
9: Roxano, umřu, vím.
3: Víc nahlas.
9: Večer dnes ty duše mého bytí pln lásky, která už se nikdy nenasytí. Dnes umřu. Nikdy už mé štěstím spité oči se po tvých slunce mé. Má lásko neotočí.
3: Jak čtete to, ten list?
9: Zhasne jim váš vlas plavý. Tak naposled vám chci list ještě z této vřavy poslat jak paprsek na dotek vašich skrání. A křičet se mi chce, o ženo má, má paní.
3: Jak čtete to?
9: Vše ve mně křičí.
3: Váš hlas váha.
9: Jediný poklad má jediná, má drá.
3: Ten hlas.
9: Ach, má.
3: Ten hlas.
9: Ne všechno, hvězdy blednou.
3: Už vím, ten hlas já slyšela už jednou.
9: A budu s tebou vždy, a budu vždy tvým stínem. Navěky budu tvůj, i tam, tam, v světě jiném. Já tě vždy miloval a vždycky budeš má.
3: Jak můžete to číst? Vždyť kolem už je tma. Tak celých 14 let jste úlohu tu hrál starého přítele, který se smál a smál.
9: Roxana.
3: Jste to vy.
9: Ne.
3: Z tónu tvého hlasu já měla uhádnout.
9: Ne, to už nechme času.
3: Vy, to vy.
9: Roxano, přísahám.
3: Já mohla tušit sem ten šlechetný váš klam.
9: Ne.
3: Každé slovo tak šílené, tak věrné.
9: Ne.
3: Ano. Ach, váš hlas v té noci přenádherný.
9: Přísahám.
3: Vy, ne, vy, vím, vy duše rozmila.
9: Ne, já vás neměl rád. Vy jste se zmýlila. Ne, drahá lásko má, ne. Já vás neměl rád.
3: Mrtvé zas živé je. Chcete mi zapírat? Proč celých 14 let jste musel mlčeti? Čím byl v tom listu on? Nic jeho pečetí, tu vaše slzy jsou.
9: A na nich jeho krev.
3: 14 let mlčení. Proč, řekni mi to, zjev? Proč dnes jsi promluvil?
9: Proč?
4: Jaká šílenost. Já věděl, že je tu.
9: Sobotní stálý host.
4: Že vstal tím, zabil se.
3: O, teď vás chápu oba. Ta slabost před chvílí, ta nenadálá mdloba.
9: A, pravda. Noviny své musím dokončit. Na večer v sobotu, než k večeři mohl jít, pan z Beržeraku byl úkladně zavražděn.
3: Co říkáš? Cyrano, pro boha krev, sem. Kdo ti to udělal? Proč?
9: Padnout si jiskrou v oku. Hrot meče v srdci mít. Podlehnout v bitce soku. To jsem vždycky chtěl. Můj osud, výsměch slepce. Jsem zabit ze zadu. Rána se šklebí v lebce. Jen lokaj bez jména mě praštil polanem. Jak všecko na světě. I smrt svou zkazil jsem.
4: Ach, drahý pane můj.
9: Jen neplač, šetři síly. Čím vlastně živíš se, povídej, bratře milý.
4: Já svíčky utírám v divadle Moliéra.
9: Tak?
4: Ale odcházím. Jsem zhnusen. Víte, včera, když hráli z Kapéna, já vaši scénu viděl. Celou jí ukrad vám.
11: Ani se nezastyděl.
4: Co dělal u čerta?
11: Tu slavnou scénu vzal.
9: Jen mlčte, přátelé, no dobře udělal. A úspěch mělo to?
4: To bylo, pane, smíchu.
9: Můj život. suflovat a zapomněn být v ticho. Když tenkrát Kristian lez vzhůru, krásný, smělý, já pod balkonem stál. To je můj život celý. Mě dole halil vždy jen hluboký stín tmavý, když jiní stoupali si pro polibek slávy. To spravedlivé je, můj hrob to potvrdil. Molière básník je, Kristian krásný byl.
10: Já miluju tě, žij.
9: Ne, nevěř na pohádky. Tam políbí se princ a hned je krásný, sladký a jeho ohyznost vymizí s kouzlem slova. Ne u mne ne, já ohyzdný jsem znova.
10: To já tě zabila.
9: Ne, naopak, má paní. Já ženu nepoznal, mateřskou lásku ani. Jedině ve vás směl jsem krásu uctívat. S vámi se aspoň mych mi srdcem ženský šat.
11: Přítelkyně tvoje v nebi?
9: Luna.
10: Hořký svět. Co milovala jsem, to ztrácím. Dvakrát hned.
9: Lebrete, ještě dnes chci sepk Luny slézat. Konečně nemusím už stroje vynalézat.
11: Něco tak strašného. Krutosti přemíra. Tak srdce veliké. Tak básník umírá.
9: Filozof a mechanik, rýmař, hráč a hudebník, říší vzdušnou putovník, v boji rychlý jako pták, tuze špatný milovník. Zde leží pan Beržerak, byl vším a zanik. Hůř než vznik. Však pardon, musím jít. Nesmím ji nechat čekat. Luny svit začíná se po mém čele smekat. Lásko, až na mou kost dnes smrtka zapíská tu, kéž dvojí význam má ta černí na vašem šatu. Ať je ten smutek váš trochu i smutkem pro mě.
10: To přísahám.
9: Ne, tady. Nechci umřít skromně v tom křesle. Nechte mě. Tak, postačí mi strom. Mám buty z mramoru, nohy mi váznou v tom, rukavice z kovu. Je tu. Kývá prudce. Chci vzpřímen čekat ji a spádným mečem v ruce.
11: Cyrano.
10: Cyrano.
9: Vidím ji, jak se dívá a civí na můj nos ta tuponoska křivá. Že je to zbytečné, já vím, je marné chtění. Nejde tu o výhru a naděje tu není. To nejkrásnější vždy je navíc, jak si jest. Co jen se rojí jich těch tlam a u všech cest vás tisíc. Já vás znám, mý nepřátelé, kdysi, ty sleš. Jen stůj, o stůj, tam vidím kompromisy, předsudky, podlosti. Mám s vámi smlouvat snad? Ne, nikdy. Příšro, stůj, tebe měl bych znát. O, lidská hlouposti, v prach srazíte mě přec. Však být se budu být a být až nakonec. Všechno mi berete. Můj vavřín i mou růži. Jen berte, jedno přec vždy zůstane tu muži. Co s sebou odnesu, co večer vrátím Bohu, až s dhorným pozdravem se vznesu nad oblohu. Co nemá trhlin skvrn, jediný triumf jistý, navzdor to odnesu. To je...
10: Co?
9: Štít svůj. Čistý.

0: Tak tedy končí druhá část rozhlasové adaptace slavné divadelní hry Cyrano z Bergeracu. Přeložil Jaroslav Vrchlický, úprava Tomáš Vondrovic, hudba Zdeněk Zdeněk, dramaturgie Hynek Pekárek. Účinkovali Jiří Langmajer, Daniel Bambas, Otakar Brousek, Milan Stehlík, Jaromír Meduna, Jan Novotný, Kateřina Lojdová, Vilém Udatný, Tomáš Havlínek, Jan Šimik, Jiří Racek, Ilona Svobodová, Johana Tesařová a další. Technická spolupráce zvuk Ladislav Rajch, zvukové efekty Tomáš Pergl, produkce Dana Rajchová, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Tomáš Vondrovic v roce 2015.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze, už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínání na pořad Mám rád, který připravoval Miroslav Žbirka. A já doufám, že vás potěší i dnes.
1: Mám rád.
2: Miro Žbirka
1: na dvojce.
3: A je to tu opäť a priznám sa, že mám rád túto hodinku, ktorú môžem spolu s vami, ak počúvate, stráviť výberom piesní, ktoré mi niečo hovoria. Na úvod mám skladbu, ktorá šíri optimizmus pravdepodobne, pretože vždy, keď majú tendenciu niekde v televízii alebo niekde inde vzbudiť ten dojem, že je všetko v poriadku, tak vždy púšťajú pesničku skupiny Turtles Happy Together. Tak v tejto chvíli to robím aj ja. Happy Together.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla.

0: Tak to byla repríza pořadu Mám rád. Vzpomínat na Miroslava Žbirku budeme opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.
1: Dvojka pomáhá.
2: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
2: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Blízká setkání
1: na Dvojce.
4: Naším hostem bude oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová, která svým objektivem dokumentovala život v pásmu Gazy, narkomanských getech i zapomenutých končinách světa. Co všechno musí jako fotografka obětovat, aby zachytila ten správný moment? Proč jezdí na místa, kde jde doslova o život? A existuje fotografie, která jí osobně změnila život, i když ji možná nikdy nikdo jiný nespatřil? O tom všem bude řeč s fotografkou Alžbětou Jungrovou.
3: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
3: na Dvojce.
5: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé, nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
6: Noc, když městem kráčí,

0: To mě podržte, chechtal se Burda. Odkdy se pražská kriminálka zajímá o špačky? Žerou tady třešně a je to škodná. Utíral si ruce do cupaniny. Ale zřejmě neměl v úmyslu věnovat se Exnerovi víc, než bude nezbytně zapotřebí. Nejde ani tak o ty špačky, jako o tu ohromnou chuť střílet. Jak pozoruju, máte moc pěkný výhled na pastvinu. A co má bejt? Zeptal se Burda ostražitě. Povídá se, že kolem se ztrácejí lidi. Do toho mi nic není. Běžte si vyslíchat ty svý chuligány. Ale, podivil se Exner radostně, tak nejen výhled, ale taky přehled. Burda se zašklebil. Chytrej, řekl. Jak často sem jezdíte? Jak se mi chce. Ujišťuju vás, že odpovídáte na vlas stejně jako ti chuligáni. Tak jo, já nikdy nic podezřelého neviděl. Vím, že se tady ztrácejí lidi, který já vůbec neznám. Ale nepovídejte. Snad tu tamtu zhora, tu takovou pěknou, zrzatou, tu si pamatuju. A co takhle vídáte? Lidi, jak sem jezděj, dělaj na zahrádkách a choděj se koupat. A dělaj pro ty potvory, špačky, budky a vydělávaj přitom těžký prachy na melouchách a furt ještě couraj. Ani v neděli si nedaj pokoj. Ani hajzli lidem vybírat se neštítěj. Kdybyste radši podnikli něco pořádného, aby ten chlap přestal vraždit.
1: Chlap? Který?
0: Co pak já vím, který? Kdybych to věděl, setnu ho vlastní rukou.
1: Ale vy jste ho viděl.
0: Člověče, soudruhu, ťukal si Burda na brejle. Co pak já můžu s těmahle dioptriema někoho poznat na 150 metrů, když je hned fuč?
1: Pane Burda, to je zajímavý. Najednou mě to tady povídáte a 3 roky mlčíte jak ryba.
0: Ptal se mě někdo.
1: Určitě, ale vy jste nic neřekl.
0: Teď to stejně není podstatný, ošil se Burda a zdržuju se od práce. Naschledanou, mladíku.
1: Pane Burda, já vám předhodím 2 návrhy. Buď vás úředně vyzvu k výslechu, nebo spolu půjdem k Truhlaříkovi na Frťana. Tak která možnost?

0: nepříjemné, ale držel. Řeknu ti úplnou volovinu, kamaráde, šeptal Burda, ale za kilo. Dostanu ho.
1: Jasně, a nekecám.
0: Já taky ne, hochu, polkl. Heleď, tu zrzatou děvku Ticháčkovou jsem znal moc dobře. Ona se chodila koupat každý ráno k řece. Byl jsi tam dole u řeky? Takový tichý a opuštěný místo. Je tam taková skála. Když si na ní zhora vlezeš, tak tě od řeky není vidět. A jednou, to jsem tam byl asi po třetí, najednou ona svlíkla plavky, kamaráde, div jsem z té skály neskočil. Škoda takovýho těla jen pro soukromí. To ráno, co pak zmizela, tam byla taky. A když se vykoupala a nesla si to k cestě nahoru, tak jsem se taky vracel, ne rovnou, ale trošku šikmo, abych se nezadejchal. A slyším dost daleko nějaký šustot a vidím mezi stromy, jak se míhá chlápek. Pak zařvala, ale moc ne. A dál? To je všechno. To kilo.
1: Strčil 100 korun do kapsy a vstal. Nazdar, fízle.
0: Ať už tě nevidím. Leda, že bys měl zas nějaký přebytečný prašule.
1: Vyšel ze zahrady Truhlaříkovy restaurace jak struna a hlasitě si pískal.

0: pondělí ráno doprovodil Michal Exner Kateřinu Hodičkovou k autobusu. Stál uprostřed silnice a mával, než autobus zmizel v zatáčce ke Štěpkovicím. Mnoho se nevyspal, měl jistou slabost v kolenou a svět se mu mírně kolíbal. Cítil, že by mu na kruzích pod očima mohly jezdit mouchy jak na tobogánu. Na stavidle si dal kafe, pak zašel do hotelu, vykoupal se, mírně osvěžen vlezl do své mercedesky a vyšplhal se s ní na Habernu k chatě, která patřila herci Medunovi. Meduna měl nad vchodem do chaty přibité jelení parohy, na zahradě živého rezatého kokra, pod plachtou auto, na hlavě zelený tralaláček, na nohou gumáky a v ruce lopatu. Pracoval vzadu u plotu na úpravě kompostu. Pomáhej pánbu, zavolal Michal Exner. Meduna opřel lopatu o strom a šel otevřít. Jestli se nemýlím, tak jste pan Exner. Přišel jsem za vámi, protože věříte na UFO, řekl lehkomyslně Exner a složil se do lehátka. Meduna posunul tralaláček do týla, sedl si vedle Exnera a začal šimrat psa na hlavě. Podívejte, člověče, nemůžeme ze života vyloučit záhady. A co jsem viděl, je záhada. Vaši výpověď bohužel protokoly nadporučíka Nýdra neobsahují. Jistě, zasmál se Meduna. Přece nebudu takový nesmysl vyprávět bezpečnosti, ale ten nesmysl se stal, pane. Kdy? Časně ráno po tom večeru, co nějací dva trampové schodili u Petrovic klance ze stráně. Vstal jsem asi v 5. Mezi 5. a 6. jsem vyšel z chaty. Bylo chladno, ale příjemně. A několik desítek metrů za truhlaříkem jsem si povšiml v prachu pěšiny 2 zvláštních stop. Ale tam vede dost široká a všelijak rozťapaná cesta. Za deště je plná louží, nikdo si nechce máčet boty, takže lidé šlapou do trávy a postupně ji rozšiřují, vykládal Meduna, abyste rozuměl. Šel jsem podél pruhu toho trávníku blíž k pěšině. A najednou jsem uviděl 2 stopy vedle sebe, takhle. Stoupl si a trochu se rozkročil. Velké stopy mužských bot. Podle čeho jste usoudil, že jde o stopy klance? Neměl jsem ani potuchy o tom, že se klanec ztratil. Mě zaujal prostý fakt, že zde jsou v prachu 2 stopy, které končí a nikam nevedou. Chodec překročil trávu a pokračoval po cestě. Vyloučeno, prohlásil Meduna a začal hrát pantomimu. Tady je trávník, podotýkám široký asi metr, tady pěšina, tady cesta. Jdu, zastavím se, abych, dejme tomu, udělal potřebu. Stojím, ale pak z tohoto rozkročeného stoje nemohu vykročit dopředu. To je nelogické a také nepřirozené. Přirozené je, a Meduna předváděl, dát nohy k sobě a pak vykročit. To se nestalo. A přeskočit trávník sounož předně. Proč? Za druhé, z tohoto postoje se neskáče. Souhlasím. A to je vše? Nikoliv. Stopy nebyly jasné, jako by ten, kdo stál, nepatrně pohyboval chodidly. Přešlapoval? Snad. Nebo něco zvedal, nebo se snažil něčeho zachytit. Jestli chcete, můžeme se tam jít podívat. Místo bylo pár desítek metrů od truhlaříkovy vily. Schované mezi keři, ale ne úplně skryté. Na pěšině byla i nyní dost silná vrstva prachu. Po sobotním a nedělním dešti byla tráva mezi pěšinou a cestou svěží. Exner jí prošel a zanechal za sebou nezřetelné stopy. Podívejte, za hodinu tady nebudou. Meduna přikývl, ale bylo to v polovině května. Tím spíš. Tráva je pružnější, čerstvější. A přesto v ní byly stopy kol vozu nebo kolečka a ty musely být z minulého dne. Nemluvil jste o nich?
1: Běžná věc. Nic neobvyklého.
0: Mimochodem, zeptal se Exner, v polovině května rostou houby? Vy neznáte májovky? Pohostinství jednoty v Petrovicích bylo zavřené. Vedoucí se ve volném dnu bavil omítáním nové garáže na dvoře. Nechal práce, posadil se na fošnu a zapálil si cigaretu. Klanec, pokýval hlavou. To byl sičák, pravil téměř laskavě. On byl blázen. Doli, rozumíte? Vzalo mu to mozek. Víte, že z něj byl strach?
2: Vím.
0: Proč se rád rval?
3: Rád? To bych neřekl. Rád. Jako kdybyste v něm zmáčknul knoflík. Z ničeho nic. Bác a dal přes držku. Ujišťuju vás, že měl páru. Mám na pultě vitrínu s bombónama, čokoládou a voplatkama. Jeden hoch mu uhnul, on bacil do té vitríny a vitrína byla na druhém konci lokálu.
0: Že ho ti dva zmohli?
3: Když byl napitej, byl malátnější.
0: A co ti další dva? Poznal byste je?
3: Pochybuju.
0: Co když jsou to vrazy? Mohli ho přece... Exner naznačil rukou, co míní.
3: Blbost. Vypadali dost slušně. Proč?
0: Náhodou, omylem. Pak ho strčili do řeky.
3: Když jsem už tenkrát povídal, že byli hned naspátek. Támhle šli pár kroků a mrskli ho ze stráně.
0: Vy jste to viděl?
3: Ne, ale slyšel. Měl jsem otevřený okno výčepu.
0: To jste tomu nemohl zabránit?
3: Já tomu nechtěl zabránit, pane. Byl jsem rád, že ho šoupli dolů. Proč se v tom vůbec hrabete po dvou letech? Život mu nevrátíte.
0: A pachatel?
3: Který pachatel? Řeka? Jiný pachatel není, pane.
0: Podívejte, řekl Michal Exner pochybovačně, vy přece nemůžete tvrdit, že dva vám zcela neznámí trampové, které jste nikdy předtím ani potom neviděl, Klancovi něco neprovedli. A nemůžete mi věšet na nos, že na to nevypadali, anebo že neměli čas.
3: Hodil vajgla na zem a seskočil z fošny. Co tím chcete říct?
0: Že dotyčné dva trampy moc dobře znáte. Pravil Exner klidně. Nic víc. Vedoucí pohostinství jednoty strčil ruce do kapes montérek a přistoupil k Exnerovi na bližší vzdálenost, než bývá obvyklá.
3: Pane nebo soudruhu, řekl důrazně, všechno, co jsem věděl, je u vás zapsaný a já to podepsal. Nic víc jsem nevěděl a na nic víc se už nepamatuju. S Bohem.
0: Jen maličkost, poprosil Exner. Kdybyste byl tak laskav a ukázal mě místo, kde ti mládenci srazili Klance ze stráně. Míníte, Exner ukázal palcem přes rameno, stráň za silnicí?
3: Přesně tu.
0: Děkuji. Exner udělal čelem vzad a šel se podívat na zmíněnou stráň. Zjistil, že nestačilo Klance schodit pouze z náspu silnice. Byl vysoký asi půl druhého metru, pak byla spustlá loučka, nějaké keře a stráň k řece. Dlouhá a strmá, ale střemhlav se po ní spadnout nedalo. Dole byly keře, stromy, mírně skloněný pruh trávy zaplavovaný při velkých vodách. A řeka u břehu mělká. Vlevo ve vzdálenosti 200 metrů byla lávka na druhý břeh k hrádku. Došel k ní a vrátil se po cestě do Petrovic ke svému vozu.

0: Za lesem, východně od Hrádku, se na mírných svazích rozkládala většina polností JZD Hrádek. Po jednom úvale jezdil Žáček se svým traktorem a podmítal po pšenici. Exner čekal u cesty, až se přiblíží. Nemával, přesto Žáček zastavil a přišel k němu. Věděl jsem, že se mnou budete chtít ztratit slovo. A povím vám rovnou, že jestli Vaška někdo odkrouch, tak mě jen předešel. Takovou upřímnost, zasmál se Exner, slyším moc rád. Opravdu ho někdo odkrouhnul?
1: Volovina, řekl Žáček s naprostou jistotou. Zmrz, to je naprosto zřejmý. Jenže jeho tělo se nenašlo.
0: To jediný mě mate, pravil Žáček. Není přece pravděpodobný, aby někde zmrz a nebyl nalezenej.
1: Nebo je?
0: Není,
1: připustil Exner. Mezi náma nepomohl jste mu někam?
0: Kdybych pomohl, tak se přiznám. Odsedím si pár let a bude mě hřát dobrý svědomí.
1: To je od vás hezké, připustil Exner. Ale dokud se nenajde, bude velmi těžké kohokoliv usvědčit a bude těžké prohlásit ho za mrtvého.
0: Když si starý Houšek vezme advokáta, tak se věc může táhnout dost dlouho, aby otrávila třeba zrovna váš život. Žít na divoko není na vesnici nic příjemného.
1: Mě budete povídat,
0: posadili se do trávy. Kdybyste si trochu namáhal mozek, pravil Exner tónem řídícího učitele, a přemýšlel, kde by se mladej Houšek dal najít, ať živý nebo mrtvý, to by bylo jedině správné, co bych vám doporučoval.
1: Těžká věc, řekl Žáček pochmurně. Nýdr proslídil, co se dalo.
0: Nepochybuju. A co se proslídit nedalo?
1: Voda.
0: Řeka byla zamrzlá. Koukejte, tady se všechno svádí na vodu, prohlásil Exner. Lidi jsou z ní úplně tumpachoví. Klanec se utopil, Ticháčková se utopila, pomatená Zounová vlezla do vody a zmizela do nenávratna, Houšek zcela opilý tam spadnul. Homolka se vrátil k řece a skočil do ní ještě jednou po hlavě, aby se naposled před nástupem na služební cestu osvěžil a rozbil si hlavu o kámen a zůstal pod hladinou. Rosický dřív než našel partu si šel zaplavat a zůstal tam taky. Nakonec bude mít pravdu Vojtěch Pátek a je tady Hastrman.
1: Vyloučit se to nedá, mínil Žáček.
0: Hastrman?
1: Voda,
0: řeka a jezero. Nedá, ale vylučme to.
1: Když to vyloučím, na nic nepřijdu.
0: Zakopat v lese?
1: Při tom mrazu volovina. A vůbec, zkuste v téhle půdě v okruhu 5 kilometrů někoho zakopat. Pane, to se zapotíte. Navíc tady furt někdo courá. Lidí jak much.
0: V zimě ne.
1: Žáček zavrtěl hlavou. Mrzlo. Co pak ho někdo nechá jen tak a počká, až rozmrzne půda a on mu rozmrzne taky? Prosím vás. Fuj.
0: S tímhle důvodem musel Exner v duchu souhlasit.
1: Pak se to ale vysvětlit nedá. Jen vodou.
0: A Hastrmanem, řekl Žáček, ťukl prstem do čepice, vstal a šel k dusajícímu stroji. U březového háje kapitán Exner přibrzdil a zabočil na starou a mizernou cestu, která byla kdysi hlavní silnicí Hrádku. Stál před domem, ve kterém žila soudně nepotvrzená vdova Květa Houšková. Vystoupil a zamířil k brance. Potkali se v předsíni, vyšla mu zřejmě vstříc. Nepříjemná věc, omlouval se, ale jistě chápete, že jsem musel přijít. Nepodala mu ruku, jen na okamžik mu pohlédla do obličeje
1: A během rozhovoru se Plaše vyhýbala jeho pohledu. Nebyla si jista, kam by ho měla usadit. Ale nakonec se rozhodla pro pokoj, který byl zároveň ložnicí. Usedla nesměle na okraj křesla. Byl jsem za vaším tchánem, řekl. Nemají vás zrovna rádi.
2: Já vím.
1: Říkají, že jejich syn byl velmi hodný člověk.
2: Nebyl zlý,
1: usmál se. Nebyla to legrace s ním žít, že? Zavrtěla hlavou. Uvažovala jste někdy o rozvodu?
2: Vlastně někdy mě to napadlo, ale měli jsme děti. Neměla bych kam jít.
1: Uvažovala jste někdy, že by bylo lepší, kdyby nežil? Krátce se zamyslela. Ano. Napadlo vás, že byste ho mohla zabít? Podívala se na něho těma zvláštníma smutnýma očima.
2: Nerada lžu, řekla tiše.
1: Ano. Někdy jsem o tom uvažovala.
2: Kdy? Když jsme měli hlad.
1: Proč jste mu dávala pít?
2: Nikdy jsem mu pít nedala. Tady nikdy nebyla kořalka.
1: Ale někteří lidé, mnoho lidí, řekla se zvláštní pýchou a jistotou, mě nepomlouvá.
2: Jen některý, pane.
1: Dobře, řekl Exner. Když pomineme některé lidi, máte nejlepší pověst. Ale k nejlepší pověsti ženy, paní Houšková, nepatří milenecký vztah. Mám na mysli pana Žáčka.
2: Nepatří, řekla.
1: Ale já s ním nikdy nic neměla. Až do chvíle zmlkla. Která to byla chvíle, mě velmi zajímá, řekl neomaleně.
2: To už tady Vašek čtvrt roku nebyl.
1: Ano, pokračoval bezohledně dál, ale v protokolech je vaše a Žáčkova výpověď, z níž vyplývá, že vás v kritický den Žáček navštívil, líbal vás a že tuto scénu váš manžel viděl a odešel.
2: Líbal mě. Víc nic. Mám ho ráda.
1: Pravila klidně a rozhodně jako žena, která hrdě nastavuje svou tvář k ponižujícímu políčku.
2: To je hezké, řekl Exner nedbale, protože jste oba měli důvod zbavit se manžela.
1: Neudělali jsme to.
2: Mohl to udělat on sám.
1: Neudělal to.
2: Jak můžete vědět, že to neudělal?
1: Řekl by mi to. Pravila s neotřesitelnou důvěrou.
2: Proč by vám to říkal?
1: Co pak byste mohla žít s vrahem?
2: Ne. To ne.
1: Tak vidíte. Přiznám se vám, pravil Exner, že mi není dost jasné, proč jste se tenkrát vypravila do Okrouhlice, když bylo velmi nepříznivé počasí.
2: Bála jsem se o něho. Že někde zmrzne. A měla jsem špatné svědomí, že nás s Karlem viděl.
1: Michal Exner vzdychl. Upřímně a zhluboka.
2: To jsou radosti, paní Houšková. Přiznáte se, že jste ho neměla ráda, že jste uvažovala nejen o rozvodu, ale také o tom, že byste ho mohla zabít. A najednou máte o něho strach a svědomí vám nedá.
1: Jste teď šťastná?
2: Jsem.
1: Pochopil, že další rozhovor by byl zbytečný.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na Dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Dvojka pomáhá.
2: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
2: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
3: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
3: Jsme vaše Dvojka.
4: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Znělka ohlašuje váš oblíbený pořad. Začíná noční mikroforum a ze studia Dvojky vám dobrý poslech přeje Jana Richterová. Dneska si budeme povídat o hudbě i o duši, o propojení emocí a hudby, o tom, jak je vidět svět, když nevidíte. Řeč bude taky o koučinku a o inspiraci. K čemu je to všechno dobré? Mými hosty jsou dneska hned dvě dámy, tvůrkyně společného projektu Čistírna duše. Je tady Ráchel Skleničková, klavíristka, zpěvačka, která je od narození nevidomá. Ahoj, Ráchel.
1: Ahoj.
0: A koučka a inspirátorka Monika Váňová. Ahoj, Moniko.
2: Ahoj.
0: Dámy, já vás představím takhle jako nejdřív dohromady, pak každou zvlášť a pak zase se spojíme, protože vy společně vytvořili velmi zajímavý projekt, který může posloužit jako inspirace takřka pro každého. Vy jste společně vytvořili projekt Čistírna duše. První otázka zní, potřebuje duše občas vyčistit? Co na to, Ráchel?
1: Já si myslím, že určitě. A nejlepší je, když si každý svou duši čistí sám, protože on sám ví nejlíp. Nebo může na to sám přijít nejlíp.
0: Mm-hmm. A jak to vidí Monika?
2: No, já si osobně myslím, že vlastně žádná duše není špinavá, ale je určitým způsobem zahlcená. A nám v té čistině duše jde vlastně o upozornění na to zahlcení.
0: A Moniko, já prozradím, nebo vlastně už jsem říkala, že jsi koučka. Jakým směrem koučování se zabýváš?
2: Já mám výcvik jako systemický kouč, to znamená systemický, znamená od slova systém. A vnímá člověka ne jako, že je nějaký ostrov, na ostrově ten člověk sám, ale on je součástí vztahu, systému. A v tom systemickém koučingu se je snaha tedy, nebo je takový jako proces, aby ten člověk se dokázal zorientovat v těch vztazích a vlastně uvědomil si, kde a co ho, jako kde je zakopaný pes. A můžeme si to představit jako řadu křižovatek, to je ten systém. A až jestli by pak byl čas, tak vám třeba na příkladu, který inspirovala mi Ráchel, jak jsem tam prostě s nějakou křižovatkou zabloudila, tak vám to můžu vysvětlit. Nicméně člověk, který je ztracen v určitých vztazích a na křižovatce, tak musí najít, jestli ten problém je v nějaké dovednosti, nebo jestli mu chybí informace, nebo jestli mu chybí nějaké znalosti. A tyhle ty oblasti se projdou. A když to není ani jedna, tak tam může být ještě jedna čtvrtá. A tou může být to, že ten špunt v něm, nějaký prostě zádrhel v něm samotném. A v tom případě je potřeba použít další techniku.
0: A ty jsi spíš policista na křižovatce, který ukazuje směr, anebo průvodce křižovatkou?
2: Já jsem průvodce křižovatkou.
1: Díky bohu za to, žádná policie. Policie je hrozně negativní
0: slovo. Tak...
1: Už to slovo jenom ve mně vyvolalo negativní.
0: No vida, tak třeba něco odkryjeme i tady v nočním mikroforu. Dámy a pánové, mými hosty jsou muzikantka Ráchel Skleničková a koučka Monika Váňová.

0: Posloucháte Noční mikroforum. Mými hosty jsou koučka a inspirátorka Monika Váňová a taky Ráchel Skleničková, klavíristka a zpěvačka. Jejíž andělský hlas jste právě slyšeli ve spojení s Miroslavem Žbirkou. Ráchel, ta písnička Čistý svět nebo Čistý svět, můžeš nám o ní něco říct? Jak vlastně vznikla?
1: Tak Meky Žbirka mě v roce 2016 požádal, nebo respektive Světluška, nadace Světluška spojila dohromady, protože pro nevědomé se tu koná každý rok Světlo pro Světlušku, abych doprovázela jeho Fair Play, píseň Fair Play, a jemu se to tak líbilo. No tak to citlivo má ještě nikdy nikdo nesprevázal, hej, to bylo naozaj pěkné. A Meky, první dojem, který šířil na první vteřinu, bylo ředitel Zeměkoule, ale tento dojem se okamžitě rozplynul, jakmile člověk ho potkal blíž. Neuvěřitelně bodrej, moudrej, úžasný člověk. Já posílám chválu nahoru furt, jakou krásnou písničku nám složil. Prostě se mu to rozleželo v hlavě a o rok později mě navštívil na AMU a já jsem složil takovou pesničku, kdyby se ti páčila, hej, a už to bylo. Dokonce jsem jí letěla natáčet do Anglie, do Abbey Road. To je neuvěřitelná čest pro člověka, to prostě to je studio, ve kterém natáčeli Beatles a Queenie a nejen prostě, že jo, samé takové hudební legendy. Takže já jsem byla mega nervózní a zpočátku tedy opravdu to bylo těžké, já jsem se snažila tam dát nějakou jako něhu do toho, ale nedařilo se mi to a ten zvukař pořád, no váš hlas se ztrácí a teď zase vám není rozumět a já, tyjo, co s tím mám dělat? A když v tom jsem si vzpomněla na úžasnou Mončinu techniku, kterou mě naučila, vtělení se do bohyní, nebo zažít, jako ve zkratce bych to nazvala jako archetyp, prožít archetyp. A ona nám dělala, nebo já jsem byla na jejím workshopu, kde si člověk může zažít, jaké to je se vtělit do různých, hlavně řeckých bohů a bohyň, ale skutečně tím zážitkem, tím prožitkem, že když se člověk o tom čte, pak to zkouší v životě, tak to moc jako nefunguje, ale tím prožitkem, oblékli jsme se tam do kostýmu vždycky, úplně jsme se si odnášeli pocity, tam byl smích, slzy, překvapení, jo, neuvěřitelný zážitek, to člověk hned tak nezapomene.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to naladění na energii něčeho, co známe, něčeho, co můžeme obdivovat, něčeho, co nám dodá energii.
1: A mě to dodalo sílu, najednou pevnost, takový to pevný do toho hlasu, co tam slyšíte, protože jsem si jako bohyně Aténa, jsem si zvolila bohyni Aténu v tu chvíli. Dobře, tak já tady teďka budu sdílet pevným hlasem s pevným rozhodnutím, je jakoby je nasměrovat, jo, na svoje srdce, ale takovým tím jako vládcovským, nebo jak to mám říct, takovým tím jistým způsobem. A v tom mi pomohla ta bohyně Aténa, jsem vzala do ruky žezlo ve své představě a najednou jsem to krásně, se mi to povedlo. Takže
0: naspívala jsi to jako anděl.
1: No, ale Monča to ani nevěděla vlastně ze začátku, já jsem jí to pak prozradila až později, tak to byla hodně překvapená, protože Monča, my se s Mončou známe opravdu dlouho.
0: Tady ti zastavím, Monika Váňová, která tady sedí jako jedna ze dvou hostů, ne hostek, to slovo občas mi tak jako naskočí, protože se používá čím dál tím častěji, ale zatím ho vynecháme. Tak Monika Váňová dělá tuhletu imaginační techniku. Technika představivosti, představím si energii něčeho většího, než jsem já, a to mi dodá sílu.
2: Ano, a opravdu tam jde o ten prožitek, protože něco říká hlava, ale je potřeba, aby se to jako propsalo do toho těla. A ten prožitek je něco, s čím člověk odejde a nezapomene. A potom vlastně, to je velmi jednoduchý, protože co jsem prožil, tak to já na to si vzpomenu a jako kdyby se to dělo.
0: Tělo si vzpomene.
2: Tělo si, přesně tak, tělo si vzpomene. A o tohle nám jde i v té čistírně duše. Tohle my vlastně chceme předávat, ten prožitek těm lidem, aby jim to bylo co nejvíc přínosné.
0: K čistírně se ještě dostaneme. Určitě. A Ráchel, ty si teďka říkala, že se s Monikou Váňovou znáte od nepaměti.
1: No, prý, když mě viděla poprvé, tak jsem vážila 5,5 kila. Za tu dobu jsem prý prodělala obrovskou metamorfózu.
0: Já bych taky řekla.
2: Ano, ano, ano, máš pár kilo navíc.
1: Ano.
0: Počkat.
2: Myslím tím víc než 5,5 kila.
0: Tak to ano, to se dalo přeložit všelijak, holky.
2: To je pravda, to ne, to jako, ano.
0: Ne, Ráchel nemá ani kilo navíc.
2: Je to tak, Ráchel ale je víc perfektní. Jak 5,5 kila.
0: Ano, to rozhodně. Takže rodinná přítelkyně.
1: Ano. V podstatě ano. A Monča začala mluvit o potřebě duchovního rozvoje. A já jsem byla vychovávaná od malička v křesťanské víře, v katolické víře, ale cítila jsem, jako kdyby to nebylo všechno, jak kdyby tam něco chybělo. Čím dál víc mě dělalo problémy se modlit tím naučeným způsobem. Když tu, ku podivu taky v roce 2016, jo, přišla Monika a začala vlastně sdílet ty různé poznatky, které načerpala vlastně z těch všech možných technik, které dělá a hlavně práce s energiemi.
0: Uhum. A Moniko, jak ty ses dostala vlastně ke koučování? Protože práce s lidskou energií, ta nám může docházet, málo kde jí máme nadbytek, když je jí nadbytek, tak to zase taky vadí. Je to cosi neuchopitelného, občas lidé říkají, že to slovo je takové jako nadužívané, ale pořád s tím pracujeme, jsme to my. Tak jak ty ses vlastně dostala k téhleté práci?
2: Můj životní příběh. Já jsem potřebovala přijít na to, co se se mnou děje, kdo jsem, jestli teda to, co cítím, je správně nebo není správně, protože vlastně jsem byla vychovaná tak, jak asi většina z nás, o emocích a o vztahových nějakých věcech se vůbec jako nemluvilo, že má člověk nějakou bolest nebo něco, tak si myslel, že to je třeba jeho vina, ale opominulo se to, že na to jako tam je působení ještě dalších faktorů, které třeba vlastně způsobují to napětí, které ten člověk jako nese a jako vlastně celý tenhle ten zmatek, já jsem hledala techniky, já jsem hledala jak a ten systemický coaching mě přišel jako vlastně velmi jako skvělej, protože je to jako logický nástroj, dá se to krásně pojmenovat, když se to naučí, tak se vlastně člověk lehce zorientuje a může i sám sobě klást ty otázky. Skutečně je to práce na sobě, je to seberozvoj, takže mně jde o moji duši, já vím, co všechny techniky zkouším na sobě a co mi funguje, tak jako vlastně sdílím dál. Helejte lidi, tady mě to funguje, mě to pomáhá, koukněte, zkuste, uvidíte. A to je vlastně taková ta moje inspirace největší na vlastním zážitku. Vlastně sdílím něco dál.
0: A ještě se mi líbilo, ty jsi, nebo Ráchel tě označila jako inspirátorku. A to se mi taky líbí, tohleto slovo, protože někdy jsem slyšela, že koučů je dneska hodně, ale já jsem přesvědčená, že když člověka bolí duše, tak potom bolí i to tělo. Mm. Čili je dobré si to občas tak jako vymést, pročistit, osprchovat i uvnitř. A jak je to s tou inspirátorkou?
2: No, když si vezmeme slovo inspirátorka, tak je to vlastně odvozené od latinského slova inspirare, což je něco jako vdechnout, nadechnout. A to neznamená, že bych já vdechovala svoje názory lidem, to ne. Ale vlastně je vedu k tomu, aby se oni mohli nadechnout a viděli další významy, další možnosti. Je to něco, jako kdybych třeba člověku, který se snaží prorazit tu zeď a pořád ukázala, hele, tady jsou vedle dveře a víš co, navíc jsou otevřený. Ale už je tam necpu. Už je jenom přivedu k těm dveřím.
0: Mentor říká jak a ty prostě jenom ukazuješ, kam lze. Je
2: ano,
0: to tak?
2: Přesně tak.
0: Uhum. Mluvila jsi o nadechnutí. Za chviličku se opět nadechne Ráchel Skleníčková, protože tady máme před sebou ještě jednu písničku a ta se jmenuje Disociace. Co to znamená? Ráchel, můžeš to třeba přiblížit ty, když budeš zpívat?
1: Tak disociace je medicínský odborný termín pro vyskočení z kůže. Vlastně odpojení se od těla. Když mám tak silnou emoci, která už se nedá uníst, nevím si s ní rady, tak se takzvaně disociuji od svého těla. A o tom je ve zkratce ta následující písnička.
0: Odpojení od sebe sama, s tím ty, Moniko, jako kouč určitě taky musíš pracovat.
2: Ano, je to tak. My, když vzniká napětí, protože k čemu vlastně, nebo inspirujeme lidi k tomu, aby se zajímali o ty vnitřní pocity, protože když my je opomineme, tak vlastně tam vznikne to pnutí. Oni tam jsou. My děláme, že tam nejsou. Hlava říká, nic se neděje, ale vevnitř to srdce bolí a vzniká obrovský napětí a to nám bere strašně moc energie. My vlastně něco potlačujeme, vytěsňujeme. Místo, aby jsme tu energii vzali a pěkně se tím podpořili.
0: Tak my to teďka podpoříme písničkou, kterou otextovala Monika Váňová, hudba Ráchel?
1: Ano, hudba Ráchel Skleničková.
0: A zpěv taky. Jo. Takže disociace. Mými hosty jsou Ráchel Skleničková a Monika Váňová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A dneska jsou to hosté rovnou dva. Je tady klavíristka, zpěvačka Ráchel Skleničková a koučka a inspirátorka Monika Báňová. Teď jsme si poslechli písničku o odpojení se od sebe sama, o vyskočení z kůže, disociace. A krásně můžeme navázat na tu vaši čistírnu duše, protože zdá se mi, že když probíráte emoce, tak vlastně v dnešní době se o emocích hodně mluví, ale dřív to úplně v módě nebylo. To je možná otázka na Moniku. Dneska se říká, že se to až přehání, pořád někdo mluví o svých citech, pocitech, emocích. No ale jak to probíhá, když se o tom nemluví a neví?
3: A když se o tom nemluví a neví, tak to bolí. Protože my vlastně, každý člověk ty emoce prožívá. Vlastně emoce je chemická reakce v těle, to není nic prostě neuchopitelného. A oni způsobují určité procesy. A pokud je těch emocí moc, tak vlastně se zatěžuje ten nervový systém a dochází k velkému stresu, pak se zvyšuje kortizol, vlastně je to brzda plyn a je to velmi, jako má to pak zdravotní důsledky, má to zdravotní a psychické nějaké diskomforty, takže je potřeba ty emoce brát vážně. Emoce je vlastně od slova emotion, jako motion, jako hnu, hejbe. Ono to hejbe vlastně.
2: Pohnutí,
3: mhm. Ano. Takže je potřeba opravdu vědět, že něco takového existuje a brát to vážně. Je to v nás a je potřeba spolu sami se sebou komunikovat a vědět, co cítíme, protože když vím, co cítím, tak mám pak volbu, jestli to chci cítit nebo ne.
2: Ale musím si to uvědomit.
3: Musím si to uvědomit právě, no. To je to, že my už jsme se tak naučili v tom diskomfortu žít, že to je vlastně jako norma. My jsme odpojení a vlastně ani nevíme, že jsme odpojení. Protože je hodně lidí, co řeknou, já nevím, co cítím. A to je vlastně disociovaný člověk, nebo prostě naučený a bere to jako normální. Oni to opravdu, to je normální.
2: Prostě žijeme s chemickým koktejlem v těle a tak to prostě je.
3: Ano.
2: Vzbudím se naštvaná, líhám naštvaná.
3: No anebo jsou ti, co říkají, vím, co cítím, nevím, co s tím.
2: Aha.
3: Jo, takže ono je to tak dobře.
4: Blíž,
3: takže proč bych já měl vědět, co cítím, když nevím, co s tím? A je to začarovaný bludný kruh.
2: A vy jste se ten bludný kruh rozhodli rozetnout. Teďka se opět dostávám k Ráchel Skleničkové jako k muzikantce. Protože on se ten chemický koktejl dá krásně jaksi vyšlehat do nějaké přijatelné podoby hudbou. Co cítíš, Ráchel, když zpíváš?
4: Já, hudba je pro mě jako univerzální jazyk sebevyjádření. Já jsem strašně ráda, že mám tohle poslání vlastně dělat, tvořit hudbu, protože si myslím, že hudba má tu moc být lékem na mnoha příkoří. A proto jsem taky začala s Mončou dělat čistírnu duše. Ale i my jsme vlastně, i během té tvorby jsme zjistili, že nás to léčí. I nás jako samotný, jo? Že já jsem během toho prostě nějaké různé prožitky, když jsme něco řešili, nebo když jsem smixovala nějakou píseň a teď jsem si ji poslouchala a úplně jsem se u toho rozplakala. Prostě je to vlastně pomoc a cesta takováhle a lék i pro nás, který to tvoříme. Takže z tohohle hlediska je to úplná nádhera.
2: A pro tebe je hudba obživa?
4: Ano. Já učím na konzervatoři Jana Dejla klavír. Mám celkem hodně koncertů, to když tak na mých webových stránkách rachelskleničková.cz. Mám tam i několik hudebních alb, Například jedno z nich, teď jsme zrovna mluvili o chemickém koktejlu, tak jmenuje se mikrodějové a tam hormony a mikroorganismy zpívají lidskému tělu, ve kterém dlí nebo se jim šíří, a to album má za cíl vlastně vyprovokovat posluchače k tomu, jak je důležité naslouchat vlastnímu tělu. A o tom vlastně celou dobu tady mluvíme, takže krásně se to propojuje.
5: Rozhodně, to se mi líbí, ta myšlenka, to je taková zpívaná biologie. Vida, třeba by se mohl někdo inspirovat takhle jako biologie ve škole, jo?
4: Že
5: by to nemusela být taková
4: nuda.
5: No, třeba, nebo otravná záležitost pro mnoho dětí, že? Mm. No a když zpíváš, tak je to pro tebe terapie, a jakému žánru většinově se věnuješ, protože učíš třeba klasický klavír?
4: Mám základy v klasické hudbě, mám hlavní těžiště, platforma je v klasické hudbě, ale věnuju se i popu, co jste slyšeli teď v těch dvou písničkách, občas i jazzu. Nebojím se prostě jiných žánrů a v těch mikrodějích jsem schválně volila multižánrově, aby každá ta píseň byla jiná. Mm-hmm.
5: Jakým emocím se věnujete v rámci čistírny duše? Protože pracujeme s emocemi, ale ono jich je docela dost, od těch, které máme rádi, až po ty, které třeba jako nechceme úplně vidět, potlačujeme a zaháníme koštětem pod gauč. Tak čemu se věnujete? Něčemu nepříjemnému?
3: No, tak kdo bude povídat, můžeme na přeskáčku. My jsme si vybrali těch základních 7. Říkali jsme si, kdyby těch 7 aspoň jsme všichni uměli poznat a věděli, co vlastně ta emoce nám říká, jaký vzkaz nese, tak to by bylo na světě krásně. A těch 7 je, není to náš výmysl, existuje na světě pán Paul, jmenuje se Paul Ekman, to je člověk, který obešel celý svět a zjistil, že je 7 emocí, které se projevují u všech lidí na planetě stejně. A je to strach, smutek, vztek, radost, odpor, potom je tam překvapení a
4: opovržení.
5: Ano, ano. A to je docela populární emoce s rozvojem sociálních sítí.
4: No.
5: Opovržení, to je krásná emoce.
4: No.
5: A jak s tím tedy pracujete, Ráchel? Ty jsi na všechno složila písničky? Nebo...
4: Ještě ne, ale máme to v plánu. To je totiž projekt, který je opravdu na dlouhou trať. Tam je tolik témat, tolik vrstev, že člověk by mohl tvořit do nekonečna až do smrti a furt by bylo co skládat. Spíš jsme se chtěli zaobírat pomocí scének, praktických příkladů, ale časem vznikne i na každou emoci píseň určitě.
5: A vy jste vaše první vystoupení v rámci čistírny duše měli společně nebo ve prospěch nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, jestli se nepletu.
4: Přesně tak.
5: No a jak to poprvé probíhalo? Prozraďte mi, jaká byla ta premiéra.
4: Tak to bylo v centru Unitária v půlce dubna. My jsme to krásně tak jak si jako rozšířili, protože i tam byli přátelé, kteří pěstují světelný kořen a sázejí ho a prodávají ho i vlastně z cateringu a ze společnosti Mončo, jak ono se to tam...
3: Ne, to nebudeme říkat.
4: Dobře.
5: Já bych to tak jako vzala. Jaká Dobře. Byla atmosféra?
4: Byla atmosféra úplně úžasná, protože se tam opravdu prolínulo všechno. Lidi si mohli dát pomazánku ze světelného kořené, kakao, bylo tam...
5: Takže spíše jako rituály to byly.
4: No, ale pak samozřejmě poslouchali i o těch emocích a o praktických příkladech ze života, protože Monča vysvětlovala, kdy už nastává právě ta disociace a kdy už třeba ještě předtím, než nastane disociace, tak člověk se dostane do toho takzvaně IP Pavlova, takže já tam hrála třeba znělky z metra a byla to děsná, jako veliká, velikánská legrace to byla i částečně a prolínalo se to vlastně těmi písněmi.
5: Mm-hmm. Zapojili jste třeba i publikum?
3: Ano, my velmi rádi zapojujeme publikum, protože nám to přijde, že vlastně tím se člověk nejvíc jako učí a jako je takové jako ta interakce. A máme to vlastně pojaté jako scénky, je to vyprávění příběhu, hudby a těch otázek. A myslím si, že i tam vlastně, jak Ráchel mluvila o těch různých smyslech, nám šlo o to, aby si člověk uvědomil, že vlastně máme chuť, my se dotýkáme těch jednotlivých věcí, že vlastně to všechno vytváří v člověku nějakou emoci, pozitivní, negativní. A
4: ještě jak je to subjektivní, že každá ta emoce vlastně u každého člověka vyvolává jiný podnět, jinou emoci.
3: Ano, my jsme tam i ukazujeme tam, můžeme to říct, ukázat tady i ve studiu, teda, že když jsme dali třeba nějaké slovo, řekneme slovo a každý si ale pod tím představí něco jiného.
4: To tak je například?
3: Vlastně, tak například, takže milí posluchači, já teď řeknu slovo a schválně, co vám se první jako vynoří. Řeknu slovo sýr. Tak schválně.
4: Myš.
3: Tak Ráchel, myš?
5: Myš. Mně se vybavila plíseň a dostala jsem na to chuť.
3: No a já třeba, pastičku na myši. Mm-hmm. A to je ono.
4: Někdo řekl smrad.
3: Někdo tam v publiku řekl, že zápach. Jo? Mm-hmm. A vlastně tady je na tom strašně důležitý, že my lidé používáme slova, ale už si neřekneme, co zatím máme za představu nebo prostě dojem. A teď si představte, že mluvíme o tom sýru, ale vlastně jeden jako cítí smrad, jeden vidí něco krásného.
5: Jak se lidově říká, jeden o voze, druhý o koze.
3: Ano, přesně tak. A pak se máme domluvit.
5: To je pravda. O té domluvě si třeba řekneme za chviličku. Dámy a pánové, posloucháte Noční mikrofórum a mými hosty jsou klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková a koučka, inspirátorka Monika Váňová.

0: Monika Váňová, povídáme si o vašem projektu Čistírna duše, o práci s emocemi, o nutnosti práce s emocemi. Kde všude je dobré hrát čistírnu duše? Vy už máte naplánovanou spoustu míst. Tak Ráchel.
1: Tak hodláme obeslat hlavně školy, základní, ale taky střední, protože u těch mladých u dětí je vidět ta potřeba poradit si s emocemi.
2: Uhum. Ano, máme, už jsme obeslali nějaké festivaly, máme tam nějaké městské knihovny a i myslím, že nějaké benefiční akce se nám ozvaly, takže to je asi tak ve zkratce.
0: Kde všude je potřeba pracovat s emocemi? Ráchel už zmínila děti a mládež. Ono se dneska mluví o tom, že děti a mládež jsou ohroženou skupinou a že je spousta úzkostí, depresí, poruch. Jak to vidíš ty jako koučka?
2: No, já to vidím tak, že prostě by to mělo být plošně indikované a že bychom vlastně měli možná stát tady na Václavském náměstí a 24/7 vysílat čistírnu duše.
1: Ale všude, kde ty systémy jsou vlastně přetížené, třeba přesně. Co takové firmy? Uhum. Jo, určitě obesíláme firmy a HR, říkám to správně.
0: Ne, spíš se ptám, kde je v současné době potřeba pracovat s emocemi. Je to opravdu společenský rozšířený jev, že to neumíme?
2: Neumíme to. Nebo já osobně za sebe, já si to stále učím a to jako v tom frčím. Uhum. A musím říct, že setkávám se s lidmi a říkám, já vím, já to chápu, já jako jsem v pohodě. Je v pohodě, ale v křeči, v obličeji v křeči. Pak se zeptám, nebo bavíme se a říká, no tak jenom tohle se mi děje, tamhle to se mi děje. Jenom jedna věc je prostě stresující a my už jsme si na ten stres skutečně jako zvykli a je to něco jako, když se vaří ta žába pomyslná, jo, v tom kotlíku a my prostě ani nevíme, že nám není dobře. A my vlastně, co je vlastně zajímavé, že to přežívání bereme jako za ten život, jo? Ale to není jako vlastně ta radost, to není ten vnitřní klid.
0: Takže cílem je dostat se do takového stavu, abychom byli schopni prožívat radost.
2: Ano, prožívat radost a měli volbu. Tam jde o to, že my říkáme, já mám vždycky volbu. No, jasně, tak když křičím na to dítě, tak je to volba, nebo je to prostě už nějaká reakce.
0: Nebo mě to vláčí.
2: Jako přetí únos emoční, jo. Mm-hmm. Je moje volba, že mám smutek? Je moje volba, že mám vztek? Mm-hmm. Je to moje volba, anebo prostě je to, už jsem si zvyk. Jo, to je právě takový to slovíčkaření, co se pod tím myslí, ale opravdu je to vědomí, že jo, takový vědomý člověk, teď si představte, že by to bylo fakt jako možný, že by jsem si zvolila intenzitu emoce, to znamená, chci se cítit radostně, ale vlastně moc, chci mít vztek, ale je to moje volba, protože tím dávám najevo pozor, tady jsou moje hranice, dávám smutek, ale v takové intenzitě, aby jako okolí vidělo, že já potřebuju podpořit, že prostě nebudu přestírat, že mi je dobře. A nebudu se bát vyjádřit smutek, protože abych nezatížila to okolí ohleduplně. Já prostě si dovolím prožít smutek.
0: A možná, že když ukážu svoje emoce, budu čitelná pro svoje okolí a ono to pro ně bude i lehčí.
2: Právě. A to je ta komunikace vzájemná. Mluvit jasně. My si musíme vlastně nalít čistého vína, čistý svět sami sobě a potom vlastně budeme i zřetelnější a jasnější pro ostatní.
0: Mm-hmm. Ráchel, ty si, sice se bavíme tady o vašem projektu, ale tomu jistě předcházela i vaše společná práce. Co ty si třeba změnila díky práci s koučkou Monikou?
1: Tak určitě jsem se hodně zbavila své trémy. Spousta lidí neví, že na těch vystoupeních až určitě třeba do roku 2020 jsem měla trému, kterou jsem dokázala ale kamuflovat, ale vevnitř byla a bylo veliké napětí. A já jsem hrála daleko hůř, než jsem chtěla, než jsem mohla díky trémě. A spousta lidí to jako nevědělo. A Monika

0: pomohla právě úplně úžasnou větou, když řekla: takže ty jsi závislá na tom, abys neudělala žádnou chybu. Například, jo, to byl aha moment. Říkám, no to asi jo, ale já nechci být. Jo, to člověku prostě úplně ta tréma zakalí vlastně ten nádherný prožitek, který by mohl být nádherný. Aha. Přítomný okamžik, že zní ta hudba a propojíme se všichni, i včetně publika, a bude to pro nás povznášející, pro všechny, i pro mě, i pro publikum, a budeme jedno v tu chvíli. Já s ním jako nějaký sluníčkář trochu, ale opravdu tohle, tenhle pocit, když jsem se ho začala opravdu vědomě učit a prožívat a pak si ho užívat, tak to mě zbavilo trémy, například.
1: Můžu mít osobní otázku?
0: Ano.
1: Jako muzikantka, když jsem na koncertě, tak já se na publikum podívám a propojuji se skrze zrak. Ty jsi nevidomá.
0: Ano.
1: Tak dokázala bys definovat, jak ty se propojuješ s publikem?
0: Tak je to skrz sluch určitě, protože intenzita potlesku, jestli šum v sále, ta celková atmosféra se dá i vycítit. A já bych řekla, že to je nějaký takovej ten cit jako pro atmosféru. No ne, tak jako ta nálada možná hlavně tím sluchem, a nevím, jestli čichem taky někdy, jako jestli...
1: No to taky.
0: Jo, prostě v tý jako hustota vzduchu, nebo je to podle mě i maličko mimosmyslové, nebo prostě jakože vycítím náladu celkovou.
1: Uh-huh. To mě zajímalo, jestli jsi vypěstovala nějaký ten šestý smysl, který ti nahrazuje zrak, jak se říká.
0: Určitě, dle mého pocitu určitě.
1: Uhum. Pracovala jsi právě i na tomhle propojení třeba s Monikou?
0: Určitě, s Monikou už od roku 2016 právě cítila jsem, jak jsem byla velmi odpojená, jak jsem si nepřiznávala emoce, skrývala jsem to za něco jiného. A jak se mi velmi ulevilo, když jsem ve své mysli, ale pak i jako ve svém těle vlastně přehodnotila.
1: Uhum. Vnímáš třeba i to, že někteří lidé jsou v rozpacích, když potkají člověka, který nevidí?
0: Velmi často, ale dneska se to začíná čím dál tím víc zlepšovat, protože ta osvěta je veliká a tady v Čechách, já jsem za to velmi ráda, v Čechách je spíš zlepšující se tendence v tomhle směru.
1: Mm. Občas se setkávám s tím, že lidé, kteří mají nějakou poruchu zraku, se setkávají s tím, že stojí na chodníku a někdo se k ním přiřítí. Já vás převedu a oni třeba ani nechtějí. Stalo se tím to už
0: určitě
1: taky.
0: Určitě mnohokrát. Hlavně cizinci, kteří třeba neumí ani česky, ani anglicky, tak a u těch čím dál, jako u těch hlavně. A nebo že člověk mě nejdřív popadne a pak teprve jako začne zjišťovat a promluví. Mm-hmm. Tak to jsou spíš takové humorné situace. No ne, počkejte, moment, já nechci do metra. Jo. Občas se to stane.
1: Já si myslím, že informací na tohle téma totiž není nikdy dost.
0: Ale čím dál míň se to stává. Musím říct, opravdu z mého pohledu jsou zlepšující se tendence, jsem na to moc ráda.
1: Osvěta funguje.
0: Zaklepat.
1: Když jsme u toho klepání, tak vy jste mi ještě říkali o jedné zajímavé metodě, která se jmenuje, jak jste říkali, EFT? To ano. Je taky klepání, že jo?
2: Jo.
1: To je fyzická to tak, metoda.
2: Poklepeme, ano. To je, jak jsem zmiňovala, že když je v člověku nějaký špunt, nebo prostě nějaký takovej jako zaražená věc, že nemůže něco, uh-huh. Může to být třeba fobie, uh-huh. Jako když se bavíme o těch křižovatkách, nebo strach, tak je potřeba použít techniku, která umožňuje vlastně sklidnit ten nervový systém a přijít k té příčině, která uklidní vlastně to prostředí vnitřní. A to je třeba technika EFT, Emotional Freedom Technique, kde se vlastně kombinuje jak mentální, tak emoční, ale i to somatické spojení, protože se vlastně pracuje s tělem. A tahle ta kombinace dohromady je opravdu velmi účinná, dochází k velmi rychlé úlevě, klesá kortizol, na to jsou už i vědecké nějaké výzkumy.
1: Takže prostě je to taková drobonká poklepávací masáž těla vlastně.
2: Je to tak, na určitých bodech, který, a je to velmi příjemné a skutečně jako sklidňující. To jsou, to já si říkám, tohle, kdyby se ukazovalo třeba pedagogům, nebo já nevím, tam, kde mají jako velký obavy z vyhoření, nebo to, tak ona to opravdu velmi, velmi rychle sklidňuje. Další technika, kterou lze použít, je NLP, neurolingvistické programování, takže a další, jejich jako řada.
1: Tam si člověk zase slovy naprogramuje do mozku, že všechno, ne, že je všechno, to jsem toho velmi zjednodušila, to jsem trošku bagatelizovala, ano.
2: No, ono, prostě to, co si zvolí. Protože ten mozek má v sobě, rozumíte, tak ten zlozvyk, to znamená, že tam prošlapaná nějaká cesta. A v tom mozku je vlastně cesta. A my si jako chodíme. To je jako, když máte někde hodiny a pak je převěšíte. Tak jako chcete koukat
1: pořád se dívám na prázdné místo. Ano.
2: Přesně. A tím NLP se vlastně jakoby přehoděj drátky, vyšlape se cestička jinudy a člověk má jinou volbu. Vlastně rozšíří se možnost volby. Nemusí chodit jenom jedním chodničkem, ale může jít i jinou cestou. A to dělá teda i to EFT a každá technika jenom jinak se jako používá.
1: Já jsem ráda, že existují mírumilovné metody, kromě třeba rány do hlavy okurkou, aby se člověku rozsvítilo.
2: No, to taky není špatný, jako prostě, aby se mu rozednilo.
1: Ráchel, co ty používáš, když opravdu třeba někdy při nějakém koncertě máš najednou trému a pocit, že to nezvládneš? Stává se ti to vůbec ještě někdy?
0: Určitě.
1: Po tréninku takovéhle?
0: Určitě, takovej ten strach, ale už rovnou si říkám, hele, strach útočí, jen počkej, já se nedám.
1: Ty si to už popovídáš.
0: Jakoby jo, ale používám střídavě EFT, ale taky takové účinné techniky z čikungu, protože mozek a už docela valná část těla už tomu strachovi na to neskočí, jako na ty jeho metody, jak mě dostat dolů, ale z čikungu je takové krásné cvičení, vytřásání, že vlastně ve stoje dupete rychle do podlahy, takový malinkatý podupy, krátký, anebo že podřepávám a to je takový jako vytřesení té nechtěné emoce z těla, tak to taky používám docela často, kromě toho EFT, co mě naučila Monča.
1: Takže skrze práci s tělem jo, oblbneme mozek.
0: Velmi.
2: Ano, a to je jedna, to je tady Ráchel říká vytřesení, jako vlastně je důležitý tu emoci jako vypustit, protože jako děti jsme se měli naučit, emoce existuje, já ji prožiju a pustím. Jenže vlastně v rámci těch trablí, který jsme jako prožívali, jsme je takzvaně jako kdyby zapouzdřili v sobě.
1: Neřvi, nevstekej se, buď hodná.
2: Že já nemám řvát.
1: To jsem přesvědčivá, že?
2: Ano, přesně.
1: Mými hosty jsou v nočním mikroforu zpěvačka, klavíristka Ráchel Skleničková a koučka Monika Váňová.

0: Posloucháte noční mikroforum, mými hosty jsou koučka Monika Váňová a klavíristka a zpěvačka, kterou jste právě slyšeli, Ráchel Skleničková. Tohle byla písnička Muzy. Text píše Monika, zhudebňuje Ráchel.
1: Ano.
0: A tady se zpívalo něco ve smyslu, poprosila jsem muzy, aby mě zbavili hrůzy. Takže to je takové krásné motto čistírny duše.
1: Ano, je to, jak říkám, inspirované mým životním příběhem. A když vy vlastně, když jsem, jako když prožijete něco tak, jako ten život nese, tak to lépe vidíte i u druhých. Takže ta písnička zpívá mě, tě, nás zbavili hrůzy. A my se snažíme, vlastně zjistili jsme, naše čistírna nám přináší, nám osobně přináší vlastně obrovskou úlevu a říkáme, tak pojďme se o to rozdělit, podělit i s ostatníma, dát jim vědět, že cesta z bludného kruhu existuje.
0: Já si myslím, že je to tak bohulibý projekt a tak potřebný, že můžeme zmínit i webové stránky.
1: Ano, my tu čistírnu duše najdete na www.m101.cz a tam je záložka čistírna duše. M jako moc, 101 jako 101 dalmatinů.
0: To
1: třeba
0: se bude krásně pamatovat. Ráchel, jakou hudbu hraješ, když si potřebuješ vyčistit duši a zrovna nestojíš na pódiu?
2: Tak hraji zrovna to, na co se cítím. Je to tak rozmanité. Už jsem se jednou přistihla, že jsem flákala do kláves s nastaveným rejstříkem elektrické kytary, abych vybila vstek nějakou rokovou prostě vyřvávačku. Ale taky někdy si půjčím třeba tibetské mísy nebo si zaspívám alikvotní zpěv. No to je prostě úžasná věc na takové jako sklidnění nebo vrácení se do svého středu. Alikvotní zpěv, kdo neví, co to je. V Mongolsku a v Tibetu to umí každé dítě, ale to vlastně, že my nastavíme jazyku překážku, jazykem nastavíme zvuku překážku a tak ten zvuk se rozdělí na dva, opravdu je to dvojhlas.
0: Já můžu potvrdit, že teďka tady nezazněla píšťalička, ale byl to jeden hlas, který vydala Ráchel dvojmo.
2: Ano.
0: Ale to je velice, velice relaxační zvuk a naučila si to už i Moniku?
2: Ještě ne.
0: Už si Monika zpívá nebo hraje?
1: Já jsem to zkoušela a moc mi to teda nejde. Mm-hmm. Ale jednu věc vím, když si vlastně pouštíte takovouhle speciální hudbu, tak ono to rozrezonuje ty buňky v těle a dochází k takové úlevě. Ono celé to všechno, i ty emoce, je vlastně o našem nervovém systému. My potřebujeme sklidnit. Jsme ve stresu, potřebujeme se prostě dostat do stavu takzvané koherence, kdy tělo a mysl táhne za jeden pro vás a ta celá osvěta toho našeho, jak říkáš, bohulibého projektu je o tom, že to je fakt, to už to je nouze, jako my to fakt potřebujeme vědět, že to zaprvé je možné, je to velmi potřebné a techniky na to existují. Není pravda, že se musíme trápit a není pravda, že prostě musíme zakrývat, že nás něco vlastně trápí.
2: Bolí.
1: Mhm. Bolí.
0: A když bolí duše, tak potom bolí i tělo. Opět bolí. Se dostáváme na začátek. Takže zatím máte v čistírně duše tedy z těch 7 emocí strach. Tím jste začali?
1: Ano, máme strach, máme tam smutek, vztek, mluvíme i o radosti. Co jsme to tam říkali? Překvapení, máme tam odpor a máme tam
2: opovržení.
0: A jaké máte zpětné vazby od publika? Jaké emoce tam probíhají?
1: No, naštěstí dobré. máme krásné zpětné vazby a úplně úžasnou jsme dostali recenzi, prostě i písemnou, že to vlastně byla úleva na duši a až s takovým jako terapeutickým přesahem jedna ta účastnice. Takže nás to hodně potěšilo.
2: Já si vzpomínám, jak jedna paní po skončení říkala, To je neuvěřitelné, jak jedna píseň dokáže vyjádřit a shrnout věc lépe než kniha o 300 stránkách.
0: No, to je ten prožitek, který může být krátký a...
2: Zkrátka.
0: Zkratky nejsou vždycky špatně, protože někdy člověk bloudí klikatými cestičkami a k cíli to nevede. Hmm. Já jsem ráda, že vy jste vymysleli čistírnu duše. Myslím si, že ji mnoho lidí potřebuje a i když si člověk připadá, jak se říká, v pohodě, tak není špatné se tak jako hezky učesat a všechny ty emoce dát do pořádku. Dámy, děkuju, že jste si našli čas takhle v neděli večer a přišli jste do Českého rozhlasu Dvojka a stali jste se hosty nočního mikrofora. Ať se všechno daří a co byste popřáli úplně jenom jednou větou?
1: No, lidem,
0: třeba.
1: Tak posluchačům, tobě a nám, ať jsou v pohodě, ať jsou autentičtí, ať svoje emoce prostě, ať se jich nebojí.
0: Ať to pustí. Ráchel, dvě slova?
2: Hodně, hodně lásky.
0: Mými hosty byly dneska Ráchel Skleničková, klavíristka, zpěvačka a koučka Monika Váňová. A teď už vám dobrou noc přeje taky Jana Richterová.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dobrý večer všem, kteří poslouchají Český rozhlas Dvojku. A tato celoplošná stanice vysílá výhradně noční proud. Noční proud každou noc se pohybuje mezi 23. hodinou a 30. minutou k tomu a mezi hodinou druhou. To znamená, právě s tímto pořadem můžete překlenout půlnoc a po hlavní zpravodajské relaci se vydat do nového dne, v případě toho nedělně pondělního nočního proudu i do nového týdne. No a těmi nedělně pondělními nočními proudy vás drtivé většině provází Zdeněk Vrba. Zdeněk Vrba, který si přeje, aby se vám náramně naslouchalo dneska v noci.

A že jsme ta Bruno Mars, který se narodil v Honolulu na Havaji, je mu 40 a patří k velkým světovým hvězdám, k hvězdám, které mají spoustu hitů, a ten jeho nejposlednější, nejaktuálnější a opět velmi úspěšný jste právě doposlechli ke konci neděle 7. června, kdy posloucháte Noční proud a Český rozhlas Dvojku a kdy stále ještě mají svátek všechny Ivety, kterým bych velmi rád pogratuloval k jejich svátku, a udělám to tak, že řeknu, že v roce 2016, kdy se to naposledy počítalo a zveřejňovalo, tak ministerstvo vnitra ohlásilo, že před 10 lety v České republice žilo a bylo 36 461 dam a paní, které se jmenují Iveta. Ono to, že tady žilo, není úplně přesné, protože zcela určitě některé Ivety se toulají po světě, tak podobně jako Babety a některé další. V každém případě k svátku Ivetám zaspívá jejich jmenovkyně, o které sice mluvíme v minulém čase, ale naštěstí ty její krásné písničky tady s námi zůstaly. Iveta Bartošová a Když láska schází.

Když láska schází a Iveta Bartošová, která zpívala Ivetám k jejich, stále ještě můžeme říkat, dnešnímu svátku, a zpívala jak těm Ivetám, které mají na začátku svého jména měkké I, které je také uvedeno v kalendáři, tak i těm, které mají na začátku svého jména Y, a těch před 10 lety napočítali taky několik stovek, dá se říci, protože jich bylo přesně 1749, tak takhle to je, ano, 1749. Do třetice písnička, která patří do předpůlnoční části nočního proudu, ta popůlnoční část je daleko delší a větší, takže už teď bych vás rád pozval. Pozval třeba k poslechu písniček, které souvisí s narozeninami, ať už to bude Ben Cristovao, Bonnie Tyler, Uriah Heep a nebo třeba někdo úplně jiný. Také si připomeneme, že po půlnoci, a to už bude 8. června, je Světový den oceánů. A také samozřejmě nemůžeme minout informaci, že 8. červen, který nás po půlnoci čeká, je svátek Medarda, spousta pranocti, které mluví až o 40 dnech deště. Tak abychom ty deště odvrátili, protože vím, že většina z vás posluchačů by přivítala nějaký den zahradní deštík, ale ne 40 dní deště. Takže budeme hrát deštivé písničky, aby se jaksi ten éter už nasytil dopředu. Tak takhle to mám vymyšlené, snad to vyjde. A teď bych rád se zmínil o tom, že si zahrajeme několik písniček v tomto nočním proudu, kterým je plus minus 40 let, respektive jinými slovy před 40 lety vládly prestižní britské hitparádě. Mezi nimi těmi písničkami je i písnička Diany Ross, která 29. července vystoupí v amfiteátru Lochotín v Plzni a dostala se na čelo britské hitparády v roce 1986 díky písni Chain Reaction.

Chain Reaction, řetězová reakce a Diana Ross v písni, kterou pro ní napsali bratři Gibbové z Bee Gees, a určitě tuhletu písničku 29. července v amfiteátru v Lochotíně v Plzni nevynechá. Tak teď bych se zmínil o jedněch narozeninách, které se ještě váží k dnešnímu dni, jehož poslední minuty teď prožíváme, tedy poslední minuty neděle 7. června. Že má dneska 73. narozeniny písničkář Jaromír Nohavica, to už jsme si říkali v předešlém sobotně nedělním nočním proudu. Teď bych se zastavil u narozenin daleko starších. Ten muž se narodil 7. června 1917 ve Vídni. Do hudebního nebe odešel 2. září 1990 ve 73 letech a byl to český swingový klavírista, aranžer a skladatel. Mimochodem velká hudební osobnost. A on napsal krásnou muziku mnohokrát. A jedna ta muzika se moc líbila Milanovi Duvkovi ze skupiny Rangers, takže řečeno už kompletně hudba Leopold Korbař, to je ten muž, o kterém hovoříme, dneska by měl 109. narozeniny. A text Milan Dufek, který už je také napravdě boží. Ale krásná písnička, kterou Rangers většinou otvírají dneska své koncerty. Zlaté zvony.

Zlaté zvony a také současná píseň koncertů skupiny Rangers. A je tady další hit, který vedl anglickou hitparádu v roce 1986. Interpretka se jmenuje Madonna a velký hit Papa, Don't Preach.

Papa Don't Preach a Madonna, která od 12. července do 2. srpna 1996 právě s touhle písničkou vedla britskou hitparádu. Tak a před námi je poslední píseň, která bude ještě zahrána v neděli 7. června 2026. Poté zazní ta nádherná melodie, česká státní hymna, po ní se ozve půlnoční časové znamení a následovat bude hlavní zpravodajská relace bratru nějakých 8-9 minut a potom se znovu do znělky nočního proudu přihlásí ten, který vám teď hovoří, tedy Zdeněk Vrba, a budeme moci trávit spolu čas až do 2. hodiny raní. Tak se na to těším a budu rád, že třeba máte čas a můžete noční proud poslouchat anebo vám zpříjemní cestu nebo zaměstnání nebo prostě cokoliv. I ta poslední písnička, která teď zazní, patří k těm, které trůnily nějaký čas na prvním místě britské hitparády v roce 1986, tedy před 40 lety. Půjde tentokrát o píseň skupiny Europe a to The Final Countdown. Od 6. do 20. prosince onoho zmíněného roku se tahle píseň vyhřívala na výsluní britské hitparády.

0: I v nočním proudu očekáváme půlnoc a poté 8. června.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Irán odpálil v několika vlnách rakety na Izrael. Prezident Trump vyzval obě strany k návratu k jednáním. Průběžné výsledky voleb v Arménii ukazují, že by země měla pokračovat v prozápadní politice. Tenistka Siniaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu s Američankou Townsendovou ovládla Roland Garros. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 8. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana všechny střely zachytila. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. A podrobnosti má teď redaktorka Lucie Rýdlová.
3: Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky na Libanon. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrutu na sídlo militantního hnutí Hezbollah. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael k návratu k jednáním. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi doporučil, aby ofenzivu neoplácel. Šéf tamního generálního štábu uvedl, že izraelská armáda čeká na rozkaz k opětovnému úderu na nepřítele. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
2: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministrině tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
7: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
7: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
9: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití.
7: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky dva nové blahoslavené knězi Janu Bolu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Boly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
10: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
11: Říká mi Petr Václave.
12: Teď jdeme na svatopečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
11: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
13: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
11: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Slovenský soud by měl dnes na podruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi užalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr.
14: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Současný předseda arménské vlády Nikola Pašinyan je na cestě k volebnímu vítězství. Arménská ústřední volební komise oznámila výsledky elektronické

0: Radiožurnál.
1: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
2: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 000 000 korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Krunicová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu už jen o jeden triumf úspěšnější Jana Novotná. Pokračuje Siniaková.
3: Tak znamená to hrozně moc. Musím se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Mužskou dvouhru ovládl v Paříži Němec Zverev, který porazil v 5 setech Itala Koboliho. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross, druhý byl Vít Přindiš. Krejčí byl po pátečním triumfu v klasickém slalomu získal 2. zlato. V časovce kajak crossu triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na silnici 38 na Jihlavsku a u zavírky v Praze. Dálnice volné. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Zdice sekají trávu. Kilometry 29 až 22 sjezd na Králův dvůr. Popojíždí a blokují krajnici. Na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic a Znojma je překážka sražená, větší sražená zvěř. I vybočující auta, proto čekejte mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část tunelového komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno a později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
4: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

Vážení a milí posluchači, vy, kteří posloucháte Český rozhlas dvojku, vězte, že nás čeká další díl nočního proudu, respektive toho nedělně pondělního a jeho pondělní části. Narodil se nový den, jmenuje se pondělí 8. června 2026 a budeme proudit s nočním proudem až do 2 hodiny raní. Tak ať se vám krásně poslouchá, to si přeje Zdeněk Vrba.

Přestože se písnička jmenovala End of the World, tak byla úvodní na prahu nového dne. Ještě jednou připomínám, že je pondělí 8. června 2026. Za malou chvíli se podíváme do kalendáře a potom mezi jednou a druhou budeme odvracet Medardovu pranostiku a budeme odvracet těch eventuálních 40 dní, kdyby mohla Medardová kápě účinkovat a budeme si hrát deštivé písničky, aby jsme to tak jako vypršeli dopředu. Teď ale ještě skupina Colors.

Italská skupina Colors, která signalizuje návrat hudebního stylu Italo Disco, zejména potom do tančíren a diskoték. A jejich velký hit Karma byl naší druhou hudební položkou už s datem 8.6. Podíváme se do kalendáře, abychom zjistili, že dneska má 39. narozeniny, slušelo by se říci krásné 39. narozeniny, interpret, ale také sportovec a všeuměl, ověnčený cenou legenda nočního proudu Českého rozhlasu při tom posledním udílení, tedy loňském, Ben Kristoval, to je ten oslavenec. Když jsem zmínil sportovce, tak musíme říci, že on má řadu medailí ze sportu, který se jmenuje brazilské jiu-jitsu. Takže to je jeho disciplína. Jinak je to rozený Plzeňák, však maminka je z plzeňského kraje a tatínek z Angoly. Povedlo se mu v roce 2025 vyprodat Eden a teď už všechno zase cílí na 1. říjen příštího roku 2027, kdy chystá velkou show v O2 aréně a do nočního proudu nám teď přispěje písničkou Krásnej den, Ben Kristoval.

Noční prout k těm jeho dnešním 39. narozeninám mu samozřejmě přeje krásný den. Hráli jsme si Bena Kristova k jeho 39. narozeninám a zmiňoval jsem koncert 1.10.2027 v O2 aréně. Lístky prý mizí velmi rychle, ale ještě je dostatek VIP balíčků se všemi výhodami takového koncertu, které je možné zažít v O2 aréně. Ten VIP balíček stojí 4990 korun. A my se posouváme k dalšímu oslavenci a tím je dáma, která už u nás několikrát a velmi úspěšně koncertovala a měla koncertovat letos v létě zase v rámci zajímavé tour zajímavých interpretů v jednom z českých vinařství. A bohužel Bonnie Tyler je nemocná, takže si ani svoje dnešní 75. narozeniny nemůže vychutnat a my alespoň na dálku z nočního proudu z dvojky posíláme písničku, tentokrát Lost in France.

Celý noční proud přeje brzké uzdravení Bonnie Tyler, která má dneska 75. narozeniny. Další narozeniny jsou sice kulaté, ale žel nedožité. Dneska by měla 80 slovenská zpěvačka Jana Kocianová, která se narodila v Šaštíně Strážích 8. června 1946 a do hudebního nebe odešla 23. září 2018 ve věku 72 let v Bratislavě. Výrazná osobnost slovenské populární hudby, spolupracovala také s Karlem Gottem, vyhrála Bratislavskou liru, získala tam i další ocenění. A my si ji připomeneme, tedy Janu Kocianovou, k těm jejím dnešním nedožitým 80. písničkou, která má skvělý název Zahoď starosti.

Zahodili jsme starosti a poslouchali vítězku Bratislavské líry a skvělou slovenskou zpěvačkou, které bohužel mluvíme v minulém čase a dneska by měla 80. 79. narozeniny má kytarista, spoluzakladatel rockové skupiny Uriah Heep, Mick Box.

Lady in Black, Uriah Heep a ještě jednou kytarista a spoluzakladatel téhleté slavné rockové formace Mick Box má 79. narozeniny. Stejně tak i anglická zpěvačka Julia Driscoll. Mimochodem před chvílí jsem mluvil o festivalu Bratislavská líra. Ona tehdy také byla jeho hostem, hostem festivalu Bratislavská líra, a byla to vždycky tenkrát za socialismu vždycky sváteční záležitost, že někteří takzvaně ze západu umělci přijeli a dostali vízum a byli sem puštěni a mohli jsme je slyšet. Jednou z nich byla Julia Driscoll, která má dneska 79. narozeniny. S písničkou This Wheels on Fire dosáhla až na 5. místo britské hitparády. K dispozici mám píseň jinou, ale také velmi zajímavou, Indian Rope Man.

Indian Ropeman a anglická zpěvačka Julia Driscoll, zpěvačka, která zpívá jazz rock, která zpívá rhythm and blues a která zpívá i jasný a čistý rock a která byla kdysi hostem bratislavské Líry. A když jsem slyšel ty klávesy na závěr její písně, myslím, že tam došlo i k nějaké spolupráci s Martinem Kratochvílem, ale do toho bych už ruku, nebo za to už bych ruku do ohně nedal. Není to až tak v tuto chvíli podstatné. Podstatné, že tu máme ještě jedny poslední narozeniny. Narozeniny bubeníka skupiny Status Quo Jeff Rich má dneska 73.

Říkal jsem, že dnešní 73. narozeniny bubeníka status quo Jeffa Riche jsou poslední zmíněné v tomto nočním proudu. Na dvojce ne tak docela, protože bych ještě rád alespoň verbálně se zmínil o tom, že dneska má své životní jubileum naše milá kolegyně Maruška Redková, tak já bych jí rád popřál krásný narozeninový den a vůbec všechno nejlepší. Vzpomínám, jak jsme spolu také moderovali třeba v Praze, na Kladně, v Prachaticích, Mohelnici a určitě ještě třeba někde jinde a třeba se zase někde potkáme a sejdeme na jednom pódiu, to není až tak podstatné. Podstatné je, že dnes je také Světový den oceánů a tak já bych Marušce Redkové, která má stejné narozeniny se Světovým dnem oceánů, popřál s písničkou skupiny Oceán. Rachel pro Marušku.

Rachel. U solového mikrofonu skupiny Oceán byl samozřejmě Petr Muk a my i touhle písní slavíme Světový den oceánu a navíc byla dedikována k dnešnímu životnímu jubileu naší milé kolegyni Marušce Redkové. Další písnička bude také mít spojitost s oceánem, ale zároveň je to i jeden z těch hitů roku 1986. Trůnil na britské hitparádě na prvním místě od 8. února až do 8. března 1986. Ten, který má oceán ve svém jméně, Billy Ocean.

Tolik český příspěvek Světovému dni oceánu. Samozřejmě skupina Olympic a píseň Dávna z roku 1971 z třetího alba téhleté kapely. Jedeme, jedeme. Písničku, co se týče hudby, napsal Petr Janda, co se týče textu Zdeněk Rytíř. A já mám k téhle písni takový citový vztah doslova, protože to byla úplně první písnička, kterou jsem vypustil do éteru ve svém prvním nočním proudu. Stalo se v úterý 3. října roku 1989, těsně po 22. hodině. Ještě jednu písničku dáme na počest dnešního Světového dne oceánu. Bude to písnička, kterou zprodukoval 44-letý anglický DJ a producent, velmi úspěšný, jeho písničky se pohybují na hitparádách a on si říká Duke DeMont a ta písnička, která se nám krásně hodí do naší oceanologie, je píseň Ocean Drive.

Písnička Ocean Drive a interpret anglický DJ Duke Dimond. Teď se zastavíme na chvilku v Německu. Je to kousek za česko-německou hranicí, protože ta zpěvačka bydlí v Bavorsku, v Chamu, což je kousek od té naší hranice společné s Německem. Používá umělecké jméno Leony, jinak se narodila jako Leonie Burger, její 28 a začíná se pohybovat po evropských hitparádách, tak noční proud to monitoruje a máme tady od ní píseň Don't Worry.

Don't Worry a 28letá německá popová zpěvačka Leony. Tady se nabízí hned říci, že my máme také naší Leony, respektive Leonu Machálkovou. Sama ve tvém svetru.

Sama ve tvém svetru dospívala v 1 hodinu 11 minut a nějaké ty vteřiny k tomu Leona Machálková. Dnes 8. června, tak jako každý rok, má svátek Medard a vy dobře víte, že Medard znamená v počasí lecos. My to probereme včetně pranostik, ale teď bych se zmínil o tom, že před 10 lety sečetli a potrhli u nás pouhých 36 medardů. Jednoho znám, to je kytarista Medard Konopík, který kdysi hrával u Milana Drobného, potom dlouhá léta v Tučňácích, které doprovázely Michala Tučného, spolupracoval také s Věrou Martinovou a já jsem ho dvakrát uváděl v rámci svatováslavských slavností s kapelou Crazy Dogs a co on tam dělá s kytarou solo za hlavou, to je úplně normálka, ale on třeba dělá breakdance na zemi a přitom ještě hraje na kytaru a přitom ještě má solo a některé další vylomeniny, je to úžasné. Nicméně, když jsem četl nedávný rozhovor s ním, tak říkal, že jeho nejoblíbenější píseň z repertoáru Michala Tučného vůbec a možná i z jiných repertoárů je píseň Tam u nebeských bran.

Vzpomínám si, že tuhletu písničku v zájezdovém pořadu Už mi lásko není 20 let Jiřího Zmoška, autora hudby u téhle písně, zpíval také jeho kamarád a ten, se kterým vystupoval herec Radoslav Brzobohatý. Nicméně pojďme se podívat na ty pranostiky, které míří na Medarda k 8. červnu, k dnešnímu dni. Když Medard slzy roní, těžko práci rolník honí. Červen louky kosí, Medard vodu nosí. Svatý Medard je patronem deště. Jaké počasí na svatého Medarda bývá, takové jest ožních. Když se Medard rozvodní, pršívá 6. hodní. Medardova kápě, 40 dní kape. No a tak dále, těch pranostik je mnoho. A abychom nenaplnili ty pranostiky, předpověď je celkem příznivá. Pršet by během dnešního dne nemělo. Ale aby jsme vůbec odehnali ty mraky deště, 40 dní mokrých, to by bylo přece jenom hodně, tak si budeme hrát samé deštivé písničky, abychom jako už to prostě vyčerpali. Tu první deštivou zaspívá Prince, který také složil a jmenuje se Purple Rain.

Prší a leje jako z konve, Anička Julie Slováčková, a písnička, která je zajímavá už jenom tím, že je jiná než všechny ostatní, a navíc si myslím, že je docela vtipná. Deštivé písně v nočním proudu na dvojce dneska v noci mezi jednou a druhou, to abychom toho Medarda vylekali.

I Can't Stand the Rain a skupina Eruption, se kterou ve studiu v Německu nahrávala také česká zpěvačka Zuzana Stěrská, která momentálně žije v Egyptě. Ale tohle už je Marie Rotrová a Lásko, voníš deštěm.

O další deštivý song se postará původně norské trio AHA. Dneska už všichni, a to drahně let, žijí ve Spojených státech, ale to není vůbec důležité. Důležité je, že pro nás mají písničku Crying in the Rain. AHA.

Medard nedělá mrazu již více, by nepomrzly naše vinice. Tak vidíte, jsou tu i pozitivní pronostiky. Nebo jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání. A předpověď je jasný den. Zatančit si ovšem můžete už v tuto chvíli sambu v kapkách deště se skupinou Burma Jones i s Bohoušem Josefem.

Rain, tedy déšť, ve kterém zpívala i do ouška vám šeptala Madonna. A ještě jedna deštivá písnička zazní, zaspívá jí Petr Rezek. V roce 1999 mu Bonton vydal album a to se podle té písničky také celé jmenuje, protože ta píseň je prostě povedená. Prší krásně.

Prší krásně, zpíval Petr Rezek a byla to poslední deštivá písnička konec konců na celém území České republiky je jasno a pršet by dnes nemělo, takže ta medardová kápě by nás měla minout. Rekordní teploty v pražském Klementinu pro 8. červen nejchladněji plus 5,5 stupně Celsia v roce 1837, nejtepleji v roce 2014 33,4 stupně Celsia. Taylor Swift.

The Fate of Ophelia a aktuální současný hit Taylor Swift, který byl zároveň předposlední písničkou tohoto nedělně pondělního nočního proudu na dvojce, kterým vás provázel Zdeněk Vrba, a právě on vám přeje krásný zbytek této noci, která je jasná a mnohde i vlahá. A nemělo by dnes pršet, takže to jsou samé dobré zprávy. Teď je možná ta správná chvíle také vám říct celou sestavu nočního proudu, takže v pondělí ve 23 hodiny a 30 minut se hlásí do znělky nočního proudu kolega Martin Hrdinka a stane se tak i dneska večer, takže už večer o 11:30 se můžete těšit na Martina Hrdinku, kterého v úterý vystřídá Jitka Benešová. Ze středy do čtvrtka pravidelně vysílá Miloš Skalka. Čtvrtečně páteční noční proudy jsou v gesci Ilji Kučery mladšího. Pátečně sobotní noční proudy vysílá Robin Šalamon, někdy i z Jihlavy. O sobotně nedělní noční proudy se střídáme Miloš Skalka, Martin Hrdinka a Zdeněk Vrba. No a nedělně pondělní Zdeněk Vrba, který už se těší, až se zase týden s týdnem sejdou. Do té doby, než se uslyšíme, se mějte báječně, poslouchejte i ty ostatní noční proudy a poslouchejte dvojku vůbec, protože je to zajímavý kanál rozhlasový. A vězte, že vysílá 24 hodiny denně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Krásný den u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Máme tu další díl pořadu Kdo umí, ten umí. Tentokrát jsem se vydala do Chrudimi za Olgou Pospíšilovou, která se zhruba před 10 lety rozhodla ukončit práci v korporátu a přestěhovala se na pole. Nyní její život provází levandule. Z více než 3000 rostlin, které sama pěstuje, vyrábí nejrůznější produkty. Od piva, přes oleje, až po pasti na moly. Poslechněte si celý příběh vášní pěstitelky. Už po písničce.
5: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí.